0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Hezký den, vážení posluchači. Z pořadu Desky, pásky, vzpomínky se hlásí dnes poprvé Milan Čepelka z Pohoří a z Opočna v Královéhradeckém kraji a z divadla Járy Cimrmana v Praze.

Pan redaktor Tomáš Kačner mě pozval, protože všechno žádané desky, pásky i vzpomínky mám a můžu se o ně s vámi podělit. V jistém smyslu jsem totiž svůj život prožil s písničkami a právě ty budou v této hodince, pardon, doufám, že v řadě těchto hodinek hlavní. Bylo jich moc. Ať už jsem se s nimi jen potkal, nebo jsem jim pomohl na svět. Třeba téhle.

jedna z těch, které mám nejradši. Zpívali Iveta Simonová s Milanem Chladilem, hrál orchestr Karla Vlacha. Abych k téhle zahraniční lidové melodii napsal český text, k tomu mě asi tak před 40 lety vyzval tehdejší televizní dramaturg v redakci Zábavy a hudební skladatel Miloslav Ducháč. S nímž jsem se později zpřátelil. Směl jsem mu říkat Mílo a jeho jméno tady určitě nepadlo naposled. Ostatně můžeme si jednu z jeho vlastních písniček připomenout hned, k tému napsal slova a mnohem dávněji, brzy po druhé světové válce, Jiří Traxler, muzikant původem z Tábora, který skládal nejen hudbu, ale psal i texty. Uměl to výborně. A tahle, ani ve snu bych se nenadal, byla první, kterou jsem si jako 13letý kluk přehrával na gramofonu, když jsem si ho na rodičích doslova vyžebral.

musím vám vysvětlit, jak hodlám tyto pořady naplňovat hudbou. Řeknu to jednoduše, co nejpestřeji. Bez ohledu na hudební žánry a bez ohledu na módu, na tu, ať dbají jiní. Mě život přesvědčil, že co kdy bylo dobré, to dobré zůstává. Třeba že v tom, anebo právě proto, je pořád otištěna pečeť dnů, ve kterých to vzniklo. Soudnému, zvídavému člověku to něco prozradí také o té době, čili o historii. A zajímat se o to, co bylo a z čeho vyrůstal dnešek, ať už nás to těšilo nebo štvalo, ať jsme souhlasili nebo nesouhlasili, to je vždycky užitečné. Především nám samým, každému zvlášť a každému asi jinak, ale to nevadí. Byl jsem velký a vděčný konzument hudby. Už v kočárku, když jsme velmi často jezdili z Opočna do pohoří číslo 124 k babičce a k dědovi do typicky českého vesnického stavení, kde se žilo a přebývalo ve dne v noci hlavně v kuchyni, přivezla mě maminka nebo babička do zadní místnosti, abych měl klid na odpolední spánek. A zpívávali mě, uj ty bože, na mou duši si to pamatuju, zpívávali u kolébavku ze Smetanovy opery Hubička. I když jsem ještě nemohl vědět, kdo ji složil a že do opery. Poslechněme si, jak ji poměrně nedávno naspívali Petra Černocká a její dcera Bára Vaculíková.

Jedním z klíčů k hudebním vzpomínkám, a má to tak myslím každý, jsou zpěváci. Kdysi oblíbení, protože osobití, s jedinečnými hlasy, s určitým jen sobě vlastním způsobem výslovnosti, svébytní typem hlasu, svým zjevem, ženským půvabem nebo naopak mužností. Tak například už zmíněný Rudolf Cortés byl bezesporu mužný a přitom hezký, obr, ale krasavec. A brněcká Jarmila Veselá byla krásná, štíhlá a její hlas provokativně ostrý. Brněnský původ v ní byl jasný, ale jen co by se za nehet vešlo. Uměla se pohybovat, na tváři měla stálý úsměv, moc se mi líbila tím, jak vypadala i jak zpívala. V roce 1962 mě okouzlila písní, kterou převzala z divadla Semafor z jeho představení Šest žen. Už aby tady byl. Složil ji Jaroslav Jakoubek. Ten by si zasloužil širší vzpomínku, tak si ji schovám do budoucna. Slova napsal Jiří Suchý. Od té doby jsem ji neslyšel. A poznámečka. Podezírám se, že se mi tenkrát v duchu toužebně vnímal jaksi v jiném gramatickém rodě. Už aby tady byla.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky, dnes s Miloněm Čepelkou. Jak jsem si tak Jarmilu Veselou vybavoval, přišlo mi líto hned ji opustit. Pojďme si dopřát její ještě veliký, kdysi obrovitý hit Slunečný ostrov. Původně to byl velký úspěch Harryho Belafonta. Pro Jarmilu Veselou a orchestr Gustava Broma počeštěný textařem Jiřím Štajdlem. To je nahrávce, to mi připadá až neuvěřitelné, je dnes 64 roků. Není to lehké být pamětníkem a nepodlehnout sentimentalitě.

Avšak nikoli dva, nýbrž tres faciunt collegium, tři dělají společnost. Když jsem v roce 1947 v září nastoupil coby primán do gymnázia v Dobružce, měl jsem mezi předměty i latinu. Klavikula, to je český klíční kost, klavikule, klavikulam a tak dále. Docela mě bavilo učit se tomu mrtvému, leč důstojnému klasickému jazyku. Jenomže týž muž, po němž se gymnázium v Dobružce jmenovalo profesor dr. Zdeněk Nejedlý, tehdy ministr školství, nám osmiletá gymnázia už o rok později zrušil. Tím padla i latina. Promiňte, tedy všecko souvisí se vším. Latinské rčení mě přivedlo k myšlence, že i písničky zpívané Jarmilou Veselou musí být tři, abych jí vzdal náležitou čest. Tak mi dovolte nabídnout vám český evergreen Václava Pokorného a Jiřího Mládka, ano, Jiřího s Ivanem Mládkem, na kterého někdy také jistě dojde, je to jen schoda men. Říkej mi to, prosím, potichoučku. Paní Veselá ho naspívala s orchestrem Karla Vlacha a je to nahrávka z 10. května roku 1957 z koncertu v tehdejším divadle Estrády a satyry v pražské Vodičkově ulici. Dnes je to divadlo ABC.

Tož to bylo okénko zpěvačky Jarmily Veselé. Její nahrávka téhle písničky mě ponouká, abych zdůraznil radost, že dávný foxtrot, říkej mi to prosím potichoučku, opakuji od Václava Pokorného a Jiřího Mládka, žije dodnes. A proto udělám něco, co se obvykle nedělá, že sem pozvu současný soubor Blue Star Václava Marka a dáme si s ním a se slečnou Zdeňkou Veselkovou repete. V novém provedení, ale v původním aranžmá autora Václava Pokorného. Trochu jsem ho znal, nebo líp. Párkrát jsem se s ním setkal. Byl to ohromně milý pán, ale to si taky schovám na jindy. Teď poslouchejme.

Mimochodem Václav Marek, zakladatel a vedoucí Blue Star, je také východočech, původem z Vilantic, z obce za Jaroměří a za lázněmi Velichovky. Mimochodem, však ho dobře znáte, tady v pořadu Desky, pásky, vzpomínky byl nedávno také, a to několikrát. Je to vnuk všestranného muzikanta Blahoslava Blahovce, šéfa vlastní kapely a hráče celé řady někdejších slavných pražských orchestrů, například Jaroslava Maliny. To jen, abych nezanedbával souvislosti, ty jsou důležité. Vidíte, a teď by mě rádi vedli právě k orchestru Jaroslava Maliny, jenže já této návaznosti odolám, jenom mi slíbím zase do budoucna, poněvadž jakýmsi šestým smyslem cítím, že bych měl na chvíli obrátit pozornost k hudbě ještě dávnější, klasické. Často se jí také říká vážná, ale podle mého to je označení, které některé posluchače zbytečně odrazuje. Navíc i v ní, ve vážné, jsou kousky velmi populární, široce známé. Vzpomínám si, že i můj otec, jinak nepříliš muzikální, když měl dobrou náladu, zpívával si Stálo prase na terase, houpalo se na ocase, což je vlastně sprosto národně otextovaná melodie humoresky Antonína Dvořáka. A ta je parádní v jakékoliv podobě. I v orchestrální, připravené pro symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK dirigentem Václavem Smetáčkem. Tady je.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky s Miloněm Čepelkou. Babo, rač, co po Antonínu Dvořákovi? Přece jen je to naše hudební ikona, nemůžu po něm zařadit jen tak nějaký šlágr, i kdyby byl kdo ví jak oblíbený. No tak snad se hodí žánr, kterému u nás říkáme šanson, i když šanson znamená francouzsky prostě píseň. Ale tak se to vyvinulo, že pod tímto označením se ukrývají písničky, které nejsou jen nezávaznými popěvky, jako například někdejší šlágr Já mám 9 kanárů, ti mě nejdou do páru, ale jsou i k zamyšlení. Takže nedá se nic dělat, odvážně sáhnu do vlastního autorského archivu a zkusím to na vás písní, kterou jsme napsali s mým kamarádem, hudebním skladatelem Lubošem Slukou, rodákem z našeho domovského Opočna. Jemu vděčím za to, že mě ve studentských letech uváděl a zasvěcoval do hudebního a vůbec kunštýřského prostředí Prahy. Poslyšte náš posmutnělý protějšek jedné slavné písně Karla Haschlera. Ten zpíval o starých, my o nových zámeckých schodech, tedy my. Ne. My jsme o nich jen napsali pro zpěvačku Markétu Vankovou, kterou laskavě doprovodila skupina Jaromíra Klempíře.

opäť chtě nechtě podlehnu zákonu kontrastu. Po stezku vesele. Mám moc rád šansonierku Janu Richterovou a považuji si za čest, že jsem s ní mohl dokonce několikrát vystupovat. Ona zpívala svoje chytré písničky, já jsem četl své verše, sonety nebo hajku a slíbili jsme si, že si to někdy zopakujeme. A nevím, roky mi přibývají pořád rychleji, ale teď vám i sobě předepíšu Janin účinný lék. Cituji předem z jejího dílka s názvem Chechtací. Tak říkám si, že na světě je mraků vždycky dost. Než odplujou, tak zasmějte se jen tak pro radost. Že písnička je přiblblá, to vůbec nevadí. Tak třeba úsměv vyloudí a třeba pohladí. S chutí souhlasím, protože ano, určitě jen to je rozhodující. Zpívá a na kytaru hraje Jana Richterová, na housle hezky přizvukuje Vladimír Iljič Pecháček. A vy se můžete přidat vlastním chechtotem.

a září jako sluníčko a nic mu nevadí. Já říkám, teď už přišel mráz a zleje, psali to. On smál se jako pitomej a to neměl na lito. A pak mi na to povídá.

Jeden malej prodavač se na mě usmíval a fakt už nevím, kde to bral, že pořád se jen smál. Vždyť trčíš tady celý den, co ze života máš, a pořád běháš tam a sem a jen se usmíváš. A on mi na to povídá, já

Bude to v příštím roce 20 let, co naše divadlo Járy Cimrmana vystoupilo v rámci pořadu 6 z 60. v pražské Lucerně spolu se Semaforem, s Radošínským naivným divadlem, s činoherním klubem, se studiem L plus S a se studiem Y, tedy se soubory a scénami vzniklými v 60. letech, plných nadějí. Mě tam potěšilo, kromě jiného, že Milan Lasica za doprovodu akordeonu Miroslava Kořínka z Ypsilonky zaspíval dvě slovenská tanga, nebo chcete-li slovenské tanga, z těsně poválečné doby. To bylo tehdy víc jak půl století po jejich vzniku. Autoři hudby Frank Zemplínsky a Gejza Dusík, autoři textů B. Boča a Otto Kaušic. Zmínil jsem se před chvílí o sentimentalitě, tak promiňte, teď se k ní přihlásím a prosím bez omluvy znovu.

aspoň ma poboskaj. Podaj mi rúšku maličku, opri si o mňa hlavičku.

0: tady, večná bude zase jar. Mě čakaj, má už nikdy, moje děvčatko zalíbené, s úsmevom jsme sa zišli, aj sa rozídeme. Mirek Košina.
1: Tak, slabá hodinka je za námi. Neodolám dalšímu dobrému zvyku, že není nad to obsat kruh a uzavřít ho. Začal jsem vzpomínkou na Miloslava Ducháče, vzpomínkou na něj, proto i skončím. Vzpomínkou netypickou. Míla byl především swingař, pravá ruka dirigenta Karla Vlacha, ale když jsem ho jednou požádal, aby mi svižně zhudebnil text jiného žánru, napsal jsem ho do televizního pořadu s Laďkou Kozderkovou Čaje a bylinky od naší bábinky, tak vůbec neprotestoval a zhudebnil ho přesně, jak jsem si představoval. Melodie je okamžitě k zapamatování. Dodnes mám pochodovou písničku Zaspíval špaček rád. A že ji o pár let později nahrála také dechová kapela Veselka Ladislava Kubeše s Milanem Černohouzem, to mě těší dvojnásob. Mějte se prima, pokud jsem vám aspoň chvílemi padl do noty, přihlásím se vám v pořadu Desky, pásky, vzpomínky i za týden. Váš Miloň Čepelka.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Trochu toho povídání, ukázky z archivu, humor ukrytý tedy mezi komiky, které známe, znali jsme, jsou tu anebo už tu také byli. A taky úsměv, laskavost a moudrost to vstoupilo dnes do vysílání a do studia s příchodem Carmen Majerové. Zdravím, Carmen.
2: Dobrý den, děkuji, jste strašně moc milý, Patriku, a já srdečně zdravím všechny posluchače.
1: A za malou chvíli pro vás vybereme první ukázku.

0: vyhrát.
1: Xindl X zahájil hudebně vysílání Humoriády, teď to vezmeme slovem mluveným. Ano. Vybírá Carmen Majerová ze Seznamu.
2: Ano, tak já bych s velkou radostí vybrala Naděnku Konvalinkovou.
1: Dobrá, byla kdysi hostem i s Karlem Černochem, se svým kamarádem, když to takto můžeme říct, v Bolkovinách. A vyprávili.
3: Mně se splnil životní sen, já jsem pracovně musela cestovat na lodi po moři. Úžasného něco. A teď ještě ke všemu to byla nádherná, jakoby pirátská plachetka ze dřeva, byla vyrobená v Turecku.
4: Ne? Jako pirátská loď, to jako tady...
3: No, vypadala tak, víš, taková ta...
4: Říkala, že jsem strávila tak krásné prázdně, já jsem tady s pytlákama lítali, pohlítala po lesu s pirátama.
3: Ne, ale... To tak vypadalo, že ta
5: to byl trojstěžník, vypadalo to opravdu krásně. Ne. A my jsme točili takový film pro nějakou cestovní kancelář a bylo tam 12 lidí, byl tam celý televizní štáb a zpěváci, zpěvačka, já a Naďa hrála průvodkyni a já jsem hrál Poseidona.
3: A Jana hrála Helenu.
5: A samozřejmě krásno. Vyrazili jsme z Pátrasu a hned ten náš kamarád, který tu loď vlastnil, tak že se podíváme na moře a uvidíme Zákynthos, kam jsme pluli, že to bude nádherný zapadající slunce a Zákynthos. A ten kameraman řekl v pravou chvíli, nemohl byste, prosím vás, blíž k tomu břehu, já bych si to natočil po břeží. A my jsme prostě udělali takový úhybný manévr a ujeli jsme, já nevím, 4 hodiny a se uzalo. A uvízli jsme na Mělčině. A teď normálně zmatek, tak se zkoušelo. On říkal, ten kamarád, ty máš papíry na potápění, tak pod vodu a zjistí, jak jsme hluboko, tak já jsem tam vlít. 45 cm v písku, ježišmarja. Tak vyjel s člunem, hodil kotu, že se vytáhneme na motor, na kotu. Samozřejmě ta kota se přetrhla. A když jsme se tam takhle lopotili chvíli, tak najednou jsme viděli, jak se od břehu blíží člun, který je, na kterém je po zuby ozbrojených asi 6 řeckých vojáků. Napředku stojí velitel, nějaký nadporučík a jedou kulomety na nás namířený normálně a teď zastavili a co tady děláte, tady je vojenský pásmo a teď jsme zjistili, že on se ten náš kamarád blázen jeden nepodíval vůbec do mapy, protože tam nebyla žádná hloubka, protože to bylo vojenský pásmo. Takže nás nejdřív chtěli zatknout, teď ten kamarád zval na holky, holky, sundejte si to, co máte nahoře, ať je odvedeme, ať se trošku pobaví, jo. Tak, co by jsme jim ukazovali, tak jim dejte láhev, tak tomu nadporučíkovi se dala láhev whisky, ten se jenom napil, ten byl za chvíli totálně ožralý, no prostě strašný zmatek, museli jsme přivolat celní loď, to vypadalo jako malej křižník, co přijelo. To nás chtělo vytáhnout z té Mělčiny, nešlo to, protože když nás uvázali, tak všechny ty lana vytrhali ty bobiky, na kterých se to přivazuje. Tak nakonec nás vytáhli za předek a za zadek, po boku, my jsme stáli jak debilové Noémova archa nahoře. Oni nás vytáhli a teď přišlo to nejhorší, protože zaplatit za to vytažení to stálo 4000 marek, ale ten polovožralej důstojník zjistil, že ta loď je v řeckých vodách, ale má tureckou vlajku. No to vypadalo opravdu, že
3: nás posílají. Ten Bernesí nechal vyrobit v Turecku a ještě tady měl vlajky.
5: Takže zbývaly jediná možnost. Ty vojáci celkem byli hodní, ale ten důstojník, ten šel teda, tak ten, že jsme ho teda ještě dovožrali teda. My jsme teda podpluli na Zákynthos, kam jsme přijeli samozřejmě ne v podvečer, nezapadalo slunce, byla temná noc, před náma hora černá, vůbec jsme nevěděli, kde je přístav. Já jsem cestou zjistil, že ten můj kamarád vůbec neuměl navigaci, takže jsem se to učil.
3: Karel bledej, když zešil, že ten Werner vůbec neví, jak navigovat, že tou lodí vlastně neví, nemohli jak manipulovat.
5: Nemohli jsme se trefit do toho přístavu.
3: V angličtině studoval, jak navigovat s lodí. Jo.
5: No a nakonec to dopadlo tak, že když jsme byli u toho ostrova, byla tma, tak najednou jel kolem nějaký rychlej člun a ten začal řvát, ten Werner, tak oni k nám přijeli, mysleli, že se něco stalo a on dělal na ně takhle, jako že stopuje. A řval na ně, jak se dostaneme do Zákynthosu? A oni říkali, 3 kilometry rovně doprava jste v přístavu.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: No na moři je Naděja Konvalinková jako doma, musíme říct. A Na lodi jela někdy, plula Carmen Majerová?
2: Na lodi?
1: Na moři.
2: Na moři, ano. Je to sice už hodně dlouho, ale svého času, když ještě moje maminka žila a ona svůj poslední čas, než tedy přišla k nám, dožila, žila na Ibize.
1: Ano.
2: A my jsme za ní jezdívali. Já si pamatuju nádhernou cestu lodí z Barcelony, kam jsme dojeli autem s dětmi a pak lodí jsme jeli na Ibisu a já si jako nesmírný zážitek pamatuju, jak jsem stála na přídi té lodi a my jsme k ránu přijížděli k tomu ostrovu Ibiza. On je romantický, on vypadá prostě fantasticky, on má to centrum starodávné, nádherné.
1: Tu pevnost, v podstatě tam arabské, přivěz
2: do přístavu, to je pevnost, ale to je prostě fascinující, tak to mám jako veliký zážitek. Miluju moře i lodě.
1: Nedělá se tam špatně. Mořská nemoc nepřichází nikdy.
2: Ne. Nepoznala
1: asi,
2: jsem.
1: Asi, že to
2: zas tak dlouho jsem na té lodi. Možná, kdybych tam byla déle, že by se něco dostavilo.
1: Jo. A to moře natolik, že třeba tak jako Naďa Konvalinková, byste, Carmen, se i potápěla třeba?
2: Ne, potápět. Ne, já prosím, jsem takový ten plavec, já jsem milostivá paní lékárníková. Ano?
1: S hlavou plave. Na dlaně.
2: Ano, hlavičku hezky nahoru a pravidelná tempa. A tak.
1: A nenamočit vlasy ani uši.
2: Ano, ale ne, že by mi vadilo zničit si účest. Já na to nejsem háklivá, ale já jsem se svého času jako malé dítě topila. A to mi zanechalo následky skutečně. Jednak jsem se naučila plavat až ve 20 letech. A jsem teda tím pádem takovej ten plavec, jako opravdu neskáču do vody hezky krůček po krůčku.
1: A zase vylézt. A na loď raději.
2: Ano.
1: Carmen Majerová, náš dnešní host. Vybrala vyprávění Karla Černocha Nadi Konvalinkové. Můžeme ještě pokračovat, ale co se o Nadi dozvědět? A nebo si dáme imitátory Dalimila Klapku, třeba jak imituje kolegy. To je ze Silvestra roku 1970 ukázka. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Taková jsou pravidla a k tomu tedy Karel Černoch i v písni, kdy když už to bylo taky slovem.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: S Carmen Majerovou vysíláme dnes Humoriádu a vracíme se k prvnímu boji, souboji Naďa Konvalinková proti Dalimilu Klapkovi. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. S námi je tu dnes tedy Carmen Majerová. A kdo je na telefonu?
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdounek. Já vás oba zdravím, zvláště Carmen,
4: její hlas
3: je pohlazení.
4: Děkuji.
3: A pak bych chtěl pozdravit humoriádnici Růženu, která všechny vždycky zdraví, ale ano. Nikdo.
2: Dobře. Zrychnovka. Dobrá, tak, ano.
3: A Konvalinkovou.
2: Vy jste dal Ačko, tedy. Dobrá. Kdo další tam je?
5: Hezké odpoledne, vám přeje posluchačka Stanislava, vám. Patriku a srdečně zdravím paní Carmen, které si vážím a dovolím si vám popřát hodně zdraví a úspěchu.
4: Děkuji.
5: A i pozdravuji s dovolením vašeho pana manžela.
4: Ano, já to ráda vyřídím. Jste moc milá, děkuji.
5: Nemáte zač a Patriku vybírám Ačko. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky zapsáno. Ještě další hlas, už slyšíte, že telefon máme zase v éteru.
6: Dobrý odpoledne, tady Miloš Dlouhé-Cibové, já vás zdravím Patriku a i paní Majerovou.
4: Děkuji.
6: Jako hosta a chtěl bych pokračování.
2: Tak jo,

0: v ruce knížku s veršema a řve k obloze: Posejdone, pojď si mě vzít, jsem tady celá pro tebe. A nikdo nepřichází.
1: Pane, vy víte, že Naďa je takzvaně na cestě. Že ona je obrovsky založená mysticky, spirituálně. To víte, Naďo?
2: No, na dálnici jsem,
1: víš? Na jaký dálnici?
2: No, meditační.
1: Že takhle na cestě, na dálnici.
2: No.
1: Trošku v protisměru. Všichni jsou blbci. A ona je v protisměru.
2: Ne,
1: já si to můžu představit, taková duchovní cesta, že chceš dozrát, vyzrát.
2: No, dozvědět se a prostě se poučit. Letos kamarádka moje řekla, že pojede v létě meditovat. A já jsem si říkala, tak třeba nazrál čas, pojedu taky meditovat. No, ona mě přihlásila a než jsme ale vyjeli, tak asi 3 dny předtím mě volá pořadatel toho meditačního, říká se tomu zásad, byl to buddhistický zásad, že paní Kunová, ale vy jste neabsolvovala předtím aspoň 3denní kurz, abyste věděla, o co se jedná. Protože jako jestli nevíte, o co jde, tak vlastně ta meditace v sedě může působit skutečně bolest. To velkou, jako, jestli se na to cítíte, když nevíte, o co jde, tak já jsem jako znejistila. Nic se říkala, jako, že ale ta moje přítelkyně řekla, že to můžu absolvovat v sedě na židli, protože jinak se sedí v tureckém sedu, že se lze sedět na židli, což jsem si říkala, tak to přece zvládnu.
1: Na turecký židli?
2: Na normální židli. No, takže jsem prostě jela. Nebudu se šířit o té metodě. Dozvěděla jsem se o buddhismu, o metodě, jak meditovat, všechno. A v podstatě cílem je vyčistit mysl. A tak jsem to tak jako přednesla Květě Fialový a říkala, ale Naďo, to je přece zbytečný, ty jsi myšlenek prostá.
3: Krásně. Nás pobaví Naděja vždycky i vzpomínky na ní, i když vypráví někdo o ní. Tak nějakou meditaci takovouhle, Carmen, prožila jste? Nebo něco takové?
4: Ne, já.
3: Dokážete si představit, že by se třeba 3 dny seděla na židle a nemeditovala?
4: Ne, prosím, ne. Je mi to velmi vzdálené a tak jako jsem ochotná si o tom něco přečíst,
3: ano.
4: Což tedy činím, ale teda tu odvahu, jakou má Naděnka, to...
3: Jo.
4: To
3: no
4: ne.
3: Ono svým způsobem nějak pracovat s tou meditací a s tou hlavou člověk v rámci herectví musí.
4: Ale ano, ale já tomu neříkám. Ano,
3: no.
4: Tak to samozřejmě.
3: Carmen, jak si natlučete ten text nějaké hry do hlavy?
4: No já většinou při práci. Jakože u toho žehlím, meju nádobí,
3: prkno,
4: drhnu podlahu.
3: Žehlička a vy si opakujete roli.
4: No, ano, já se to učím.
3: Takže
4: ano.
3: Meditace
4: žehličkou. Nebo svého času, když jsme měli pejska, tak na procházkách s pejskem samozřejmě. Mm-hmm. Nebo ráda chodím přírodou, parkem a prostě si o tom přemýšlím a říkám si to nahlas a... Takže těm chodcům připadám třeba malinko cáklá, protože vedu samomluvu.
3: Nadhazoval někdy Petr třeba nějaké repliky?
4: Ne, já to nemám ráda. Ne.
3: Ne?
4: Ne, nemusí nikdo nadhazovat.
3: Protože to jde samo i bez toho, nebo tak? Nebo to Petr neumí?
4: Musíte vlastně znát i ten text toho...
3: Ano. Partnera.
4: Naopak je to velmi důležité a pro mě je velmi důležité, co ten partner povídá. Takže to nemám tak jako, že si jenom zapamatuju jeho poslední větu a pak jedu svůj text.
3: Mm-hmm. No ale aby se ten dialog třeba člověk naučil, takže by třeba Petr pomohl i celými replikami, nejenom
4: ano,
3: ta poslední slova, ty šlágvorty.
4: Ne, já to nechci.
3: Ne. Každý se to učí jinak a jinde.
4: Ano.
3: Jo. Kdy naposledy jste se učila něco nového, takhle bylo potřeba?
4: Aha, no vlastně už já to dlouho hraju.
3: Ty představení.
4: Ta svá představení, která mám, takže...
3: No ale teď hrajete ve filmu svého vnuka, ne? Tak tam jste se roli musela naučit.
4: To, ano, to je pravda. Ano, hraju ve filmu svého vnuka. Ano, byl to jeden velmi krásný výstup. No takže to je vlastně v červenci jsem se...

0: učila. Máte pravdu. Ano?
1: Říká Carmen Majerová, náš dnešní host, a my si pustíme další písničku a pak Carmen vybírá další ukázku zase z našeho archivu. Poslouchejte Humoriádu dál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na každé vysílání Humoriády připravíme seznam několik interpretů, dvojic ukázek, aby si ti, co jsou ve studiu dnes, tedy Carmen Majerová, mohli vybrat, a vy pak rozhodujete taky, jestli dáte té ukázce přednost, nebo byste udělali změnu a výhybku jinam do jiného šuplíku archivu. Tak z čeho teď vybereme?
2: Já bych prosila Ivu Janžurovou a Petra Nárožného.
1: Dobrá. I s Milanem Nedělou v ukázce ve scénce nazvané Červánky nových dnů.
3: Janíku, bude za 5 minut 7.
4: No a co?
3: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
4: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza... Já nevím, jak bych ti to řekla.
4: Ale mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Stanečník, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Co u nás pořád chcete, Jouza? No jenom otravuje, no není to tak?
3: Ano, totiž ne.
4: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
3: Ale to on právě chce.
4: Ale prosím tě, děti, která by si ho vzala? Já, když vidím ten jeho vepřovej ksicht...
3: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
4: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. Pokaždý na sebe vyleje celou flašku pitralu, no prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
3: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
4: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečných, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
3: V tangu.
4: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
3: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
4: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
3: Ano.
4: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupovali limonádu?
3: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
4: Ale to už jsi říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
3: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
4: Ale no výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak krásná dvojice, zatím tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný. Potkali jste se pracovně?
2: Pracovně bohužel ne.
1: Ani s jedním?
2: Ne. Ani s Ivuškou. Jo, s Ivuškou jsem točila, už je to mnoho let, televizní inscenaci. Ona hrála s Petrem, jako je jeho ženu, já nějakou její kamarádku. Už je to moc dávno.
1: Jak se tehdy točily ty televizní inscenace?
2: Ano. Byla to taková komedie. Ano.
1: A... byl čas na to zkoušení. Někde jsem slyšel, že třeba dokonce byly prostory, kde se trénovalo, jak divadelní představení, taková inscenace. A pak se to šlo načisto natočit třeba do televizního studia. Takhle to fungovalo? Tak
2: ano, zkoušeli jsme. Ano, zkoušelo se a pak se šlo do studia. Ano.
1: Aby si vlastně i kameramani, osvětlovači, zvukaři natrénovali ty pohyby od vás
2: tak
1: hercou.
2: To byly tyhle ty takové ty typicky televizní inscenace. Ano.
1: Na jakého televizního režiséra, nebo i režiséra obecně, ale pro televizi pracujícího, vzpomínáte ráda, Carmen?
2: No, Ježišmarja.
1: Z takových těch velikánů, jako já nevím, František Filip, Zdeněk Podskalský.
2: Ano, u pana Rizera Filipa jsem točila, u Podskalského taky. U toho jsem začínala, myslím, úplně čerstvě, když jsem přišla do Prahy. Nějaký, to byla směs hudebních písniček.
1: To on měl rád, to je pravda,
2: ano,
1: tyto pořady.
2: Ano, u něho často, u pana Rizera Kachyni. Ještě, no, teď u pana režiséra, myslím, Bělky. No.
1: S Krejčíkem jste točila?
2: Ne, taky bohužel.
1: Bohužel ne.
2: Bohužel ne.
1: Možná štěstí.
2: Ne. Já myslím, že byl úžasný. Jo. Já to vím od Petra, ano. Že byl úžasný.
1: Petr to
2: a
1: říká.
2: A těm jeho, no, takovým, ano. Ano, jak herci vypráví, že škrtil a dusil a toho já bych se nebála.
1: Ano, a herečka měnil zuby
2: ale
1: a účesy.
2: Ale on byl, dokonce nás poctil, pro mě to byla velká čest, protože se přišel podívat, my to do dneška Tereskou hrajeme ve Viole představení o Betty McDonaldové a on tenkrát, hrajeme to 20 let.
1: Úžasný.
2: A on tenkrát, když jsme to hráli z čerstva, se na nás přišel podívat a pamatuju si, že to byla veliká pocta. A že tak, my jsme se úplně osobně, jsem ho, jo, jinak předtím neznala. Takže on toho moc neřekl, jen mě objal.
1: To bylo
2: hrozně hezký.
1: To nejhezčí gesto, které řekne
2: všechno.
1: To bylo
2: nádherný. Ano, on mě tak objal.
1: Carmen Majerová je naším hostem. Vybrala Ivu Janžurovou s Petrem Nárožným. Vyberete i vy, když vám nabídnu tuhle variantu jako Ačko do dalšího souboje a proti postavím trojici Kamila Magálová, Milan Lasica a Julius Satinský. Mohou se ocitnout v Žaláři v ukázce z pořadu Kto si je za dverami. A nebo ty Červánky nových dní jako Ačko. A nebo B, pište za slovem humor, píšete-li SMSky a odesíláte je tedy na číslo 90 011 04 nebo se s námi spojíte přímo naživo ve studiu. Je tu telefonní linka 731 800 900.

0: Rodičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě se můžete přidat do řady těch, kteří hlasují a vybírají další ukázku do vysílání. Ve hře je tedy Iva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla. V ukázce, kterou jsme rozjeli, tak dokončíme ji, anebo si dáme dnes poprvé Milana Lasicu, Julia Satinského a Kamilu Magálovou. Jenom vy rozhodujete, protože voláte na telefon 731 800 900. Kdo tam je?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef. Zdravím paní Karmer Majerovou.
3: Dobrý den.
2: Zdravím i vás, Patriku.
1: Dobře, děkuju.
2: Hlavně pěkný počasí. A hlavně máme pěkné počasí. A přál bych si pokračování Ačka.
1: Dobře, děkujeme a šťastnou cestu. Mějte se pěkně. Kdo je tam dál?
4: Taky zdravím paní Karmen, jak jsme pozdravili pana Petra Kosku minulý týden, Ivan z Ostravska.
3: Ano, děkuji.
4: A jedu na jedničku. A paní Majerová, vy jste krásná. Vy jste nádherná žena.
1: Potvrzuju.
4: Mamka, počkejte, mamka miluje platonicky vašeho Petra a ano. Já miluju vás platonicky.
3: A to je krásné.
1: Vy jste si to v rodině rozebrali. Vy taky, ano, naslyšenou.
3: Naschledanou.
1: Mějte se, kdo dál, dobrý den.
5: Dobrý den, Braňu z Martina, pozdravím paní Majerovou a vás do studia.
1: Ano.
3: Děkujem.
5: A hlasím za Bčko.
1: Varianta B? Ano, jasně, ano. Slováci pro Slováky. Ano, dobrý, mějte se pěkně. A ještě jeden hlas přidáme, od koho a komu. Dobrý den, vítejte v Humoriádě.
6: Já mám vysoký, já vás zdravím, paní, zdravím.
1: Ano,
6: já děkuji. Já taky chodím s pejskama.
1: A?
6: Na procházku na vysokou a dávám Ačko Patriku, nebudu to zdržovat. Ačko, tři hlasy, jo?
1: Dobře, zapsáno. Ano. I tyhle hlasy rozhodly o vítězství. Eva Janžurová, Petr Nárožný, Milan Neděla a Červánky nový dní pokračují.
7: Jeníku, tvé názory. Ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
8: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříkal s jejím manželem?
7: Schválně, proč? Co myslíš?
8: Aby nás otravoval.
7: Jeníku, takhle. Podívej, Jeníku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
8: To je nějaká básnička nebo co?
7: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne a uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
8: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
7: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
8: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala? Ty to máš v hlavě zmatený. Navíc se podívej na kalendář, když jste na tandem oba starý. Tohle přece mohlo napadnout jenom toho blbečka, toho Jouzu.
7: No, i mě. Mě taky.
8: Podívej, já už toho mám dost. Jestli sem dneska vleze, tak mu rozbiju ten jeho ciferníky s kukačkama.
7: Jeníku, ne, ciferník, to ne. To je on. Jeníku, já tě zapřísahám. Každý máme právo na trochu té něhy. Děti nemáme.
8: Ale co to plácáš, prosím tě, jdi otevřít. Oni budou jezdit tandem. To je blbeček. Je takový blbec.
9: Dobrý den.
8: Počkejte, pane Jouza, než vůbec něco řeknete. Maruška mi už všechno řekla.
9: No a
10: jaký na to máte názor?
8: Že je to blbost. Vždyť jste oba starý.
10: Někdo začíná nový život třeba v 50.
8: A jaký nový život? Maruška mi říkala, že spolu chcete jezdit tandem, jo?
10: Tandem? Jaký tandem?
7: Ale to je nedorozumění. Tady pan Jouza přišel, že aby jaksi...
10: Přišel jsem vám říct, že miluju vaši ženu, no?
8: No, a neříkal jsem to, co jsem ti, Maruš, celou dobu říkal. Tenhle člověk dokáže jedině otravovat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak probrali jsme účinkující, jenom by mě zajímalo, jestli někdy s Petrem Kostkou jela Carmen Majerová v tandemu, na tom dvojitém kole.
3: Ne.
1: A na kole jste někdy někam jeli?
3: Na kole, tam jsem jezdívala v mládí, ale s Petrem taky ne.
1: Ne, s Petrem žádný sport.
3: Ne, my ne. Jsme takový antitalenti, sportovní, no, oba dva.
1: Jo. Mm-hmm. Nikdy takhle jste nepodnikali.
3: Ne, buď mi pěšky já vám rozumím. Na procházku, anebo autem.
1: Jo.
3: Nebo vlakem, nebo autobusem, to všechno.
1: Tak jinak šli jste někdy puťák?
3: Ne.
1: Mládí, nebo že byste spali pod čirákem?
3: Ale ne, no to vůbec. No to vůbec, ne.
1: Vás to úplně rozesmála, ta představa.
3: No.
1: Já a Petr pod čirákem, tak teď ne, ale...
3: Ani, to už ani bylo tenkrát, když jsme tak... byli mladí.
1: Jo.
3: Ne, jedinkrát jsme, tu jsme jeli s Teringou, když byla malinká a holky už byly vdané a jeli jsme do Jugošky autem. A cestou jsme přespali, takže, no a Petr měl sebou stan, já teda vůbec nechápu proč. A nakonec to dopadlo tak, že jsme spali všichni v autě, no spali. Petr a Tereska se rozložili a já jsem se stočila do klubička v koutě, protože na mě nevybylo místo, tak to je takový jediný naše dobrodružství.
1: Jo.
3: Tak jako pod širákem, jo.
1: A to na vás tak zapůsobilo, že dodnes takhle v tohle skvadře i jezdíte na dovolenou autem, třeba i do ciziny.
3: No.
1: Jo. No byli jste i letos, ne? V Itálii.
3: Ano.
1: No.
3: No to nás veze, ale už teďka Tereska.
1: Jo, jo.
3: No, my už to máme zařízený. My jsme jenom zavazadla. Terinka to všechno vymyslí, zařídí, zorganizuje.
1: Taky zdravíme.
3: A my jedem.
1: Ano. My pojedeme taky dál za poslední ukázku a vy nám vyberete, protože vy se zapojíte do hry, milí posluchači. Dalimil Klopka zpátky do hry je vrácen a taky Milan Lasice, Julius Setinský a Kamila Magálová. Koho z nich, kterou ukázku si vyberete? Dejte nám to vědět. 731 800 900, hlasovací telefon přímo do studia, ať si s námi popovídáte. A nebo pošlete SMSku, když se vám to nepodaří, tedy provolat se do studia. 90 01 04, humor, mezera a pro Dalimila Klapku, imitátorské dovednosti a nebo Cenka v žaláři s Milanem Lasicou, Julím Setinským a Kamilou Magálovou. Humor, mezera B. Hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal a Carmen Majerová jako dnešní host ve studiu Humoriády. Vy na telefonu s číslem 731 800 900 vybíráte si poslední dnešní ukázku. Tak kterou?
2: Dobrý den, Patriku. Karel z Bojkovi, zdravím paní Majerovou.
3: Ano, dobrý den.
2: A přál bych si jáčko.
1: Zapisuju, děkuju zároveň. Kdo další? Dobrý den.
4: Dobré dopoledne, dámo a pane.
3: Dobrý den.
4: Petr Zelhoty.
1: Ano.
4: Přál bych si ukázku ze Silvestra.
1: Ze Silvestra? Dalimil Klapka, ano. Anebo Milan Lasica a Julius Satinský, když to zjednoduším.
4: Tak, pana Klapku.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň. Dobrý den po telefonu.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Carmen.
3: Dobrý den.
2: A já bych se přidal k předchozím posluchačům a hlasoval tež pro pana Klapku. Díky.
1: Dobře, my taky děkujeme za to a ještě jeden hlas přidáme. Dobrý den, kdo vybírá teď?
5: Dobré odpoledne, standard zedník vás, Patriku. Zdraví paní Majero. Já bych chtěl pokračování.
1: Pokračování nemáme, teď máme buď Dalimila Klapku nebo Lasicu a Satinského.
5: Tak to první.
1: Tak to první, Dalimila Klapku. Dobře, tak jo, tak děkuju, můžu to
5: děkuju,
1: říct.
5: Nastanou.
1: Imitátorské schopnosti vyhrály, Dalimil Klapka vyhrál poslední dnešní souboj. Tady je.
6: Lovecká, podkrkonošská anekdota od národního umělce Stanislava Neumanna.
7: Děda pohořelejch už sotva chodí. A přeci mu pytlácký řemeslo nedá spát. On jde z Délškovskýho lesa a na zádech vám nese sérnku jako tele. Potká hejnýho a ten mu poudá: strejdo, strejdo, co pa mi střílíte v revíru serny? Říkal, pane lesní, na to děda, já ji netřelil, já ji uštval.
6: Motoristická anekdota od národního umělce Jana Pivce. To vám takhle jede po silnici auťák a hrozně vám mu klape blatník. Za ním si to řídí motocyklista, kouká, slyší, klape mu blatník, já ho upozorním, tak přidá, dohání ho, už je vám u toho okýnka, křičí: haló, pane, klape vám blatník. Ten vidí, že ho dohnal, no tak honem přidá a trdá dopředu, ten ho zase dohání a zase: pane, klape vám blatník. Ten takhle kouká ven, se šroubuje v okýnko a říká: člověče, já vás neslyším, mě klape blatník. Motoristická číslo 2 od Vlasty Buriana.
8: Kehdy vám takhle nosil mistra automobil po ulici a šíleně prudce mu vám svítí tyhle ty baterky vepředu. Strašný šajn od toho byl. A teď vám proti němu jde člověk, no v podstatě byl spytej k nepotřebě. A takhle vám ho zastavuje. Ten řidič zastaví, sešroubuje v okénko, říká: co chcete, člověče? Ten se zapozdácí, ten podroušenec, a praví: prosím vás, pane řediteli automobilu, byl byste tak laskav a mohl mě pustit ty světílka tadyhle na tu zeď, já bych si hrozně rád udělal králička.
6: Vzpomínka na taneční od Ference Futuristy.
9: Teda já jsem vám chodil jako mladý kluk do Lucerny tancovat. Já jsem byl blonďák a jednou vám tam přišla taková krásná brunetka. Taky vám děkuju. Ona řekla: smím prosit? A už jsme to točili. On to byl půlhodinovej valčík. Tak já v závěru povídám: slečno, já bych měl taky províst vaší paní Matinku, že ano? A ona povídá, no tamhle sedí v rohu, já pan Kerál, tamhle v rohu pan Kerál. A to byla ženská, měla 1,50 m v pas. Tak já tam jdu, říkám, milostivá paní, smím prosit? A ona se vám na mě podívá takovýma uhrančivýma očima a povídá, dovolte, já s dítětem netančím. Promiňte, madam, já jsem nevěděl, že jste v jiném stavu.
1: Humoriáda. Poslední ukázka a ta dnešní za námi. Dalibor Klapka to uzavřel. Na vaše přání my moc děkujeme za pomoc a velké díky Carmen Majerové za návštěvu. No bylo
3: ano,
1: to fajn.
3: Milý Patriku, já děkuji vám za pozvání a všem milým posluchačům za krásná slova a přeju krásné dny.
1: Já děkuji ještě dodatečně za léto i za tu zlatou lásku, kterou jste s Petrem provázeli. Pořad, který jste tu měli.
3: Bylo nám ctí.
1: Ano, bylo to moc příjemné a budeme se těšit na návštěvu vás obou zase někdy v Humoriádě, ať se daří. Krásný
3: ano.
1: Zbytek léta.
3: S radostí, děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, zítra poslouchejte taky. Nezapomeňte, že Humoriáda je tu každý všední den po 16. hodině a zítřejším hostem bude Pepa Fousek. Moc se na vás těší, stejně jako Patrik Rozehnal. A do té doby, než přijdou další zprávy, posílám ještě jednu písničku patřící do Humoriády. Víťa Vávra právě teď.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Turnovská radnice sepsala zásady pro investory. Za léto zkontrolovala policie v Libereckém kraji téměř tisícovku mladistvých. Agrofert zatím nedostane některé dotace, jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Dnes bude skoro jasno až polojasno a teploty vystoupají až k 29 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo. Jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení.
2: Sazby investičních příspěvků se liší podle toho, na jakém území a jaký typ budovy chce investor stavět. Pohybují se od 600 do 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Radnice umožňuje za určitých podmínek získat slevu nebo příspěvek odpustit. Z Turnova Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Policisté v Libereckém kraji zkontrolovali za letní prázdniny skoro 1000 mladistvých na přítomnost alkoholu a dalších návykových látek. Prověřovali více než 100 podniků napříč všemi okresy. Odhalili přes 170 přestupků nebo správních deliktů a jeden trestný čin. V několika případech omamné látky zajistili a 3 osoby zadrželi.
3: Kontroly se uskutečnily v rámci celorepublikové akce Adam, neboli alkohol, drogy a mládež. Jejím cílem je předcházet konzumaci alkoholu a dalších návykových látek mladistvými. Policie letos nasadila i mladé figuranty. Podle mluvčí Ivy Martinkové budou podobné kontroly pokračovat. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule. Jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové zahrnuje manuál například vzhled autobusových zastávek, pítek, mlžítek nebo laviček. Součástí jsou i informační prvky. Manuál musí ještě projednat rada města. Sloužit má jako podklad pro investice do veřejného prostoru města. Evropská komise dočasně pozastavila proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert, informovala o tom mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Šešpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká skoro jasno až polojasno. Teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů. Na Českolipsku mohou teploty vystoupat až 29, na horách 21 až 24. Vítr bude vát mírný od severovýchodu, rozptylové podmínky jsou ještě mírně nepříznivé, postupně budou převážně dobré a bio je dnes na dvojce, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice mezi Pihelem a Bukovany u Nového Boru na Českolipsku je uzavřená, probíhají tam stavební práce. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině v kalendáři 8. září přejeme příjemný poslech. Teď už tedy úterního dobrého rána a ze studia Českého rozhlasu Liberec vás tady nejen u poslechu, ale i do nového dne zdraví Martin Kolín. Co nás čeká už za okamžik? Bude to pohled do Liberce, kde včera od radnice stěhovali sochu. Konkrétně tedy morový sloup od Jiřího Seiferta. Nové umělecké dílo bude stát na stejném místě od 20. září. My se na celou událost společně podíváme už také za okamžik a to v dnešní první reportáži, tak také vedle přání příjemného poslechu, hlavně vydařené úterní ráno.

0: představovat píseň Václava Neckáře asi není potřeba, ale připomenout jí samozřejmě můžeme. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. V 5 hodin a 11 minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec, tak nejen nestárnoucí, ale také filmová píseň v úvodu našeho úterního ranního vysílání. A je to také čas, kdy jsme slibovali cestu k libereckému Liebigovu paláci. Tam se téměř po 60 letech vrátil mezník sochaře Jiřího Seiferta. Z města socha zmizela v 70. letech potom, co se sochař musel z politických důvodů z města odstěhovat. V srpnu 68 se totiž otevřeně postavil proti okupaci vojsky Varšavské smlouvy. V té době u něj v Liberci pobývali jeho přátelé Václav Havel a Jana Tříska, kteří se díky němu dostali do libereckého rozhlasu, odkud také vysílali do Liberce. Se pískovcové dílo vrátilo v loni. Lidé ho mohli vídat u radnice. Od pondělí už je ale zpátky na místě, kde ho sochař v 60. letech vytvořil.
1: Je to nadálkový ovládání, můžu okolo toho chodit.
2: Jeřábník Josef Vepřek ovládá hydraulické rameno a na něm už je zavěšená zhruba dvoutunová socha.
1: Budeme to pokládat.
3: Takže to povezete na ležato, ano, položíte to teda na korbu.
1: Tak, ano.
2: Mezník je z pískovce. Závěsná lana bylo proto potřeba citlivě uvázat, říká restaurátorka Vanessa Trostová.
4: Pískovec je hodně křehký, nemůže se to zas úplně vykrýt, protože by popruhy klouzaly.
2: Před libereckou radnicí byla socha od loňského srpna. Ještě předtím ji restaurátorka Trostová musela opravit.
4: Byly tam biologické nánosy, trhliny, ten kámen se drolil a sypal. Nahoře byl otvor, kterým dlouhodobě zatékalo, takže vlastně ta vrchní část byla už jako naprasklá, tak nějak citlivě podle staré fotodokumentace, kterou jsme dostali, došlo k tomu doplnění a pak přišla na závěr patina.
2: V Liberci není dílo poprvé. V 60. letech ho totiž Jiří Seifert vytvořil v rámci projektu Socha a město 1969. Jeho žena byla v té době ředitelkou galerie, která sídlila v Liebigově paláci. Seifert společně s ní v galerii žil a dílo proto tvořil přímo tam, popisuje ředitel komunitního střediska Kontakt Michal Dufek.
5: My jsme šťastní, že ta socha vlastně bude tady, protože ona historicky tady vznikla. Pan Seifert ji tvořil přímo tady v tomhle místě, takže svým způsobem obrazně řečeno se vrací domů.
2: Seifertovi museli z Liberce v 70. letech z politických důvodů odejít a socha mezníku byla odvezena do galerie v Chebu. Odtud má Liberec v současnosti zapůjčenou na 20 let. Až do konce zápůjčky by měla být socha před branou na technické nádvoří paláce, říká Dufek.
5: Všichni návštěvníci, kteří k nám budou přicházet, ji určitě potkají, ať už budou přicházet ze zámecké zahrady, nebo ze spoda, nebo z boku.
3: Jsem si oddychla. Dopadlo to dobře a sloup tady pěkně stojí.
2: Říká restaurátorka Vanessa Trostová. Mezní před libereckou radnicí 21. září vystřídá nová socha. Podle Jitky Mrázkové, která sochy pro Liberec vybírá, bude nové dílo monumentální a bude svítit. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme.

0: počasí.
1: V 5 hodin a 17 minut se také můžeme podívat na to, jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Dobrá zpráva, bude převládat skoro jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty, pozor, a pak, že to neumíme, 25 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia. Ráno ještě slabý proměnlivý vítr, přes den už bude mírný, jihozápadní až jižní a na horách a také ve frýlandském výběžku čerstvý. Biometeorologická předpověď pro dnešek ale na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Jen se přiznej, že ti scházím, jak nám dospíval Valdemar Matuška 9 minut před 17:30 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Na okamžik se ale přesuneme k odpoledním hodinám, protože i po dnešní 13. nabídneme pořad Alex a host. A teď otázka, která se nabízí. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Do Alex a host zavítá kapelník orchestru Karla Vlacha Dalibor Kapras. Jak vzpomíná na své začátky v legendárním orchestru a nad kterou vzpomínkou na Karla Vlacha se usmívá ještě dnes? Co ho přimělo založit menší těleso Septet Plus Dalibora Kaprase? A jak často bere trubku do rukou nyní? Poslouchejte nás po 13. hodině.

0: Nakolik vyjde plánované centrum robotiky a kompozitu, které by se mělo postavit v Liberci? Ne, na to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonia Koláška a Oldřicha Klimeckého, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitu, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky. Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň lidem zapojeným do programu Adopce zeleně. Město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou dnes zavítat na vernisáž výstavy Časozber. Autorské šperky tam představí manželská dvojice ze Slovenska Jana Machatová a Peter Machata. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále 4 na US Open. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, na horách na 21 až 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je uzavřená část Jablonecké ulice, a to od křižovatky s ulicí Komenského po křižovatku s ulicí Klášterní. Probíhají tam stavební práce. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a zdraví vás Český rozhlas Liberec hned po zprávách Lenky Markové. Za okamžik nabídneme píseň Hej pane disjockey a také nabídneme pohled do České Lípy. 143 let vedly koleje kolem budovy původního nádraží mimo ní na Českolipsku a od 1. října letošního roku jejich historie končí. Drážní úřad totiž podal žádost o zrušení kilometr dlouhé tratě, která sloužila jako vlečka. A my se celému tématu budeme věnovat za okamžik.

0: O písni Vladimíra Mišíka ještě možnost připomenout si události z neděle a nezvykle rušno bylo tu uplynulou na staré železniční vlečce v Mimoni na Českolipsku. Stovky lidí se tam přišli naposledy svést historickým motoráčkem kolem původní budovy nádraží. Ministerstvo dopravy totiž kilometr dlouhou vlečku od 1. října oficiálně ruší. Žádné vlaky už po ní roky nejezdí.
1: Zájemců o poslední jízdu bylo tolik, že se ani nevešli do historického motoráčku.
2: Vidíte?
3: Jo.
2: Tak to je dobře.
3: Hlavně buďte u toho okýnka, jo?
1: Přijeli nejen fanoušci železnice, ale i místní, kteří si trať pamatují ještě v provozu. Vozilo se po ní dřevo do továrny Tonet, na pilu nebo k vojenským lesům, vzpomíná Marta Hromková z Mimoně.
4: No je mi to líto, hlavně, že všechno jde do háje, že jo? Že i ty fabriky se bourají, všechno se ruší. Je to takový smutný, no.
1: Rozloučit se přišel i Josef Ehrenberger. Na tratě tady jezdil 10 let jako strojvedoucí.
5: Vzali jsme sem zboží do Tonetky, tvrdý dříví, a z Tonetky, většinou křesílka nebo takové věci. Uhlí se sem vozilo, zádu tam se nakládalo dříví, že jo, z lesů a vzpily.
4: Byl tady velký provoz tehdy?
5: No dvakrát denně se sem jezdilo, bylo to úžasný.
4: No a není vám to líto, teda, když se to zavře, zruší?
5: No je mi to líto, ale jako stejně by to tady časem zarostlo. Lesy nakládají úplně jinde a je to prázdný, no.
6: Jsme místní, ale my jsme tady tu železnici v podstatě jako nezažili, ale bydlíme kousek odsud, tak jsme se přišli rozloučit.
4: Takže vám to zas až asi nerve tolik srdce, že ta vlečka se zruší?
6: Dám ne, ale je to hezká historie a patří to k Mimoni.
7: Já jsem tady 15 let bydlel.
4: Přímo v tom starém nádraží?
7: Tady dole jsme měli byt.
1: Ukazujeme nadšeně Stanislav Stromko.
7: Co jsou ty zazděné dveře tady, tak tam jsem měl postel. Táta to dostal jako služební byt, on dělal jeden čas výpravčího v Jestřebí. Tady dozadu až k přejezdu tam byly zahrádky a tady byly ještě přistavěné sklady, to už je zbouraný. Teď je to všecko pryč, no a já jako kluk jsem pak chodil na brigádu, jsme vykládali vagóny. Jo. Jsem si takhle vydělal tenkrát na pionýra, že jo, na motorku. No. Uvidíme, co s toho udělají, kdyby aspoň cyklostezku.
1: Díky odpisu staré vlečky teď město Mimoň zruší železniční přejezdy přes 5 ulic, říká dopravní specialista Petr Kopečný.
8: Ty přejezdy jsou tady dost problematický, protože to je vlastně hlavní silnice od Mnichova hradiště a od Dox. A město tady plánuje nějaký obchvat, protože jim to všechno jezdí přes náměstí.
1: Koleje kolem starého nádraží zmizí po 143 letech. Nádražní budova zbyty ale zůstane. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
9: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Čeká nás možná až trochu překvapivě teplý den, nejvyšší teploty mezi 25 až 29 stupni Celsia a na horách naměříme mezi 21 až 24 stupni. Bude převládat skoro jasno až polojasno a ráno slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zdravíme vás u poslechu Českého rozhlasu Liberec i 11 minut před 6 hodinou. A asi mi dáte zapravdu, když řeknu, že jsou lidé, kteří svou profesí vlastně jenom potvrzují existenci dlouhého hereckého rodu, kde se kumšt na profesionální úrovni dědí z generace na generaci. Pak jsou herci, jejichž rodiče byli oborem nepolíbeni. A zapomenout nesmíme ani na případy, kdy rodiče budoucího herce takzvaně ochotničili. Takhle to bylo například v rodině Josefa Dvořáka, který v našem zábavném pořadu právě o rodičích vyprávěl a připojil i následující vzpomínku.
1: Oni hráli, ochotnické divadlo hráli. Moje maminka napovídala. Oni vždycky říkají, paní Dvořáková, mluvte potišejc, prosím vás. Vás se slyší až do poslední řady. Protože tatínek byl strašně nervózní, jo. On byl v obchodě, hele, já ti řeknu, k nám jít nakupovat, to byl zážitek, protože tatínek se zodpovědný člověk se učil tu roli a mezi tím prodával. Ano, dva rohlíky, královno, až přijde váš syn. Řekl, a oni nevěděli, že tatínek hraje divadlo a říkali, že už ho to bere. Že už je šíbnutý. A on si jakhle opakoval roli mezi tím. No, to bylo neuvěřitelný, člověče. To naše maminka, už stará paní, seděli jsme na chalupě u nás v Českém ráji a maminka říká, děti, víte, že jsem taky hrála divadlo? Já si říkám, to nevíme. Já vím, že jsi napovídala, ale že jsi hrála, to nevím. No hrála, Pepičku, hrála. Já si to ještě celý pamatuju. Já říkám, a mohla bys nám to zahrát? Říkám, no to víš, že jo, počkej. Do prostředka místnosti si postavila židli, vyšla za dveře, teď takhle po otevře říká, už? Říkám, my jsme nachystaný. Říkám, já taky. A vešla, opřela se o tu židli, povídá, aj mě churo, odpočíváš? To bylo všechno.

0: připravuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. V kompostárně v Liberecké Krásné Studánce můžou lidé nově odevzdávat bioodpad. Cestující se můžou vyjádřit k návrhu nových jízdních řádů pro Liberecký kraj. Dnes nás čeká většinou jasno, teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
2: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
3: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
2: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
4: Paní ministryně financí Šilerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
2: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu, informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu.
5: V říjnu město otevře nové sběrné místo taky v ulici u stadionu v Horním Růžodolu. Sloužit bude pro odevzdávání velkoobjemového odpadu, bioodpadu a taky dřeva. I nadále můžou lidé odpad odevzdávat taky ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ulici doktorky Milady Horákové i na stanovišti mobilních kontejnerů v Londýnské ulici. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji, zveřejnila je krajská společnost Korit LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Návrh lidé najdou na stránkách idol.cz. Musí obsahovat číslo linky, počet cestujících, kterých se to týká a za jaký účelem linku využívají a navrhované změny. Připomínky lze podat do 16. října. Do 17. září bude v příhraniční oblasti Horní Lužice probíhat cvičení německých ozbrojených sil. Součástí cvičení s názvem Eagle je také vypouštění balónů napuštěných heliem, které může vítr zanést i na území Libereckého kraje. Jak uvedlo krajské vojenské velitelství v Liberci, k balónům jsou přidělané informační letáčky, co v případě nálezu balónu dělat.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás většinou čeká jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být ráno mírně nepříznivé, odpoledne pak velmi dobré. Bio je dnes na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: V
6: kalendáři 8. září, také úterý a 4 minuty po 6. hodině vás opět zdraví Český rozhlas Liberec. Co nabídneme v následujících 30 minutách vysílání? Určitě připomenutí dnešního data. Bez pochyby se opět vydáme tedy do kalendáře a nabídneme kalendárium a k tomu se vydáme do Vrchlabí. Připomeneme rekonstrukci parkoviště u kláštera za víc jak 50 milionů korun. Ta totiž skončí ještě před začátkem zimy. Zároveň to ale znamená, že na tomto místě skončí i bezplatné parkování. Jaké další změny rekonstrukce přinese, to se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání a od mikrofonu vás slovem i v další vysílací hodině provází Martin Kolín.

0: 12 minut po 6. hodině to byl nejkrásnější déšť, byť tedy dnes minimálně zatím meteorologická předpověď neznačí, že bychom si déšť měli užívat, tak jsme ho nabídli alespoň ve vysílání v písni Petra Reska. Teď tedy 12 minut po 6. a můžeme se přesunout, jak jsme ostatně říkali, i do Vrchlaví. Právě stavbaři totiž dokončili podzemní práce pod novým parkovištěm u kláštera. Na povrchu bude částečně dlážděná a také částečně vyasfaltovaná plocha s kapacitou 690 parkovacích míst, včetně 4 pro dobíjení elektromobilů. Přibude také zeleně a nové parkoviště bude spoplatněné. Náklady přesáhnou podle radnice 50 milionů korun a jde o největší letošní investici města.
1: Provádíme zpevněné plochy a přípravy pro zeleň.
2: Roman Jančovič, co ty práce tady nejvíc komplikovalo vám?
1: Na začátku asi bylo špatný podloží. Byla tady taková jako spíš navážka, se kterou jsme si museli poradit.
2: Tomu předcházely složité práce pod povrchem země.
1: Prováděly se tady přípojky pro kanalizaci a přeložky elektrického vedení. Práce jsou náročné, hlavně v koordinaci s elektrikářem. Používáme zatravňovací dlažbu, která se bude částečně vsakovat a pak hodně žuly.
3: Za mě teda asi ta rekonstrukce byla i jako důležitá, protože to tam bylo dost rozkopaný a když se tam člověk zaparkoval, tak už tam bylo dost kaluží, když prošelo a bylo to takový hrbolatý, děravý.
2: Maminka Eva právě dorazila se svými syny do Vrchlabí na parkoviště u Střelnice.
3: Když začíná škola, tak není moc kde parkovat v tom městě.
2: Tady naštěstí ještě volné místo bylo.
3: Jo, tady je vždycky, naštěstí.
2: Až bude ta plocha opravená, tak řidiči budou platit.
3: Jsou parkoviště, kde mi to vůbec nevadí, samozřejmě ve městě to chápu a tak, ale v tom mimo tady ty města, jakoby, tak je to takový složitější s tím parkovným.
2: Míst, kde se dá ve Vrchlabí zaparkovat zdarma, postupně ubývá.
3: Ano, to je pravda.
2: Řidiči by tady svá auta mohli parkovat už koncem podzimu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádi.

0: počasí.
1: Dnes nám bude převládat jasná obloha, během odpoledne místy až polojasno. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 22 až 25 stupni. Čeká nás tady relativně teplý den, ráno ještě slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce na středním stupni zátěže. V 6 hodin a 18 minut vám příjemný poslech a hlavně vydařený den přeje Český rozhlas Liberec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou

0: ain't gonna hurt Lambert.
1: I have a dream. It's been a
2: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
3: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King. Hip hip.
3: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S jakými novinkami by měli počítat řidiči ve Vítězné ulici v Liberci? To se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo. Jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze pak využije na stavbu infrastruktury. V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule. Jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Manuál zahrnuje například vzhled autobusových zastávek, pítek, mlžítek nebo laviček. Součástí jsou také informační prvky. V Novém Boru na Českolipsku dnes odpoledne vernisáží začne výstava nazvaná Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor. Od středy do konce září lidé budou moct vidět na plotě zahrady Domů dětí a mládeže Smetanka. Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Většinou jasno, během odpoledne místy až polojasno, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/13 u Bílého kostela nad Nisou na Liberecku srazilo osobní auto srnu. Překáží na vozovce, projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly tedy další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána. Připomeňme dnešní datum, a to 8. září, teď tedy také aktuální čas, a to 6 hodin a 32 minut. Jak čas napovídá, za okamžik opět nabídneme řidičskou abecedu, kdy tedy až do konce září pro vás každý den budeme mít jednu situaci ze silnice a zkrátka připomeneme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. O čem konkrétně se budeme dnes bavit, to se za okamžik dozvíte. No a chybět v závěru hodiny nebude ani cesta za předškoláky. Tak příjemný poslech a dobré ráno.

0: životě nesmí. Robert Křesťan a také skupina Rangers s písní Vím v 6 hodin 37 minut. My jsme se měli možnost trochu vrátit v čase a tím trochu v tomto momentě, myslím, až do roku 1970. Můžeme připomenout, jak to v té době u nás vypadalo. Ku příkladu v květnu roku 1970 začalo vysílání druhého programu Československé televize. To si myslím, že je příjemná připomínka. K tomu můžeme připomenout i zrušení tramvajového provozu v Ústí nad Labem, to už byl tedy červen roku 1970. A například zajímavá zpráva v tomto momentě ze světa, byl to také rok, kdy odstartovala dnes už tedy legendárně proslulá loď Apollo 13, v podstatě loď, kdy to byl asi nejslavnější neúspěch v úspěchu, který se nakonec konal. Takový byl tedy rok 1970, my se ale můžeme vrátit opět do roku 2026. Slíbili jsme totiž pohled na silnice a skutečně budeme se na ně moci v tomto momentě vydat. Můžete si totiž s námi i dnes osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem jednoduše bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do prostředního pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A můžu jenom nastínit zítřejší řidičskou abecedu, kdy se podíváme na situaci, která stále rozděluje řidiče. Povíme si totiž o tom, jak na silnici funguje pravidlo takzvaného zipu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Počasí.
1: Nakonec celkem příjemné počasí, které nás bude během úterý doprovázet. Teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. K tomu můžeme ještě ráno nastínit slabý proměnlivý vítr, ale přes den bude převládat jasno, během odpoledne místy až polojasno a biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Úterý 8. září v kalendáři, 6 hodin 49 minut na hodinách a jedno známé české přísloví mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Víte, které? Dnešní možná těžké téma pro předškoláky a také redaktorku Terezu Beránkovou.
1: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
2: Nekoukat do očí koníkovi.
3: Nekoukat na koně.
4: Nekoukat na zuby.
1: A co ty si myslíš, že to znamená?
5: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
1: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
5: Já jsem prhrděný a byl vůbec k prdu.
1: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
6: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
1: Takže se ti nakonec líbily?
6: Jo.
1: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
7: Nevím.
1: Takže dostáváš jenom dárky, který se ti líběj?
7: Jo, já jsem dostala a mně se tam hezky líbilo.
1: A co pak si dostala?
7: Tablet k Vánocům.
8: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
1: A to se ti líbilo?
8: Jo.
1: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
5: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
1: A proč nesmí být na střeše?
5: Protože by ti pak mohl pokadit.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kupšunku Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Za léto zkontrolovala policie v Libereckém kraji téměř tisícovku mladistvých. Lidé v Jablonci nad Nisou dostanou odměnu za péči o městskou zeleň. Dnes nás čeká většinou jasno a teploty do 29 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hitnera tak budou moct lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
2: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
0: Policisté v Libereckém kraji zkontrolovali za letní prázdniny skoro 1000 mladistvých na přítomnost alkoholu a dalších návykových látek. Prověřovali více než 100 podniků napříč všemi okresy. Odhalili přes 170 přestupků nebo správních deliktů a jeden trestný čin. V několika případech omamné látky zajistili, 3 osoby zadrželi.
3: Kontroly se uskutečnily v rámci celorepublikové akce Adam, neboli alkohol, drogy a mládež. Jejím cílem je předcházet konzumaci alkoholu a dalších návykových látek mladistvými. Policie letos nasadila i mladé figuranty. Podle mluvčí Ivy Martinkové budou podobné kontroly pokračovat. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň. Informovala o tom mluvčí Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. Celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. S každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. Rozsudek nad mužem obžalovaným ze zneužívání dvou dětí prověřuje nejvyšší státní zastupitelství. Krajský soud v Ústí nad Labem mu nedávno uložil podmíněný trest za to, že půl roku zneužíval 12-letého chlapce a platil mu. Dvakrát zneužil také jeho 10-letého kamaráda. Mluvčí nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý potvrdil, že úřad nejvyšší žalobkyně se případem již zabývá. Detaily ale sdělit nechtěl. Soudkyně Jana Kurešová Českému rozhlasu řekla, že odvolací senát si za rozsudkem stojí a podmínku považuje za dostatečnou.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás většinou čeká jasno, během odpoledne pak místy až polojasno, teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25. Vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky ráno čekejte ještě mírně nepříznivé, později pak velmi dobré, biometeorologická předpověď. Pro dnešní den je na dvojce, to znamená střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Přejeme příjemný poslech vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už tady v čase 4 minut po 7 hodině. Dnešní datum 8. září, je to tedy úterý, které nám pokračuje. Řidičům hlavně v tomto čase přejeme šťastnou cestu, a to tedy s předstihem před ranními špičkami. A za okamžik se budeme moci vydat také na mistrovství světa. Konkrétně připomeneme utkání českých basketbalistek, a to v rámci tedy utkání proti Spojeným státům. Jak zápas probíhal a jak ho nakonec aktérky hodnotili. To se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Martin Kolín přeje od mikrofonu. Dobré ráno.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: 11 minut po 7 hodině, to byl Vaby Daněk ve vysílání Českého rozhlasu Liberec s písní Stromy. My pokračujeme dále a my jsme nabídli také pohled za sportem a postup rovnou do čtvrtfinále už sice měli Američanky jistý, ale i tak české basketbalistky na závěr skupiny na mistrovství světa převálcovaly. Vítězstvím 105-64 zareagovali na nepřesvědčivou výhru nad Itálií a potvrdili, že dál chtějí vládnout ženskému basketbalu. Češky naopak opouští turnaj bez vítězství s umístěním na konečném předposledním 15. místě.
1: Je to nejlepší tým světa, jsme hráli v podstatě už o nějakou čest, ten výsledek tomu odpovídal. Kdyby tam byli, chtěli jsme ukázat nejlepší tvář a myslím si, že se nám to podařilo tak na půl.
2: Říká basketbalová reprezentantka Petra Holešínská po závěrečné porážce o 41 bodů od Američanek, pokračuje Eliška Joklová.
3: Tak je to výsledek o 40, což asi není nikdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
2: Jedničky světového žebříčku a úřadující olympijské šampionky v cestě za pátým titulem v řadě natáhly vítěznou sérii na mistrovství světa na 33 zápasů a hned od úvodu dominovali.
4: My jsme vlastně rádi, že proti nám hráli naprosto naplno, bez nějakého většího podcenění a mohli jsme si prostě zahrát. Já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat.
2: Připomíná trenérka Romana Ptáčková, absenci Emy Čechové a Julie Reisingerové, dvou ústředních pivotek a aktuálně spolu s Eliškou Joklovou hlavních tahounek národního týmu. Ten obsadil při účasti na světovém šampionátu po 12 letech bez vítězství se třemi porážkami celkové předposlední 15. místo.
4: Když víte, že nemáte určitému respektu ke všem hráčkám, nemáte úplně tu kvalitu, tak víte, že musíte udělat něco navíc a to si myslím, že ten tým pak semkne, takže tady bylo hlavně to něco navíc, to, že jsme museli jít za nějakou hranu, jedním slovem jako obrovská bojovnost celého týmu. Kdybyste mi řekli na prvním srazu, jestli budeme takhle hrát, tak řeknu, no asi těžko, protože to fakt nevypadalo.
2: Mrzet reprezentantky mohly nezvládnuté závěry předchozích dvou vyrovnaných zápasů s favorizovanou Itálií a hlavně Čínou.
3: Určitě je výhoda, že odehrali jsme těžký zápasy, což nás může posunout dál, bohužel ty koncovky pořád mám pocit, že nám trošku drhnou většinou, takže doufám, že už přijde ten zlom, kdy se v tom trošku ponaučíme a posuneme se dál.
2: Velí Eliška Joklová, která se před zápasem s USA dozvěděla, že končí v Minnesotě v zámořské WNBA. Na listopadový start kvalifikace mistrovství Evropy, kde se začne bojovat také o příští olympiádu, tak přijede už jako hráčka jiného klubu. Z Berlína Jakub Kanta, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Během úterý očekáváme převážně jasnou oblohu, během odpoledne místy až polojasno a nejvyšší denní teploty 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 22 až 25 stupni. Ráno slabý proměnlivý vítr, přes den následně mírný jihozápadní až jižní biometeorologická předpověď na dvojce. A znamená to tedy, že nás čeká relativně příjemný, nakonec i trochu letní den.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Bylo 7:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Vrchní soud v Praze dnes projedná odvolání bývalých manažerů Mostecké uhelné společnosti. Obžaloba viní Antonína Koláčka a Antonia Koláčka a Oldřicha Klimenského, že při jedné z největších privatizací 90. let podvedli stát o více než 2 miliardy korun. Za to je před 3 roky soud poslal do vězení. Oba muži vinu odmítají. Téměř 100 milionů korun bude stát centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky. Lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Zveřejnila je krajská společnost Korit LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Návrh lidé najdou na stránkách idol.cz. V Rokytnici nad Jizerou může vzniknout 5hvězdičkový hotel v centru města. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání před komunálními volbami. Změnu územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument mimo jiné umožní i rozvoj tamního lyžařského střediska. Tenistka Kateřina Siňaková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty se budou pohybovat mezi 25 až 29 a na horách mezi 21 až 24 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do 20. října. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec v kalendáři 8. září na hodinách 7.32. My vás zdravíme ze studia, přejeme příjemný poslech, dobré úterní ráno, řidičům šťastnou cestu a k tomu už za okamžik nabídneme další aktuality Libereckého kraje. Naopak jako protipol nabídneme závěr vysílací hodiny, kdy se před 8. vydáme o 100 let nazpět a připomeneme dobový tisk právě z roku 1926.

0: S Michalem Tučným a písní Cesty toulaví jsme ukrojili další část Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to při úterku 8. září. Kam nás zavedou Cesty toulaví? Můžeme nastínit, že to bude do Libereckého kraje. V tomto momentě můžeme zamířit také k datu 10. září. Na Facebooku obce Velké Hamry na Jablonecku jsme se dočetli o odstávce vody. Ta také v souvisí s rekonstrukcí vodovodu a přerušena bude právě ve čtvrtek mezi 8. až 18. hodinou. Konkrétní čísla popis, na kterých se odstávka týká, naleznete právě buď na Facebooku a nebo na webu obce. Připomínáme informaci také z Tanvaldu. Chirurgická ambulance totiž bude v pátek 11. uzavřena. S tím tedy lepší počítat a u pátku zůstaneme, jen se přesuneme do Železného Brodu. Na tamním hasičském cvičišti totiž bude akce s názvem Den s integrovaným záchranným systémem. K vidění budou ukázky různých zásahů a techniky. Budete si moct zasoutěžit nebo něco vytočit v tombole. Vstup na akci bude následně zdarma a začátek ten je stanovený na 9. hodinu dopoledne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 2 minuty nás dělí od 7:45 a to je tradiční čas na to, abychom se společně podívali na počasí. Dnes tady z Českého hydrometeorologického ústavu vítám ve vysílání paní Janu Hertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Hertová, první otázka, ta se musí týkat teplot. My jsme mluvili o tom, že se nám dnes oteplí a i noc byla patrně teplejší než právě v tom předešlém dni. Prozraďte, kolik aktuálně v Libereckém kraji měříme?
2: Tak dnešní noc byla typická pro takovýto jihovýchodní proudění, kdy v Libereckém kraji ty teploty opravdu jsou velice rozdílné. Byly místa, kde bylo opravdu hodně teplo, ale byly místa, kde bylo zase velmi chladno. Tak velmi chladno bylo Jizerky, samozřejmě mrazové kotliny, tak tam bylo dneska 2,6 stupně Celsia. Ve zbytku území se ty teploty pohybovaly nejčastěji od těch 8 do těch 14-15, ale pak například na Srýlandsku zase 18,1 bylo dnešní minimum, takže tam velmi teplá noc. Takže teď, když to přiblížím k těm aktuálním hodnotám, tak Friedland už má 20 stupňů a po zbytku ještě území, tam, kde fouká například Liberec 16 stupňů a tam, kde opravdu je bezvětří, například Česká Lípa, tak tam máme teď 10 stupňů Celsia.
1: Tak počasí tedy pestré i napříč Libereckým krajem. Můžeme nastínit, jak to s těmi teplotami a i s počasím obecně bude v odpoledních hodinách?
2: Ono se to dneska všechno vyrovná, protože nám bude celý den svítit sluníčko a proudí k nám teplý vzduch od jeho západu. Takže dneska očekáváme v Libereckém kraji slunečno, bez strážek, teploty 26 až 29 stupňů Celsia a na horách do 25 stupňů Celsia. Takže dneska opravdu velmi horký letní den.
1: Vy už jste to ostatně nastínila včera, že se nám oteplí, pravda, tedy po tom ránu, kdy to bylo skutečně chladné, jsem si to úplně neuměl představit. A na druhé straně dnes se to skutečně vyplnilo do posledního, což je samozřejmě dobře a myslím si i vidina najednou tedy teplejšího dne není vůbec špatná. Jen doplňme, informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Ehrtová a my za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Užijte si dnešní den, naslyšenou.
0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: S datem 8. září roku 2026 opět ve vysílání Českého rozhlasu Liberec zavíříme o 100 let nazpět. Díky dobovému tisku si budeme moci přiblížit 8. září, ale roku 1926. A v novinách jsme našli článek, který bychom dnes dnešními slovy mohli zařadit do takzvané černé kroniky. Policie v Jablonci totiž řešila v polovině týdne jeden z nejkurióznějších případů nočního vloupání té doby. Jen doplňme, terčem zloděje se stala prodejní bouda, která stála na rušném místě přímo naproti vyhlášenému jabloneckému hostinci s názvem Zur Birkwelle. O čem se tedy tehdy psalo?
2: Pachatel se do stánku vloupal v pozdních nočních hodinách. Odcizil hlavně cukr a další trvanlivé potraviny. Ale co přivolané strážníky nejvíce překvapilo, to byla zlodějova svérázná omluva. Jelikož neměl po ruce inkoust ani tušku, namočil prst do nádoby s hořčicí a na novinový papír prostřený na stole napsal velkými písmeny: nehlaste to na policii, hlad strašně bolí.
1: Takže to byl spíše zoufalý čin hladového člověka než profesionálního kasaře?
2: Evidentně ano, zdá se, že hospodářská situace doléhala na nejchudší vrstvy velmi tvrdě. Nezaměstnanost rostla, i když měl jablonecký strážník pro hladového zloděje lidské pochopení, zákon musel být dodržen a po pachateli se rozjelo vyšetřování. Noviny samozřejmě incident glosovaly s humorem, ale taky s trpkým podtextem tehdejší reality v Jablonci nad Nisou.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pozadu, rozpleteno novodobí šmejdi. ČT2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouzlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Turnovská radnice sepsala zásady pro investory. Agrofert zatím nedostane některé dotace, jejich vyplácení pozastavila Evropská komise. Dnes nás čeká většinou jasno a teploty v Libereckém kraji se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitu, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
6: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
4: Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo. Jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení.
7: Sazby investičních příspěvků se liší podle toho, na jakém území a jaký typ budovy chce investor stavět. Pohybují se od 600 do 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Radnice umožňuje za určitých podmínek získat slevu nebo příspěvek odpustit. Z Turnova a na Podhorná Český rozhlas.
4: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tyršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, jak uvedl dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert, informovala o tom mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřeneckého fondu RSVP Trust.
5: Počasí.
4: A v Libereckém kraji nás dnes čeká většinou jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni. Na horách pak teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia, vítr bude vát mírný od jeho západu, ve Frýdlantském výběžku pak čerstvý. Rostylové podmínky ještě teď by měly být mírně nepříznivé, přes den velmi dobré. Biometeorologická předpověď pro dnešní den je na dvojce, to znamená střední zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý potok a uzavírka potrvá do 23. října. Jeďte opatrně.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: 4 minuty po 8 hodině. Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, které tady na vlnách Českého rozhlasu Liberec pokračuje i po 8 hodině. Pokud jste se postupně probudili do nového dne, připomínáme i dnešní datum, tedy 8. září, a k tomu také úterý. Můžeme nastínit i téma, které nás bude čekat ve vysílání za okamžik. Připomeňme, že ČES obnovoval na vrcholu Sněžky kabely vysokého a také nízkého napětí. Proč zrovna na Sněžce? To je rozhodně otázka, na kterou za okamžik ve vysílání odpovíme. K tomu nás tedy v následujících 30 minutách čeká i jedno pěkné regionální výročí. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Jiří Korn v podstatě s motivační písní a přitom další nestárnoucí, která nám dozněla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Neplakej, jak tedy on sám dospíval, není důvod k pláči, naopak čeká nás pěkné počasí, pondělí to už jsme zvládli, je tu úterý s datem 8. září a my se můžeme po 8. hodině vydat také do hor. Společnost ČEZ Distribuce totiž obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a česko-polskou hranicí. Náklady jsou podle zástupců polostátní společnosti zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit. Odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to. Jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení. Potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou, kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam do ty rovny to staré.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Během úterý bude v Libereckém kraji převládat jasná obloha a během odpoledne očekáváme místy až polojasno. Nejvyšší denní teploty ale příjemné, velmi 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme 22 až 25 stupňů Celsia. Ještě tedy v ranních hodinách očekáváme slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

Skupina Kamelot, a to 9 minut před 8:30, je to také čas, kdy se budeme moci pozastavit u dnešního data, tedy 8. září, a vydáme se také trochu do historie, ale hlavně do hor. Je to totiž na den přesně 119 let od otevření ikonického místa v Jizerských horách, a to konkrétně rozhledny Královka. Můžeme jen připomenout, že nejde o první stavbu rozhledny ještě před Královku, tak jak ji známe dnes, stála totiž původní rozhledna a ta byla dřevěná. Postavili na konci 19. století a vydržela do roku 1906. O rok později tedy byla otevřena rozhledna nová. Ve 40. letech minulého století proběhla další úprava okolí a následně i dostavba horské chaty, a to i s ubytováním. Dlouhé roky se ale rozhledna další významnější změny nedočkala. Důležitý je proto také rok 2013, kdy proběhla změna vlastníka a také větší revitalizace. Opravy a úpravy nejen samotné věže, ale právě i okolí a přilehlých budov. Kdybyste se na rozhlednu plánovali vydat, tak určitě potěšíme. Je totiž otevřena každý den a pro mě osobně je to místo spjaté i se základní školou, neboť většina školních výletů směřovala právě do Jizerských hor a patrně kolem Královky vedla většina z cest.

0: vyhra. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna dnes znovu projedná nový zákon o státních zaměstnancích. Předlohu, která ruší stávající služební zákon, totiž zamítl Senát. Změny podle koalice zjednoduší zaměstnávání i propouštění státních úředníků a proces přiblíží běžným pracovním poměrům. Podle opozice ale nový zákon povede k politizaci státní správy. V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule, jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Manuál zahrnuje například vzhled autobusových zastávek, pítek, mlžítek nebo laviček. Součástí jsou i informační prvky. V Novém Boru na Českolipsku dnes odpoledne vernisáží začne výstava nazvaná Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor. Od středy do konce září lidé budou moct vidět na plotě zahrady Domu dětí a mládeže Smetanka. Společnost ČEZ distribuce obnovuje na vrcholu Sněžky části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí. Snahou je zajistit dlouhodobě spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy v jedné z klimaticky i logisticky nejnáročnějších lokalit v České republice. Čeští hokejisté vstoupí do příštího mistrovství světa 14. května zápasem proti Norsku, které na minulém šampionátu získalo bronz. Program turnaje v Německu zveřejnila Mezinárodní hokejová federace. Dnes nás čeká v Libereckém kraji většinou jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty 26 až 29, na horách 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. To nám tedy pokračuje i po 8:30. Konkrétně teď tedy 8:32. A co můžeme nabídnout už za okamžik, to bude další krimi příběh. Dnes se podíváme za libereckým Toxi týmem. Ten si totiž připsal další úspěšný zásah. Tak kde zasahovali v tomto případě a konkrétně co se jim tedy podařilo? Na to se odpověď dozvíte za okamžik.

0: S Martou Kubišovou také do další části Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno, ale přejeme vám a to našim posluchačům. A kdyby se vám zdálo, že se v Libereckém kraji náhle o něco lépe dýchá, slunce svítí jasněji a ptáci zpívají veselej, může to být proto, že na světě zase o několik drogových delikventů méně. O dalším úspěšném zásahu libereckého toxitýmu nám v dnešním krimi příběhu poví Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Moje oblíbená filmová gangsterka Gentlemani má několik výborných scén a v jedné z nich si drogový boss Matthew McConaughey došlápne na jednoho ze svých konkurentů a má k němu poměrně dlouhou řeč, ve které mu vyčítá, že zatímco on pěstuje a vyrábí jen neškodnou marihuanu, jeho protivník prodává tvrdé drogy, které lidem ničí život. Čímž režisér Guy Ritchie vlastně obhajuje svého hlavního hrdinu a staví ho do pozice ještě většího kladě. Čímž nechci nějak omlouvat nelegální distributory konopí. Například za volantem se prostě, jak se říká, hulit nesmí. Na druhou stranu se konopí užívá v medicíně, takže určité polehčující okolnosti existují. Něco jiného je ovšem pervitin neboli metamfetamin. Nepamatuji se, že bych někde četl zprávu o tom, že si někdo zakouřil marihuanu a pak pobodal lidi v nákupním centru nebo rozstřelil kradené auto na dálnici. Jako velkou hrozbu vnímá takzvané tvrdé drogy i policie. Více než půl roku se liberecký toxitým připravoval na zátah proti výrobcům pervitinu. Shromažďoval informace, jména, adresy, toky polotovarů a místa, kde se perník vařil. A v červnu spadla klec. Policisté při akci s názvem Spirála zadrželi celou skupinu vařičů a distributorů a k tomu 67-letého cizince, který je zásoboval potřebnými chemikálie. Zajistili 3 nelegální výrobny metamfetaminu, více než kilo pseudoefedrinu, větší množství polotovarů a také nádobíčko sloužící k výrobě drogy. Organizovaná skupina působila ve více státech a teď jejím členům hrozí až 18 let vězení.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: S teplotami nás rozhodně meteorologové potěšili, 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách dnes 22 až 25 stupňů Celsia. Bude převládat jasná obloha, během odpoledne místy až polojasno. A ještě tedy v ranních hodinách očekáváme slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Čas nám opět poskočil, teď už tedy 9 minut před 9 hodinou, což je rozhodně moment, kdy je patrné, že jsme i úterní dobré ráno nakonec na vlnách Českého rozhlasu Liberec zvládli. Před námi tedy 8. září, rozhodně popřeji vydařený den, ideálně tedy ve společnosti Českého rozhlasu Liberec, a už po 9. hodině se na vás bude těšit kolegyně Iveta Kalátová, se kterou se dnes vydáte hned z úvodu do Turnova. Z jakého důvodu? To se po 9. dozvíte. Od mikrofonu se loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V kompostárním Liberecké krásné studánce můžou lidé nově odevzdávat bioodpad. Ski areál v Rokytnici nad Jizerou bude mít lepší podmínky pro umělé zasněžování. Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Dnes nás čeká většinou jasno, teploty 26 až 29 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu. Informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu.
2: V říjnu město otevře nové sběrné místo taky v ulici u stadionu v Horním Růžodolu. Sloužit bude pro odevzdávání velkoobjemového odpadu, bioodpadu a taky dřeva. I nadále můžou lidé odpad odevzdávat taky ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ulici doktorky Milady Horákové i na stanovišti mobilních kontejnerů v Londýnské ulici. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: V Rokytnici nad Jizerou může vzniknout pětihvězdičkový hotel v centru města. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání před komunální volbami. Změnu územního plánu připravovalo město 10 let. Dokument mimo jiné umožní i rozvoj tamního lyžařského střediska.
3: Díky změně územního plánu Mužovské areálu vyrůste retenční nádrž na umělé zasněžování. Umístěná bude u horních domků místo parkovišť P2 a P3. Nad nádrží bude parkovací dům. Ještě větší proměna pak čeká centrum Rokytnice. Místo továrny Sebatan vznikne luxusní hotel se 150 lůžky, restaurací a kongresovým sálem. Na něj pak naváže komplex 13 domů s celkem 280 byty. Přestavbu bývalé továrny chce společnost Rigema zahájit v roce 2028. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Do 17. září bude v příhraniční oblasti Horní Lužice probíhat cvičení německých ozbrojených sil. Součástí cvičení s názvem Eagle je také vypouštění balónů napuštěných heliem, které může vítr zanést i na území Libereckého kraje. Jak uvedlo krajské vojenské velitelství v Liberci, k balónům jsou přidělené informační letáčky, co v případě nálezu balónu dělat. Německá armáda nacvičuje z balóny informování obyvatel v odlehlých oblastech v případě krizové situace. Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat 21. září. Výhrady k deficitu mají i poslanci vládních motoristů.
0: Počasí.
1: Dnes nás v Libereckém kraji čeká většinou jasno, během odpoledne místy až polojasno, teploty 26 až 29 stupňů, na horách 22 až 25, vítr bude vát mírný od jeho západu, rozptylové podmínky by měly být postupně velmi dobré, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na dvojce, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Bužiny Němcové. Omezení potrvá do konce září. Mějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: příjemný a doufám, že i dobře naladěný celý úterní den. Tak to vám přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová. Máme 8. září, láká vás tu na houby. Tak pokud se teď právě vydáte, tak vám popřeji bohatý úlovek, ale pozor na jednu houbu, která je smrtelně jedovatá. A houbaři si ji můžou splést třeba s bedlou nebo se žampionem. Mluvíme o muchomurce zelené. Právě po konzumaci této houby končí lidé nejčastěji v nemocnici ve velmi vážném stavu. Tématu se budeme věnovat krátce před 9:30. Tak ale ještě tady máme jednu informaci o tom, že jednotná pravidla pro investory, to je jeden z cílů nových zásad vytvořených Turnovskou radnicí. Téma rozebereme ve vysílání už za okamžik. No a také zavítáme s regionálním stopařem do knihovny v Jablonci nad Nisou. Tam totiž za chvíli začne přednáška Svět za displejem. O čem bude, to se také dozvíme v této hodině. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Tátě zpívám a zpíval Pavel Bobek ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Jak jsem v úvodu této hodiny naznačila, v Turnově nově mají takzvané zásady pro spolupráci s investory a zdaleka nejsou jediným městem v kraji, kde tento dokument vznikl. Čeho se zásady týkají a co nového Turnovu přinesou, to probereme s redaktorkou Anou Podhornou, kterou vítám ve studiu. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Zásady pro spolupráci s investory, tak můžeš nám prozradit, co si pod tím vlastně představit?
1: Je to soubor pravidel, který určuje, jak má vypadat spolupráce mezi městem a investorem, který se chystá ve městě stavět. Starosta Turnova Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj nový dokument popisuje jako takovou kuchařku, která dá diskuzi s investory jednotná pravidla. Dosud jednání probíhala individuálně. Teď podle něj budou investoři vidět rychle a včas, co se od nich očekává. Cílem zásad je tak zrychlení procesu vzniku staveb, ale také jeho transparentnost a zajištění stejných podmínek pro všechny. Tyto zásady se používají při sepisování tzv. Plánovací smlouvy. Důležitou součástí je i to, že investor se finančně podílí na nákladech na veřejnou infrastrukturu.
0: A to znamená tedy, že dá městu peníze na náklady spojené s výstavbou?
1: Přesně tak, a nejen s výstavbou, ale celým chodem města. To zahrnuje údržbu veřejné infrastruktury nebo zajištění veřejných služeb. Nazývá se to investiční příspěvek a slouží k pokrytí části městských nákladů na jeho rozvoj. Podle starosty Hokeho je několik typů sazeb a příspěvky se dají zmírnit nebo odpustit. Sazby se v Turnově dělí podle toho, kde a co se bude stavět. Zda se jedná o zastavení míst uvnitř města nebo nové plochy, jejich zástavbou se město rozrůstá. A jestli jde o stavbu pro bydlení, občanské vybavení a nebo stavby ostatní. Příspěvek se tak pohybuje v rozmezí 600 až 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Turnov umožňuje získat slevu například různými klimatickými opatřeními, jako je hospodaření s dešťovou vodou nebo zvolením zelené střechy. Dalšími příspěvky jsou příspěvek administrativní nebo příspěvek na parkovací stání.
0: A kam tyto peníze z investičních příspěvků poputují?
1: Peníze vybrané na příspěvcích město uloží do Fondu veřejné infrastruktury. Finanční prostředky z fondu pak město bude používat na investice a obnovu a rozvoj infrastruktury. Rozhodovat o tom bude zastupitelstvo. Z fondu tak peníze půjdou na veřejné osvětlení, komunikace nebo sportoviště a kulturní zařízení. Na závěr doplním, že například stavba jednoho rodinného domu, garáže nebo dílny není investiční záměr a tyto zásady se tak na ně nevztahují. Turnovská radnice se pro sepsání pravidel inspirovala v okolí. Podobně zakotvenou spolupráci s investory má Liberec, Mnichovo Hradiště, ale i další města v České republice.
0: V Turnově tedy mají nově takzvané zásady pro spolupráci s investory. To vše nám vysvětlila naše redaktorka Anna Podhorná. Tak děkujeme za informace a hezký den přejeme.
1: Naslyšenou.
2: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Život plne dál.

0: On dnes trochu do tance v úterý 8. září, venku je krásné, stále ještě letní počasí, možná vás to láká na houby a možná už teď se kocháte vidinou, že si třeba uděláte bedlu, jen tak si ji usmažíte, nebo třeba také masák, ten je výborný, ale pozor na záměnu. Až 200 Čechů totiž ročně skončí podle statistik v nemocnici kvůli otravě houbami. Lékaři upozorňují, že by se lidé při jejich sběru měli mít na pozoru a z lesa si odnést jen ty, které opravdu dobře znají. K nejjedovatějším houbám u nás patří muchomůrka zelená. Připomínat může žampion nebo bedlu. Proto je také nejčastějším důvodem těch nejzávažnějších otrav.
1: Bedlu jsem synovi udělal k večeři. Naštěstí jsem ji přesolil, tak syn snědl půlku a já jsem snědl druhou půlku.
2: Vzpomíná Miroslav Kvapil, který se před 7 lety otrávil spolu se svým 5letým synem Adamem muchomurkou zelenou v domnění, že jde o bedlu.
1: Večer za námi Adam přišel, že mu není dobře a následně padl do apatického stavu.
2: Záchranáři odvezli chlapce okamžitě do nemocnice. Po několika dnech mu ale začala selhávat játra a tak ho transportovali do pražského IKEMu, kde se o pacienty z nejzávažnějšími otravami starají.
1: Byli jsme upozorněni, že noc bude kritická.
2: Druhý den ráno byl Adamův stav naštěstí o něco lepší a lékaři ho mohli vyškrtnout z čekací listiny na transplantaci jater. Muchomůrka zelená je zodpovědná za 80% úmrtí na otravu houbami u nás. Zásadní roli hraje to, jak velké množství houby člověk sní, v jakém stavu je jeho organismus a jak rychle se dostane k lékaři, říká přednostka kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče Eva Kyslichová.
3: Máme odběry specifické pro jaterní poškození. Standardně se dělá sonografické vyšetření. Tady právě vidíme, jak to vypadá konkrétně u toho malého Adama.
2: I když pro děti jsou otravy houbami nebezpečnější než pro dospělého člověka, Adam je nakonec přečkal bez následků. První pomocí je aktivní uhlí. V lékárničce by ho měl mít každý houbař.
3: Pokud máme podezření na otravu, spolknout 5 až 10 tablet při nějakých průjmech, při zvracení je na místě hydratace a potom tedy nějakém zdravotnickém zařízení infuze.
2: Při otravě houbami je nutné kontaktovat záchranáře na lince 155 anebo toxikologické informační středisko na non-stop lince 224 91 92 93.
3: Hlavně si dávat pozor na ty lupenité houby, na ty houby, které neznáme, neochutnávat syrové houby. Vždycky je lepší se dvakrát poradit, než sníst něco, co mi uškodí.
2: Lékaři také nedoporučují důvěřovat mobilním aplikacím, které s určením druhu pomáhají. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

0: zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
1: Možná, že i tuto písničku máte ještě ve svém zpěvníku, který jste možná ještě donedávna používali nebo dodnes používáte a třeba si rádi písničku zahrajete jen tak na kytaru. Se Zitvýmámi šedivý skupina Olympic. 9 hodin 35 minut. Je tady s vámi úterní dopoledne pod Ještědem. Když se podíváme na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz, najdeme zde řadu novinek a pozvánek, například klasická hudba. Klasickou hudbu považuji za největší dar od našich předků. To jsem citovala zakladatele festivalu Lípa muzika Martina Prokeše. Tak do 25. ročníku vstupuje Mezinárodní festival duchovní hudby Lípa muzika. Už v pátek 11. září otevře zahajovací gala večer v divadle FX Šaldy v Liberci. No a třeba v České Lípě, tak tam žijí hudbou a tancem seniori. Setkání s vrstevníky, živá hudba, tanec, tak vypadají odpolední čaje pro seniory, které šestkrát ročně pořádá právě město Česká Lípa v kulturu domě Krystal. Také se na našich webových stránkách můžete poslechnout reprízy, ať už jde o hosty, seriály a další pořady. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Odkud se nám asi dnes Patrik Fischer přihlásí, náš regionální stopař? Bude to hodně zajímavé. Displeje, monitory a moderní technologie pronikají do životů lidí čím dál víc. Držet krok s překotným vývojem ale může být pro velkou část lidí náročné. A právě pro ně začne za chvíli přednáška Svět za displejem v Jablonecké městské knihovně. Do Jablonecké knihovny proto zamířil i náš regionální stopař Patrik Fischer, kterého zdravím. Pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne z městské knihovny v Jablonci nad Nisou. Už dlouhodobě je taková koncepce knihoven, že by to neměla být jenom místa, kam se chodí půjčovat knížky, ale kde se můžete i třeba trošku dovzdělat, zažít nějakou kulturu a podobně. A právě v Jablonci nad Nisou to berou poměrně poctivě a podrobnosti už si přidáme s ředitelem městské knihovny v Jablonci nad Nisou Petrem Hejhalem. Dobrý den, pane řediteli.
3: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
2: Tak začněme tou dnešní akcí, která vlastně patří do celého toho cyklu Svět za displejem. Co tady na návštěvníky čeká už za několik málo minut?
3: Dnes na ně čeká úvod do celé té problematiky, tedy budeme se zaobírat tím, jak fungují média. Rozdíl mezi zpravodajstvím a reklamním článkem, jak ty články vůbec vznikají, anebo třeba proč bývají titulky často zavádějící.
2: To jsou určitě zajímavá témata, která by mohla zajímat třeba i naše posluchače, věřím. A říkal jste, že je to první přednáška z celého toho cyklu, což zajisté znamená, že budou následovat ještě další. Věřím, že na posledních 20 minut asi většina našich posluchačů už přijít nestihne. Každopádně, jak často se ty přednášky budou konat a kdy jindy třeba mohou posluchači přijít?
3: Jak jste řekl na začátku, je to celá série, celkem jich bude do konce roku 8 těch přednášek nebo lekcí. Vždy jednou za měsíc se setkáme a 4 proběhnou ještě do prázdnin a další 4 potom od září do prosince.
2: Zároveň, jak už jsem říkal, vyberete docela dost důkladně to, že knihovna prostě není jenom místem, kam si lidi chodí půjčit nebo vrátit knihu. Pořádáte tady spoustu dalších akcí. Je třeba ještě nějaká, na kterou vy byste pozval?
3: Dovolil bych si pozvat a vypíchnout jednu speciální akci, respektive taky je to, padá to do toho ranku vzdělávání a je to vzdělávací program Psychologická akademie, který jsme připravili ve spolupráci s Akademikou Praha. Navazuje to na náš loňský vzdělávací program Základy psychologie a ten kurz je určen všem, kteří mají zájem o tuto problematiku, ať už jsou to třeba studenti střední škol, kteří se zamýšlí nad tím, že by psychologii studovali na vysoké škole, ale může to být i profesionálové z praxe, například pro učitele by to mohla být velmi zajímavá možnost, jak si rozšířit vzdělání.
2: Pokud by to někoho zajímalo, tak tohle už bude druhý ročník Psychologické akademie a k tomu prvnímu určitě můžete najít podrobnosti na našich webových stránkách, protože jsme dělali reportáž ze zakončení této celé semestrální akce. Ještě jenom přidám, že Psychologická akademie teď v září začíná 22. Jinak povídali jsme si s ředitelem městské knihovny v Jablonci nad Nisou Petrem Hejhalem.
1: Z Jablonecké knihovny se nám přihlásil regionální stopař Patrik Fischer, tak děkujeme za zajímavé informace i pozvánky a hezký den přejeme.
2: Krásný den a zase naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Úterý 8. září. Svátek má Mariana a tady je Petr Jungmann. Římskokatolická církev dneska slaví svátek narození Panny Marie a k dnešku se váže jedna důležitá pranostika. Jaké počasí o Panny Marie narození, takové bude 8 neděl. První písemná zmínka o jednom z nejkrásnějších středočeských měst, Kolíně, se objevila před 765 lety v roce 1261. Přemysl Otakar II. V listině uděluje městu Přelouči stejná práva a svobody, jako mají města Kolín a Kouřim. Je tedy jisté, že před tímto datem již byl Kolín fungujícím královským městem. Harvardova univerzita byla ve městě Cambridge ve státě Massachusetts založena v roce 1636. To je 390 let. Dnes je Harvardova univerzita nejstarší a nejprestižnější vysokou školou ve Spojených státech. Úplně první volba Miss proběhla v americkém Atlantic City před 105 lety v roce 1921. Vyhrála teprve 16-letá Margaret Gorman. Dostala korunku a $100 peněžní prémie. To by dnešním misskám asi nestačilo. Před 85 lety v roce 1941 německá vojska obklíčila Leningrad a začalo 900 dnů trvající peklo blokády města, při které zemřelo přes 1 000 000 jeho obyvatel, většina z nich hlady. Dnes kultovní seriál Star Trek začala americká televizní stanice NBC vysílat 9. září roku 1966, tedy před 60 lety. These are the voyages of the Starship Enterprise. Seriál ovlivnil miliony lidí. Například první americký raketoplán dostal jméno po seriálové lodi Enterprise a výrobce mobilních telefonů Motorola se při tvorbě prvních přístrojů nechal inspirovat komunikátorem ze Star Treku. Před 4 lety zemřela britská královna Alžběta II. Bylo jí 690.
4: Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: Britským králem se stal princ Charles ve svých 73. Později byl korunován jako Karel III.
5: Three cheers for His Majesty the King! Hip, hip!
3: Nejslavnější a nejhranější český skladatel Antonín Dvořák se narodil v roce 1841 ve středočeské Nelahozevsi v rodině řezníka. To je dnes 185 let. Bilbo Pytlík z Hobita nebo věrný doktor Watson ze Sherlocka má 55. narozeniny. Britský herec Martin Freeman. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
3: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
5: O svačině to roztočíš.
6: Amálka. Krásná zdravá svačina.
7: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
7: Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Lidé v Jablonci nad Nisou dostanou odměnu za péči o městskou zeleň. V kadaňské nemocnici policisté zatím bombu nenašli. Dnes nás čeká většinou jasno a teploty mezi 26 až 29 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. V loni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moct lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
8: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
7: Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň. Informovalo o tom mluvčí radnice Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. Celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. S každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. Energetici obnovují na vrcholu naší nejvyšší hory kabely, konkrétně zhruba 100 metrů vedení vysokého napětí a stejný úsek vedení nízkého. Hotovo chtějí mít do konce tohoto měsíce, práce popisuje pracovník společnosti ČES Pavel Plíšek.
9: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
7: Policisté v kadaňské nemocnici zatím bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí dál trvají. Policie to napsala na síti X. Kvůli anonymní výhrušce bylo evakuovaných 240 lidí. Podle mluvčí nemocnice Karolíny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. V nemocnici zasahuje pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté zatarasili příjezdové cesty. Na místě jsou i hasiči. Ti postavili pro evakuované vyhřívané stany. Za šíření poplašné zprávy hrozí až 3 roky vězení.
0: Počasí.
7: V Libereckém kraji nás dnes čeká většinou jasno, během odpoledne pak místy můžete čekat až polojasno. Teploty se budou pohybovat mezi 26 až 29 stupni, na horách pak teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Vítr bude vát mírný od jeho západu, ve Frýdlantském výběžku potom čekáme vítr čerstvý. Rozptylové podmínky by měly být postupně dobré, odpoledne i velmi dobré, biometeorologická předpověď. Pro dnešní den je na stupni číslo 2, to znamená střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
7: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel, uzavírka potrvá do 23. října.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Čas nám docela příjemně plyne, teď už máme 4:10, pokračuje úterní dopoledne pod Ještědem. Jsem moc ráda, že jste přitom, milí posluchači, zdraví vás Iveta Kalátová. Budeme se mimo jiné věnovat také našemu seriálu Nový život. Tak se totiž tento týden jmenuje seriál, ve kterém se věnujeme lidem po transplantaci orgánu. V dnešním dílu budeme mluvit s příjemcem i dárcem ledviny, kteří se přímo znají. Ale ještě předtím se budeme věnovat farmářům. Stát totiž zastavil proplácení náhrad farmářům z oblastí s výskytem vlků. Žadatelé čekají na stovky milionů korun. Více uslyšíme už za okamžik. Tak já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Možná, že i to je vaše písnička vašeho dětství nebo mládí. Tak Hana Zagorová nám dospívala 10 hodin 11 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A jak už jsem opět v krátkosti naznačila, po 10. hodině budeme se teď věnovat farmářům. Ti totiž nedostávají peníze za opatření proti vlkům. Stát proplacení náhrad zastavil. Vyčleněný balíček z rozpočtu je rozebraný. Na úhradu újmy za stížené hospodaření přitom čekají stovky žadatelů.
1: Jak to zavírám do ty vysoké železné ohrady, tak mě se zatím ty útoky vlků vyhly. Je to pracnější a hlavně mám mnohem horší výsledky, protože když ty ovečky by se pásly v noci, tak já je zavřu do omezené ohrady, kde se tolik nepasou. Nemají přírůzky a další problém je, že nemůžu mít rozdělený to stádo podle potřeby. Mladý beránky, jehničky, matky, jo, že to mám všechno pohromadě.
2: Popsal potíže spojené s vlky chovatel Tomáš Haverland z Vernéřovic u Broumova. Stát složitější podmínky farmářům kompenzuje, jenže peníze na letošní rok došly.
3: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisové ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
2: Vysvětluje předseda Svazu chovatelů ovcí a koz Richard Konrád. Řádově jde o stovky milionů korun. Kromě opatření proti vlkům, ale program zahrnuje třeba také úhrady za omezení těžby nebo chovu ryb v chráněných oblastech. Žádosti administruje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.
4: V roce 2026 bylo zatím proplaceno 814 žádostí za 415,5 milionů korun. Na proplacení čeká nyní 199 žádostí za 162 miliony. Posuzuje se 396 žádostí za 405,6 milionů korun. Agentura ochrany přírody a krajiny nemá zprávu, kdyby potřebnou částku mělo ministerstvo financí uvolnit.
2: Dodává její mluvčí Karolína Šůlová. Podle ministerstva financí jsou platby záležitost čistě rezortu životního prostředí.
5: Z důvodu aktuálního dočerpání finanční alokace určené na tyto náhrady bylo dočasně pozastaveno jejich proplácení. Došlé žádosti jsou však nadále klasicky administrovány a přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
2: Popsala současný stav mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová. Kdy a jak vysokou částku bude možné na úhrady uvolnit, ale jasné není. Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Rodák z Litvínova Martin Maxa, takhle je to prostý. 10 hodin 21 minut ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, ovšem některé věci nejsou tak úplně jednoduché a prosté. No a na to navazuje náš seriál týdne. Nejčastějším transplantovaným orgánem jsou v Česku ledviny. Lékaři jich jen loni nahradili 580. Většina z nich pocházela od zemřelých dárců. Ve 40 případech se ale jednu ze svých dvou ledvin rozhodl darovat žijící člověk. A přesně tak to bylo i v roce 2018, kdy herec Karel Zima daroval ledvinu svému známému Karlu Vaňkovi. O tom, jak se oba s odstupem času mají, je další díl seriálu, který jsme pojmenovali Nový život.
1: Karle Zimo a Karle Vaňku, já jsem s vámi mluvila před skoro 8 lety. To jste byli oba po operaci.
2: To jsme byli ještě mladíci.

0: Takže určitě dobře.
1: Jak se má zdravotně Karel Zima?
2: Zdravotně se mám fajn.
1: Můžete popsat, odkud kam máte vy jako dárce jizvu?
2: To vám klidně ukážu takhle. Začíná nějaký 10 cm nad slepým střevem. No a táhne se šikmo prostě přes ten bok někam, kam až nevidím, k zádům. No. Tak bylo to asi 30 stehů nebo kolik. Samotná jizva může mít tak 30-40 cm, není malá.
1: Vy máte dodržovat po tom, co jste daroval ledvinu, pitný režim, pak je tam omezení léku na bolest, dál se máte vyvarovat sportům, kde hrozí úrazy, jízda na koni, závodění v autech.
2: Jo, tak to pořád trvá. Samozřejmě jste nemenovala velmi důležité věci, a to je alkohol, kouření a takové věci, to je jasný.
1: A Karle, Vaňku, vy jako příjemce tu jizvu máte jinde?
3: Ta ledvina se do toho těla vkládá jako přes břicho, to znamená předem. Někteří lidi si myslí, že je to zadem, ale to předem.
1: A teď ten aktuální stav je takový, že Karel Zima, dárce, má jednu ledvinu a vy jako příjemce máte tři ledviny.
3: Ano, je to tak, no, to tělo vlastně bylo doplněné o tu jednu zdravou ledvinu, která to tělo stabilizovala.
2: No je to nefér, já myslím, že bys měl jednu mi dát zase.
3: Je to nefér.
2: Aby jako to bylo vyrovnaný.
1: Vy jste si tu ledvinu, tu darovanou, pojmenovali, je to Jitka?
3: Určitě to tak platí pořád a nedošlo k žádnému přejmenování do tady toho okamžiku. Pořád Jitka.
2: Žádný umělecký jméno nechtěla.
1: A ta ledvina Jitka, ta je sledovaná, vy chodíte každé 3 měsíce k lékaři, berete léky?
3: Léky ty imunosupra jsou každý den vlastně, ráno jich je asi 5 a večer asi 3. Když nejte léky, tak zahájíte ten proces toho odstraňování. Jako.
2: Vypuzení toho orgánu.
3: No, vlastně, no.
1: Znáte někoho, koho jste inspirovali? Já vím, že Karel Zima se osobně s někým setkal, který o tom uvažoval. To dopadlo?
2: Jo, to dopadlo. A dopadlo to dobře. Byl to velmi sympatický, podobně starý člověk jako já, který dával ten orgán svý kamarádce. No a už tenkrát jsme se dozvěděli o pár lidech, který jsme třeba neviděli osobně, jako s kterýma se neznáme, ale to bylo nedlouho po operaci, 2 měsíce po operaci, si myslím.
1: Dá se popsat, jak moc děkujete svému dárci?
2: Je, u toho nechci bejt asi.
3: Já to řeknu jako úplně z té největší jako lidské stránky. Člověk, já nevím, přesně honí v různý, já nevím, co je auto a prostě věci. A jo, ale potom vlastně zjistíte, jak je vlastně třeba super se jenom vyčurat. Fakt zase si vzpomenu na toho Karla, jako je to díky němu, že prostě tam vůbec můžete zajít.
4: Já tě nemít, hele.
3: Vám zařídil i takovouhle banální jako věc, no.
1: Říká Karel Zima a Karel Vaněk. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Jsem ráda, že s námi trávíte i dnešní dopoledne pod ještědem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Máme úterý 8. září, mám pro vás ještě, milí posluchači, pár informací. Pobočka České pošty v Jablonném v Podještědí bude mít zítra ve středu 9. září z provozních důvodů omezenou otevírací dobu. Otevřeno bude pouze odpoledne od 13 do 18 hodin. Více najdete na webu města Jablonné Podještědí. A radnice v Hrádku nad Nisou informuje obyvatele města, že se bude v Donýně 9. a 10. září pokládat asfalt v ulicích Strmá, Sousedská a Donínská. V těchto dnech bude dočasně znemožněn příjezd motorových vozidel k jednotlivým nemovitostem. Pokládka bude probíhat přibližně od 8 do 17 hodin. Město proto prosí obyvatele této lokality, aby si v případě, že budou během dne potřebovat vozidlo používat, vyparkovali svá vozidla před zahájením prací mimo opravované úseky. Zprávu jsme našli na webových stránkách města Hrádek nad Nisou.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Můžeš lhát, Iveta Bartošová. Písnička, která tak trochu připomíná tvorbu Johna Lennona. Ovšem pod touto písničkou je podepsán hudební skladatel Pavel Krejča a o text se postaral Pavel Vrba. 10 hodin 40 minut a na řadu už přichází spotřebitelský servis. Reklamace bod, to je nevyčerpatelné téma, které často probíráme i v našem spotřebitelském servisu. Na další z vašich dotazů odpoví Josef Černý.
1: Paní Věře se po krátké době nošení téměř rozpadly boty, přičemž vyjádření reklamačního technika jí přijde absurdní, například prý špatná ponožka, tkaníčky nedostatečně utažené a podobně. Paní by ráda věděla, jestli má smysl se vůbec dohadovat a případně s kým. Paní posluchačko, doporučuji vyhledat soudního znalce, boty i vyjádření prodejce mu ukázat a domluvit se s ním, jestli má smysl psát posudek. Ten se totiž vzhledem k jeho vysoké ceně vyplatí pouze u bot, které stály například více než 2000 korun.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: To bylo takové příjemné občerstvení od kapely Mandra, že hledá se žena ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a jdeme vařit. Hlavní surovinou dnešních receptů našich babiček budou žampiony, které před 100 lety byly považovány za delikatesu. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření přidají recept se žampiony, a to na paštiku z kuřat.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyni našich babiček si dnes něco povíme o žampionech. Houbách, které z panských zahrad postupně doputovaly do městské i venkovské kuchyně.
2: Žampion, tedy správně pečárka dvouvítrusá, pochází z Evropy a ve volné přírodě tu po dešti v letním období rostl na loukách, pastvinách i na okrajích lesů. V menších skupinách, taky v sadech a zahradách. Rostl hlavně tam, kde bylo dobře pohnojeno.
1: Když se snížily počty koňských povozů a taky počet koní na pastvinách, výskyt původních druhů žampionů se výrazně snížil. Možná proto se velmi brzo začalo s jeho cíleným pěstováním. Už v 17. století se rozšířilo ve Francii. Právě tady lidé přišli na to, že se žampiony dají vypěstovat z výtrusů volně rostoucích hub uměle. Z Francie se tento způsob pěstování postupně dostal do celé Evropy. V českých zemích nejdříve na panské statky, později také do šlechtitelských zahrad ve městě. Žampiony tu bylo možné pěstovat po celý rok a proto se staly vítanou surovinou zejména v kuchyni panstva i měšťanů. Obliba žampionů ve všech možných úpravách vzrostla zejména v prvorepublikové kuchyni. Uměle pěstované houby se objevovaly v krémových polévkách, smetanových omáčkách, podávaly se zapečené s máslem, plněné nebo jako příloha k pečenému masu. Oblíbené byly také na topinkách či v míchaných vaječných pokrmech. Hospodyňky si žampiony cenily pro jejich jemnou chuť, která dobře doplňovala maso, vejce i zeleninu, aniž by převíjela jejich aroma. Čerstvé žampiony byly ještě před 100 lety považovány za delikatesu a na slavnostním stole měšťanů rozhodně nechyběly. Oblíbily si je i hospodyně na vesnici, které si pro pečárky, tedy žampiony, poslali děti do sadu nebo na pastvinu.
2: A co se ze žampionů u nás vařilo? Jeden recept z kuchařky Julie Svobodové z roku 1898 dnes přidáme. Paštika z kuřat.
1: Rozkrájej kuřata na čtvrtky, na sol, opepři a dus v rendlíku na másle s petruželí, ošlejchem a žampiony, udělej nádivku, rozkrájej libru telecího masa a půl libry slaniny i dus v rendlíku s hovězí polívkou jako kuřata, pak maso vyber a rozsekej drobonce. Usmaž trouhanou žemli a utluč v moždíři. Vlož do formy těsto a na to kousky kuřat a tak pokračuj dále i hleď, by nahoru přišla nádivka, na tu slanina. Přiklop to těstem paštikovým, dej paštiku na plech a peč. Pak slaninu sejmi a dej na paštiku omáčku, z jížky a hovězí polívky, k čemuž přidat ti můžeš trochu zázvoru tlučeného. Tímto způsobem upravit lze i paštiku z holubů.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

jsme si připomněli československou superstar. Příběh nekončí ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A jestli pak víte, že už tento čtvrtek se běží v libereckém Vesci 15. ročník běhu pro Světlušku. Možná budete vy u toho, možná rádi si zasportujete a tím pádem i pomůžete. No i Český rozhlas Liberec bude u toho. A už se na to moc těšíme s Filipem Majslem, protože se vám tam budeme také věnovat ve večerních hodinách. A právě o této akci se budu už za chvíli povídat s našimi hosty, kterými budou ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa a také ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová. Počkejte si na to.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
2: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Turnovská radnice sepsala zásady pro investory. Nezaměstnanost v Česku zůstává na 5%. Dnes nás čeká většinou jasno. Teploty v Libereckém kraji 26 až 29 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Téměř 100 milionů korun bude stát centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
5: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
3: Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo. Jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení.
6: Sazby investičních příspěvků se liší podle toho, na jakém území a jaký typ budovy chce investor stavět. Pohybují se od 600 do 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Radnice umožňuje za určitých podmínek získat slevu nebo příspěvek odpustit. Z Turnova a na Podhorná, Český rozhlas.
3: V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule. Jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové zahrnuje manuál například vzhled autobusových zastávek, pítek nebo laviček. Součástí jsou i informační prvky. Manuál musí ještě projednat rada města. Sloužit má jako podklad pro investice do veřejného prostoru města. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání. Meziměsíčně zhruba o 6,5 tisíce více. Naopak počet volných pracovních míst oproti červenci klesl. Úřady jich nabízely asi 99 tisíc, to je asi o 1650 méně. Údaje zveřejnil dnes Úřad práce. V porovnání s loňským srpnem míra nezaměstnanosti stoupla, před rokem dosahovala 4,5%.
4: Počasí.
3: V Libereckém kraji nás dnes čeká většinou jasno, během odpoledne místy až polojasno. Teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách na 22 až 25, vítr bude vát mírný od jeho západu. Rozptylové podmínky by postupně měly být velmi dobré, biometeorologická předpověď je na dvojce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Dále v Libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Zprávy 11. hodiny s Lenkou Markovou už jsou za námi a před námi je další hodina úterního dopoledne pod ještědem. Přijďte to opět rozsvítit, umělá inteligence to za vás nedá. Tak to je motto letošní pozvánky nočního běhu pro světlušku, který se bude konat už tento čtvrtek 10. září v libereckém sportovním areálu Vesec. Na startovní čáru se opět postaví jak vidící, tak i nevidomí běžci a hodinu před polednem, což je právě teď, nahlédneme společně do programu s našimi hosty, kterými budou ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa a ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová. Hezký poslech.

0: Tomu se říká výzva, pojď dáme řeč, jak nám o tom zpíval Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ano, dáme řeč s našimi hosty. A já už u nás vítám ředitelku Centra Lyra Kateřinu Jírovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: No a když řeknu jméno dalšího hosta, tak každý už bude vědět, která by je, protože naším dalším hostem je ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: Toto uteklo? Před rokem jste tady seděl?
2: Přijde mi to, že je to tak 2 měsíce maximálně.
0: Ano, přesně tak, přesně tak. No, letošní běh pro světlušku bude hodně zajímavý. Já začnu tím, že mě upoutal vizuál na vašich webových stránkách. Přijďte to opět rozsvítit, umělá inteligence to za vás nedá. A je tady kocour v botách a má na hlavě klasickou tu světlušku, to svítítko. A když jsem se podívala na klip, který provází tento ročník, tak se tam objevil jednorožec, červená karokulka. Velice zdařilý, milí posluchači, určitě se na něj podívejte, stojí to za to.
2: Děkujeme.
0: No, umělá inteligence. Proč umělá inteligence?
2: My jsme chtěli vzít ten fenomén, který se nás, asi už nás všech nějakým způsobem dotýká. A ona, umělá inteligence, je na jednu stranu jako fantastická, protože když já si vezmu jenom ty náklady na pořízení nebo vyrobení spotu versus to, když máte herce, musíte někam dovést na jedno místo, máte pronajatou nějakou lokaci, tak vlastně v tomhle ta umělá inteligence, ve které je vytvořený ten spot, skvělá. Ale na druhou stranu my jsme si říkali, co je na těch našich bězích jako to dobré, co je na tom to, co nás baví. A říkali jsme si, že je to přesně to, že se jako lidé dobré vůle sejdou na jednom místě, společně udělají něco pro dobrou věc, propojí se tam ty světy vidících a nevědomých. A říkali jsme si, ale to ta umělá inteligence za nás nikdy, ať už se posune jakkoliv, tak nikdy tohle to nenahradí. Tak jsme si vlastně trošku hráli s tím, že jsme proti sobě postavili tyhle dva póly. A to, že ten spot za mě je zdařilý a funguje úplně skvěle, je jako jedna věc, ale říkali jsme si, pojďme tam ukázat to, čím my jsme, nebo ten náš běh je snad jedinečný, a to je tím, že se ty lidi opravdu potkají na jednom místě, a kolegyně je vlastně toho i důkazem, že pro nás je třeba ta akce zajímavá tím, že se potkáme i s těmi našimi partnerskými organizacemi nebo organizacemi, které podporujeme v průběhu celého roku, a potkáme se s nimi v jiném režimu, než když spolu řešíme vyúčtování nebo nějaké termíny nebo nějaké nedorazy. Takže v tomhle si myslím, že ty 2 hodiny my dokážeme vytvořit úplně jinou atmosféru. A je to tam znám.
0: Paní ředitelka Centra Lyra tady spokojeně pokyvuje hlavou, jak se vám tady spolupracuje s takovým nadšencem.
1: Úžasně. Musím říct, že vlastně Centrum Lyra jako raná péče spolupracuje a je podporována vlastně ze světlušky dlouhodobě, už opravdu desítky let. A vždycky je to moc fajn spolupráce a v dnešní době i nějaká jistota, která bohužel i v rámci těch finančních prostředků nějakých neziskových organizací není taková, nemůžete se na to úplně spolehnout. A to je opravdu velké partnerství, významné partnerství, kterého si moc vážíme.
0: Předpokládám, že také poběžíte.
1: Budu se o to snažit.
0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou paní ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová a ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. A paní ředitelko, my se za chvilku do tohoto centra podíváme. Mm-hmm.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Úterním vysílání Českého rozhlasu Liberec máme dva hosty. Prvním hostem je ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa a ředitelka Centra Lira Kateřina Jírová. Já to takhle různě vždycky prohazuji, abyste si neřekli, že někdo je důležitější, někdo méně, tak to budu takhle stále prohazovat. Paní ředitelko, Centrum Lira sídlí v Liberci. Možná dost našich posluchačů ani neví třeba, že fungujete, že tady vůbec jste. Raná péče, můžete nám to trochu objasnit, čemu tady se konkrétně věnujete?
1: Ano, takže sídlíme v Liberci, ale vlastně poskytujeme službu v celém Libereckém kraji. Jsme nestátní nezisková organizace, poskytujeme podporu rodinám dětí s postižením nebo s ohrožením zdravého vývoje již 35 let tady v území. A primárně je to o tom, že raná péče dojíždí do rodin, kde se narodí nebo vyrůstá dítě právě s nějakou obtíží. Rodiče nepotřebují žádné doporučení od lékařů, opravdu pokud se projeví nějaká nejistota v tom vývoji dítěte, tak nás můžou rodiče kontaktovat a my už se pokusíme je tím provést a poradit a nasměrovat, případně i ukázat nějaké práce, metody práce jakoby s dítětem. A ta služba je bezplatná pro rodiny, to je také důležité říct.
0: Znamená to, my jsme se teď v průběhu písničky o tom bavili, dejme tomu, rodiče mají tušení, že něco s jejich dítkem není v pořádku, jdou k odbornému lékaři, dítě ošetří, řekne diagnózu, bude se léčit tak a tak a přijďte za půl roku. A někdy ten rodič je opravdu bezradný, protože si říká, tak co jako bude dál, tak půl roku teď tady se bude, dejme tomu, léčit, ale mělo by se nějak vyvíjet a to znamená, že to je ta správná chvíle, aby se obrátili na vás.
1: Přesně tak. V ideálním případě je to tak, že i ten odborník předá kontakt na ranou péči, protože ví, že může doplnit tu podporu rodiny, kterou ten lékař vlastně už v tom domácím prostředí tam nedosáhne. Proto může využít ranou péči, která může, zpravidla jezdíme jednou za měsíc do rodiny, ale jinak jsme s rodinou v kontaktu a řešíme to, co je vždycky potřeba. Takže se na nás určitě může obrátit a náš tým speciálních pedagogů se rodině bude věnovat.
0: Mm-hmm. Vy mi to teď pouze potvrdíte, hledala jsem, komu všemu se věnujete. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s ohrožením vývoje z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, rodiny dětí se zrakovým, mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodiny dětí s poruchou autistického spektra. Ano. Je to tak. Ano. Co se týče dětí se zrakovým postižením, těch přibývá, ubývá, je to setrvalý stav?
1: Tak ono tím, jak se mění i medicína, tak bych řekla, že tam vlastně je to dobře, že těch dětí nepřibývá. Jo, je vidět, že ta medicína se opravdu posouvá a je schopná dětem pomoct, což je důležité a to je to, co my bychom si moc přáli, aby těch dětí vlastně nebylo mnoho. A i ta informovanost o rané péči je díky zrakovým terapeutkám, které jsou součástí našich týmů v raných péčích, bych řekla teď na vysoké úrovni. Opravdu už ta spolupráce mezi očními lékaři a ranou péčí běží a to si myslím, že je pro tu rodinu v danou chvíli to nejdůležitější.
0: Ale dříve to třeba takhle asi moc nefungovalo.
1: Nefungovalo. Přece jenom raná péče je sociální služba a on ten přívlastek sociální vám úplně nepomáhá v komunikaci v oboru třeba zdravotnictví. Přestože tady jsou opravdu lidé odborní, mají obrovský přesah, protože raná péče působí vlastně v takové oblasti té sociální podpory, ale i ve zdravotnictví, protože pomáháme rodinám třeba vůbec přeložit tu zprávu, kterou dostali od lékaře, takže potřebujeme mít trošku znalosti i tímhle tím směrem. Umět se v tom systému vlastně orientovat, kam je dál nasměrovat, jaké tady máme lékaře v regionu, když to nejde tady, jak v republice, kdo je jaký specialista.
0: Vy jste teď uhodila opravdu hřebíček na hlavičku, protože někdy je problém se vyznat v té zprávě od lékaře. Lékař vám třeba něco sdělí v holých větách, ale člověk si není jistý, jak to tedy vlastně vypadá, takže vy jste organizace, která to uvede, seznámí se s podrobnostmi a uvede to na tu pravou míru, aby se v tom člověk trochu vyznal.
1: Přesně, tak takový průvodce.
0: Ano.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Noční běh pro Světlušku se koná v Libereckém Vesci už tento čtvrtek. Start je tuším ve 20 hodin. I k tomu určitě dojdeme s našimi hosty, kterými jsou ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa a ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová. Už se k tomu schyluje, ale mě by ještě zajímala jedna věc, paní ředitelko, jak tedy funguje zraková terapeutka?
1: Tak zraková terapeutka je pro nás velký poklad v rámci týmu, protože je to člověk, který je opravdu odborník na oblast zraku a pomáhá nám, pomáhá rodinám. Co se týká rodin, tak můžeme nabídnout funkční vyšetření zraku, kdy opravdu používáme certifikované testy, je tam ten prostor, je tam ten čas s tou rodinou opravdu to projít v klidu, třeba někdy i několikrát, než se to podaří. A na základě toho nám vlastně zraková terapeutka vytvoří plán podpory, který může být prováděn v rámci vlastně konzultace v rodině další poradkyní, která je s ním seznámená a má ve zrakové terapeutce oporu, může to s ní dál probírat a konzultovat. A zároveň nabízíme ambulantní program, a to je stimulace zraku a rozvoj zrakového vnímání, který je právě podporován nadačním fondem sbírkou Světluška a rodina k nám dochází a vlastně se učí vnímat potřeby dítěte, konkrétně k jeho zrakovému postižení. Učí se používat různé pomůcky a vlastně pracujeme na tom, aby celkově ten psychomotorický vývoj šel kupředu, kdy ten zrak může někdy limitovat. Mm-hmm.
0: Jak malé děti jsou to?
1: Maličkaté, i miminka. Protože vlastně ty testy jsou udělané tak, že k tomu nepotřebujete, aby dítě s vámi komunikovalo ve smyslu verbálně, aby vám odpovídalo. Samozřejmě ty testy pak odpovídají věku, ale u těch miminek, my tomu říkáme plácečky, jo. Ale je to prostě forma práce, kdy tím, jak ta zraková terapeutka pozoruje pohyb těch očí, jak fixuje a tak dále, z jaké vzdálenosti, z jakého úhlu, ten kontrast, jaký potřebuje, tak z toho je schopná vyhodnotit opravdu, jak to dítě funkčně vidí. Není to o dioptriích, ale je to opravdu o tom, jestli je to červená barva, fialová barva, vzdálenost 20 nebo 40 cm. A někdy je to opravdu krásný okamžik, když zažíváte to, že to vypadalo chvíli třeba úplně beznadějně, ale vy tam tu naději najdete.
0: Rozumím zoufalství rodičů, kteří mají dítko, u kterého se projeví tato zraková vada a potom už taková určitá naděje, už i díky vám. Do jakého věku se vlastně těm dětem věnujete? Mm-hmm.
1: Raná péče je ze zákona do 7 let.
0: A potom, co se s těmi dětmi děje dál?
1: To je právě taková propast asi v tom našem systému, protože opravdu pak už ty služby jsou většinou pro dospělé od těch 18 let.
0: Aha.
1: Takže my jsme teď teda na to nějakým způsobem navázali už v jednom území, kde začínáme poskytovat sociální odborné poradenství těmhle rodinám vlastně od 8 do 18 let, ale v tom systému to zatím úplně pořešené není. A rodiny tím, že dítě nastupuje do školy, tak přestupuje do speciálně pedagogického centra a tam má tu podporu další, ale už je jiná. Už to není v tom domácím prostředí.
0: Jak se vám to daří financovat?
1: Tak já vždycky říkám, že je to rok od roku a žijete v takové nejistotě. Myslím si, že raná péče už má jméno. Má jméno nejen u nás, ale i ve světě, protože opravdu Česká republika má tento systém velmi dobře postavený, uchopený a je to oblast, kde do těch 7 let ty rodiny tady najdou tu podporu. Ale je to vždycky velká neznámá. Nicméně díky stabilním partnerům, kterými právě je nadační fond sbírka Světluška, je to trošičku lehčí.
0: Mm-hmm. No a když to porovnáme procentuálně, tak 60-70% se podílí kraj?
1: 70% je to víceméně, to financování jde z Ministerstva práce sociálních věcí na kraje a kraje pak přerozdělují. Takže zhruba těch 70% je takový stav ideál v tuhle chvíli, když se podaří získat tady z těch zdrojů a jinak vlastně spolupracujeme s nadačním

0: Zajímavé povídání posloucháte i vy, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec. Našimi hosty jsou ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa, ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová. Tak ten letošní běh pro Světlušku je ve znamení umělé inteligence. Já jsem si schválně zadala Světluška, tak umělá inteligence mi odpověděla: pomíjivost a krása okamžiku, krátký život světlušek nese poselství, abychom si vážili přítomného okamžiku a jako noční tvor pomáhá hledat správný směr a spoléhat se na vlastní intuici. Jak docela se trefila umělá inteligence. Pane řediteli, vy teď přemýšlíte?
1: Já jsem tam zachytil ten krátký život světlušek, tak doufám, že to není nějaké špatné
0: ne,
1: co se týká nadačního fondu.
0: Ale... To ne, je to spíš poukázání na to, jak si máme vážit každého krátkého okamžiku.
1: Je to tak.
0: Ale teď už konečně slovo pro vás, pane řediteli. Noční běh pro Světlušku už tento čtvrtek se koná v Libereckém Vesci ve sportovním areálu. Bude v něčem jiný, bude v něčem výjimečný?
1: Když to vezmu pro mě osobně, tak bude jiný v tom, že už nebudu mít nejspíš takové organizační nervy, jako jsme měli minulý rok, protože my jsme vlastně v Liberci zkoušeli poprvé rozšířit tu naší jako jarní zaběhlou sérii 7 běhů a přidávali jsme 8 běh. A když jsem byl loni tady u vás, tak opravdu i jsem věděl, že jako lidi se přihlašují, že zájem je, ale dokud nestojíte na tom startu, nevíte, jak to dopadne. A ono to dopadlo moc skvěle. Chci za to poděkovat. Měli jsme přes 600 vlastně běžců, běžkyň, což je na první ročník ohromné číslo a myslím si, že si všechno i sedlo, včetně těch výběhů na vlastně, včetně těch výhledů na noční Liberec, na Ještěd, krásné prostředí, krásná atmosféra, tak v tomhle směru budeme klidnější, protože už se vracíme po roce na místo činu a víme, že všechno vlastně fungovalo. Jedna praktická věc, která mě napadá, vlastně máme trošku upravenou tu stopáž té tratě, budeme mít zase vlastně dvě tratě, ta kratší má 2 kilometry, ta delší má 6 kilometrů, takže vlastně můžete si vybrat zase až na místě podle toho, jak se budete cítit, jestli poběžíte delší nebo kratší vzdálenost.
0: Není to samozřejmě o velké fyzické kondici, někdo si třeba říká, no já bych to zkusil, ale tady já na tom s tím běháním nejsem moc dobře. To je přece úplně jedno, může to být indiánský běh, chvilku chůze, chvíli běžet.
1: Může to být indiánský běh, může to být chůze s kočárkem, může to být chůze s malými dětmi. Já jsem živoucí důkaz toho, že to není běh, že to není na výkon. A já pořád říkám, že ten běh je, nebo celá ta šňůra je pro nás spíš jako společenská záležitost a to propojení světa vidících, nevidomých, i tím, že jsou tam naše partnerské organizace, i tím, že se můžete třeba nechat namasírovat nevidomým masérem, nechat si vyšetřit zrak, podívat se na různé kompenzační pomůcky, tak má to do určité míry i ten osvětový přesah, to, že se vlastně něco nového dozvíte a to, že si zaběhnete tu tráť, je pro mě, nechci říct doplněk, je to důležitá součást, proč tam přicházíte, ale není to o tom, že bychom měli úplně primárně soutěžit, kdo měl nejrychlejší čas.
0: Musíme říct, startovné je 500 korun, z toho 250 korun to je...
1: Dělíme to vlastně rovným dílem půl na půl, 250 korun jde přímo do sbírky a druhých 250 korun je v podstatě na realizaci toho závodu, na to, aby tam všechno proběhlo, bylo dostatečně dimenzované a tak dále.
0: Když se tedy vyberou ty peníze a že jich tady není málo, jak potom dochází k tomu přerozdělování, protože s prominutím v uvozovkách těch hladových krků je hodně. Jak se rozmýšlíte nebo jak to vypadá?
1: Já teď nechci posluchače úplně zahladit detaily, ale v podstatě řeknu to, že my ty peníze rozdělujeme v průběhu celého roku a není to tak, že bychom ty peníze, které vybereme v Liberci, směřovali jenom do Liberce. Jde to vlastně do jednoho společného balíku a my pak máme několik programů, v kterém ty peníze rozdělujeme jak fyzickým osobám, tak vlastně organizacím a vždycky máme hodnotící komise, kde jsou zástupci odborníků, tak aby jsme věděli, že podporujeme ten správný projekt a zároveň my máme tu výhodu v tom, že vlastně ten počet organizací, nebo třeba rané péče, je to zhruba 10 organizací, které s námi jdou vlastně desítky let. Já jsem ve Světlušce 2 roky, tak nechci, aby to znělo nějak nadneseně, ale jsou to organizace, kde se vlastně známe, víme, jakou službu poskytují, víme, jaký region obhospodařují, takže není to tak, že by každý rok nám přicházely nové organizace, ale je tam určitá míra vlastně jistoty v tom, že si nějakým způsobem i věříme a víme, kdo za tím stojí.
0: Ještě trochu statistiky z vašich webových stránek. Už jste vybrali, můžeme to říci, 34 milionů 890 tisíc korun a téměř 79 500 účastníků už tedy přispělo svým během.
1: Já když jsme u čísel, tak mě obrovskou radost v té letošní jarní sérii udělalo to, že jsme měli celkově o 2000 běžců víc a vlastně na každou lokalitu přišlo o 100-200, v Brně 500 lidí víc a popravdě neumím si to úplně vysvětlit. Já jsem kolegyním říkal, co děláme jinak, jako co děláme líp. Asi je to souběh faktorů, včetně toho, že nám vycházelo počasí, včetně toho, že ten běh je opravdu jako má tradici na těch lokalitách, ale i si trošku říkám, tím, jak se kolem nás dějou jako samé hrozné věci a celkově ten vývoj asi není úplně dobrý, takže i lidi se hrozně rádi vrací prostě na to místo a užijou si tu atmosféru, kterou tam umíme udělat.
0: Milí posluchači, přijďte si to užít, nemusíte běžet, uděláte si zkrátka dobře krásnou noční procházku. V libereckém Vesci teď ve čtvrtek, start je od 20 hodin. Český rozhlas Liberec bude u toho, už se na vás moc těšíme, přijdete na čerstvý vzduch, prospějete dobré věci. Našimi dnešními hosty byla ředitelka Centra Lyra Kateřina Jírová, musíme to zase obrátit, a ředitel nadačního fondu Českého rozhlasu Jiří Váňa. Moc díky.
1: Díky, děkujeme.
0: A ať máme dobré počasí.
1: Díky moc.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme zajímavého hosta. Bude to fyzioterapeutka a rehabilitační pracovnice Malý zvířat Denisa Zbranková-Albániová. Tak si nás nezapomeňte naladit po 11. hodině.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Pražské rady.
1: Vodní kámen ve Varné Konvici se stále vytrvale usazuje. Děje se tak proto, že konvice reaguje na dlouhodobější kontakt s vodou. Ovlivňuje to i změna teploty vody. Záleží také na tvrdosti vody. Čím tvrdší vodu tedy máte, tím je vyšší pravděpodobnost, že se vám po nějaké době vodní kámen objeví. Nejenže pod nánosem vodního kamene konev vypadá nevzhledně, ale může to ovlivňovat i její funkčnost. Použijte vděčného pomocníka v domácnosti, a to je ocet. V poměru 1:1 s vodou ho nalijte do rychlovarné konvice a svařte. Pak varnou konvici pečlivě vypláchněte a znovu s čistou vodou vyvařte. Úspěšně se dá použít i kyselina citrónová, tu stačí nasypat do konvice plné vody a povařit. Dříve než voda vychladne, vylijte ji. Vodní kámen se uvolní a postupně rozpustí. Nakonec ještě několikrát konvici propláchněte vodou, aby zmizela případná kyselost a zbytky citronové chuti.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jsou lidé, kteří svou profesí vlastně jenom potvrzují existenci dlouhého hereckého rodu, kde se kumšt na profesionální úrovni dědí z generace na generaci, a potom jsou herci, jejichž rodiče byli oborem nepolíbeni. A zapomenout nesmíme ani na případy, kdy rodiče budoucího herce takzvaně ochotničili. Jak už se dozvíte v příštích minutách ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, takhle to bylo například v rodině Josefa Dvořáka, který v našem zábavném pořadu právě o rodičích vyprávěl a připojil i následující vzpomínku.
1: Oni hráli, ochotnické divadlo hráli. Moje maminka napovídala. Oni vždycky říkají, paní Dvořáková, mluvte potišejc, prosím vás. Vás je slyšíš až do poslední řady. Protože tatínek byl strašně nervózní, jo. On byl v obchodě. Hele, já ti řeknu, k nám jít nakupovat, to byl zážitek, protože tatínek se... No, zodpovědný člověk se učil tu roli a mezi tím prodával. Ano, dva rohlíky, královno, až přijde váš syn. Řekl, a oni nevěděli, že tatínek hraje divadlo a říkali, že už ho to bere. Že už je šíbnutý. A on si jakhle opakoval roli mezi tím. No jo, no, to bylo neuvěřitelný, člověče. To... Naše maminka, už stará paní, seděli jsme na chalupě u nás v Českém ráji a maminka říká, děti, víte, že jsem taky hrála divadlo? Já si říkám, to nevíme. Já vím, že jsi napovídala, ale že jsi hrála, to nevím. No hrála, Pepičku. Hrála. Já si to ještě celý pamatuju. Já říkám, a mohla bys nám to zahrát? No to víš, že jo. Počkej. Do prostředka místnosti si postavila židli, vyšla za dveře, teď takhle po otevře, říká, už? Říká, my jsme nachystaní. Říká, já taky. A vešla, opřela se o tu židli, povídá, aj mě, churo, odpočíváš? To bylo všechno.
0: Takhle vzpomínal na své rodiče herec Josef Dvořák a už pomalu jistě končí dopoledne pod ještědem, ale je to proto, aby po 12. hodině začaly písničky Na přání a ty už budou s Filipem Majslem. Ještě předtím se budete moci poslechnout zprávy s Miroslavem Holubcem. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásný den a zítra po 9. hodině opět naslyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V krásné Studánce můžou lidé odevzdávat bioodpad. Cestující se mohou vyjádřit k návrhu jízdních řádů pro Liberecký kraj. V krajinské nemocnici policisté bombu nenašli. Odpoledne bude až polojasno, nejvyšší teploty dosáhnou až 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké poledne. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu, informovala o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu.
3: V říjnu město otevře nové sběrné místo taky v ulici u stadionu v Horním Růžodolu. Sloužit bude pro odevzdávání velkoobjemového odpadu, bioodpadu a taky dřeva. I nadále můžou lidé odpad odevzdávat taky ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ulici doktorky Milady Horákové i na stanovišti mobilních kontejnerů v Londýnské ulici. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Lidé můžou posílat připomínky k návrhu nových jízdních řádů v Libereckém kraji. Zveřejnila je krajská společnost Kort LK a týkají se všech okresů. Nové jízdní řády začnou platit 13. prosince. Návrh lidé najdou na stránkách iidol.cz. Připomínky a náměty můžou cestující posílat e-mailem na adresu info@korit.cz nebo zavolat na infolinku systému IDOL. Námět musí obsahovat číslo linky, počet cestujících, který se týká, za jakým účelem linku využívají a navrhované změny. Připomínky lze podat do 16. října. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Hráči se dozvědí historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Hra je pro 2 až 6 hráčů a je vhodná od 6 let. Lidé si ji můžou pořídit na pokladnách všech zahrnutých památek, říká kastelán zámku Opočno Tomáš Kořínek.
4: Na Královéhradecku, Pardubicku a Liberecku výjima Trosek a Hrubého Rohovce. Tam se to do té pokladny jednoduše nevešlo, ale všude jinde, to znamená na 15 hradech a zámcích v těch 3 krajích, je to k dispozici na pokladnách.
2: V karaňské nemocnici policisté bombu nenašli. Bezpečnostní opatření v okolí ukončili. Kvůli anonymní výhrůžce bylo evakuovaných 240 lidí, včetně některých pacientů na lůžkách. Ti se postupně vrací do nemocnice. V budově zasahoval pyrotechnik a kynolog se psem, specializovaným na vyhledávání výbušnin. Podle mluvčí nemocnice Karoliny Odlasové anonym nahlásil uloženou bombu e-mailem. Za šíření poplašné zprávy mu hrozí až 3 roky vězení.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude převládat jasno, později až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29, na horách až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedskou. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Já jsem tedy čekal, jestli Miroslav Holubec bude mít ve zprávách nějakou informaci ze sportu, neměl, a tak mohu se svojí troškou do mlýna přispěchat alespoň já. Dnes je výročí založení fotbalového klubu Baník Ostrava, čímž se v podstatě pozdrav na dnešní poledne sám nabízí. Ano, to je on, anebo zduř jak cip, i to se dá použít. Já vás ovšem pozdravím konvenčně, krásné poledne a vítejte u písniček na přání. Zdraví vás Filip Majsl a moc se na vaše přání těším.
0: Písničky na přání s Filipem Majslem.

0: Tak tady ještě jednou krásné úterní poledne. Já jsem včera velmi pozorně poslouchal svého kolegu Pavla Kudrnu, který se po mnoha měsících vrátil do vysílání k vaší velké radosti, a tak tomu bude od této chvíle každé pondělí. Máte se tady na co těšit. Co mě ale uchvátilo hned v úvodu, že mu náš kolega technik Václav Lenárt složil písničku. To nebyla adorace, to byl přímo chvalospěv. Já jsem si tady vzpomněl, že já tady mám také vlastně jednu písničku, která je vyloženě pro mě.
1: Táhněte, tohle je všichni plyn.
0: Ne, tak to není ona, samozřejmě to je Ivan Hlas, to je takový soukromý vzkaz. Lešek Semelka mi napsal z písničku.
2: Jsi prostě nejlepší, ozdoba přístřeší.
0: Ano, to, aby se Pavel Kudrna necítil jako něco víc než všichni ostatní, ale to je samozřejmě žert. No ale potom to, André, už si pojďme říct, co nás v následující hodině čeká. Pochopitelně písničky na přání, jako vždy touto dobou. Tak pojďte volat, pojďte psát, telefonovat můžete na číslo 22 155 37 22 a psát na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, a pokud byste se chtěli vyloženě utrhnout a poslat SMS zprávu, tak můžete na číslo 90 011 04, ovšem musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom Mezera a potom váš text. Už se opravdu moc těším.

Do písniček na přání nás uvedla kapela Pet Shop Boys s svojí písničkou Se a Vídae. Máme 3 minuty před 12:15 a před námi leží první písemný vzkaz, který dorazil na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Je velice krátký, ale za to romantický. Zahrajte prosím mému Milanovi písničku od Ivety Bartošové a Michala Davida a moc ho miluji. Eva.

0: Tak to jsme se tedy vrátili v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec o notnou dávku let zpátky s Ivetou Bartošovou a Michalem Davidem. To je naše věc, písnička, která dozněla ve čtvrt na jednu a dvě minuty k tomu. A pojďme otevřít ty písničky na přání také po telefonické stránce. Kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro všechny Rochličováky, včetně vás. Pak by písnička byla k Jindřišce do Jindřichovic k obědu a ještě hlavně paní doktorce Angele, který zítra jdu napře vás, a pro její sestřičku. A vybrala jsem pohádku, abych nezapomněla. Až ji to zítra budu pouštět, že jí mám říct ten vtip od vás pěkný.
0: Dobře, dobře. Mimochodem, když tu písničku posíláte paní doktorce a sestřičce, vy si je nějak předcházíte. Myslíte také, že když budete hodná, nebudete plakat, dostanete obrázek?
1: No, já budu rád, když nedostanu po hlavě.
0: Dobrá, dobrá. No tak budu samozřejmě držet palce a jak bych tam byl s vámi. Tak paní Šárko, já posílám Karla Gota. Mějte se krásně a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou. Hezký den všem.
0: I vám.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Whatever, jeden velký hit kapely Oasis. Tahle skupina sice v roce 2009 ukončila svoji kariéru. Bratři Liam a Noel Gallagherovi z Kupolu přes 15 let nemluvili. Ovšem loni se slavně dali zase dohromady a tak při té příležitosti můžete v kinech očekávat i dokumentární film Oasis Don't Look Back in Anger. Už ve čtvrtek, takže pozítří můžete běžet pro popcorn. Někdo, kdo je ze starší školy jako třeba já, tak pro milánskou směs v čokoládě a vyrazili do sálu. Hezky si to užijte a my si jdeme dál užívat písničky na přání. Tam nám napsal Jan Sklatov, který by chtěl zahrát písničku od slzy, fotky a písnička bude pro všechny posluchače.

Jedna z chlapeckých, teď už vlastně mužských kapel z Tuzemska, kapela Slza a fotky. Přesně v půl jedné, to znamená v polovině písniček na přání. Tu druhou polovinu otevřeme takovým kombinovaným přáním. Zavolal pan Zdeněk, ale pan Zdeněk je zřejmě plachý, nechce mluvit do vysílání, tak si alespoň nadiktoval vzkaz. Ta následující písnička je pro vnučku Kristýnu a vnučku Dominiku. Ať se jim daří a ať jsou zdravé.

0: Kateřina Malý je tichá, ano, už brzy nás navštíví tady v Liberci, ale o tom třeba někdy jindy, teď už pojďme honem rychle splnit další přání, na řadě je telefonát. A kdo se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe, tady Barbora z Kuřívod, zdravím všechny posluchače. Dáme si písničku od Marty Kubišový Depeše a bude to pro Jarušku do Frýdlantu a pro moji babičku Marušku, za kterou za chvilku vyrazíme. A taky pro vás do rádia.
0: No moc krát děkujeme, vybrala jste teda krásnou písničku, takže my posíláme depeši přes rozhlasové vlny. Mějte se krásně a já se budu těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

Marta Kubišová odeslala depeši, ta byla úspěšně doručená do Kuřívod a také do Friedlandu. A kam budeme posílat další písničku? Zdá se, že do Semil. Do písniček na přání nám napsala paní Kristýna ze Semil a poprosila, abychom zahráli Elány Človečinu pro kamarádku Ditu a její sestru. Děvčata, moc krát vám děkuju za pomoc, máte to u mě, tak zní vzkaz.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Krále popu Michaela Jacksona určitě není třeba dlouze představovat, vlastně asi není třeba ho vůbec představovat, takže se spokojíme pouze s konstatováním, že nás posunul ke 12. hodině a 46. minutě. No a pokračujeme v písničkách na přání. Tentokrát nám napsal pan Zdeněk, že by si přál písničku od Kabátů, Houby magický, aby se v práci při tom dnešním odpoledni pořádně rozhýbali.

Návštěvna z Teplic, skupina Kabát, i když z Teplic, jak se to vezme, tahle kapela zkouší v Brandýse nad Labem a momentálně se pilně připravuje na turné, které začne 22. září v Chomutově. To turné má velice nápaditý název Tour 2026. No rozhodně se máte na co těšit a určitě se těšte i dál na vysílání Českého rozhlasu Liberec, kde zvolna končí písničky na přání, nicméně je tu ještě jeden vzkaz, nebo spíš prosba, abychom paní Iloně zahrála pro radost a pro dobrou náladu od Miroslava Žbírky baladu o polních vtákoch. Tahle písnička je připravena. No a co se týče dalšího vysílání, tak úderem 13. hodiny samozřejmě zprávy ty pro vás dnes připravuje Miroslav Holubec a po 13. hodině Alex a host. Alex Minářová si tentokrát do studia pozvala kapelníka orchestru Karla Vlacha, Dalibora Kaprase. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
4: Je 13 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Lidé v Jablonci dostanou odměnu za péči o městskou zeleň. Putovní výstava o Lužických horách zamířila do nového boru. Odpoledne bude až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 29 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Loni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moci lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
6: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
4: Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň, informovala o tom mluvčí Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. Celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. S každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. V novém boru na Českolipsku dnes odpoledne vernisáží začne výstava nazvaná Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor. Od středy je do konce září lidé budou moci vidět na plotě zahrady Domu dětí a mládeže Smetanka. Přes letní prázdniny bylo možné výstavu vidět na vrcholu Luž.
7: Výstava představí vzácné rostliny a živočichy Lužických hor na velkoformátových fotografiích. Připravila ji Agentura ochrany přírody a krajiny k výročí 50 let od založení chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Výstava je součástí roku chráněných krajinných oblastí. Významné výročí se jich letos totiž připomíná 6 z 27. Anna Podhorná, Český rozhlas.
4: Maďarsko vyhostilo 10 ruských diplomatů, oznámila to ministryně zahraničí Anita Orbánová. Podle ní se zabývaly aktivitami, které odporují pravidlům diplomatické práce. Rozhodnutí má podle Orbánové chránit bezpečnost a suverenitu Maďarska. Zdůraznila, že neznamená přerušení diplomatických vztahů s Ruskem. Budapešť má v úmyslu pokračovat v dialogu založeném na vzájemném respektu a dodržování pravidel. Moskva se k situaci zatím nevyjádřila.
5: Sport.
4: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila ve dvojici s Američankou Townsendovou do čtvrtfinále deblu na US Open. Australsko-americký pár Hunterová-Kravčíková porazili ve dvou setech. O postup do semifinále si zahrají dnes večer, stejně jako Linda Nosková ve dvouhře. Její soupeřkou bude od 17:30 večer českého času světová jednička Arina Sabalenková z Běloruska.
5: Počasí.
4: Odpoledne bude převládat jasno, později až polojasno, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, na horách to bude 22 až 25 stupňů Celsia.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
8: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trému jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se teda dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet, no a pak se to tak vyvinulo, tak prostě schoda zvláštních okolností a až se mi tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat, vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: Jo, já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkový hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli? Nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že? I pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a nejenom říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičí, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal pro to možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to tedy 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam bylo nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál kapelník, Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, ale pak už jsem si na to zvyk.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Uh-huh. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísnej nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě a to tam nešlo jako. Jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být jako aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu. A ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jenom v Hořicích na náměstě a říkal, Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuje, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přítel, ještě počkám, až tady ten zoubek vypadne a vyroste, takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z ty Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekali, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlach, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televariete, pak byl Vašek Hýb, že s těma vánoční koncerty dělal po celé planetě. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si, nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatrujíš to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako jo, v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladého publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát slavný hity 60. let, že jo, to prostě nejde. Takže myslím, že jo, tohle to jsem jako hodně jako si myslím dost pochytil.
0: A možná i právě díky tomu je orchestr Karla Vlacha dlouhověký. Tuším, no, 680 let.
1: Ano.
0: Už 680, tak.
1: Jo, no tak dělám pro to maximum, je to takový moje dítě a ty kluky mám všechny strašně moc rád, dechal bych za ně a vážím si jich, mám k ním obrovskou úctu a pokoru, protože jak jsem vám říkal, že tenkrát tam byli špičkoví hráči, tak dneska tam jsou snad ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství, konzervatoři Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Otec a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?
1: No, mám z toho obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme, že jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Noit Bárta, Tereza Mašková, Hanka Hlišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako muzikanti, zpěváci, a takže to je úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všechno umějí, jdou s tím legendárním big bandem si ještě zaspívat.
0: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
1: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vlhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvol, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
0: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
1: No jo.
0: Hledání tak, nástupce.
1: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
0: A vy ne?
1: No to ne, to. Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty noty hezky uklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty noty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
0: Takhle vám říkají Kaprásku?
1: Ne,
0: nebo jenom mě, paní Iveta?
1: No, to mě říkala, pár lidí mi takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
0: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
1: to,
0: sledujete?
1: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teprve přijde dirigent, uklní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že se musí před tu kapelu jsem šel nesčíslně krát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo plést, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
0: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
1: Ne, vůbec, ne, to ne.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem, no ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že já jim potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal, ježiš, tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takovej pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existujeme, 26, 27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No a od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánočních koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, kterou mám taky jako na standardní stojáme se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Marie Rotrové, ano. Takže těch 26, to dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů
1: a u toho. Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano, ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostního orchestra Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to, ten je na prvním místě. No. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menší, no tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vlacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajeme s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajeme jenom s Maruškou, samozřejmě hrajeme samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a kdy stíháte hrát a cvičit na trumpetu? A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí, psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako
0: a zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho, já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Takže když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, kterou mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak jdu něj basy, bici a tohleto a to je šílený. To jako, a nebo pak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 32 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. Na to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotový, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, vlastně pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Počet lidí práce v Libereckém kraji během srpna opět vzrostl. Liberec připravuje manuál pro městský mobiliář. V Jablonecké galerii N představí výrobu šperku manžele Machatovi. V noci bude jasno, zítra bude pršet a teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o desetinu procentního bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí, o téměř 2 tisíce víc než loni. Výrazněji se v Česku tímto způsobem zvýšila nezaměstnanost už jen v Moravskoslezském kraji. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové přibylo během léta nejvíc lidí bez práce na Jablonecku a Liberecku.
2: Vývoj přitom nebyl ve všech okresech stejný. Na Českolipsku a Semilsku jsme zaznamenali dokonce nepatrný pokles počtu uchazečů. V závěru letních prázdnin se v evidenci začínají postupně objevovat také absolventi. Výraznější nárůst jejich počtu však zpravidla přichází v září a říjnu.
0: V Liberecké Vítězné ulici přibyly nové informační cedule. Jejich vzhled vyplývá z nového manuálu pro městský mobiliář. Ten město aktuálně připravuje. Podle mluvčí magistrátu Jany Kodymové zahrnuje manuál například vzhled autobusových zastávek, pítek, mlžítek nebo laviček. Součástí jsou i informační prvky. Manuál musí ještě projednat rada města. Sloužit má jako podklad pro investice do veřejného prostoru. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou dnes zavítat na vernisáž výstavy Časozber. Autorské šperky tam představí manželská dvojice ze Slovenska Jana Machatová a Petr Machata. Ve své práci propojují tradiční řemeslo s experimentem. Hlavními tématy, která dvojice zpracovává, jsou vzpomínky a paměť.
3: Slovenský výtvarník Petr Machata při své práci propojuje tvorbu autorského šperku se sochařským uměním. Šperkařka Jana Machatová kombinuje zlato a stříbro například s porcelánem, vzácným dřevem i drátěnou kresbou. Jejich výstava Časozber bude v galerii N k vidění do 9. října. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Vložení holdingu Agrofert do svěřenského fondu podle Evropské komise dostatečně nebrání možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogé a potvrdila, že unijní exekutiva pozastavila vyplácení části unijních zemědělských dotací pro Agrofert.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu čekáme přibývání oblačnosti a na západě se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na Liberecku je uzavřen sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové odpoledne s Filipem Majslem a s Českým rozhlasem Liberec. Máme krátce po 14. hodině, přesněji řečeno 4 minuty po 14. A co nás v této hodině čeká? Společnost VUTS v Liberci, dříve Výzkumný ústav textilních strojů, bude testovat humanoidní roboty při využití v průmyslu. To jsem zvědavý, s jakou se potáží, protože nedávno humanoidní roboty zkoušeli v Číně na práci a narazili na docela zásadní problém. Těm robotům se nechtělo pracovat. Jdou docela rychle se učí. Pak také zavítáme do Technického muzea v Liberci, kde dnes pořádají speciální dětské prohlídky, tam nás zavede regionální stopař. No a můžeme se těšit také na dětskou anketu. Ta dnes bude o koních. Filip Majsl vám přeje krásný poslech.

0: jsme si na chvíli zavzpomínali v Českém rozhlase Liberec na svá léta dětství a mládí. Do roku 1974 jsme se přenesli s Hanou Zagorovou. Jestli si vzpomínáte na snímek, jestli se rozlobíme, budeme zlí s Badem Spencerem a Terencem Hillem. A jak se nám od té doby ta doba posunula? Co doba, ale hlavně ta technologie, jak se nám posunula? Zkuste si to představit. Má to dvě ruce, dvě nohy, hlavu a přesto to není člověk. Jeho tělo je ze slitiny hliníku, titanu a uhlíkových vláken. Uvnitř má různé senzory, kamery, kabely a počítačové systémy. Navíc umí využívat umělou inteligenci, tančit nebo dokonce rychle běhat. A není to Terminátor. Ano, řeč je o humanoidním robotu, který si společnost VUTS z Liberce pořídila v Číně. Tým expertů ho teď testuje pro využití v průmyslu a mohla by se tím ušetřit lidská práce pro určité výrobní postupy. Výzkum je ale zatím na začátku.
1: Tam beru, přesně.
2: Na chodbě ústavu mě právě míjí humanoidní robot, měří 130 cm a štráduje si to velmi svižně. Nemáte strach, že do něčeho narazí?
3: My ho tady ovládáme a hlí to přesně neudělal.
1: A on takhle hůčí.
4: To jsou ventilátory, jsem tak se
5: A humanoidní robotika je zatím počátcí.
2: Říká jeden z manažerů VUTS Jaromír Ficek. Výzkumný ústav teď bude testovat, v čem mohou být humanoidní roboti přínosní pro průmysl.
5: Nikdy nebudou schopni 100% nahradit člověka, ale v určitých oblastech ano a pomůžou odstranit takovou tu monotónní nepříjemnou práci lidí, kam ty normální roboti nedosáhly.
6: V průmyslové výrobě je spousta robotů.
2: Vysvětluje vývojář David Dostrašil,
6: který dělají tu stejnou práci pořád dokola, ale jakmile má manipulovat věcma, kterým se třeba měnějí tvary nebo prostředí, tak vlastně ten klasický průmyslový robot narazí na tyhle limity.
2: Naopak humanoidní robot takové problémy nemá, říká další člen výzkumného týmu Timotej Fašiank.
3: On tam má několik senzorů na té kameře, tak může vlastně vidět jako člověk tu hloubku a i barvy a všechno kolem toho.
2: Ale on je vlastně menší než člověk, tak co vlastně zvládne s těmahle ručičkama?
6: No a tak v téhle velikosti, co jsou spíš takový jako jemný nějaký manipulace, vlastně nám vyhovuje, že je menší, protože si ho tady vlastně můžeme testovat na něm všechny ty možnosti a není zase tak nebezpečný jako například velký roboti, který mají 180 cm a 90 kg. Ty motory mají hodně velkou sílu, tak když ten robot třeba někoho kopne, může třeba i zlomit jako ruku. V tom průmyslu se teda právě řešit tak, že ten robot se zavře do klece a do ní se nepustí lidi, ale tím už zase musíte zastavovat tu halu a už zase ztrácí ten jeho přínos.
2: A teď tam tady robot začal tancovat, oni se tím vlastně testují jeho motorické schopnosti. No, musím říct, že je opravdu mrštný.
6: Já například salto, takže on je jako schopný hodně zajímavých věcí.
2: Pro průmysl je ale stěžení, aby vykazoval při práci nulovou chybovost. I s tím si musí vývojáři poradit. Někdy je to ale metodou pokus omyl, říká Timotej Fašiank.
3: Mě docela překvapilo, jak ta firma, co to vyrobila, jak často nám dávají vlastně updaty na něj. Protože ono se to furt posouvá a narážíme na nějaké funkce, co ani nejsou dokumentované, o čem ani nevíme, že existují v tom robotu. Prostě něco se najde, že on umí tohle.
2: Do dvou let chce výzkumný ústav postavit v Liberci vlastní centrum pro vývoj robotů. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, 10 minut před 14:30 je v Českém rozhlase Liberec čas vyrazit za naším regionálním stopařem a dnes s sebou rozhodně vemte i děti. Taková prohlídka muzea může být pro malé děti nudnou záležitostí. Vydržet si prohlížet exponáty a na nic nesahat je po čase omrzí. V některých muzeích se proto snaží udělat program tak, aby si ho i malé děti užily a patří mezi ně i Technické muzeum v Liberci, které pořádá dětskou akci i dnes. A proto se tam vydal náš regionální stopař Patrik Fischer. Patriku, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne přímo z jedné expozice Libereckého technického muzea. Sedíme tady vlastně v expozici, která se věnuje libereckým výstavním trhům na takových pohodlných křesílkách. Nicméně hlavně už se pomalu, ale jistě začínají tady připravovat na pohádkové prohlídky pro dětské návštěvníky, o kterých už si více řekneme s kustodem Technického muzea Liberec Jiřím Konvalinkou. Dobrý den.
3: Dobrý den všem z Technického muzea. Pokud začneme naším zájmem o dětské návštěvníky, tak pro ty nejmenší máme připravenou trasu, pohádkovou trasu, kdy Technické muzeum slouží spíše jako taková zajímavá kulisa a je oživeno ve vyprávění doprovázející průvodkyně různými postavičkami, které děti potom dětem zajímavě vysvětlí, k čemu jednotlivé předměty jsou. Takže je to určeno pro nejmenší děti ve věku od 3 zhruba do 5-6 let. Pokud se týká starších dětí, tak pro ty máme připravenou zážitkovou hru. Hledáme ztracené nářadí, kdy se nám tady v Technickém muzeu při opravě exponátů ztrácí různé druhy nářadí, děti je hledají, vylepí si potom do mapy muzea samolepky a na závěr mohou dostat nějaký suvenýr. A pro starší děti jsme letos v souvislosti se výstavou 70 let LVT připravili trasu s průvodcem, která dětem osvětlí historii libereckých výstavních trhů a měla by jim zajímavým způsobem osvětlit to, jak výstaviště vypadalo dříve a jak vypadá dnes.
2: Je toho tedy opravdu hodně. Ta pohádková trasa začíná dneska už v 15 hodin, takže teoreticky, pokud nás ještě slyšíte a rychle byste chtěli odpolední program, určitě můžete dorazit, ale je docela velká šance, že většina lidí to už nestihne. Budete ten program nějakým způsobem opakovat?
3: Ano, ten program máme již vyzkoušený, běží zhruba od dubna. Zhruba 4x, 5x do měsíce se tato akce koná, takže můžete přijít kdykoliv. Je to s průvodkyní, není to samostatná akce a většinou to najdete na našich sociálních sítích, na webových stránkách, na plakátech, takže všechny termíny tam najdete.
2: Když už jsme tak u těch termínů vašich sociálních sítí, webových stránek a tak dále, tak těmi akcemi se to tam jenom hemží. My jsme se tady bavili a vy jste naznačil pár takových docela zajímavých, které budete teď v blízké budoucnosti dělat, tak na co byste ještě třeba zájemce pozval?
3: Ač to teda není primárně technický exponát nebo technická výstava, tak my jsme využili toho, že sídlíme v areálu bývalých libereckých výstavních trhů a v letošním roce jsme připravili velkou sezónní výstavu Tady to bylo, která se koná, teď jsme se dohodli, že ji prodloužíme až do konce října a která nějakým způsobem připomíná historii libereckých výstavních trhů, protože letos slavíme 70 let. A protože módní přehlídky na libereckých výstavních trzích byly tou nedílnou součástí této akce, tak v pátek 18. září se mohou návštěvníci přijít podívat na módní přehlídku, která se bude konat v pavilonu I a kde budou předváděny skutečně dobové modely, ne žádné repliky.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále krásné a pohodové odpoledne. Máme 8 minut po půl třetí a před námi je rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes o květinách. Já tady musím přiznat bez mučení, že květinám vůbec nerozumím, ale snažil jsem se trochu do tématu proniknout a tak jsem se ptal jednoho botanika na nějaký typický botanický vtip a on mi řekl tak, že Potentilla erecta přijde k Erifóru vaginatum. Vůbec jsem tomu nerozuměl, protože Potentilla erecta je mochna nátržník a Erythrophum vaginatum suchopír pochvatý. Inu, každé má samozřejmě své. Teď už se ale pojďme na květy podívat s Markem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie arnoldovi může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: V Českém rozhlase Liberec podáváme dobrý kafe, tedy Lucie Bílá podává. Ano, samozřejmě k odpolednímu času dobrá káva, ať už je od kohokoliv, kromě Mariši, samozřejmě patří jako k velbloudovi hrby nebo ke koňovi zuby, čímž narážím na jedno známé české přísloví, které mluví o tom, že bychom neměli kritizovat dárky ani hledat chyby na tom, co jsme dostali zadarmo. Vy už asi víte, o kterém přísloví je řeč, no a to je dnešní téma, možná trošku těžší, pro předškoláky a redaktorku Terezu Beránkovou.
2: Co to znamená, když se řekne darovanému koni na zuby nehleď?
3: Nekoukat do očí koníkovi.
4: Nekoukat na koně.
5: Nekoukat na zuby.
2: A co ty si myslíš, že to znamená?
6: Když dostaneš dárek, který se ti nelíbí, tak nebuď na ně naštvaný.
2: A ty už jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
6: Já jsem prhrdiny a byly vůbec k prdu.
2: A ty jsi někdy dostal něco, co se ti nelíbilo?
7: Nějaký takový mačkací hračka, ale pak se mi zalíbily.
2: Takže se ti nakonec líbily?
7: Já.
2: A ty už jsi někdy dostala něco, co se ti nelíbilo?
8: Nevím.
2: Takže dostáváš jenom dárky, které se ti líběj?
8: Jo, já jsem dostala a mně se tam hezky líbilo.
2: A co pak si dostala?
8: Tablet k Vánocům.
9: Já jsem si přel k narozkám kufr, ve kterým jsem měl samý sladký.
2: A to se ti líbilo?
9: Jo.
2: A děti, víte, co znamená, když se řekne lepší vrabec v hrsti než holub na střeše?
6: Já nevím. Že holub nesmí být na střeše.
2: A proč nesmí být na střeše?
6: Protože by ti pak mohl pokadit dům.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Jak se stane, že své úspory sami pošlete zločincům? Premiéra pořadu Rozpleteno novodobí šmejdi. ČT 2. Desítky let vracel podobu tvorům dávno zaniklého světa. Portrét výjimečného výtvarníka v dokumentu Ztracený svět Jana Sováka. A ČT Art uvede příběh o talentu, rivalitě, rodinných tajemstvích a síle hudby v bouřlivých dobách Itálie 19. století. Premiérový seriál Belcanto. Úterní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s Krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
3: O svačině to roztočíš.
4: Amálka. Krásná zdravá svačina.
5: Je 15 hodin.
6: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. V Krásné Studánce můžou lidé odevzdávat bioodpad. V České Lípě dnes zahájí výstavu o poválečném vysídlování. V noci bude jasno, zítra bude pršet, teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran. Před jednáním sněmovny to oznámil předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun. Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů. Lidovci mají 16 mandátů. ODS a TOP 09 už ale oznámili, že vyvolání hlasování podpoří. Pro budou i Piráti, pokud to podle jejich předsedy Zdeňka Hřiba pomůže občanům. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu, informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu.
7: V říjnu město otevře nové sběrné místo taky v ulici u stadionu v Horním Růžodolu. Sloužit bude pro odevzdávání velkoobjemového odpadu, bioodpadu a taky dřeva. I nadále můžou lidé odpad odevzdávat taky ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ulici doktorky Milady Horákové i na stanovišti mobilních kontejnerů v Londýnské ulici. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Paměť národa severní Čechy dnes v České Lípě zahajuje výstavu Vysídlení a dosídlení. Ve vlastivědném muzeu a galerii potrvá do 29. září. Expozice připomíná vysídlování a osidlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Výstava putuje od letošního jara až do podzimu po Libereckém kraji, říká ředitelka regionální pobočky Paměti národa Michaela Pavlátová.
8: Reprezentuje vlastně na 10 osudech pamětníků to, jak probíhaly vlastně všechny změny v pohraničí na přelomu let zejména 45 a 46.
5: Policie v Německu zadržela muže podezřelého z nedávných sabotáží na energetickou infrastrukturu. Dopadla ho v severním Poríní Vestfálsku, nedaleko elektrárny, u které byla ještě včera večer nalezena další odpalovací zařízení na zkratování vedení. 48-letý muž byl podle serveru Spiegel sám a snažil se pěšky vyhnout dopravní uzávěře. Minulý týden se nejméně ve dvou dopisech adresovaných policií i médiím přiznal k sabotážím u rozvodných stanic. Motivem byl zřejmě protest proti spalování hnědého uhlí.
6: Počasí.
5: V noci bude skoro jasno až polojasno, kránu, přibývání oblačnosti a na západě se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupně Celsia.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
9: Dneska je krásně, dneska by to šlo. Ano, venku je sluníčko, teploty kolem 30, tak bychom mohli vyrazit na koupaliště. Otázka je, jestli je ještě kam vyrazit, protože koupaliště v Libereckém kraji pomalu ukončují sezónu. A tak je vlastně také čas bilancovat. My budeme srovnávat tu pomalu končící sezónu s předchozím rokem a popovídáme si o tom už za malou chvíli s naší kolegyní Adélou Jindrovou. Pak se v pochoutkovém roce naučíme připravovat kynutý česnekový koláč. Josef Maršálek se totiž drží hesla, jestli zeleninu nebude k vám chodit lékař, jestli česnek nebude k vám chodit nikdo. A v závěru hodiny nás čeká řidičská abeceda. To je rubrika, na kterou se moc těším, protože v posledních letech opravdu řídím jen velmi sporadicky a kdykoliv sednu za volant, tak navigace automaticky začne odříkávat odčenáš. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
10: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Ano, žal se odkládá, co už ale opravdu nelze odložit. Je konec léta, ten se neúprosně blíží a s ním i konec koupací sezóny. Letošní prázdniny byly horké a my dnes zjistíme, jaká byla na koupalištích návštěvnost. Podrobnosti a konkrétní čísla zjišťovala redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Léto bylo letos podle hydrometeorologického ústavu druhé nejteplejší od začátku měření v roce 1961, takže osvěžení bylo potřeba. V Libereckém kraji je možností spoustu. Máme tu biotopy, lesní koupaliště a přírodní plochy, ale já se zaměřila hlavně na velká koupaliště.
0: Na to by mě zajímalo, které koupaliště navštívilo letos nejvíc lidí.
1: Tak Maškova zahrada v Turnově letos zaznamenala téměř 36 tisíc návštěvníků. I podle Zdenky Štrauchové za městskou sportovní byla sezóna úspěšná, a to i přesto, že bylo kvůli počasí třetinu léta zavřeno. Letošní návštěvnost byla zhruba o 6 tisíc vyšší než loni. Nejsilnějším měsícem byl červen. Štrauchová to přisuzuje horkým letním dnům v druhé polovině měsíce.
0: A můžeme podobný vzorec vysledovat i na jiných koupalištích?
1: Ano, druhé nejnavštěvovanější bylo letos koupaliště Dubice v České Lípě. Zaznamenali tam okolo 33 tisíc návštěvníků, což je velký úspěch oproti loňskému roku, kdy to bylo pouze 25,5 tisíce. Technická manažerka Jana Kobosilová říká, že se koupaliště snaží vyhovět podnětům veřejnosti.
2: Bereme to jako úspěšnou sezónu, jako spokojená celá ta klientela, no. Samozřejmě každý rok chceme nabídnout zase nějaký stavební úpravy, pokroky na základě podnětu veřejnosti.
1: I na koupališti Sluníčko v Liberci tvořil červen skoro polovinu celkové návštěvnosti, která byla téměř 30 tisíc lidí. To je velký rozdíl oproti minulému roku, kdy to bylo pouze něco přes 17 tisíc. Správkyně koupaliště Zuzana Benešová přikládá nižší návštěvnost v červenci a srpnu dovoleným.
3: Poslední týden v červenci, 1. srpnu, jsou celozávodní dovolený v průmyslové zóně tady v Liberci, takže tam potom jakoby těch návštěvníků je o hodně méně, protože jsou na dovolených větý.
1: Stejně na tom je i Železný Brod. Správce tamního koupaliště Libor Kochánek říká, že kombinace horkých teplot a konce školního roku přinesla nejvíce zákazníků. Podle něj v červenci lidé raději využijí možnost dovolené v zahraničí. Sezóna tam byla také úspěšnější než loni. Koupaliště letos navštívilo přes 8 tisíc lidí, zatímco v roce 2025 jen 6,5 tisíce.
0: Ono to zatím vypadá, že rok 2026 byl pro koupaliště lepší než ten předchozí, je to tak?
1: Ne všude. Například v Raspenavě byla letošní sezóna slabší. Podle nezávislého místostarosty Jaromíra Hanzla se letos v Raspenavě vykoupalo jen 8 tisíc lidí, což je o 1,5 tisíce méně než minulý rok. Sezóna v Raspenavě však ještě není oficiálně u konce. Vykoupat se tam můžete ještě dnes a zítra.
0: A pak už se budeme koupat jen ve vaně. O letošní sezóně a návštěvnosti koupališť v Libereckém kraji nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Lotyšská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Máme 15 hodin 22 minut, společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec a možná je čas na odpolední svačinu a my pro vás máme takovou malou inspiraci. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Jednalo se o kynutý česnekový koláč, původně od Jany Jankůjové z Holomouce a my vás teď naučíme zmíněný recept dělat s cukrářem a pekářem Josefem Maršálkem. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. Ovšem záměrně je nevaří a nepečou znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové. Vy jejich jména jistě znáte, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Ivan Vodochodský a právě Josef Maršálek. U přípravy asistoval kolega Patrik Rozehnal, jak jinak, jako mlsný kocour, a zjistil, že Josef zůstal u původního receptu. Neměnil tentokrát vůbec nic.
1: Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaké pokory.
2: Co jsi připravil dnes ty?
1: 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. No a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku bylinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
2: Ne, my se na to těšíme.
1: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
3: Pochoutkový rok.
1: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, 0,5 litru mléka. Abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň. Takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme.

0: Těsto vykynulo, je hotové, připravené.
1: Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
0: Čtyři stejné díly,
1: a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
0: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
1: Přesně. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
0: A teď na plech?
1: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit.
0: Takže zbytek toho másla a teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
1: Takhle, i z boku. To hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
0: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
1: A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekový máslem a posypeme hrubou solí.
0: Ježíš, ne jest tak rychle a hned.
1: Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
0: Je se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
2: No, Josef Maršálek, když kuchtí, tak to je úplný koncert, a když o tom jídle mluví, tak to je poezie. Mě tady k tomu třeba poznamenal, že tyhle kousky česnekového koláče se trhají jako buchty a hodí se jen tak k pivu, vínu, ale i k bramboračce nebo guláši. Recept Josefa Maršálka najdete na stránce pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce. No a v neděli si připomeneme recept roku 2025, který zvítězil u vás posluchačů. Půjde o jablkové tiramisu, které v netradiční podobě připraví cukrář Vojtěch Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 39 minut, to úterní odpoledne nám v Českém rozhlase Liberec zpestřil a zpříjemnil Karel Černoch. A my si ho teď zpříjemníme, řekněme, takovou přírodní tématikou. Jak určitě víte, i z našeho vysílání od 10. srpna probíhá anketa Strom roku a nejenom o tom si popovídáme s Kateřinou Bolečkovou z Nadace partnerství, koordinátorkou ankety Strom roku. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak Strom roku letos slaví už 25 let, tak co podle vás za těch 25 let anketa změnila? Tím myslím nejenom vztah lidí ke stromům, ale i péči o konkrétní stromy a místa, kde rostou.
1: Tak myslím, že za těch 25 let se ukázalo, že strom pro lidi není jenom součást přírody a krajiny, ale často je to taky místo, ke kterému mají lidé nějaký osobní vztah, mají s ním spojené vzpomínky nebo příběh celé obce. Za těch 25 let vlastně lidé nominovali téměř 2000 stromů a do toho hlasování se zapojil téměř milion lidí. Součástí vlastně rozvoje ankety během těch 25 let byla také iniciativa, která upozorňovala na význam včasné a odborné péče o stromy a popularizovala vlastně obor arboristiky u nás v Česku. Takže vlastně nejde jen o to vybrat vítěze a hlasovat, ale především probudit v lidech zájem o stromy, které kolem sebe mají a chuť se o ně starat.
0: Vy už jste tak trochu naťukla, že za anketou Strom roku jsou vlastně často velmi silné lidské příběhy a také vzpomínky. Proč právě stromy takovou schopnost spojovat lidi a vytvářet vztah ke konkrétním místům mají?
1: Tak vzrostlé a letité stromy jsou ty, které pro nás plní vlastně důležité funkce, jako je ochlazování vzduchu, stín, což oceníme hlavně v těchto horkých letních dnech. Brání také erozi, jsou domovem řadem druhů hmyzu, jsou vlastně estetickým prvkem v krajině, ale také jsou oblíbeným místem k setkávání a právě na tom anketa Strom roku stojí. Vlastně na lidech, kteří mají nějaké oblíbené stromy, chtějí jim dát tu péči, kterou potřebují, protože když se ten strom svěří do rukou odborníků, kteří ho správně ošetří, tak to s námi mohou být až o desítky roků let déle.
0: Ten letošní ročník ankety Strom roku je vlastně mimořádný tím, že lidé mohou zároveň hlasovat také pro strom čtvrt století. Podle čeho byste posluchačům doporučovala vybírat a proč má podle vás smysl dát svému oblíbenému stromu hlas?
1: Tak doporučila bych nevybírat svého oblíbence čistě podle toho, který je nejkrásnější na těch fotkách, ale každý z 13 finalistů má i svůj příběh. Některé jsou spojené s historií, ne s nějakou konkrétní obcí nebo s generacemi lidí, kteří kolem nich vyrůstali. Takže určitě bych doporučila projít si všechny příběhy a vybrat ten, který dokáže lidi nejvíce oslovit, protože svým hlasem vlastně mohou stromu pomoct nejenom k vítěznému titulu Strom čtvrtstoletí, ale také k výhře v podobě odborného ošetření, které získají komunity na prvních třech místech.
0: A jen tak na okraji, z mé zvrhlé zvědavosti, myslíte, že tam hraje roli u toho hlasování nějaký regionální patriotismus?
1: Myslím, že ano. Když se kouknu nebo ohlednu za těma 25 lety, tak vidíme, že nejvíce hlasujících je právě z těch okolí těch stromů. Nejvíce vlastně hlasují pro stromy lidi, kteří to místo opravdu znají, i ten strom, a je to pro ně natolik důležité, že opravdu jdou a zahlasujou.
0: Ale i to je vlastně hezké. No a jak a kde mohou lidé do hlasování přispět?
1: Tak hlasování probíhá čistě online, a to na našem webu www.stromroku.cz, a je velmi jednoduché. Na tom seznamu finalistů je potřeba u stromu, který chceme podpořit, kliknout na tlačítko hlasovat a vyplnit svou e-mailovou adresu. Následně je potřeba svůj hlas potvrdit v mailu, aby byl platný. No a důležité je taky zmínit, že hlasovat je možné jednou z jednoho e-mailu a od 29. září do 5. října bude probíhat poslední takzvaný superfinálový týden, do kterého postoupí už jen 5 z těch 13 stromů, 5 nejlepších stromů, a proto bude možné hlasovat ještě jednou.
0: Říká koordinátorka ankety Strom roku Kateřina Bolečková z Nadace partnerství. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju, ať se daří a ať vyhraje ten nejlepší.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: 9 minut před 16. hodinou na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou. Vy mezi tím možná v té odpolední dopravní špičce kličkujete mezi ostatními auty, dopravními značkami a uzavírkami. No a my se mezi tím můžeme trochu osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Do konce září vám každý den nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme, jak je to s předností při najíždění do středního pruhu.
1: Řidičská abeceda.
2: Jeden z nejčastějších dotazů, který dorazil do redakce Zelené vlny, se týká situace, kterou řidiči na silnicích zažívají prakticky každý den. Znáte odpověď na tuto otázku? Když se na tříproudé dálnici chce auto z levého i z pravého pruhu současně zařadit do prostředního, kdo má přednost? Plukovník Jan Straka má jasno.
3: To je velmi jednoduché. Vždycky platí to, že řidič, který se zařazuje z levého do toho prostředního, musí dát přednost v jízdě řidiči, který se z pravého zařazuje do levého. Ono, když si to vezmete logicky, zase máme tam pravou ruku, v podstatě přednost zprava.
2: A máte nějakou radu z praxe pro lepší pochopení?
3: Tak ten řidič vpravo, který přejíždí do toho prostředního pruhu, tak ten by musel v podstatě otáčet hlavu, přestat sledovat provoz před sebou, kdežto ten, co jede v tom levém pruhu, tak jenom tu hlavu lehce otočí. Jo, to znamená, i z toho praktického pohledu je to tak, že levý dává přednost tomu, který tam najíždí zprava.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No, tak v tomto už máme jasno a zítra si připravte zdrhovadla, protože budeme mluvit o pravidlu ZIPu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy. Turnovská radnice sepsala zásady pro investory. Návštěvnost koupališť v Libereckém kraji byla lepší než loni. Lidé v Jablonci dostanou odměnu za péči o městskou zeleň. V noci bude jasno, zítra bude pršet a teploty dosáhnou 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Dokument schválilo zastupitelstvo, jeho tvorba trvala 4 roky. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení.
1: Sazby investičních příspěvků se liší podle toho, na jakém území a jaký typ budovy chce investor stavět. Pohybují se od 600 do 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Radnice umožňuje za určitých podmínek získat slevu nebo příspěvek odpustit. Z Turnova a na Podhorná, Český rozhlas.
0: Letní sezóna na koupalištích v Libereckém kraji skončila. Z hlediska návštěvnosti bylo letošní léto úspěšnější než minulý rok. Koupaliště v Turnově, České Lípě a v Vratislavicích nad Nisou hlásí přes 30 tisíc návštěvníků. Nejvyšší počty zaznamenala koupaliště v červnu, naopak nejslabším měsícem byl červenec. Správkyně vratislavického koupaliště Sluníčko Zuzana Benešová říká, že důvodem pro nižší návštěvnost v červenci a srpnu byly dovolené.
2: Poslední týden v červenci, 1. srpnu jsou celozávodní dovolený v průmyslové zóně tady v Liberci, takže tam potom jakoby těch návštěvníků je hodně méně, protože jsou na dovolených větý.
0: Jablonecký magistrát odmění vybrané obyvatele za péči o městskou zeleň, informovala o tom mluvčí Jana Fričová. Lidem zapojeným do programu Adopce zeleně město daruje poukaz do zahradnictví v hodnotě 500 korun. Celkem rozdělí poukazy za 21 tisíc. V projektu lidé ve svém volném čase pečují o vybrané plochy městské zeleně. S každým z nich má město uzavřenou dohodu o adopci. V Národním parku Šumava je asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Na konci září začne v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku sanace. Ta potrvá až do června 2028 a bude stát více než 190 milionů korun. V sudech jsou chemikálie jako rtuť, arzen nebo chlorovaná rozpouštědla. Území zabezpečila policie. Turistické trasy na Šumavě nebudou podle vedení Národního parku uzavřené. Nález je v místech, kam návštěvníci stejně nemůžou. Počasí. V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu čekáme přibývání oblačnosti a na západě se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty v noci klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer postupně čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty zítra dosáhnou 21 až 24 stupňů, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice číslo 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda. Taky jste se těšili jako my dva, co jsme ve studiu, Patrik Rozehnal a Pepa Fousek je tu. Zdravím, Pepo.
5: Zdravím posluchače.
4: Ano, a máš nějaký verš na úvod, čím bychom to
5: samozřejmě
4: uvedli?
5: Samozřejmě jako vždy.
4: Povídej.
5: Srdečně vás zdravím, lidé. Věřím, že vás potěší humor, který v rozhlase má vždy laskavé přístřeší.
3: Humoriáda.

0: Začínáme naplno ukázkou číslo 1, to vybírá jako vždycky host, dnes je to Pepa Fousek, tak seznam je připraven, jsem zvědav.
1: Zvědav?
0: No,
1: co, no, já ne, Jiří Krampol a Miroslav Šimek.
0: Jistota.
1: Vzpomínka na ně na oba.
0: Očista, tak se jmenuje tahle ukázka.
2: Vážení přátelé, milí posluchači, do naší redakce přišla mnoho dotazů a dopisů, ve kterých se zajímáte o to, zda se v letošní zimě nebude opakovat kalamita v dopravě z minulých let. Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku Očista do čista, inženýrem Václavem Lopatou. Soudru inženýre, obyvatelé našeho hlavního města se právem obávají, aby se neopakovala kalamita z loňské zimy, kdy jste situaci na veřejných komunikacích jednoduše nezvládli. Jak jste připraveni letos?
3: Soli máme dost.
2: Ale to jste loni tvrdili také.
3: To je pravda, ale letos jí máme ještě víc, protože zbyla od loňska.
2: A jak to, že vám zbyla?
3: To je velmi jednoduché. Neměli kdo rozvést.
2: Ale vždyť jste loni v říjnu tvrdil, že jste připraven čelit jakýmkoliv záludnostem a rozmarům zimy.
3: Také jsme byli připraveni a čelili jsme. Ale nikdo nemohl počítat s tím, že 6 studentů brigádníků cizí národnosti se sněhu lekne, neboť sníh viděli poprvé, opustí nám násypné vozy se solí a vrátí se k nic neřešícímu postávání před Tuzexem.
2: Soudru inženýre, byly snad s těmito brigádníky ještě nějaké další potíže?
3: Ano, byly. Tak například studenti brigádníci chtěli vyplácet odlučné podle kilometrů od místa bydliště.
2: A váš podnik Očista do čista má ale přeci své stále zaměstnance.
3: Ano, má. Ale naši zaměstnanci se v době kalamity účastnili důležitého kurzu. Zima je za dveřmi, ale my jí dveře přirazíme, který byl z původního říjnového termínu pro nemoc instruktora soudruha inženýra Oblevy přeložen na prosinec.
2: Občané ve svých dopisech mají dojem, že stále loňské zimě příliš dveře nepřirazili.
3: Nepřirazili. Občané by si měli uvědomit, že loňská zima byla extrémní. Rekapitulujme. Nejdříve napadl sníh a potom začalo mrznout. A to byl bohužel náš konec.
2: No. Vaši zaměstnanci tvrdí, že hlavní vinu na tom nese soudruh Obleva, který s něčím takovým v kurzech vůbec nepočítal. Naopak říkal, že sníh je přežitkem minulosti.
3: Ano, hlavní vinu na tom má soudruh inženýr Obleva. Také byl za to za trest povýšen. A přeřazen do oddělení dešťů.
2: A mohu se zeptat, na čem pracuje soudruh Obleva v současné době?
3: Tak pokud jsem správně informován, připravuje kurz, z tohoto mráčku nám pršet nebude.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zvesela s ukázkami i s povídáním z hosty, které máme. Dnes je tím hostem Pepa Fousek, tak on samozřejmě se s Jirkou Krampolem i Miloslavem Šimkem velmi dobře znal, protože v jednom divadle jste v podstatě vystupovali. Ty dáváš dohromady takový soupis těch asi 80 osobností, které ti životem prošly.
1: Už to mám hotové.
0: Už to máš hotové.
1: Čekám už nakladatele.
0: A napsal jsi něco i třeba na Slávka Šimka nebo něco takové, nějaký verší?
1: Samozřejmě Grossman Šimek, pan Suchý, to byl první na prvních místech. Na Slávka Šimka u nás pevnou rukou. Ano. A je to dobře, teď mu za to děkuju do nebe. Nekouřit, nepít, zodpovědně k lidem. Napsal jsem, pedagog byl naším šéfem, on snad říct si dovolí, že jsme byli jeho děti, které kráčí do školy. V mém souboru bude kázeň, dejme s Bohem únavě, v tomhle světě učme žáky, ušlechtilé zábavě.
0: No to je hezký. Určitě má radost.
1: Já si myslím, že No tak scházejme, už jí hodně odešlo, ale já si myslím, že ten odkaz je tady, pořád je mají lidi rádi, pořád se objeví na televizi, tak jsou tady. Mm-hmm. Kolikrát nám kritizovali a dneska najednou. Já myslím, že co je dobré, to zůstane. A já mám rád, že je to laskavý humor, když to dává lidem naději, i když kolikrát jsme si rejpli a tak dále, ale teď si říkám, budu psát laskavě, protože svět není jednoduchý a je směšné být odvážným, když se smí.
0: Moudrá věta Pepi Fouska. A dělá prostor pro vaše hlasování. Vyberete si ještě jednou, tedy scénku nazvanou Očista dočista s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem, nebo dáte přednost úvahám o manželství a stáří s Milošem Kopeckým, Tomášem Slámou a Jiřinou Bohdalovou z Mikrofora v Redutě. Vybíráte na telefonu 731 800 900, vybíráte i v SMS-kách, které posíláte s heslem Humor mezera A pro první ukázku nebo Humor mezera B pro tu druhou na číslo 90 01 04. A my tady ve studiu ty vaše hlasy budeme sčítat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Pokračujeme dál v telefonátech v rozhodování o tom, zdali pustit ke slovu zpátky Miroslava Šimka, Jiřího Krampola ve scénce nebo Miloše Kopeckého s Jiřinou Bohdalovou a Tomášem Slámou. Rozhodujete v Humoriádě na telefonu, vy si vybíráte tu ukázku podle svého. 731 800 900 náš telefon a pobavit se můžete i s Pepou Fouskem.
4: Dobrý den, Ivan Nová Paka a hlasuji pro Očista do čista.
3: Varianta A. Píšu, děkuju a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, přeji panu Dvizeznovima. Já zdravím pana Pouska.
6: Děkuju.
5: A přejím Ačko.
3: Dobře, děkuju. Zároveň poprosím, když nám voláte, nezapomeňte si také stišit rádio, ať si dobře rozumíme, bez ozvěny. Kdo tam je teď? No,
5: halo.
3: To je zrovna ten případ.
5: Jestli ví pan Pousek, co to je?
3: I nám tam zase zvoníte. Teď jsem říkal, abyste stišili rádio, jinak si nerozumíme.
5: Velké Dýlavice, Slípáci, zdraví u vás.
3: Ano,
6: zdravím.
3: A co vybíráte?
5: Ačko.
3: Dobře, zapisuju. Děkuju. Kdo dál?
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdravím vás, panové, oba do rádia. A přeji si pokračování. Naslyšenou,
3: mějte se pěkně. No tak Pepo dobře si vybral, protože ukázka A zabrala očista do čista. Tím pádem na základě přání posluchačů bude pokračovat.
8: Zajeli jsme s naším reportážním mikrofonem přímo za náměstkem ředitele národního podniku očista do čista inženýrem Václavem Lopatou. Jestli tomu dobře rozumím, v letošní zimě by s dopravou neměly být žádné potíže.
9: No tak to tomu rozumíte špatně. Všechno záleží na rozmarek matky přírody. Našimi hlavními nepřáteli jsou sníh, déšť, mráz, vítr a chumelenice. A proti těmto živlům máme pouze dvě zbraně. Sůl a písek. Ale když se proti nám živly spojí a spiknou, tak jsme, no víte kde.
8: Ano, to vím, samozřejmě. Ale máte přeci mechanizaci.
9: Ano, mechanizaci máme, ale chcete slyšet upřímnou odpověď?
8: To bych rád.
9: Mechanizace živly většinou jen podráždí. Napadne-li sněhu málo, mechanizace je zbytečná. Napadne-li sněhu hodně, stroje nevědou.
8: Občané si stěžují, že když solíte podvozky aut, obuv a oděvy trpí.
9: Podívejte se, naše české boty a česká auta to vydrží. A kvůli italským střevíčkům a módním autíčkům z ošizeného plechu zahraniční výroby vozovky sladit nebudeme.
8: Takže, jak se zdá, budete solit i letos.
9: Asi takhle. Pokud se teplota v zimních měsících udrží nad nulou, mohu občanům našeho hlavního města přislíbit, že solit budeme minimálně. Jen tak, abych řekl, pro chuť.
8: No, soudru inženýre, co byste v závěru našeho rozhovoru vzkázal občanům našeho hlavního města?
9: Tak, aby si dříve, nežli začnou psát kritické dopisy, zametli sníh před vlastním prahem. A my jsme jim pak nemuseli ukládat pokuty. A co se soli týče, v příštím roce budeme solit všichni.
8: Děkuji vám za rozhovor.
0: Memoriáda.
3: Tak ukázka opět semaforská, jeden člen semaforu toho, tak jak ho známe z těch 80. let, dejme tomu Pepa Fousek s námi ve studiu. Ty ale jsi měl šanci, my mluvíme o Miloslavovi Šimkovi, ten už tu léta není od roku 2004, ale kdo na světě zůstal a s kým ty se dobře znáš, je jeho žena.
6: Viděl, samozřejmě.
3: Viděl jsi se s ní teď někdy?
6: Rád, no to byla moje, zároveň teď jsem našel nedávno knihu,
3: ano.
6: Malinkou, kde píše Za vánoční pohodu Pepikovi Fouskovi, že aby poznal méně hněvu a méně závisti, něco takové, to je knížka nějakého italského básníka, tak jsem jí volal a to bylo potom vystoupení v semaforu, co jsem měl teď 3.9., to s vámi udělali 3.9., protože já jsem 39. ročník narozen. Já měl z toho trošku hrůzu, protože mám nějaký starosti a volá mi a ona mi vždycky říkala pravdu o mých epigramech, aforizmech, nekompromisně, že u tohle je dobrý, ale jemně. Nekompromisně, ale jemně. A já jsem si dokázal brát taky rady od druhých, protože taky je to učitelka, že? A hlavně znala Slávka, znala mě. Ale musím se pochlubit tím, že když jsme třeba napsali knihu Putování s oslem, nebo hru Prospej byla Hurvínka, dvě hry jsme napsali, tak když to opravovala někdy a koukala do toho, jeli děla do toho, tak četla víc mé písmo, dokázala rozluštit než svého manžela. A přitom já to moje písmo, vždycky říkali ve škole, Fousek píše jako kůň zadní nohou. Já měl hrozný, a dneska mám velký problémy, když píšu, píšu hrozně rychle, ten mozek mi jak pracuje, ty nápady, abych nestratil, ale snažím se už psát srozumitelně.
3: Na konci řádku už nevíš, po sobě nepřečteš ten začátek, chceš říct.
6: No já jo.
3: Ty jo, ale,
6: no, ale někdy ne. Někdy ne. Někdy mi pomáhala moje žena Jarmila, říkala, no dí, tohle je z, já píšu z, který se psalo za Rakouska-Uherska ještě.
3: Počkejte, to z, jaký s tou kličkou?
6: No, do z, to je takový jako háček a dole jako i ocásek.
3: Ano, klička dole.
6: No to já píšu, protože mi se to líbilo, tak to dodnes píšu.
3: Prosím tě, a když proškrtáváš třeba

0: z druhou stranu a ta černá Američanka příjemná se rozesmála a řekla, ukázala to kolegům a řekla, abych šel a já jsem napsal, že jsem narkoman, že nesmím tady do toho, že jsem byl, že mám zakáz v tomhle státu, že používám marihuany, kokain, že jsem byl trestaný, já to všechno udělal to na té druhé straně, místo ano, ne, tak jsem napsal ano.
1: Ano.
0: To je tím, že jsem se učil jenom rusky a anglicky umím akorát yes.
1: Vidíte, koho tady máme před sebou a kdo všechno může před mikrofon Českého rozhlasu.
0: A kdo se přiznává, víte.
1: Ano. Vážení, budeme za chvíli vybírat další ukázku, tedy bude vybírat Pepa Fousek a já doufám, že mu potom taky pomůžete. Tohle je pořad, který dobře znáte a já doufám, že máte rádi.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Koho odvysíláme, komu dáme prostor, koho vybereš?
2: Já bych myslel, že Tonda Prajza, protože jsem ho slyšel jednou dobrý vypravěč, klobouk dolů,
1: ano.
2: Ale málo ho znám, tak jsem zvědav sám.
1: Dobře, no tak jo, máme všechno možný, tak dáme i tohle.
3: Čili už to jak si zaniklo, ale pamatujete si určitě všetci, že se dávali prvé ve fabrikách ty poukaze do lázní. U nás také jeden dostala Franska Hrstkova, její Lojza napřed trochu brbla, nechtěl ji pustit, baví, však Lojzí do teplů směroch spojem a už jdeš do lázní a co já jsem doma a kde si, co si, na nakonec pustí. A Lojzina už v těch lázniach byla týdeň a měla se dobře po všech stránkách. Který si deň odpovědně jde okolo výkladu a koho nevidí naproti, Lojza její chlap. Hned sa objali, ptúlali, Lojzíčku, kde sa tady bereš? Ale Františko, co ti budú cigániť? Bylo mne smutno po tobě, to sem dojev za tebou sa trochu potešiť, však od radosti jenom kvétu. Tož napřed šli pěkně něco pojest, popili, no a než sa nadali, už by večer. Tak sa hned zebrali a už to hajdy do parku, tam sa hned stúlili pod první keř, na který trefili. Však sa nebolo čen divý, týden spolem nebyli, já bych nebyl lepší, když byli teprů roh svojí. Ale v tom najlepším sa nad něma ozvalo. Co to tu vyváděte?

0: stál u nich policajt. Ľudia začal co si koktať jak kulomet, že dnes dojel a že toto pod ním je jeho žena. Ale policajt jenom má v ruku, to mě nezajímá, to je vaša věc. Měli jste jít někde dalej. A ne tady na kraji parku vyvádět jako svatební noci. Nebudu se s váma rýpat, zaplatíte pokutu. Lojza ten už držal radši hubu. A jenom čekal, jak to dopadne. Však chudák funěl, jak divočák v pohodě. Policaj praví, podívajte se. Tady vy, pane, zaplatíte 50 korun pokuty a táto dáma pod váma 100. Lojza už vytahoval peněženku, v té se mu to v hlavě jak si rozležalo. Praví si, hrdek, jak to je možné? Já 50 a moja 100. Ptá se toho policajta, počúvajte. Jak je to možné, že já mám platit 50 korun a moja 100? Proč ona o 50 korun víc? On praví, to máte tak, pane, víte, vás je tu chytu po první, ale tu robu pod váma už po třetí.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Lidový vypravěč, veselé příběhy, možná nějaký další vyberete i vy. Posluchači, zatím neřeknu to druhé jméno, budu ještě chvíli přemýšlet, koho proti nasadit, jestli nějaké silné jméno nebo muže, ženu, uvidím, budu přemýšlet. Ale chci se zeptat Pepi Fouska. Pepo, tak ty jsi autor mnoha textů, máš přichystán nějaký verš nebo něco, co si třeba v poslední době vytvořil, co bychom mohli teď ještě zmínit takhle při té příležitosti, když tě tu máme naživo?
3: No, můžu, já jsem teď udělal takový verš, protože Uršula Kluková, kdo se jí to líbil, Uršuli Kluková, a to je moje taková, ta mi říká pravdu vždycky. Já jsem říkal, že taky zkusím, bych měl už ve svém věku 87 udělat derniéru. Nesmí tě ani napadnout, musíš dál pracovat, že u práce šlechtí člověka, tak jí věřím. A napsal jsem tenkrát, žádný den je špatný, pokud je člověk živ, i když vím, že už není všechno, jak bylo dřív. Leccos mi v těle bolí a slábne můj zrak, a když si nevím rady, modlím se kolikrát, aby tu dole bylo lásky a štěstí víc. Když tohle lidem chybí, tak není vůbec nic. Aby tu stromy kvetly a sluncem voněl kraj, aby nebyly války a na zemi byl raj.
2: Chvíle ticha. Já musím prozradit, že tohle všechno říká Pepa z patra. Hleděl mi do očí a citoval to, nic nečetl, všechno to má v hlavě. Jak ty to v té hlavě udržíš?
3: No, já se přiznám, že ve škole, odpustí mi to pedagogové, já jsem školu neměl rád, ale učitelema jsem vycházel. Já jsem neuměl matematiku, chemii, fyziku, nic, ale básně dlouhý, ty dodnes ještě si pamatuju. Takže jsem recitoval básně, angažovaný, neangažovaný, starý klasiky, a dostával jsem známku z matematiky, z chemie, z fyziky, a dodnes tomu nerozumím. Já když měl tenkrát navigaci, mi dali do auta.
2: Tak naučit se to jako básničku třeba něco z toho?
3: Nevím, já jsem viděl třikrát Křivoklát v noci v mlze.
2: Hele, já z té chemie si taky toho moc nepamatuju, a to jsem uvažoval kdysi, že bych šel na chemicko-technologickou. Sešlo z toho, byla z toho jiná škola, ale já si takovou tu básničku, ne básničku, poučku pamatuju z chemie, když byla taková ta tabulka těch prvků, dole ty plyny, tak abych jsme si to zapamatovali, tak laciné ceny prasat nedovolili Prométovi smésti Evropu, když té by dýchali horkou erotikou tmavého Ibišku Lučního.
3: Jo.
2: No, to je moje chemie celá.
3: No, a já jsem napsal teďko nedávno, když jsi mi takhle k tomu vyprovokoval, ano, v dobrém slova smyslu, je to školní, já vidím, ty, jak chodí do škol s taškama těžkýma, tak jim přijde, vzdělaný národ je důležitý, hlupákem se vorá, tak jsem napsal, spočítat si nic neumím, sedím smutně u stolu, matiku jsem nemiloval a chodil jsem za školu, ale to jim nemůžu říct.
2: Pepa Fousek. Tak a já už jsem to zatím trochu vymyslel. Máme tady ve hře Tondo Prajzu a proti dáme Laďku Kozderkovou. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kovém čísle 90 011 04, humor mezera A či B, a dohlíží na to dnes tedy Pepa Fousek, je s námi ve studiu v pořadu nazvaném
1: Humoriáda.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pepa Fousek je s námi ve studiu. A kdo po telefonu doplňuje?
2: Já vás zdravím, tady Magdalena z Hradce Králové. A já si neodpustím se vás pozdravit, pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A hrozně mu poděkovat za jeho slova, protože jeho slova mě uzdravují jako kardiaka. Aspoň hodinu humoriády jsem šťastná, když vidím, že, nebo když slyším jeho slova. Moc mu děkuju. A bouřlivý potlesk za to všechno.
3: A kardiak vám děkuje, Josef Fousek. Děkuju ze srdce.
1: Dobře, a co vybíráte?
2: Ačko.
1: Dobře, děkujeme za to, za slova i za hlasování a přepujeme dál po telefonu 731 800 900, si s vámi povídáme.
4: Dobrý den, já vás zdravím, oba dva pánové.
1: Děkuji.
4: Pana Fouska, děkuji za jeho výkony, krásný. A prosím, abych Vlaďku Kozderkovo. Děkuji.
3: Já děkuji také. Naschledanou.
1: Halo, halo, kdo se teď ozve?
5: Dobrý den, Patriku, já vás zdravím. Tady je Radka Zlišová. Moc vás pozdravuju a byla bych ráda, kdybyste se zase objevili v Budějovicích. Stejně tak zdravím Pepu Fouska za jeho krásná slova a za to umění, které prostě zvládá. Je to úplně senzační, moc ho zdravím a aby se sem taky podíval na ty Budějčáky.
3: No, teď já se podívám, teď maminku jsem měl v Nemanicích.
5: Já vím, že sem patříte. No.
1: Radko, a koho jste si vybrala? No.
5: Laťku Kozderkovou.
1: Dobře, tak jo, zapsáno.
3: Děkuju.
1: A ten váš hlas taky pomohl samozřejmě v řadě dalších Laťce Kozderkové vyhrát. Bude tu i s Jiřím Lírem, je tu jedna z jejich slavných scének. Budeme u doktora.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
7: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkala.
7: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařená. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
7: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
7: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
7: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
7: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle.
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
7: Ve vašem věku? Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
7: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná. To připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtlí. Pochopitelně až po svatbě.
7: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
7: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu vlastně.
7: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Oceňuje nápad tehdy tyhle ty slovní spojení dát dohromady, tedy Pepa Fousek dnes ve studiu. Líbí se ti to i po letech?
3: Líbí se mi to i po letech. Já jsem teďko nedávno ty slova krásný. Tenkrát napsal Jiří Suchý písničku pro Zuzanu Stirskou.
1: Ano.
3: A ta se jmenovala, tam bylo napsáno, já to dám dohromady, sice Fousku, kde má ta moje hlava, že by se lhala, to je divný. Bylo to něco, tetelí se mraky.
1: Ano.
3: Tetelí se mraky. Že? A já si říkám, já jsem nevěděl tenkrát, co to je, to zpívala mladička Zuzana Stirská, ta bude mít koncert v prosinci u hasičů, budu tam hostem, tak se na to zeptám znova, co to je tetelej se mraky. Protože já napsal koncert v nebi, to je zase z nebe, mraky, všechno, tak kde bych se zeptal, radši na zemi tady. Co to je, Patriku, tetelej?
1: Tetelej se mraky?
3: Ne, tetelej.
1: Tetelej.
3: Pan Suchý napsal tetelej.
1: No tak to je jako tetelí. Tetelej se mraky, tetelej se mraky. No asi se tak jako tak pohybují a hezky se tak jako, řekněme, zčuchli na tom nebi, ne?
3: A má to s teletem něco společného? Ne, no.
1: Že by se otelili jako.
3: Ne, tak to ne. To
1: asi já ne. Do toho spíš s úsměvem a spíš s tím, jako že se zčuchli, ne? Tak nějak bráno.
3: To je česky řečeno.
1: No, hezky. Možná nám to vysvětlí někdo z posluchačů.
3: Byla to hezká písnička. Ano. Jako všechny.
1: A ty si rád hraješ se slovy.
3: Hraju se rád ze slovy.
1: A kdy tě to napadá, prosím tě, v leže, v sedě, sedíš u stolu, když spíš, když si jdeš lehnout,
3: Teď jsem si třeba mi napadlo, že chtěli, že nemám jíst, ptají se mi vždycky, kde jsem studoval, když jsem napsal ty knihy a všechno. Ano. Já říkám Huti Koněv. A teď on mi říkal, to by si měl mít, to je Krampol vždycky říkal, Šimka držel v okolo ramena, říkal, my jsme museli studovat a Fousadlo to dostalo zadarmo od Pána Boha. A já jsem si řekl, že si udělám navštívenky. Tak mám navštívenky, David mi udělal navštívenky, můj příbuznej, a na ty navštívenky jsem napsal Ind Josef Fousek BV. A lidi přemýšlejí, co to je, a ono to je indiferent Josef Fousek bez vzdělání.
1: Náš host dnešní ve studiu. Laďka Kozderková je ve hře, můžeme ještě dokončit techtle mechtle, anebo budeme s policajtem hovořit s blondýnou. To ale s Oldřichem Navrátilem v jiné ukázce a scénce z Barandovského Silvestra. Budete-li chtít varianta B. Takže Ačko techtle mechtle, Bčko policajt hovoří s blondýnou, jinými slovy Laďka Kozderková proti Oldřichu Navrátilovi. A vyberte si vy SMS-kou nebo telefonátem, a telefonát do studia je přes linku 731 800 900. Tak do toho.
0: Humoriáda. Když

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ještě hlasujte, vybírejte si z té nabídky, tak tedy Leďka Kozderková nebo Oldřich Navrátil. Ptá se vás Patrik Rozehnal s Pepou Fouskem dnes ve studiu. Kdo je tam?
2: Jaromír Stříbro, dobrý den.
1: I vám.
2: A víte, jak to bylo? Na obloze tetelej se vráčky a na louce tulák zahálí. Tulák je veselej, mráčky ano. Se tetelej. Dneska slunce nepálí, že jo?
3: Takhle to je. Takhle to už
1: ještě, že vás máme, posluchače.
3: No, Zuzana Stěrská, už se jí nemusím ptát v prosinci.
1: A už víme, že je to taky vlastně chvění se z radosti, jsme zjistili i od posluchačů to tetelení se. Děkujeme moc. A komu dáte bod?
3: Já děkuju moc.
2: Určitě, no samozřejmě zase Laděnku Kozderkovou pokračování.
1: Dobře, děkujeme. Mějte se pěkně, ať se daří a ještě někoho určitě stihneme, tedy po telefonu. Koho? Dobrý den, kdo bude hlasovat ještě narychlo?
4: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
3: Děkuju.
4: A? Nemáte zač a dám Ačko.
1: Dobře, no tak Ačko vyhrává, tedy techtle, mechtle.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
5: Ale prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
6: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
5: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
6: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
5: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
6: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
5: Snad na cimpr campr.
6: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerosekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rosekání na cimpr?
5: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo, plážo.
6: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
5: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
6: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. Vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
5: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.
1: Ta dnešní je na konci. Zbývá ještě trochu času na to, abychom zakončili nějakým veršem, když tu máme básníka, aforistu, a tedy Pepu Fouska, muže všech profesí. Pepo, jednak děkuji ti za to, že jsi přišel, těším se příště i s posluchači a prosím nějaký verš na konec.
3: Děkuji vám, že roznášíte legraci, humor a naději. Všechněm dětem do škol přeji skvělé známky pohodu, aby jednou mohli prospět vzdělanosti národu.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Liberecký dopravní podnik chystá pro cestující nové webové stránky. Čeští žáci se zhoršili ve čtení a matematice. Stovky německých turistů míří do Krkonoš na podzimní dovolenou. V noci bude jasno, zítra bude pršet a teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké odpoledne. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou připravuje nové webové stránky pro cestující. Vloni nechal předělat systém pro dispečery, ze kterého půjdou některé informace právě i na portál pro cestující. Podle dopravního ředitele firmy Martina Hetnera tak budou moci lidé například sledovat vybraný spoj, když bude mít zpoždění.
2: S webovými stránkami bude i vyhledávač, mapa provozu s online, sledováním vozidel a podobně. Na části už se pracuje a teď budeme soutěžit nové webové stránky. Nevím, jestli to stihneme do konce tohoto roku, spíše ne, ale v průběhu příštího roku rád bych, kdybychom to v rámci prvního pololetí mohli představit veřejnosti.
1: Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a matematice, přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství. Čeští žáci se od roku 2022 nejvíce zhoršili ve čtení. V matematice pak dosáhli nejhoršího výsledku za posledních více než 20 let. Výsledky v přírodních vědách zůstávají stabilní. Nejlépe si vedou žáci víceletých a čtyřletých gymnázií, nejhůř žáci nematuritních oborů. Krkonoše se plní německými turisty, jde většinou o seniory, kteří přijíždějí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký typ na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Vládní koalice podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ustojí případné hlasování o nedůvěře. Nemá mezi sebou zásadní problémy kvůli návrhu rozpočtu na příští rok. Schillerová tak reagovala na vyjádření opozičních lidovců, kteří chtějí hlasování o nedůvěře vyvolat. Jako důvod uvedli neplnění programového prohlášení a navrhovaný schodek rozpočtu. Ten má příští rok dosáhnout 389 miliard korun. Podle Schillerové jde ale ze strany opozice jen o kampaň před říjnovými volbami.
0: Počasí.
1: V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu čekáme přibývání oblačnosti a na západě se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer postupně čekáme ustávání srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Krásné odpoledne 8. září, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec jako vždy touto dobou začíná den v kraji, tedy souhrn toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání. A jaká témata jsme pro vás vybrali? ČES obnovoval na vrcholu Sněžky kabely vysokého a nízkého napětí. Koupaliště v Libereckém kraji ukončují sezónu. To a mnohem víc uslyšíte v následující hodině. Některá témata načrtne už Miroslav Holubec za pár okamžiků v souhrnu regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o desetinu procentního bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí, o téměř 2 tisíce víc než loni. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové přibylo během léta nejvíc lidí bez práce na Jablonecku a Liberecku.
2: Vývoj přitom nebyl ve všech okresech stejný. Na Českolipsku a Semelsku jsme zaznamenali dokonce nepatrný pokles počtu uchazečů.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky. Blíže se tomuto tématu budeme věnovat v našem dalším vysílání. Spolupráci města Turnova a investorů stanovují nové zásady. Investoři, kteří budou chtít ve městě stavět, budou muset městu zaplatit poplatek. Radnice tyto peníze využije na stavbu infrastruktury, jako jsou třeba parkoviště nebo osvětlení.
3: Sazby investičních příspěvků se liší podle toho, na jakém území a jaký typ budovy chce investor stavět. Pohybují se od 600 do 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy.
1: Více uslyšíte v našem vysílání už za okamžik. Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Hráči se dozvědí historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Návštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou navštívit výstavu Časozber. Autorské šperky tam představuje manželská dvojice ze Slovenska Jana Machatová a Peter Machata. Ve své práci propojují tradiční řemeslo s experimentem. Hlavními tématy, která dvojice zpracovává, jsou vzpomínky a paměť.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Dnešek nám v Libereckém kraji předvedl čistokrevné léto. Co nás čeká v tomto směru dál, to nám prozradí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme nejprve probrat počasí dnešního večera, noci a zítřejšího rána. Co můžeme čekat v našem regionu?
2: Tak já jenom ještě doplním ty teploty, protože zajímavé to bylo, ne, že ne. Rekordy sice v Libereckém kraji nepadaly, ale přesto tam bylo velmi teplo a byly tam i tropické hodnoty, a to na stanici Česká Lípa a Doxy, kde jsme naměřili 30,4 stupně Celsia a ve zbytku území bylo od těch 27 do těch 28,9 stupňů Celsia. Tak to je jenom pro doplnění těch dnešních hodnot a očekáváme, že teď máme jaké skoro jasno, polojasno a v průběhu noci se nám bude postupně zatahovat a předpokládáme, že někdy v ranních hodinách se můžou objevit už první srážky v podobě jak přeháněk, možná i bouřek ranních, nebo taky deště, což bude spojeno s přechodem studené fronty.
1: No a teď se pojďme podívat na zítřejší počasí. Co přinese středa 9. září?
2: Tak během středy už v podstatě budeme mít po celý den zataženo, budou se nám vyskytovat četné přehánky nebo taky občasný déšť, bude to právě spojeno s tím přechodem studené fronty. Takže ještě doplním vlastně ty ranní teploty 17 až 14 ve Frýdlantském výběžku, ta nám zůstane teplo, tam budeme mít kolem 19 stupňů Celsia, ale ty maximální hodnoty zítra pouze 21 až 24 s tím, že během toho odpoledne očekáváme, že se bude celkem citelně ochlazovat. Taky nám bude zesilovat vítr, budeme mít mírný jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, ale s přechodem té fronty se nám bude postupně měnit na severozápadní a taky se mohou objevit nárazy až 55 km v hodině.
1: Vy víte, jak zkazit náladu, ale moc krát samozřejmě děkujeme. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Předpověď počasí nám nabídla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

0: 17 hodin 23 minut posloucháte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. V Turnově mají nové takzvané zásady pro spolupráci s investory a zdaleka nejsou jediným městem v kraji, kde podobný dokument vznikl. Čeho se zásady týkají a co nového Turnovu přinesou, na to se dopoledne zeptala Iveta Kalátová, redaktorky Anny Podhorné.
1: Je to soubor pravidel, který určuje, jak má vypadat spolupráce mezi městem a investorem, který se chystá ve městě stavět. Starosta Turnova Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj nový dokument popisuje jako takovou kuchařku, která dá diskuzi s investory jednotná pravidla. Dosud jednání probíhala individuálně. Teď podle něj budou investoři vidět rychle a včas, co se od nich očekává. Cílem zásad je tak zrychlení procesu vzniku staveb, ale také jeho transparentnost a zajištění stejných podmínek pro všechny. Tyto zásady se používají při sepisování takzvané plánovací smlouvy. Důležitou součástí je i to, že investor se finančně podílí na nákladech na veřejnou infrastrukturu.
2: A to znamená tedy, že dá městu peníze na náklady spojené s výstavbou?
1: Přesně tak, a nejen s výstavbou, ale celým chodem města. To zahrnuje údržbu veřejné infrastruktury nebo zajištění veřejných služeb. Nazývá se to investiční příspěvek a slouží k pokrytí části městských nákladů na jeho rozvoj. Podle starosty Hokeho je několik typů sazeb a příspěvky se dají zmírnit nebo odpustit. Sazby se v Turnově dělí podle toho, kde a co se bude stavět. Zda se jedná o zastavení míst uvnitř města nebo nové plochy, jejich zástavbou se město rozrůstá. A jestli jde o stavbu pro bydlení, občanské vybavení a nebo stavby ostatní. Příspěvek se tak pohybuje v rozmezí 600 až 1000 korun za metr čtvereční hrubé podlažní plochy. Turnov umožňuje získat slevu například různými klimatickými opatřeními, jako je hospodaření s dešťovou vodou nebo zvolením zelené střechy. Dalšími příspěvky jsou příspěvek administrativní nebo příspěvek na parkovací stání.
2: A kam tyto peníze z investičních příspěvků poputují?
1: Peníze vybrané na příspěvcích město uloží do Fondu veřejné infrastruktury. Finanční prostředky z fondu pak město bude používat na investice a obnovu a rozvoj infrastruktury. Rozhodovat o tom bude zastupitelstvo. Z fondu tak peníze půjdou na veřejné osvětlení, komunikace nebo sportoviště a kulturní zařízení. Na závěr doplním, že například stavba jednoho rodinného domu, garáže nebo dílny není investiční záměr a tyto zásady se tak na ně nevztahují. Turnovská radnice se pro sepsání pravidel inspirovala v okolí. Podobně zakotvenou spolupráci s investory má Liberec, Mnichovo Hradiště, ale i další města v České republice.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: My tu máme stále takové poklidné, až dá se říci pohodové, pozdní odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pokračuje den v kraji, ovšem na Sněžce už budou co nevidět pod napětím. Společnost ČEZ Distribuce obnovuje části kabelového vedení vysokého a nízkého napětí na Sněžce, tedy v jedné z klimatických i logicky nejnáročnějších lokalit v České republice. Dělníci pracují mezi trafostanicí na Sněžce, poštovnou a českopolskou hranicí a náklady jsou podle zástupců polostátní společnosti zhruba 1 000 000 korun.
1: Přes 1600 metrů nad mořem, teplota kolem 7 stupňů nad nulou, naštěstí bez deště.
2: Počasí nám přeje, ale není to tak vždycky. Naši kolegové se potýkají i s nepřízní počasí, často s velmi silným větrem a podobně.
1: Říká Šárka Beránková-Lapáčková, mluvčí východočeské energetiky. Jak ty podmínky tady na vrcholu naší nejvyšší hory jsou náročné?
2: Jsou velmi náročné, je těžké sem dostat i materiál, techniku samozřejmě. Například bagr jsem jel 4 hodiny.
3: Tady to potřebujeme uvolnit, odeber to tam, prosím tě. Nadzvihni to, jo, dobrý.
1: Proč vlastně vůbec dochází k výměně kabeláže?
4: Je to z důvodu dožití tohoto zařízení, potřebujeme zařízení obnovovat, aby bylo spolehlivé.
1: Pavel Plšek, je potřeba odházet v místě, kde ty kabely vedou kamení, vyndat to staré.
4: Tady se to vlastně zrekonstruovalo celé v původních délkách, takže se dělaly nové výkopy, dělaly se nově uložené trasy, kabely byly uloženy do plastových chrániček v celé trase.
2: Všechny práce koordinujeme s Krkonošským národním parkem, jsme s ním v kontaktu a ovšem vědí.
3: Super. A ještě tam je do té rovny to stavit.
1: Všechny práce chtějí energetici tady na vrcholu Sněžky stihnout do konce září. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
6: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám, potají, co by

0: Co by řekl Pavlovi Bobkovi Houston, to už samozřejmě víme. A co vám řekneme my na vlnách Českého rozhlasu Liberec ve Dni v kraji? No, začneme další příspěvek víceméně takovým kvízem. Má dvě ruce, dvě nohy, hlavu a přesto to není člověk. Jeho tělo je ze slitiny hliníku, titanu a uhlíkových vláken. Uvnitř má různé senzory, kamery, kabely a počítačové systémy. Umí využívat umělou inteligenci, tančit nebo rychle běhat. Ano, řeč je o humanoidním robotu, který si společnost VUTS z Liberce pořídila v Číně. Tým expertů ho teď testuje pro využití v průmyslu. Mohla by se tím ušetřit lidská práce pro určité výrobní postupy, ovšem výzkum je zatím na začátku.
1: Tam beru, přesně.
2: Na chodbě ústavu mě právě míjí humanoidní robot, měří 130 cm a štráduje si to velmi svižně. Nemáte strach, že do něčeho narazí?
3: My ho tady ovládáme a hlí to přesně neudělal.
1: A on takhle hůčí.
4: Jsou ventilátory, by jsem
5: A humanoidní robotika je zatím počátcí.
2: Říká jeden z manažerů VUTS Jaromír Ficek. Výzkumný ústav teď bude testovat, v čem mohou být humanoidní roboti přínosní pro průmysl.
5: Nikdy nebudou schopni 100% nahradit člověka, ale v určitých oblastech ano, a pomůžou odstranit takovou tu monotónní nepříjemnou práci lidí, kam ty normální roboti nedosáhly.
4: Průmyslové výrobě spousta robotů.
2: Vysvětluje vývojář David Dostrašil,
4: který dělají tu stejnou práci pořád dokola, ale jakmile má manipulovat věcma, kterým se třeba měnějí tvary nebo prostředí, tak vlastně ten klasický průmyslový robot narazí na tyhle limity.
2: Naopak humanoidní robot takové problémy nemá, říká další člen výzkumného týmu Timotej Fašiank.
3: On tam má několik senzorů na té kameře, tak může vlastně vidět jako člověk tu hloubku a i barvy a všechno kolem toho.
6: Ale on je vlastně menší než člověk, tak co vlastně zvládne s těmahle ručičkama?
4: No a tak v téhle velikosti, co jsou spíš takový jako jemný nějaký manipulace, vlastně nám vyhovuje, že menší, protože si ho tady vlastně můžeme testovat na něm všechny ty možnosti a není zase tak nebezpečný jako například velký roboti, který mají 180 cm a 90 kg. Ty motory mají hodně velkou sílu, tak když ten robot třeba někoho kopne, může třeba i zlomit jako ruku. V tom průmyslu se teda právě řeší tak, že ten robot se zavře do klece a do ní se nepustí lidi, ale tím už zase musíte zastavovat tu halu a už zase ztrácí ten jeho přínos.
2: A teď tam tady robot začal tancovat, oni se tím vlastně testují jeho motorické schopnosti. No, musím říct, že je opravdu mrštný.
4: Já například salto, takže on je jako schopný hodně zajímavých věcí.
2: Pro průmysl je ale stěžení, aby vykazoval při práci nulovou chybovost. I s tím si musí vývojáři poradit. Někdy je to ale metodou pokus omyl, říká Timotej Fašiank.
3: Mě docela překvapilo, jak ta firma, co to vyrobila, jak často nám dávají vlastně updaty na něj. Prostě ono se to furt posouvá a narážíme na nějaké funkce, co ani nejsou dokumentované, o čem ani nevíme, že existují v tom robotu. Prostě něco se najde, že on umí i tohle.
2: Do dvou let chce výzkumný ústav postavit v Liberci vlastní centrum pro vývoj robotů. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Elton John. Do toho za okny stále slunečno a stále teplo. Skoro se ani nechce věřit, že za necelé dva týdny skončí léto. Ovšem na konci léta přichází samozřejmě i konec koupací sezóny. Letošní prázdniny byly horké a my dnes zjistíme, jaká byla na koupalištích návštěvnost. Podrobnosti a konkrétní čísla zjišťovala redaktorka Adéla Jindrová.
1: Léto bylo letos podle hydrometeorologického ústavu druhé nejteplejší od začátku měření v roce 1961, takže osvěžení bylo potřeba. V Libereckém kraji je možností spoustu. Máme tu biotopy, lesní koupaliště a přírodní plochy, ale já se zaměřila hlavně na velká koupaliště.
0: No to by mě zajímalo, které koupaliště navštívilo letos nejvíc lidí.
1: Tak Maškova zahrada v Turnově letos zaznamenala téměř 36 tisíc návštěvníků. I podle Zdenky Štrauchové za městskou sportovní byla sezóna úspěšná, a to i přesto, že bylo kvůli počasí třetinu léta zavřeno. Letošní návštěvnost byla zhruba o 6 tisíc vyšší než loni. Nejsilnějším měsícem byl červen. Štrauchová to přisuzuje horkým letním dnům v druhé polovině měsíce.
0: A můžeme podobný vzorec vysledovat i na jiných koupalištích.
1: Ano, druhé nejnavštěvovanější bylo letos koupaliště Dubice v České Lípě. Zaznamenali tam okolo 33 tisíc návštěvníků, což je velký úspěch oproti loňskému roku, kdy to bylo pouze 25,5 tisíce. Technická manažerka Jana Kobosilová říká, že se koupaliště snaží vyhovět podnětům veřejnosti.
2: Bereme to jako úspěšnou sezónu, jako spokojená celá ta klientela, no. Samozřejmě každý rok chceme nabídnout zase nějaký stavební úpravy, pokroky na základě podnětu veřejnosti.
1: I na koupališti Sluníčko v Liberci tvořil červen skoro polovinu celkové návštěvnosti, která byla téměř 30 tisíc lidí. To je velký rozdíl oproti minulému roku, kdy to bylo pouze něco přes 17 tisíc. Správkyně koupaliště Zuzana Benešová přikládá nižší návštěvnost v červenci a srpnu dovoleným.
3: Poslední týden v červenci, 1. srpnu, jsou celozávodní dovolený v průmyslové zóně tady v Liberci, takže tam potom jakoby těch návštěvníků je ohodně méně, protože jsou na dovolených větý.
1: Stejně na tom je i Železný Brod. Správce tamního koupaliště Libor Kochánek říká, že kombinace horkých teplot a konce školního roku přinesla nejvíce zákazníků. Podle něj v červenci lidé raději využijí možnost dovolené v zahraničí. Sezóna tam byla také úspěšnější než loni. Koupaliště letos navštívilo přes 8 tisíc lidí, zatímco v roce 2025 jen 6,5 tisíce.
0: Ono to zatím vypadá, že rok 2026 byl pro koupaliště lepší než ten předchozí, je to tak?
1: Ne všude. Například v Raspenavě byla letošní sezóna slabší. Podle nezávislého místostarosty Jaromíra Hanzla se letos v Raspenavě vykoupalo jen 8 tisíc lidí, což je o 1,5 tisíce méně než minulý rok. Sezóna v Raspenavě však ještě není oficiálně u konce. Vykoupat se tam můžete ještě dnes a zítra.
0: Svým způsobem u počasí jsme ukončili dnešní den v kraji, ovšem ve stejném duchu se ponese naše vysílání i dál, protože po 18. hodině vás čekají úžasné životy, tedy pořad, ve kterém se vzpomíná, a tentokrát bude Alena Zárybnická vzpomínat na Jana Zákopčaníka. A pak se pochopitelně můžete těšit také na pořad Vlakem Libereckým krajem. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledně opět naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Tisíce lidí ženou se černou tmou, jen hlavy jim svítí a oči štěstím žhnou.
1: Noční běh pro světlušku je tak neuvěřitelný, že i umělá inteligence o něm básní. Prožít ho skutečně můžete ale jen vy. Děkujeme, že to s námi opět rozsvítíte v Liberci, kde startujeme 10. září ve 20 hodin ve sportovním areálu Vesec. Pro více informací a online startovné vyrazte na běhprosvětlušku.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V krásné Studánce můžou lidé nově odevzdávat bioodpad. U hranic s Německem se mohou objevit vojenské balóny s letáky. V České Lípě bude do konce září výstava o poválečném vysídlování. V noci bude jasno, zítra bude pršet a teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký provečer. V Liberci přibylo nové sběrné místo pro odkládání bioodpadu, informovalo o tom město na svém webu. Lidé můžou biologicky rozložitelný odpad nově odkládat v areálu kompostárny v Hejnické ulici v Krásné Studánce. Místo je otevřené každé úterý, čtvrtek, pátek a sobotu. V provozu bude až do konce listopadu.
4: V říjnu město otevře nové sběrné místo taky v ulici u stadionu v Horním Růžodolu. Sloužit bude pro odevzdávání velkoobjemového odpadu, bioodpadu a taky dřeva. I nadále můžou lidé odpad odevzdávat taky ve sběrném dvoře v Ampérově ulici, na sběrném místě v ulici doktorky Milady Horákové i na stanovišti mobilních kontejnerů v Londýnské ulici. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Do 17. září bude v příhraniční oblasti Horní Lužice probíhat cvičení německých ozbrojených sil. Součástí cvičení s názvem Eagle je také vypouštění balónů napuštěných heliem, které může vítr zanést i na území Libereckého kraje. Jak uvedlo krajské vojenské velitelství v Liberci, k balónům jsou přidělané informační letáčky, co v případě nálezu balónu dělat. Německá armáda nacvičuje z balóny informování obyvatel v odlehlých oblastech v případě krizové situace. Paměť národa severní Čechy připravila v České Lípě výstavu Vysídlení a dosídlení. Ve vlastivědném muzeu a galerii potrvá do 29. září. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Výstava putuje od letošního jara až do podzimu po Libereckém kraji, říká ředitelka regionální pobočky paměti národa Michaela Pavlátová.
5: Reprezentuje vlastně na 10 osudech pamětníků to, jak probíhaly vlastně všechny změny v pohraničí na přelomu let zejména 45 a 46.
2: Nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč nepojede na mezinárodní bezpečnostní konferenci do Kyjeva. Informaci serveru Seznam zprávy Českému rozhlasu potvrdil mluvčí generálního štábu Vladimír Holas. Hlaváč pro cestu potřebuje povolení od ministerstva obrany. Podle Seznam zpráv se ale ministr Jaromír Zuna za SPD ani jeho náměstek Radovan Vích z SPD k cestě nevyjádřili. Hlaváč proto na konferenci nemůže.
3: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu čekáme přibývání oblačnosti a na západě se můžou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme postupně ustávání srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec. Úžasné životy.
1: Jan Zákopčaník podle Aleny Zárybnické.
2: Já jsem Alena Zárybnická a moc ráda jsem přijala nabídku Českého rozhlasu vzpomínat na Jana Zákopčaníka.
3: Proces toho nástupu jara, jak to zdálivě z ničeho, všechno povstane a během velice krátké doby z našeho pohledu se všechno zazelená, brzy to začne kvést. Připadá mi to zázračné a věřím, že spoustě lidí to připadá zázračné a neměli bychom si zvyknout, protože na zázraky bychom si zvykat neměli.
2: Jan Zákopčaník byl muž, který vztáhnul to k sobě. Docela zásadním způsobem ovlivnil můj život, protože kdyby tehdy na zkoušku z družicové meteorologie nepřišel, tak nevím, co bych dělala. A pak měl tu vytrvalost v momentu, kdy se rozhodl, že chce tým v České televizi rozšířit o dalšího člověka, tak vydržela, než já jsem se sama srovnala s tím, že do České televize opravdu chci jít, protože minimálně dvakrát nebo třikrát jsem mu říkala, Jano, já se na to necítím, já bych chtěla dělat jinou formu meteorologie. A když přišel s tou nabídkou po třetí, tak jsem říkala, to už není jen tak a já tu nabídku přijmu. Moje první setkání s Janem Zákopčaníkem bylo dávno předtím, než byl slavnou televizní hvězdou. Jestli si dobře vzpomenu, tak to byl rok 1992. Já jsem v Praze na Libuši, v Českém hydrometeorologickém ústavu, dělala zkoušku z družicové meteorologie. A když jsem začala psát písemnou část zkoušky, tak do té kanceláře v Českém hydrometeorologickém ústavu přišel muž s dlouhými vlasy a chvilku pozoroval moji práci nad tou písemkou a pak říká, až tu zkoušku splníte, mohla byste se zastavit u mě v kanceláři číslo, už si nepamatuju, já jsem Jano Zákopčaník a mám pro vás takovou nabídku. Já v prvním momentu, když do té kanceláře přišel, tak jsem si myslela, že se jde podívat, jestli neopisuju. Docela jasně si pamatuju na to, jak jsem dopsala tu písemnou část, šla ke kolegovi Martinu Setvákovi na tu ústní část zkoušky a pak jsem s napětím ťukala na kancelář číslo XY a otevírala dveře. Seděl tehdy u stolu, říká, posaďte se, já mám pro vás takovou nabídku na studentskou brigádu. My tady v Českém hydrometeorologickém ústavu ve spolupráci s Českou televizí a tehdejším kanálem OK3 připravujeme počasí každá suda a rozšiřujeme tým, je nás na to málo. No a tak to vlastně tehdy všechno v roce 1992 začalo.
4: Zlo Filipa Jakubské noci ozdobí měsíc v úplníku, pršet nebude a tak myslím, že pálení ohňu, symbolické očišťování před přicházejícím lásky časem může nerušeně probíhat. Od západu zasahuje na střední Evropu nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, pozvolna slábne. Zajímavý útvar ve tvaru nudle se táhne jižně od našeho území.
2: Jsem naprosto přesvědčená o tom, že Jan Zákopčaník je ten, kdo mě ukázal televizní podobu předpovědi počasí. Tehdy firma, ve které se to dělalo, tak byla ideálně složená z tří typů lidí. Jeden dobře uměl práci s technikou a znal Český hydrometeorologický ústav, druhý dobře uměl radiokomunikace a třetí byli ti meteorologové, kteří vlastně tu vlastní práci dělali. A já jsem se stala součástí týmu těch meteorologů a společně jsme do roku 1990 to počasí, které se jmenovalo Každá suda, nejdřív tedy na programu OK3 a později na programu ČT3 vysílali. Tam jsem se tehdy vlastně potkala poprvé i s kolegou Pavlem Karasem, s Táňou Míkovou, se spoustou dalších kolegů, ale potom do České televize už odcházela jenom část z nás. Naše kancelář, ve které teď společně sedíme, má pořád stejné číslo, 245 v druhém patře budovy zpravodajství. Já tam chodím víc než 25 let a byla i, předpokládám, první kanceláři v tom roce 1994, kdy kolegové sem do České televize přišli. A já jsem k ním přibyla až v tom roce 96. A já si tu kancelář pamatuju naprosto přesně. Vpravo vzadu u okna byl dokonce gauč, byly tam jenom tři stoly a jeden počítač, na kterém se vlastně vytvářela ta relace. A to se vlastně nezměnilo. Už nemáme ten gauč teda, protože tu máme čtyři stoly, ale to podstatné je, že vlastně základ přípravy zůstal stejný. My jsme nejenom meteorology, abychom počasí a předpovědi rozuměli, ale jsme taky grafiky, dramaturgy, ve výsledku i moderátory. Jsme prostě těmi, kdo si nesou odpovědnost za to, jak kompletně ta relace počasí vypadá. My jsme začali s klíčováním, to znamená vysílání na modré, potažmo zelené ploše s obrázky virtuálními vytvořenými v počítači. Ne, že by do té doby v České televizi meteorologie neexistovala, samozřejmě, že ano. Od doktora Koubka od 60. let pak jsme měli generaci skvělých meteorologů, kteří ale pracovali v Českém hydrometeorologickém ústavu a do České televize přicházeli vysílat počasí jako takové. Používali magnetickou tabuli, používali symboly, které vlastně posouvaly, používali papírové mapy, ukazovátko a podobně, ale ta generace Vladimíra Sajvrta, Magdalény Lípové, kolegy Vondráčka, kolegyně Bílové, to všechno byli lidé, kteří vlastně položili základy té vizuální podoby a my jsme tam už pak přišli jenom s těmi technickými vymoženostmi.
3: Byl to takový klučičí sen, jako má asi každý, i když já kromě toho, že jsem chtěl být astronomem, archeologem a pilotem, tryskáče a všechno tohle, co se obvykle vyskytuje. Popelářem ne, protože na vesnici popeláři nebyli, to jsem viděl až tady v Praze. Tak já jsem měl ještě takové sny opravdu, které se vymykaly dokonce téhle sluneční soustavě. A z nějakého důvodu jsem si myslel, že všechno mi půjde úplně samo hravě, jak se říká tou levou zadní. Ukázalo se, že to tak vůbec nefunguje, ale hlavně jsem chtěl být natolik užitečný. Ten můj idealismus, se kterým já jsem přišel, je úplně megalomanský a dodnes s ním mám těžkosti, nebo teda silně ovlivňuje můj život, tak jsem chtěl být užitečný. Já řeknu něco, co tehdy působilo jako jeden z těch snů a dnes bych se toho vůbec ani neodvážil, kdyby k tomu ta příležitost byla. Protože já jsem si představoval, že takový vědec ze mě bude tolik zlepším život lidí, že mě kamkoliv přijdu, nejenom budou znát, to bylo vedlejší, ale že mě rádi uvidí. A tak jsem si představoval, když teda říkám jako malý Janík, tak na ťave, ne na velbloudu, protože ano. Česky jsem se učil až v televizi, takhle jdu po poušti v Africe a tam prostě oáza. A když mě tam viděli ti, co seděli kolem toho ohníčku, a efendi, rádi tě vidíme, sedni si, dej si s námi čaj.
2: Kdybych měla zaspomínat na jeho přístup k meteorologii, tak budu říkat, že byl určitě precizní, hodně poctivý a že pečlivě zvažoval to, co řekne. On začínal vlastně po studiu na matematicko-fyzikální fakultě jako letecký meteorolog na Ruzině a tam se taky potom, co odešel z České televize, znovu vrátil. A letecká meteorologie je speciální obor, kdy vlastně tu zpětnou vazbu o tom, jak předpověď vyšla nebo nevyšla od těch pilotů máte. Není to meteorologie na dálku, je to meteorologie na blízko. A možná i ta zkušenost, která v něm byla díky téhle praxi na Ruzini, tak ho vedla k tomu, že pečlivě zvažoval každé slovo, které vlastně používal i potom v televizních předpovědích počasí.
3: Když použiju všechno, co jsem se naučil, zapojím všechny zkušenosti, tak stejně ten výsledek nemusí být dobrý, není zaručený. A proto ta letecká meteorologie je opravdu hodně hutný a obtížný koníček, protože jinak se to snad ani říct nedá. Když jsem úplně poprvé vstoupil na leteckou, otevřeli se dveře, ten šéf mě představil, no a ten, co měl tu hlavní službu, takhle si posunul brýle dolů a prohlásil, ty musíš být ale pořádný blázen. To byla první slova, co jsem slyšel. Samozřejmě mě překvapila a on s úsměvem si ty brýle takhle nasadil zpátky. No, protože tady můžou pracovat jenom blázni. A zase natáhl další čáru na mapě.
2: Odborná stránka asi se dá shrnout jednou jedinou větou, že jenom když budeme vysvětlovat tak, aby to pochopil kdokoliv, tak jedině tak prezentujeme správně, protože musíme vysvětlovat od píky a jednoduše a srozumitelně. A po té lidské stránce, no, že až když je opravdu nejhůř, tak se pozná, který člověk za to, abyste ho měli ve svém životě stojí a který je tam navíc.
3: Pro mě je rodina taková ta kotva, kde to všechno funguje. Na rozdíl od toho světa, kde to většinou spíš nefunguje. Mám úžasnou manželku a velmi šikovné děti, takže v tomhle ohledu jsem šťastný.
2: On se odlišoval po stránce moderátorské úplně ve všem. Moc dobře, na rozdíl ode mě osobně například, a myslím si, že i od mnoha dalších kolegů, přemýšlel nad tím, jak má na diváka působit. Já přemýšlím o tom, jak na něj má působit ta meteorologie, jak se má co nejvíc dozvědět, ale on tam měl to, co potom se v médiích stalo běžné, i to svoje vlastní vystupování, které posouval nějakým směrem. Já jsem přirozená, nemůžu být nepřirozená, protože bych to nebyla já. Nehledám formu, hledám obsah, ale Jan hledal oboje, hledal formu i obsah a proto vlastně se tolik zapsal v srdcích mnoha diváků, protože prostě to jeho smýšlení nad meteorologií jako celkem nebylo smýšlení nebo přemýšlení jenom nad vlastní předpovědí a formou prezentace, ale bylo to v uvozovkách umělecké dílo. Bez pochyby v mnoha ohledech předběhle dobu, pak zase, když ta doba zrychlila, tak jeho tempo už třeba, teď myslím, těch změn, které nastávaly, nebylo třeba tak rychlé a tak zůstával u toho svého principu a tím se i dál odlišoval od toho, co bylo vlastně to podstatné ve zpravodajství.
4: Nízké. V dalších dnech se bude oteplovat, ale bude převládat velká oblačnost občas s srážkami. Příjemný večer a slunce v duši.
2: Vzniklo už to tehdy na Libuši v Českém hydrometeorologickém ústavu, když přemýšlel o tom, jak pozdravit diváky. A to je to, co jsem říkala, že on vlastně přemýšlel nejenom o tom obsahu, ale i o té formě, kterou komunikuje a myslel za každého toho člověka, který se na něj dívá a který od něj tu informaci očekává. A když vyslovil tuhle větu a zeptal se, co si myslíte o tom, že bych tohle říkal, tak já se přiznám, jak jsem pragmatik. Tak jsem o tom chvilku pochybovala. Ale nakonec, když si uvědomíme, kolik lidí obecně teď v médiích končí anebo začíná nějakou standardní formulkou, je jednoduché si vzpomenout Dobrou chuť, pokud právě obědváte kdysi dávno. Lucie Výborná, ať se vám daří, ať se daří vám všem. Kdysi Týna Pletánková, podobný slogan. Těch vět, kterými se moderátor identifikuje před divákem nebo posluchačem, je celá řada. A doufám si říct, že možná vůbec úplně první, kdysi dávno, bylo slunce v duši.
5: Přikom

0: vaření a praní, mé zálibě v koních a lirickém psaní. Tak koukej světe, tady jsem, v Kladně jedu a září velko města má gesta.
1: Šéfování Jana Zákopčeníka vlastně vůbec v ničem nepřipomínalo šéfování. Byla to komunikace na nějaké úrovni, my jsme si celý život vykali. On, když tehdy přišlo natykání v nějakém jiném kolektivu, tak pronesl památnou větu, že poslední žena, se kterou si začal tykat, byla jeho manželka, a tak to taky zůstane. Mě to nepřekáželo, pro mě je to jistým způsobem vyjádření úcty nebo nějakého vztahu. A co bylo u Jana podstatné, čeho si zpětně po těch letech absolutně vážím a vím, že to bylo výjimečné, tak bylo jeho vnímání druhého člověka. Když šlo o běžné věci, tak to nebylo šéfování a plynulo to tak nějak samo. Neříkám, že vždycky správně, ale plynulo to tak nějak samo. Ale když se kdokoliv dostal do těžké životní situace, kdokoliv kdykoliv prožíval nějakou obrovskou bolest, se kterou si třeba neuměl poradit, tak Jano se k tomu nějakým způsobem, který těžko asi popisovat, protože byl někde mezi nebem a zemí, jak si napojil a dokázal nezištně, velmi taktně a zároveň velmi účinně pomoci. On dokázal i v mé komplikovanější životní situaci, když odešel jeden můj blízký člověk, vlastně tu situaci dokázal popsat tak, že jsem byla schopná se s odchodem ve smyslu smrti tedy smířit líp, než kdybych si ho nevyposlechla.
2: Já jsem někde četl velice výstižný příklad, že stůl, na kterém se podává pravda, má tři nohy. Právě to vyvážené cítění, myšlení a tu vůli k morálnímu životu. Je třeba je dostat nejenom do rovnováhy tyhle nohy, aby ten stůl stál rovně, ale je třeba ty nohy postupně stále prodlužovat, zvyšovat, aby ten stůl mohl být stále vyšší a vyšší, protože ty vyšší a vyšší pravdy se podávají samozřejmě na příslušných místech. Nemohl se jen tak házet do toho prachu.
1: Myslím si, že měl dvě tváře v dobrém slova smyslu. Pro diváky byl stabilní formou předpovědi počasí a zároveň v té krátké pětiminutovce i intenzivním lidským kontaktem, osobou, která jim navzdory polojasno oblečno 17 stupňů dokázala být blízká, kterou si k sobě jakoby přitulili, připoutali se k ní, takže v tu chvíli byl i vzorem a možná motivací pro životy mnoha lidí a ta jeho osobní stránka byla obrovská schopnost být skromný a zároveň schopnost být přísný nejenom sám sobě, ale i ke svému okolí. On moc nemluvil a když vlastně šlo do tuhého, tak spíš přemýšlel, než by rychle jednal, což je vlastnost, která může být příjemná v jistých situacích, ale naopak může tu situaci třeba trošku zkomplikovat, tak já jsem ho spíš jakoby poňoukala k nějakým jako rychlým řešením nebo obecně k řešením. Takže to jsem na jednu stranu měla ráda, je to vlastně stejná věc, která občas jako nebyla úplně příjemná, ale si nemyslím, že by byla někdy nějaká zásadní kontroverze mezi námi, že jediné, na co jsem si musela dávat pozor, to je, abych nebrala slovo Boží nadarmo do úst, abych zbytečně nelamentovala slovy Pane Bože, abych neříkala čert to vem, abych nepoužívala zbytečně formulace, které byly jenom vyjádřením nějaké pochybnosti nad tou stávající situací, abych dobře vážila slova, to se v životě docela hodí. Jestli ho trápil odchod z televize, tak si troufám říct, že to bylo spíš jenom proto, že už dál jenom sledoval to, co kdysi společně s Táňou a Pavlem Karasem vybudovali. Nemyslím si, že by se mu stýskalo po popularitě, po obdivu veřejnosti, ale možná se mu těžko hledalo to, co dál bude v životě dělat, protože vlastně tohle, myslím, televizní předpověď počasí ho obrovským způsobem naplňovala. Kdyby nenaplňovala kohokoliv z nás, tak tu práci v podmínkách, ve kterých ji děláme, nemůžeme dělat. My musíme mít rádi veřejnou právní předpověď počasí a meteorologii, abychom to dokázali. A to on bez pochyby měl.
3: Když jsem teda ukončil to mediální kolečko, tak jsem se vrátil zpátky do letecké meteorologie, kde jsem začínal a přišlo mi to zvláštní právě z toho důvodu, že nikdy jsem se nikam nevracel, tak tam nějak působím. Teď se mi vybavila taková chvíle, kdy jsem tam vstoupil jaksi po druhé do téže řeky, tak jeden kolega, který začínal jako asistent meteorologa, ale velmi chtěl být tím prognozním meteorologem a vyvinul opravdu velké úsilí, léta studoval a připravoval se na to. No a pak teda zjistil, co to obnáší být leteckým meteorologem a on mě uvítal slovy: ještě si budeš říkat, že jsi se do letecké vracel. No ale tak je to samozřejmě to, na co jsem byl jaksi připravován, vystudován, co mám zažité, takže jsem rád, že jsem tam, kde jsem v této chvíli. Na druhou stranu chybí mi něco tvůrčího.
4: A ono to není počasí, tvůrčí.
3: Oh, počasí samo o sobě, jak je tvůrčí, no. Ale chudák meteorolog, ten je právě tím tvůrčím rozmachem počasí konfrontován a kolikrát v té letecké doslova byt teda. A když se něco přihodí, tak je to nutné řešit okamžitě. Jak třeba takhle před týdnem ve čtvrtek, ve 10:45 večer a 2 minuty k tomu, vypadlo čidlo, které měřilo teplotu a relativní vlhkost. Ukázalo se, že nějaký hlodavec zřejmě se svým pelíškem nebyl dostatečně spokojen, šel se podívat, na kabel překousl, co to jako má znamenat. No a to se musí řešit okamžitě, proto jsou ty systémy i nějakým způsobem jištěny, když se něco stane, tak se použije náhradní měření a my musíme fungovat. Tam není žádná pauza. Meteorolog letecký si nemůže vydechnout a někdy je to opravdu tak, jak pravil kolega, není ani čas sníst sušenku. Jsou situace, kdy si člověk říká, jak mě tam uvítal ten kolega, proč já znovu?
1: Jan odcházel z České televize v roce 2005 a jestli si dobře vzpomínám, tak už se naše cesty fyzicky nikde neprotly. On odcházel takové možná neúplně jako pro něj příjemné atmosféře a bylo těžko to nějak napravovat nebo nějak hledat nějakou správnou cestu mezi mnou a jím, byť ta nepříjemná atmosféra rozhodně nebyla mezi námi dvěma. Ale to, že jsme se neviděli fyzicky, neznamená, že jsme se prostě nepotkali. Já si myslím, že on o tom, jak pokračuje redakce, kterou kdysi vedl, měl docela dobrý přehled. A já na druhou stranu vím, že kdykoliv bych si s něčím nevěděla rady a byla jsem si jistá, že právě on mě může pomoci, tak kdybych se na něj obrátila, tak by to bez pochyby proběhlo naprosto v pořádku a věřím, že se stejnou myšlenkou žil i on.
3: Asi 9 let je to, co jsem odmítal veškeré nabídky, jak pracovní, tak na rozhodnutí.

0: nešlo, naopak, že se snažil co nejvíce před tou popularitou ukrývat a co nejméně být na očích, zachovávat si svoje absolutní soukromí, i když na druhou stranu všichni si musíme uvědomit, a to bylo pro něj velké procitnutí a myslím si, že hodně komplikovaný okamžik jeho života, kdy vlastně narazil na tu stinnou stránku té v uvozovkách popularity, protože kdo do toho jde svědomím toho, co vlastně dělá, tak se na to může připravit, ale my jsme do toho spadli tím, že jsme vlastně byli ti, kteří měli rádi meteorologii a stáli na pomezí mezi meteorologií a tou veřejností. Takže jsme do toho spadli nepřipraveni, což nás samozřejmě neomlouvá, ale nepřipraveni pro ty i třeba nepříjemné souvislosti.
1: Teď se toho nabízí strašně moc. Těch informací je tady tolik a je tam tolik všelijakých falešných, že je těžké rozeznat, co je pravé a co ne. Mám na to jeden recept, který používám. Když to oslovuje, nebo je to srozumitelné jak mé mysli, tak i mé srdce to přijímá jako přirozené. Jo? To cítění i myšlení tomu porozumí, přijme to za své, tak v té chvíli je to podle mě čistá, neskalená pravda.
0: Já jsem na rozdíl od mnoha jiných kolegů Jana Zákopčeníka nesvezla nikdy v éru, v době, kdy jsem měla ještě platné plachtařské papíry. A on byl pilot balónu, on si udělal licenci balónového pilota, alespoň si vzpomínám minimálně na balónech, hodně lítal možná s někým a taky dělal meteorologa na balónové závody. Takže my jsme se v jednom sportovním létajícím zařízení nikdy nepotkali, ale jenom když si ho představíte, tak je úplně jasné z jeho tempem, přístupem, že jemu daleko lépe konvenovalo balonové letání, ta vzduchoplavba, kdy je všechno rozvážné, pomalé. Samozřejmě, že je potřeba občas rychlého řešení, ale ve výsledku je ta poetika to vlastně nejdůležitější, co vám ten věm zprostředkovává. A nakonec toho lituju, jako zajímaly by mě jeho reakce. Vidíte, je strašně důležité, abychom v životě dělali to, co si myslíme, že je podstatné a nic nevynechávali, abychom teď nemuseli litovat, jako třeba lituju já, že jsem ho nikdy do éra nevzala. Jsem si jistá, že inspiraci bychom měli hledat v té jeho rozvážnosti, protože i tím, jak je dnešní doba nastavená, tak v mnoha ohledech, a já to vidím sama na sobě, chvátáme, spěcháme, spoustu věcí přehlížíme, na spoustu věcí nestíháme myslet, některé opomíjíme a to si myslím, že není dobře.
1: Měli bychom si uvědomovat to, co díky civilizaci možná zapomínáme, že jsme součástí přírody. A já někdy s oblibou říkám, že jsme v počasí ponoření jako rybičky v akváriu a vším, co děláme, ovlivňujeme jak to počasí, tak přírodu jako celek.
0: Já v tom okamžiku, kdy jsem se dozvěděla, respektive kdy mi zazvonil telefon a volal novinář z nejmenovaného bulvárního média a říkal, tak Aleno, co nám řeknete k odchodu Jana Zákopčeníka? A já jsem říkala, já o tom nevím, než si opravdu ověřím, že to tak je, tak nebudu k tomu říkat vůbec nic a možná dost pravděpodobně o tom nebudu říkat ani nic potom, protože mě samotné bude trvat dost dlouhou dobu, než se s tím vyrovnám. A to, proč mě trvalo relativně dlouho, než jsem se s tím sama osobně srovnala, byl fakt, že jsem se s ním od toho momentu, kdy z České televize odešel, do okamžiku, kdy odešel, vlastně neviděla. Že jsme neměli možnost si říct to, co bylo důležité, a že samozřejmě, protože jsme oba svým způsobem v jistém ohledu podobně založení, na druhou stranu vím, že si to řekneme ještě někdy později a že to nebude o tolik blbější, než to, co bychom si řekli tady na zemi.

končil další díl. Kopčaníka. A o čem bude magazín Vlakem Libereckým krajem? Pořadu pro fanoušky železnice si představíme vysokorychlostní lokomotivy Vectron, které České dráhy používají pro dálkové spoje. Pořad začne hned, jak dospívá Michal Tučný.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: V magazínu Vlakem Libereckým krajem vám často představujeme historické lokomotivy a řeč přichází na nostalgické jízdy. Třeba ty v Českém ráji nebo na Zubačce z Kořenova. Dnes pro změnu bude hlavním tématem rychlost. České dráhy totiž převzaly poslední 50. vysokorychlostní lokomotivu Vectron od společnosti Siemens Mobility. Na úvod jsem k mikrofonu pozval Jiřího Ješetu, místopředsedu představenstva a náměstka generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu.
3: Jak významná pro tu flotilu Českých drah tato lokomotiva je?
4: Tak tato lokomotiva je naprosto klíčová pro všechny mezinárodní dálkové spoje Českých drah, které vlastně v zahraničí jezdí rychlost 200 i 230 km v hodině, například mezi Berlínem a Hamburkem, a České dráhy potřebují ke svým novým komfortjetům, railjetům, interjetům, k celé té nové flotile vlastně takto rychlý výkonný stroj, který dokáže dojet do těchto stanic v těch velkých mezinárodních dálkách s tou patřičnou silou a rychlostí.
3: Můžeme zmínit ty destinace, kam vlastně Vectrony jezdí?
4: Ano, tyto rychlé Vectrony, řada 384, Vectron na 230 km v hodině, tak jezdí z Prahy směrem na Brno a Vídeň, dále do Gracu, jezdí také z Prahy na Brno, Bratislavu a Budapešť. A jezdí také směrem na sever z Prahy, to znamená na Berlín, Hamburg, a budou nově v příštím roce jezdit také až do Kodaně.
3: Váš osobní pocit, jaký je z té lokomotivy?
4: Tak mám z toho velkou radost. Je to skutečně velmi silný kůň, rychlej kůň, který dokáže zkracovat zpoždění, vyvinout patřičnou rychlost, nabídnout komfortní cestování. Jsou to velmi moderní stroje s prostornou kabinou, s vysokou bezpečností, velmi příjemné uživatelské prostředí pro obsluhu, takže jsem velmi rád, že se podařilo tyto lokomotivy nakoupit a uvést do provozu.
3: Tuším, že vaše přání je, aby mohli tou rychlostí 230 km jezdit také na českých tratích.
4: Máte pravdu, i na to jsme vlastně připraveni díky těmto lokomotivám, protože vysokorychlostní tratě v České republice se budou stavit právě na rozmezí 230 až 320 km hodině. A tyto rychlé stroje právě třeba s našimi komfortjety, které umí také 230 km hodině, budou možná v budoucnu jedni z prvních, které na tyto rychlé tratě vyjedou, a jakmile se podaří ta rychlá spojení vybudovat.
3: Mimochodem, poznají cestující, že je táhne tak skvělá lokomotiva?
4: Já myslím, že ano, protože skutečně to má vysokou dynamiku, umožňuje to zkracovat zpoždění. Ten výkon té lokomotivy je 6,4 MW, což je taková malá elektrárna, jo, která utáhne větší město nebo menší město podle obsahu nebo objemu, ale je to prostě komfortní svezení, který myslím, že si naše zákazníci zaslouží.
3: Mluvil jste také o tom, že vlastně to není jenom těch 50 Vectronů, ta spolupráce s firmou Siemens, tak kolik těch lokomotiv vlastně máte?
4: Tak vlastně dneškem počínaje máme celkem 111 Vectronů k dispozici ve flotile jako České dráhy. 50 z nich je těchto rychlých, řada 384 a 61 jsou ty standardní Vectrony na 200 km hodině.
3: Jaká je ta konkurence třeba v sousedních státech? Kam by se zařadil Vectron? Třeba řekněme do toho žebříčku těch lokomotiv.
4: No tak Vectron je vlastně špička vyrobených více než 1500 těchto lokomotiv univerzálních, rychlých, spolehlivých. Vectron je skutečně univerzální lokomotivou a i podle těch počtů je vidět, že asi nejúspěšnější v Evropě.
2: Uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta. Lokomotiva Vectron bude mít hlavní slovo také v další části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
5: Jaro, léto, podzim, zima.
6: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem dnes vypráví o lokomotivě Vectron. Teď nám o ní víc řekne Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika.
2: Předaná 50. lokomotiva Vectron, jaký je ten její vývoj, kdy vlastně se s jejím vývojem začalo?
3: Lokomotiva Vectron a její vývoj je relativně dlouhý, ale my musíme říct, že lokomotiva Vectron pro rychlost 230 km v hodině, to je historie relativně krátká. České dráhy jsou naším prvním zákazníkem, moc si do toho vážíme, že samozřejmě ten první zákazník vždycky je nejvíc nervózní, ale potvrdili jsme tím, že jsme stihli dodat čas a bez větších problémů, že jsme schopni dodržet slovo. Takže i ta lokomotiva teď tu chvíli v běžném nasazení, máme z toho velkou radost.
2: Když byste měl tu lokomotivu představit běžnému posluchači, čím je výjimečná, jak byste ji představil?
3: Tak ona je výjimečná tím, že má tu vyšší rychlost, což je vlastně takové pomezí toho technicky možného. Samozřejmě ji jste schopni i rozlišit, když pojede ta lokomotiva, tak má trošku jiné technické nastavení, má jiný pluh, má trošku malinkou upravenou aerodynamiku, ale pořád odkazuje na tu rodinu lokomotiv Vectron. To je samozřejmě stejný znak.
2: Kromě té rychlosti, jaké další přednosti má, můžeme něco zmínit třeba z té technické výbavy?
3: Tak samozřejmě je to lokomotiva, která má na palubě ETCS, to je další technický vlastně technická změna, která je oproti té lokomotivě na 200 km v hodině. Co bych ještě o tom zmínil, samozřejmě máme tady schválení pro Dánsko, to znamená, je to ten koridor střední Evropy, ale doplněný ještě o schválení v Dánsku. To je trošku výjimka oproti tomu běžnému, co na českých vlastně šínách můžete vidět. A jinak je to velmi, velmi unifikované s původním Vectronem, takže změny samozřejmě jsou na podvozcích, logicky s tou vyšší rychlostí, má tam jiný převod, aby to zvládalo ty vyšší rychlosti, jinak je koncipované řídící systém lokomotivy, to se všechno muselo znova odzkoušet, takže ono to vypadá samozřejmě na první pohled, že to vypadá stejně jako ten Vectron, který už tady je dlouho, ale ty všechny zkoušky, to se muselo dělat všechno samozřejmě znova.
2: Zhruba před rokem se tady prezentovali ten první Vectron s tou vyšší rychlostí, jsou jiné ty další Vectrony, nebo liší se od toho třeba 50.
3: Je to tak, ta první lokomotiva, těch prvních 20 je plánováno s paketem pro Dánsko. Ta 50. lokomotiva ten paket nemá, je spíš v tuhle chvíli v očích českých drah plánována pro jiné relace, to znamená směrem na jich, takže ta lokomotiva číslo 50 nebude mít ten dánský paket. To je jediný rozdíl.
2: Když byste se zaměřil na osobní pohled, jakou radost máte z té lokomotivy?
3: Tak já samozřejmě velikou radost, když to vidím v provozu, protože to je jako pro mě jako srdcová záležitost. Víte, že lokomotivy a Siemens, to je řekněme dlouhá historie a České dráhy velký zákazník. A každodenní provoz dokazuje, že prostě je to správná cesta.
2: Předpokládám ale, že tou 50. lokomotivou ta spolupráce nekončí.
3: Tak samozřejmě naším velkým zájmem je spolupráce v oblasti údržby, protože nás čeká 15 let společné práce s Českými drahami a přímo tady v tom depu budeme ty lokomotivy udržovat nejenom tady. Samozřejmě těžká údržba bude v dalších depech Českých drah. No a to nám je pro nás samozřejmě výzvou a zároveň také závazkem do budoucna a těšíme se na to.
2: A možná výzvou také to, aby se někdy na českých tratích jezdilo tou 230 km. Rychlostí.
3: To samozřejmě, já doufám, že tady bude jezdit nejenom 10 km hodině, ale možná i třeba i vyšší. Záleží na tom, jak rychle budou postupovat výstavba infrastruktury, to znamená těch takzvaných rychlých spojení, rychlorychlostních tratí. A tam samozřejmě Vectron ve spojení s Comfortjetem může být tou první volbou, protože než se to všechno dostaví, to budou zase nějaké časy, které budou na dlouho. Myslím, že to bude ideální volba pro přechodná období. A možná i samozřejmě v některých spojeních to není jenom přechodné období, ale může to být dlouhodobé.
1: S Romanem Kokšalem jsme si povídali o lokomotivě Vectron. Ta bude mít hlavní slovo také v závěrečné části magazínu Vlakem Libereckým krajem.
4: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lokomotiva Vectron, to je hlavní téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Přímo v kabině strojvedoucího nám o ní vyřekne Jiří Šarf.
1: Jak se řídí, jak se ovládá toto lokomotiva?
2: No, lokomotiva se ovládá relativně jednoduše. Je to mašinka, která je vyrobená pro víc strojvedoucích, kteří jezdí prostě na českých drahách nebo po české železnici. Je to v podstatě pojízdný počítač ta mašinka. Jo, ty ovládače, které tady vidíme, tak jsou v podstatě jenom jakoby ovládací prvky pro řídící počítač, který ovládá potom tu lokomotivu, potom už vlastně jako vevnitř. Všechny dostupné informace, které strojvedoucí potřebuje, vidí tady na displejích vepředu před sebou. Tady vlastně nejdůležitější věci, které potřebuje, jsou nějaké hodnoty napětí a proudu, s čím ta lokomotiva pracuje, aby strojvedoucí měl přehled o poruchách. Všechno tady vlastně v diagnostice i vidí, takže si může tu lokomotivu hlídat. Důležitá věc, zabezpečovací zařízení. Dneska vlastně všechny Vectrony, co tady máme s ETCS, to znamená, že veškeré informace, které strojvedoucí potřebuje o rychlosti, plánovací oblast, kterou vidí před sebou, jak ta lokomotiva jede, co se děje kolem ní a trati, tak má před sebou vzorným poli, takže má krásný přehled, takže v podstatě takový hezký pracoviště nový.
1: Potřebuje vůbec taková lokomotiva ještě strojvedoucího?
2: Samozřejmě, že potřebuje strojvedoucího. Všechno to tady řídí strojvedoucí, ovládá, takže jsme nejdůležitější článek na železnici vlastně.
1: Jak je to pohodlné pro strojvedoucího, protože vidím, že tady je docela dost místa v té kabině.
2: Tohleto stanoviště je opravdu pěkně konstruovaný, je příjemný prostředí pro strojvedoucího, krásný rozhled ven, klimatizovaný stanoviště, příjemné sedačky, opravdu tyhle ty mašinky za ty leta, co se tady vlastně provozují, ať už třeba v podobě starších lokomotiv Taurus nebo i vlastně starších 193 Vectronů, tak ty stanoviště jsou jako pro obsluhu velmi příjemné.
1: Můžeme zmínit nějaké technické detaily a třeba i to, jakou rychlostí na českých tratích může Vectron jezdit.
2: S Vectronem se maximálně pohybujeme 160 km hodině, zatím bohužel nemůžeme rychlejc. Samozřejmě technicky ta lokomotiva by mohla, ale legislativa zatím tomu brání. Uvidíme, jestli se k tomu nějak časem dopracujeme, určitě jo, věříme, že všichni určitě jo.
1: Vy jako strojvedoucí máte možnost jezdit i do zahraničí s tím?
2: Naši strojvedoucí jako tady přímo v Praze jezdí do zahraničí, jezdí do Drážďan. To máme tady v Praze pár strojvedoucích, kteří jsou školení, kteří chodí do Německa, jezdí na simulátor, dělají pravidelné přeskoušky nějaký a jezdí s těma linkama, co vlastně je na Hamburg a na Kodaň, tak tam jezdí.
1: Předpokládám, že jako strojvedoucí jste zažili jiné samozřejmě lokomotivy, tak jaký pak je přechod třeba na ten Vectron?
2: Záleží, s kterou mašinkou člověk předtím jezdil, starší typy, co už dneska se třeba vyřazujou, tak to jsou mašinky konstruované třeba v 60. 70. letech. Tohle to je opravdu přechod úplně do jiného světa. Přirovnáváme to vždycky, když naši dědové chtěli z parních lokomotiv na motorový nebo elektrický starší, tak my dneska tu generační výměnu vlastně zažíváme v podobě těch Vectronů.
1: A než Vectron vyjede, co všechno vlastně na to musíte zkontrolovat na té lokomotivě?
2: Dělá se taková zevrubná prohlídka pojezdu, střechy, jestli se tam něco nestalo. Hlavně dneska v dnešní době je mašinka třeba posprejovaná. Potom se vlastně ta mašina zkontroluje vevnitř na nějaký napětí na bateriích, jaký má, protože než se ta mašinka vlastně uživí, tak potřebuje baterii, takže se udělá prohlídka ve strojovně a potom se vlastně tady zapne řízení toho stanoviště a zkontroluje se na diagnostice další věci. Potom se ta mašinka vlastně jakoby dá do provozu, zvedne se sběrač, zapne se hlavní vypínač. Všechno tady strojvedoucí vidí krásně před sebou na displeji, takže vlastně koná podle toho, co ta mašinka chce. A když tu mašinu dá do provozu, tak potom následují testy různých zabezpečovací zařízení a jsou potom i nějaký testy nařízený přímo, který ta lokomotiva potřebuje. Takže to strojvedoucí udělá, vyzkouší se vlastně, říkáme tomu zkouška brzdy hnacího vozidla, jestli všechno funguje, jak má, a může s tím v podstatě vyjet ven.
1: No a vy jste mluvil o sprayerech, to i tak krásnou mašinku dokáží lidé poničit.
2: Jo, je to bohužel, no. Je to jedno, jestli je to Comfort Jet, nebo je to Vectron, nebo je to nová PESA, v podstatě, co jim přijde pod ruku, to sprayujou.
1: Prozradíte, na kterých tratích vy osobně třeba jezdíte?
2: A já se pohybuju hodně na Břeclav, hodně se pohybuju na Cheb a na Český Budějovice.
0: Strojvedoucí Jiří Šarf se postaral o závěrečné informace dnešního vydání magazínu Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Máš to cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Počet lidí bez práce v Libereckém kraji během srpna opět vzrostl. Hrady a zámky severovýchodních Čech nabízejí novou deskovou hru. V noci bude jasno, zítra bude pršet a teploty dosáhnou až 24 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezký večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu Dandýji a Diákovicích na jihu Moravy a také v Doksanech na Ústecku. Nezaměstnanost v Libereckém kraji vzrostla během srpna o desetinu procentního bodu na 5,7%. V evidenci úřadu práce je skoro 17,5 tisíce lidí, o téměř 2 tisíce víc než loni. Výrazněji se v Česku tímto způsobem zvýšila nezaměstnanost už jen v Moravskoslezském kraji. Podle ředitelky krajského úřadu práce Kateřiny Sadílkové přibylo během léta nejvíc lidí bez práce na Jablonecku a Liberecku.
2: Vývoj přitom nebyl ve všech okresech stejný. Na Českolipsku a Semelsku jsme zaznamenali dokonce nepatrný pokles počtu uchazečů. V závěru letních prázdnin se v evidenci začínají postupně objevovat také absolventi. Výraznější nárůst jejich počtu však zpravidla přichází v září a říjnu.
0: Národní památkový ústav vytvořil novou deskovou hru nazvanou Šlechtická dobrodružství severovýchodních Čech. Lidé se v ní můžou seznámit s památkami v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Hráči se dozvědí historické zajímavosti i další informace o turistických atrakcích v okolí památek. Hra je pro 2 až 6 hráčů a je vhodná od 6 let. Lidé si ji můžou pořídit na pokladnách všech zahrnutých památek, říká kastelán zámku Opočno Tomáš Kořínek.
3: Na Královéhradecku, Pardubicku a Liberecku výjima Trosek a Hrubého Rohovce. Tam se to do té pokladny jednoduše nevešlo, ale všude jinde, to znamená na 15 hradech a zámcích v těch třech krajích, je to k dispozici na pokladnách.
0: Dosavadní průzkumy bývalého vojenského prostoru na Klatovsku zatím neodhalily látky historicky používané jako chemické zbraně. Podle Státního úřadu pro jadernou bezpečnost se tam například iperit, sarin ani nádoby s jedovatým fosgenem nenašly. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů ale upozornil, že lokalita je významně kontaminovaná.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, k ránu čekáme přibývání oblačnosti a na západě se mohou vyskytnout přehánky. Nejnižší teploty klesnou ke 14 stupňům. Zítra bude převážně zataženo, během odpoledne se na většině území vyskytne déšť, přehánky a ojediněle i bouřky. Večer čekáme postupné ubývání srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupně, na horách to bude 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá až do poloviny září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Expirace jenom s X a expirace s X a písmenem S. A on je to rozdíl.
2: No, byl to rozdíl, ale dneska už není.
1: No řeknu vám ale, že dnes tedy jsem se setkal opravdu jenom s expirací s X u léku.
2: No, to je právě ono, postoupili jsme. Dříve totiž spisovně tam muselo být to X i to S. Ale protože vlastně při té výslovnosti říkáme jenom jedno to S, tak naštěstí se pravidla pravopisu uvolnila a to S tam už být nemusí.
1: Takže expirace dnes možno psát s X, bez Ska, ale i s tím Skem, když chceme být takový starosvětští.
2: Jistě, že není třeba se modernizovat za každou cenu.
1: Vy jste ale říkala, že dřív mělo to slovo jiný význam, než jenom dobu účinnosti vlastně nějakého léku.
2: On to byl vlastně dlouho, hlavně biologický a medicínský termín ve významu výdech nebo vydechování a ten význam toho slova souvisel původně s latinou, kde právě byla předpona ex, vy, a pak bylo spirare, jako dýchat. A proto se tam to s zachovávalo. No ale ve chvíli, kdy vlastně je to dnes poměrně běžné slovo a není to termín, který znají jenom někteří odborníci, tak myslím, že se opravdu velmi jako rozumně přistoupilo ke zjednodušení té pravopisné podoby, abychom prostě nedělali zbytečně chybu.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pařížská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

Lačera te šukar šuniben. Dobrý večer. Sam Rado Hojsan Adežives Amensa. Dnes si budeme povídat o aktivitách spolku Klíče a klíčky a představíme příběh Jaroslava Bungoše, který se karate věnuje od svých 9 let.

0: Píseň Rošambo, Igor Kmeťo a Barbora Botošová. Karate se dá dělat celý život, závodně i rekreačně. Jaroslav Bungoš z Náchodska se tomuto sportu věnuje už od svých 9 let a dnes už jen rekreačně. Sport a pohyb mají v jeho rodině důležité místo a vede k nim i své potomky. Co pro něj karate znamená a co mu za ta léta přineslo, to zjišťoval Karel Sladký.
1: Jak vy jste se dostal ke karate?
2: Za nás děti hrály fotbal a bylo vlastně karate, protože vyšly hvězdy akčních filmů, jako byl Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme a Chuck Norris. Vlastně v tom jsme vyrostli a chytlo mě to tak, že jsem to zkoušel a vydržel jsem u toho.
1: Takže to byla ta inspirace?
2: Určitě.
1: Že budete jako Bruce?
2: Někdo chtěl být Winnetou, já jsem chtěl být bojovník.
1: V kolika letech jste začal s karate?
2: Byl jsem u toho asi v 9 letech a učil mě. On to byl sensei, on měl i předky japonský Tanaka. Ten tady byl a učil nás hlavně tu duchovní cestu, než tu bojovou. Potom teda v dospělosti nebo ve starším věku už to bylo takový kontaktní víc, ale jinak to bylo vesměs jako v duchovním učit něco do života, chápání, duchovní cesta a takovýhle věci.
1: Takže v tom to především vnímáte?
2: Určitě, samozřejmě v tom nevidím nic násilného, ani násilí, i proti tomu násilím jsem, když teda se to používá, když se to používat nemá, ale jsou mezi náma dobrý i zlý a já jsem zastánce toho, že by se to mělo použít pro sebeobranu.
1: Musel jste někdy použít?
2: Nemusel, jsem člověk, který rád komunikuje, rád vyřizuje spíš diplomatickou cestou věci a nemusel jsem to použít, chvála Bohu, a snad to nepoužiju do konce života.
1: Jezdil jste potom i na nějaké zápasy, to ne?
2: Ono v té době, když jsem byl já malej, tak ono to nebylo takový wow, jako jsou dneska ty kurzy a kroužky a tohle, všude se to ukazuje, v tu dobu nebyla ta možnost, ale chodili jsme mezi školama, nebo mezi klubama jsme si chodili takhle za zápas a bylo to v rámci kamarádských vztahů, ale samozřejmě byli jsme rádi, když jsem šel na tu žiněnku tak a ukázal si něco navíc, nebo kolega můj proti mě, ten soupeř, tak jsme si podali ruce a jeden od druhého jsme se vlastně učili, kde jsme selhali. Ten, kdy selhal, tak měl hlavně to, proč selhal vlastně.
1: Kolik roku jste se věnoval v životě karate?
2: Já jsem u toho zůstal do mých 26 let.
1: Takže od těch 9 zhruba do 26?
2: Těch 15-16 roku, no.
1: Cože, jste tak brzo skončil?
2: No manželka, děti a takovéhle věci. No. A už na to nebyl čas a jsem rád, že to pokračuje dál samozřejmě, že už to jsou jiné generace a už to je všechno takový dál, ale snad ta myšlenka toho karate bude na té úrovni, co byla přede mnou, se mnou a snad bude i po mně.
1: A je to dál v té rodině? Děti se věnují karate? Někdo z rodiny?
2: Můj syn se věnuje hlavně teda fotbalu a dcerky baletu.
1: A vy si někdy ještě dáte karate?
2: Určitě koukám na staré filmy, které mě doteďka inspirují, protože to je nádhera, to jak se to zrušilo dřív. Bylo takový přirozenější na oko, ale když tady s mladým do tělocvičný, tak kopnu si do toho pytle.

0: Spolek Klíče a klíčky se věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Nabízí doučování, sportovní aktivity a dva taneční soubory. Tradiční romské tance vede Sandra Kováčová, kterou oslovila Iveta Durduňová.
1: Paní Kováčová, vy jste pracovnice spolku Klíče a klíčky. Čemu se tam vy věnujete?
2: Jsem zaměstnaná jako lektorka tanců a teďka na nový pozici.
1: Kolik dětí máte?
2: Teď jich tam mám 17, ale od září budu nabírat další dětičky, takže si je budu muset rozdělit na malý a na velký.
1: Kdo vám vše kroje?
2: Teď nám je šil Ivan Červeňák.
1: Kolik dětí chodí do spolku?
2: Do té stovky si myslím.
1: Co jejich rodiče mají zájem?
2: Některý rodiče zakazují a některý jsou za to rádi, protože to dítě se vlastně změnilo a uvědomilo si velké hodnoty, jako je třeba škola, život, jak se mají chovat k rodičům. A někdo prostě zakazuje, takže ono to je takový půl na půl.
1: Čemu se tam vy ještě věnujete mimo souboru tanečního?
2: Děláme tam všichni všechno. Potřebuje člověk pomoc stěhováním, jdeme stěhovat. Potřebuje potraviny, dáme mu potraviny. Potřebuje oblečení, dáme mu oblečení.
1: Jak se budete věnovat školákům?
2: Já školákům ne, ale máme tady dvě učitelky, které budou doučovat a budou se rozdávat pomůcky do školy.
1: Kolik vy máte dětí?
2: Mám dvě. Aurelie, ta vlastně vyučuje street dance v klíčkách a Mia, ty je 8 let a ta taky navštěvuje kroužky.
1: Já mám u mikrofonu Aurelie, vaše maminka vede taneční soubor dětí a romské tance, ale vy vedete taneční soubor street dance, hip-hopu. Kolik máte dětí?
3: Máme jich 6, ale dostala jsem hodně ohlasu, že v září budou nastupovat další. Že jsem za to strašně ráda, čím víc dětí, tím líp pro mě. Takže se na to strašně těším, na to září, až otevřu zase a uvítám nový děti.
1: Vy sama jste tancovala nebo jste se zúčastnila soutěží street danceů?
3: Ano, já jsem se zúčastnila, za sebou mám už hodně zkušeností, dalo by se říct. A co se týče těch soutěží, tak jsem začala v televizi. Bylo to hodně narychlo, ale zvládla jsem to. Byla to soutěž Hvězdy z ulice o Jana Bendíka a postoupila jsem do druhého kola. Dal už to nepokračovalo, vybral se někdo jiný, ale já jsem za to byla strašně moc ráda i tak. Jako druhou soutěž, kterou jsem měla, byla v Jablonci. To byla hip-hop romský show, kde jsem vystupovala jako solista mezi skupinama, takže to byla taková velká konkurence, ale nepoddala jsem se tomu stresu a zvládla jsem to tam. Tam jsem vyhrála první místo, vyhrála jsem zlatý pohár, takže jsem za to strašně moc vděčná, že jsem měla takovou zkušenost. A jako další bylo to vystoupení, to bylo v Brně u mého strýce Beňa, který je z souboru romskýho Salut Roma a ten mě pozval, abych tam vystoupila, co se týče toho hip-hopu, takže si toho strašně moc vážím všeho.
1: Je vám 17 let, studujete nebo jste se přihlásila na nějaký učební obor nebo střední školu?
3: Studuju ošetřovatelství na zdravotní škole. Mě baví pomáhat dětem a lidem. Zjistila jsem jako hodně věcí o našem těle lidským a tak. Baví mě to, takže doufám, že to dostuduju. Teďka vlastně nastupuju do druháku.
0: To je pro dnešek vše. Palikarau hojsanas adejives amensa a čende vleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na třech čtvrtinách stanic v Česku padly teplotní rekordy. Vláda představila reformu technického vzdělávání. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Česko má za sebou velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy padly na třech čtvrtinách stanic v Česku, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc 33,5 stupně Celsia naměřili meteorologové hned na třech stanicích, v Brodu nad Dyjí a Dyjákovicích na jihu Moravy a taky v Doksanech na Litoměřicku. V českých školách přibude technické výuky. Strategie ministerstev školství a průmyslu počítá například se zavedením polytechnické výchovy na základních školách. Ta by měla začít v září 2028 v prvních až šestých třídách a postupně se rozšířit do dalších ročníků.
2: Polytechnická výuka bude zahrnovat klasická řemesla v kombinaci s moderními technologiemi, popisuje zmocněnec ministra průmyslu pro technické kompetence a vzdělávání Tomáš Hamburger.
3: Je tam vlastně nějaká práce s programovatelným technologie má konstrukční a technologické dovednosti.
2: Stát taky bude víc podporovat praxe studentů středních technických škol přímo ve firmách. Svaz průmyslu a dopravy to vítá. Podle předsedy Asociace středních průmyslových škol Tomáše Hlaváče, ale stávající systém stačí.
4: Máme vytvořen systém partnerských firem a máme s tím vynikající zkušenosti.
2: Ministerstvo školství taky chystá nový vysokoškolský zákon. Ten má víc podpořit školy, které vyučují obory, kde je nedostatek zaměstnanců, tedy i některé technické. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Hladiny toků a nádrží na Moravě jsou stále pod normálem. Například Dyje nad Vranovskou přehradou se drží na 14% a vody je tam nejmíň za 40 let. Samotná přehrada je pak naplněná nejméně ze všech v celém povodí Moravy. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerova.
5: Stále platí, že jsou zvýšené odběry vody pro vodárenské účely. Nejvíce se to týká Vírské nádrže, která kompenzuje hlavní zdroj pro zásobování Brna a přilehlých obcí pitnou vodou.
0: Obyvatelé Hradce Králové můžou žádat o až 2000 městský příspěvek na nákupy u místních obchodníků nebo na kroužky pro děti. Na druhý ročník projektu Korenci, který má oživit lokální ekonomiku, radnice vyčlenila víc než 3,5 milionu korun, upřesňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
6: Zapojit se mohou obyvatelé starší 18 let s trvalým bydlištěm v Hradci Králové, kteří nemají dluhy po splatnosti vůči městu, státu ani veřejnoprávním institucím a zákonní zástup dětí a mladistvých s trvalým bydlištěm ve městě. Město lidem přispěje na polovinu ceny nákupu nebo služby a druhou polovinu si hradí sami.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami, později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na silnici 35 Hradec Králové Olomouc je uzavřený úsek mezi Opatovcem a Koclířovem, musí se jet po obchvatu Svitav. A na silnici 43 ze Svitav do Brna obezřetně u Svitávky stojí tam poruchaný autobus, jezdí se kyvadlově. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je to repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Hudba, která provází několik generací, jméno, které je neodmyslitelně spjato s českou popovou a swingovou scénou. Orchestr Karla Vlacha. Dlouholetý kapelník a dirigent legendárního souboru Dalibor Kapras je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ano, také mistr Karel Gott spolupracoval s legendárním orchestrem Karla Vlacha, jehož dlouholetý dirigent a kapelník Dalibor Kapras je teď se mnou ve studiu. No a budeme si povídat, a to zejména právě o legendárním orchestru. Je to orchestr, pane Kaprasi, ze kterého se neodchází? No, vy jste v něm 45 let?
1: Ano, ano. Teď jsem měl zrovna výročí 2. září. Jsem tam nastupoval před 45 lety. No, tak byla to tenkrát pro mě obrovská čest a s velikou pokorou a trémou jsem tam začínal. A nikdy jsem si nedokázal představit, že jednou si před ten orchestr stoupnu. No, ale tak se situace a okolnosti vyvinuly, že dneska už tam stojím skoro, já nevím, 25 let před tím orchestrem.
0: Ano, nepomyslel jste na to, že byste se před ten slavný orchestr postavil, ale pomyslel jste na to, že byste v něm tedy hrál, že byste byl tím trumpetistou, byl to váš cíl, váš sen?
1: To byl můj velký sen a nikdy jsem si nemyslel, že se mě to teda podaří dosáhnout a dělal jsem teda všecko pro to, protože když jsem v roce, tuším, že to bylo 75 nebo 6, ho slyšel poprvé hrát naživo v Pardubicích a slyšel jsem tu slavnou znělku Stardust, tak teda to jsem měl prostě husí kůži po celém těle a říkal jsem si, že tohle bych si s tím orchestrem chtěl jednou zahrát, protože to tak ladilo a ten zvuk, ten sound toho big bandu, to bylo prostě pro toho kluka tenkrát tak něco úžasného, že jsem říkal, tohle já si musím jednou zahrát. No a naštěstí se mi to teda podařilo.
0: Podařilo a když jste uslyšel ten úžasný zvuk, tak... A měl jste ten sen dostat se do orchestru Karla Vlacha, tak začal jste více cvičit?
1: Ano.
0: Šel jste si zatím?
1: Jo, to jsem teda fakt cvičil, to bylo až opravdu strašně moc, abych se teda dostal. Protože jsem věděl, že samozřejmě musím jít na konzervatoř, takže jsem dělal všecko pro to, abych udělal přijímací zkoušky na konzervatoř. No a pak teprve jsem čekal, až se tam, jak to teda bude, jak se to bude vyvíjet. No a pak se to tak vyvinulo, tak prostě shora zvláštních okolností a až se mě tam teda podařilo si do té kapely sednout.
0: A to jste tedy ale pár let musel čekat. Vy jste říkal 75-76, nastoupil jste v 81., takže chvíli jste si zkrátka počkal.
1: To já jsem si počkal. No.
0: Co vám na to říkali rodiče? No, měl jste jich důvěru a podporu?
1: No, podporu jsem měl tak. Ona do toho přišla dva roky vojna, že jo, kde jsem teda sloužil posádkovi hudby Karlovy Vary. Takže tím se to, no pak jsem teda, abych se dostal na konzervatoř, tak byla podmínka, protože podcházím z Podkrkonoší, tak byla podmínka, abych prostě tam vyplnil místo učitele na hudební škole žestových nástrojů. Tak já jsem tam nastoupil, když jsem měl 2 roky odučený, tak jsem si teprve mohl podat přihlášku na konzervatoř. No a pak jsem teprve začal tu trumpetu studovat.
0: No a kdo vás přijal do orchestru Karla Vlacha? Jak na vás přišli? Nebo vy, jak jste přišel na ně, to už víme, ale jak přišli na vás?
1: No, já jsem tam měl svého prvního učitele, který tam hrál na trombon. A já jsem tam za ním chodil, který mě vzal tenkrát i do těch Pardubic na ten koncert. A já jsem za ním začal chodit do Karlínského divadla na zkoušky a na představení. Takže jsem se tam s těma klukama trošku jako tak nějak seznámil. Že i pan Vlach si mě tam začal všímat, když jsem vždycky seděl tam vedle trumpetové sekce a koukal jsem jim do not, o zkouškách, že jinak to nešlo. Takže a najednou říkali, tak jako v legraci, říkali, tak koukej cvičit, tady bude místo, Pavel Čejčí chce odejít, takže máš tady šanci, ale to víš, to musíš makat, že jo. No tak to víte, to bylo, že jo, to jsem prostě dělal proto možný, nemožný. No a nakonec se to teda povedlo, no.
0: Ale to jste 45 let v orchestru Karla Vlacha. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Dalibor Kapras, dlouholetý člen orchestru Karla Vlacha. Po odchodu Karla Vlacha z tohoto světa jste po nějakém čase, ještě tam byl nějaké mezidobí, kdy v čele
1: co by stál Jaroslav Dřevíkovský.
0: Přesně tak, pak jste se do čela orchestru Karla Vlacha postavil vy. Nicméně mě by ještě zajímalo, když se vrátíme na začátek, to první setkání s Karlem Vlachem. Vy už jste trochu naznačil v minulém vstupu, že si vás začal všímat, ale onikal vám, o něm bylo známo, že onikal lidem.
1: Ano, onikal. Kapras kouknou, no.
0: Kapras kouk, po celou dobu?
1: No. To byl takový jeho styl a jestli pak oni vědí, že jo, takhle on mluvil, no. To bylo takový jako hrozně veselý. Mě to, ze začátku jsem si na to nemohl zvyknout, a pak už jsem si na to zvykl.
0: A tak to mluvil úplně se všemi, nikdy z této role nebo z tohoto...
1: Ne, a i v celý kapele akorát tam byl jeden, to byl trombonista, nějaký Zdeněk Kopecký, všichni mu říkali Luďo, a to byl jediný, který mu on tykal. Aha. A jinak si ze všema jako onikal. Aha. To bylo takový zvláštní, zajímavý. No.
0: Tak a také se o Karlu Vlachovi traduje, že byl přísný, ale spravedlivý. Poznal jste někdy na vlastní kůži tu jeho přísnost?
1: No, tak na mý gusto byl teda hodně tolerantní a že by byl přísný, no, jako žádný beránek to nebyl, ale rozhodně bych o něm neřekl, že to nějaký přísný nebo zlej nebo nějaký takový ostrý chlap, to určitě ne. On jako byl tolerantní a spousta věcí dokázal přehlínout, tam měl nadhled a to určitě ne.
0: A dovolil jste si přijít někdy nepřipraven?
1: No, to ne.
0: Tak možná, ale proto jste tu přísnost
1: ale
0: nepoznal.
1: Ale vůči panu Vlachovi ne, ale vůči jako kolegům, že jo? Protože tam seděli v těch sekcích seděli opravdu osobnosti. To byli takoví hráči na tehdejší dobu. Jo? To byli Američani. To prostě, a to tam nešlo. Jako, jo? To prostě jsem si nedovolil. Jako vždycky to muselo být, jako, aby to všechno fungovalo a zřezávalo.
0: Čili úcta, respekt k těm zkušenějším hráčům.
1: Určitě, veliká, obrovská.
0: Proč jste si vlastně zvolil trumpetu?
1: No, trumpetu, to je taková zvláštní historie. Já jsem asi ve pěti letech mě vzal tatínek do Hradce Králového do cirkusu a ten cirkus skončil tím, že se takhle z boku vedle šapita objevil trumpetista a ten hrál večerku. Tím to končilo to představení. A mě to tak vzalo u srdce, že jsem řekl, že prostě tu večerku musím jednou zahrát. A vůbec jsem nechtěl o ničem jiným slyšet, než teda, aby mě táta koupil trumpetu. No a v Hořicích pod Krkonoší, odkud pocházím, byl nějaký pan kapelník Byčiště, Jiří Byčiště se jmenoval. A on to byl s mým tátou spolužák. A táta ho potkal jen na Hořicích na náměstě a říkal: Jirko, prosím tě, náš kluk ten furt otravuje s tou trumpetou, ty by se na ně nepověděl, jestli vůbec na to má s odpuštěním hubu a zuby a jak vypadá. No a tak on je tam prohlížel, to si pamatuju, jak dneska před elektrou, jak koně, tak to mě vyhrnul reta a říkal mě, no hochu, to by, já si myslím, že by to mohlo jít. No tak přijď, ale ještě počkám, až ten zoubek vypadne a vyroste. Takže za rok přijít, no, tak to celý začalo, že jo? Já jsem potom toužil takovým způsobem, že prostě jsem za tím panem Byčištěm začal chodit, no a pak už mě teda přehodil do té hudební školy, kde byl právě tadyhle ten trombonista z té Vlachové kapely.
0: Tak a tak jste se...
1: Takhle začala trumpeta.
0: A neřekl jste někdy jako malý, protože jste říkal, že jste čekal, až vám vypadne zoubek, tak předpokládám, no, že ten věk byl ještě se byl kluk.
1: No jo, malý, to byl dítě, já jsem ještě snad ani nechodil do školy, nebo v první třídě to bylo. No ale musel jsem počkat ty dva roky, myslím, že jsem čekal, nebo rok a půl, no a pak tam se mnou táto zašel, dal mě trumpetu, nebo tenkrát jsem dostal křídlovku, no a začal jsem kolář sešit číslo 1 a už to jelo.
0: Tak, ale tehdy jste o existenci legendárního orchestru ještě neměl tušení, nebo už měl?
1: No, to jsem měl poměrně brzo, protože jsem to sledoval, jako tenkrát jako byl v různým laufu a frčel orchestr Karla Vlacha, orchestr Václava Hybše, to ještě ani nebyla televizní kapela jako zahradník, to byly tadyhle ty dva dominující orchestry, orchestr Gustava Broma, že jo, a tam byla Simonová, Chladil, Cortés, Karel Hála, Pavlína Filipovská, to je ty všichni lidi, to bylo na denním pořádku, že jo, televarieté, pak byl Vašek Hýb, že jo, s těma vánoční koncerty dělal po celé republice. Já jsem všude jako jsem se to zúčastňoval a jezdil, a hlavně v té televizi a v tom rozhlase jsem to bedlivě sledoval.
0: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dohrál orchestr Karla Vlacha a jeho kapelník a dirigent Dalibor Kapras je s námi právě teď ve studiu a ve vysílání. Pane Kaprasi, vybavíte si nebo dokázal byste říct, které období s legendárním souborem bylo pro vás tím nejšťastnějším a jestli to bylo v roli trumpetisty nebo pak až dirigenta a kapelníka?
1: No tak určitě byly pro mě jako nejšťastnější ty první roky ještě za pana Vlacha, když jsem tam nastoupil, protože toto hraní bylo nejvíc, ten provoz si dnešní muzikanti vůbec nedokážou představit, protože to jsme vlastně byli, já nevím, 4x, 5x za měsíc ve studiu, právě tady v Karlíně, v té, co je nad náma, opatruješ to legendární Ačko, kdy to tady na mě všecko dechlo, což tady jsem nahrál. No, můžu říct odpovědně stovky písniček za těch 45 roků jako v tom Ačku nahoře. Pak se točily televize, točily se desky a hlavně jsme byli, jak říkal pan Vlach, zaparkovaný v Karlínském divadle, což by doprovodný orchestr tehdejších jako opereta muzikálu, a my jsme teda hráli ty muzikály. Já když jsem přišel, tak ještě v tom roce 81 se hrálo v divadle v Nuslích, takže vlastně orchestr Karla Vlacha obstarával dvě divadla, Nuselské divadlo a Karlínské divadlo, natáčení rozhlasu, natáčení televize, natáčení desek a koncerty. Takže to my jsme toho volna měli minimálně a to mě strašně vyhlo, protože mě to bavilo. Tam nešlo o to, jestli člověk vydělal víc peněz, nebo to vůbec o to nešlo, ale tady šlo o to, že prostě byl v tom dění a hrálo se a pořád něco jiného a to byl nádherný život, prostě krásný.
0: Zkrátka, vy jste nechodil do práce?
1: Ne, v žádném případě. Ne, pro mě jako práce koníčkem, jako nebo obráceně, to ne.
0: Platí to i dnes?
1: Ano, určitě.
0: Je něco, co jste pochytil, převzal, nějaká rada, způsob práce od Karla Vlacha, kterou dodržujete dnes a řídíte se jí dnes?
1: No, některé věci, jo, snažím se bejt klidnej, což se mě doufám daří, no někdy taky člověk samozřejmě mu ujedou nervy, tolerantní, což je potřeba v dnešní době, ta tolerance i vůči muzikantům, protože dneska už tam je vlastně mladá generace, kluci o generaci mladší než já, no tak abych jako pochopil to jejich myšlení, vnímání, přístup, takže což si myslím, že pan Vlach jako tohle měl taky a na tehdejší dobu on s tou dobou šel jako, jo, takže si myslím, že kolikrát mám jako výčitky třeba co v současné době hrajím, jaký hrajím repertoár, tak říkám, ale kdyby pan Vlach žil, tak by taky se přizpůsobil dnešním požadavkům mladšího publika a tyhle by písničky hrál. Nedá se furt hrát

0: ještě špičkovější díky že tomu hudebnímu školství konzervatoře Jaroslava Ježka a tak dále, protože tam je spousta absolventů právě takzvaný ježkárny. No a dneska ty možnosti, a kluci studovali, já nevím, v zahraničí, v Amerikách, v Londýně, takže ty zkušenosti mají obrovský a je to na tom orchestru znát, prostě to zase je úplně někde jinde.
1: Daliborka Pras je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Alex a host je Dalibor Kapras, kapelník orchestru Karla Vlacha. Já jenom upřesním, že orchestr Karla Vlacha funguje už neuvěřitelných 87 let. Já jsem rok ubrala, ale ono to strašně letí. Pane Kaprasi, teď došlo k takovému jakoby symbolickému předání žezla mladší pěvecké generaci. Co ve vás taková obměna vyvolává?

0: Mám z toho obrovskou, obrovskou radost a zrovna jako jsem měl pokoru k paní Simonovi, k Pepiku Zímovi, k Milanu Chladilovi, Karel Hála, Jitka Zelenková, tak Jitka s námi ještě zpívá. Ale taková ta stará generace, která už skončila, který jsem měl strašně rád, rozuměli jsme se, že já jsem si tykal a tak dále, znali jsme se strašně dobře, tak zrovna takovou pokoru a úctu mám třeba Vašek Nojt Bárta, Tereza Mašková, Hanka Holišová, jo, to je jeden lepší než druhý a hlavně nám to tam strašně funguje lidsky a muzikantsky, jako jo, to je Tomáš Savka, Radka Fischerová, to jsou prostě všecko lidi s velkým Č jako člověk a s velkým M jako, jako muzikanti, zpěváci a takže, takže to je úplně, úplně stejný, naopak bych řekl, že to je ještě takový hlubší, nebo ještě k tomu mám větší pokoru, že prostě takhle mladí lidi a s takovým obrovským talentem a co všechno umějí, jdou s tím legendárním Big Bandem si ještě zaspívat.
1: Takže špičkoví muzikanti a o budoucnost orchestru nemáte starost, nemáte strach?
0: No mám, protože je mě 68 let a v podstatě nemám ještě vyhnutýho žádného nástupce, že jo? Což už bych se měl pomaličku rozlížet, protože se říká, že v nejlepším má člověk skončit. Tak, tak už taky už o tom přemýšlím, ale nikdo, protože to je tak strašně náročná práce, že ještě nikoho jako jsem si, takže jako strach mám, abych si někoho našel, komu bych to pozvolil, jako mě to předával pan Dřevíkovský, tak abych to já zase postupně předával někomu, kdo to bude dobře dělat a tak mu to přiroste k srdci, jako to přirostlo mě, protože to je dítě, to je prostě poslání tohleto takovouhle kapelu.
1: No, když jste zmiňoval paní Ivetu Simonovou, tak když mluvíte o věku, tak si myslím, že v porovnání s ní, že máte ještě spoustu času.
0: No jo.
1: Hledání, tak, hledání tak, nástupce.
0: Jenže Iveta, to je přírodní úkaz, jo.
1: A vy ne?
0: No to ne, to... Já si pamatuju, když měla 75, tak mě říkala, tak Kaprásku, až přijdeš domů, tak už ty no ty hezky úklid a tím už končíme, jako, když už se na mě nedá dívat a to je ty všecky řeči, takže to si pamatuju. Já jsem teda ty no ty neuklidil, protože jsem mi to nevěřil. No a samozřejmě si pamatuju, že jsem ještě tahal za 15 let, že když měla 90, tak ještě zpívala v divadle u hasičů, kde měla teda samostatný koncert, to prostě neuvěřitelný.
1: Takhle vám říkají Kaprásku?
0: Ne,
1: nebo jenom mě, paní Iveta?
0: No, to mě říkala, pár lidí mě takhle jako říká, to jako to jo, já jsem sice teda křtěnej Dalibor, většinou mě říkají Libore, ale pár dní mi říkalo Kaprásku, tak to a Iveta zrovna patřila k ním, no, patří.
1: Tak a řekněte mi, když se postavíte pokaždé před koncertem do čela toho úžasného orchestru, co pociťujete? Je to pořád nějaké mravenčení, napětí, nebo co všechno vlastně
0: to,
1: sledujete?
0: Jo, je to strašná zodpovědnost, když prostě, jak já říkám, že to bubeník tam začíná, bubeník znělku, já tam scházím do znělky, to jsme si tu na tu tradici dodržoval pan Dřevíkovský, pan Vlach, že prostě začne znělka, já nevím, po 16 taktech, pak teda přijde dirigent, ukloní se a ukáže, zavře ten konec, tak vždycky po každý, a že jsem už před tu kapelu jsem šel nesčíslněkrát, tak ta zodpovědnost, ta pokora jak tomu publiku, tak těm muzikantům, aby ten koncert dobře dopadnul, nebo ples, to je jedno, kde jenom natáčení, tak mám obrovský respekt.
1: Neslábne to s množstvím odehraných koncertů?
0: Ne, vůbec, ne, to ne.
1: Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Daliborem Kaprasem, dirigentem orchestru Karla Vlacha, také kapelníkem. No ale také Septet plus orchestra Dalibora Kaprase, to je druhý orchestr, který vy jste sám založil. Co vás přimělo k jeho založení?
1: Tak přimělo mě k tomu jedna úplně prostá, jednoduchá věc, že když mě volali pořadatelé a na orchestr Karla Vlacha a když já jsem řekl, že potřebujeme pódium 6x8 metrů, což je takový minimum, říkal je, že tak to nám se to sem nevejde, anebo pak ještě byla otázka taky samozřejmě ceny, tak jsem říkal, že to je škoda, když už se k tomu pořadateli, nebo jak se mezi muzikantama říká, k tomu kšeftu dostanu, no tak jsem vlastně říkal, no tak já to zmenším, ale musíme k tomu vymyslet nějaký název, tak jsme tenkrát tomu dali takový pracovní název, no a už to stalo, já nevím, kolik existuje, 26-27 let, to existuje, no a takže a začali jsme hrát a pak jsem teda oslovil Marušku Rotrovou, s kterou jsme se tak nějak jako znali z různých natáčení, jestli by s námi nechtěla jako zpívat, nebo jestli by nás nechtěla jako doprovodnou kapelu. To bylo v roce 2000. No a on říkal, víš, tak jo, tak to zkusíme, tak se potkáme. A vlastně 2000 jsme měli první vánoční turné s Maruškou. No od té doby to ani nedokážu spočítat, kolik jsme teda odehráli, jak teda vánoční koncertů, tak jejich samostatných různých gala koncertů a vůbec prezentací jako ty zpěvačky, s kterou mám taky jako na standardní vztah, já mám se strašně rádi a tam to funguje.
0: Takže dodnes koncertujete a jste doprovodnou kapelou, ano. Paní Maria Rotrová, no. Takže těch 26, dlouhověkost u vás, myslím, u těch orchestrů a u toho.
1: Jo, tak tam to je dobrý.
0: Předpokládám, že někteří hudebníci jsou jak v orchestru Karla Vlacha, tak ve vašem orchestru.
1: Všichni.
0: Všichni, takže se všichni vzájemně znáte.
1: Ano.
0: Jenom se to musí, jak to potom vypadá organizačně?
1: No, tak to víte, že to je náročný. Tak že určitě teda nikdy neděláme to samozřejmě u přednostní orchestr Karla Vlacha. Jo? To, když
0: ten,
1: to,
0: má přednost.
1: Ten je na prvním místě. To v každém případě. No, ale když pak tam jsou nějaký ty termíny volný a je požadavek na ten menšinu, tak to samozřejmě vemu, protože to pak by nehrálo nikde, takže aby to nebylo na úkor kvality, tak vždycky orchestr Karla Vacha je na prvním místě a pak teprve je tadyhle ten septet, když teda hrajem s Maruškou nebo s kýmkoliv jiným, to nehrajem jenom s Maruškou, samozřejmě hrajem samostatný plesy, kde máme repertoár na 5-6 hodin, plesový repertoár, že jo, kde máme svoje kmenové zpěvačky i u Vlacha, to jsou zase ty samý, že jo, což jsou špičkový zpěvačky, výborný holky, Alenka Pruchová, Lada Soukupová, Nikol Šimáková, Adam Koubes, který ho teď se vyklubal, vynikající aranžér, ten pro nás píše aranže, takže to z toho nemám obrovskou radost, takže to takhle tam funguje.
0: No a když stíháte hrát a cvičit na trumpetu. A potřebujete to vlastně ještě vůbec?
1: Jo, potřebuju. Právě
0: protože
1: v tom septetu, tam v některých věcech, kde se to víc hodí a psát aranže na 5 dechů, tak hraju druhou trumpetu, anebo hraju druhý klávesy, kde teda jsem žádný klavírista, ani klávesák, ale držím takový ty smyčcový zvuky, varhanový zvuky, nebo různý perkuse, takže hraju. Takže jako na ty klávesy teda moc necvičím, na tu trumpetu si zahrát musíte, tam to bez toho cvičení nejde. To jako je.
0: A zahrajete si na ní i mimo koncerty? Jakože opravdu cvičíte?
1: No jo, samozřejmě doma, jo, dneska už mám cvičeno.
0: Dneska už jste cvičil?
1: Jo, ráno jsem si zahrál.
0: Takže vstanete a jak dlouho třeba tak cvičíte?
1: Tak to je taková údržba, tak od 20 do půl hodiny, že jo, to stačí.
0: Od 20 minut do půl hodiny. Dalibor Kapras je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je s námi Dalibor Kapras, který je už 45 let úzce spjat s legendárním orchestrem Karla Vlacha. Pane Kaprasi, máte rád i ticho?
1: Mám.
0: Hrozně. A kdy, když jste doma? Protože v práci asi úplně to není možné.
1: No, v práci ne, ať doma. A já mám takovýho koníčka, já trošku fušu do myslivosti a já jdu hrozně rád do lesa. Ten, já vůbec teda takřka nestřílím. Jako to už musí být, když já vystřelím, takže já nestřílím, ale mám psa, vždycky jsme měli psy. A v tom lese na tom posedu, nebo když si sednu nějaký krásný místo a koukám na Krkonoše a je tam ticho. Já si vůbec nevybírám místa, kde je zvěř, já si vybírám místo, kde je ticho a krásný výhled. Tak když se koukám na Černou horu, na Sněžku, na Zlatý návrší a je tam ticho, tak to je pro mě největší relax.
0: A tomu říkáte myslivost?
1: No, neříkám, ale to je ten relax. Ptala jste se na ticho, tak jsem vám říkal, jak já ho používám, to ticho.
0: Jak často se takhle dostanete do lesa a jsou situace, kdy to potřebujete, to ticho potřebujete více, třeba po šňůře nějakých koncertů?
1: Jo. To se vyloženě už na to těším a to sednu do auta, jedu třeba jenom na otáčku. Jo, to jedu na tu chalupu, která mám pod Krkonoší a jdu tam na ty 3 hodiny si někam sednout nebo projít s tím psem daleko od na krku a to mě maximálně vyhovalo. Ale hlavně tam musí být to ticho, a to, což je dneska vzácný, protože třeba vám jde volná sobota nebo víkend a vy tam přijedete a teďka ze všech, jak je to ticho, tak se vozejvají z různých míst, různý diskotéky a slyšíte, jak dunějí basy, bici a tohleto a to je šílený. To je jako, ale opak tam čekáte a sedíte a najednou vám tam přijede chlap na motorce a to bych teda, to mám stech šílený jako.
0: Kdy vlastně má kapelník orchestru Karla Vlacha nejvíce naplno? Je to plesová sezóna, která co nevidět začne?
1: No, víte co, ono, vy to vidíte jako už tu práci s tou kapelou. Uh-huh. Ale třeba teďka mám nejvíc naplno s vánočníma koncertama a to už jsem měl i v létě, takže když je 2:30 a vy sedíte na chalupě u stolu venku pod slunečníkem a píšete tady nesem vám noviny, tak jako to se zrovna moc nehodí, ale je to tak, takže teďka to pomaličku dodělávám. Repertoár na vánoční koncerty. No a to bych chtěl mít, já nevím, do půlky října, nejdýl do konce října hotové, abych měl říjen nebo listopad, prosinec, abych měl na přípravu nových píčniček na plesovou sezónu. Takže no a skončí plesová sezóna a zase už začínají třeba nějaký ty aktivity venku, ty městské slavnosti, otvírání lázeňských sezon, kde se zazraje trošičku jiný repertoár a zase to musíte připravit. Takže ono to je takový, pořád se něco děje, ale to nikdo nevidí. To každý vidí tu kapelu, ať hraje málo nebo hodně, ale to, co já mám doma nebo lítání, to je jako...
0: Je to trochu řehole, ani se nedivím, že ještě nemáte svého nástupce, ale to má čas. Moc děkuju, že jste tu byl, Dalibor Kapras.
1: Já vám taky děkuju za pozvání, mějte se hezky.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Lidovci chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vlády kvůli rozpočtu na příští rok. Řidiče čekají u pražského letiště další komplikace. Sjezd z dálnice D7 bude několik týdnů uzavřený. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm, teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Opoziční KDU-ČSL chce vyvolat hlasování o nedůvěře vládě. Schání k tomu podporu ostatních opozičních stran, oznámil to předseda strany Jan Grolich. Vládní kabinet ANO, SPD a motoristů podle něj porušuje své programové prohlášení. Konkrétně zmínil plánovaný schodek rozpočtu na příští rok, který má dosáhnout 389 miliard korun.
3: To, že považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné, je jedna věc. Druhá věc je ale to, jakým způsobem se k nám dostávají informace, jak probíhala ta jednání v rámci koalice.
2: Řidiči musí od zítřka počítat s dalším omezením u pražského letiště Václava Havla. Kvůli dlouhodobé přestavbě křižovatky Aviatická totiž silničáři na několik týdnů uzavřou přímý sjezd k letišti. Dotkne se těch, kteří přijíždějí po dálnici D7 od Kladna.
4: Řidiči budou muset při cestě na letiště pokračovat směrem do centra, otočit se a využít sjezd v protisměru. Případně můžou zvolit trasu přes Tuchoměřice a Přední Kopaninu. Pražská policie čeká, že se v místě omezení budou tvořit kolony, říká její mluvčí Eva Kropáčová.
5: Z tohoto důvodu na místě zvýšíme dohled policistů z pražského dálničního oddělení a oddělení řízení dopravy.
4: Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková i proto doporučuje cestujícím vyrazit na letiště s časovým předstihem.
6: Případně ideálně využít městskou hromadnou dopravu, které se aktuální další dopravní omezení netýká.
4: Omezení potrvá do pátku 25. září. David Šalek, Český rozhlas.
2: Brněnský dopravní podnik nabádá cestující k větší ohleduplnosti při cestování hromadnou dopravou. Spustil kvůli tomu novou kampaň. Ve 4 videích účinkují herci z divadla Husa na provázku. Ti ukazují, proč je problematické hlasité telefonování nebo čemu vadí konzumace jídla při jízdě. Kampaň se objeví i ve vozech, doplní i některé statistiky, říká mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
7: Na sociálních sítích jsme spustili ankety zaměřené na ohleduplnost v městské hromadné dopravě. Výsledky jako formu zpětné vazby od cestujících potom zveřejníme přímo ve vozech. Zatím víme, že 65% lidí vadí jídlo ve vozech a 59% vadí nošení batohů na zádech. Sport.
2: Tenistka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Wimbledonská vítězka podlehla v New Yorku světové jedničce Arině Sabalenkové z Běloruska po setech 6-7, 6-3 a 6-7. Počasí. Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto, část vozidel v místě vybočuje. A silnice 35 z Hradce Králové do Olomouce je uzavřená u Svitav mezi Opatovcem a Koclířovem. Objížďka vede přes Svitavy a po obchvatu jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Java, nejstarší fungující československá firma, zabývající se výrobou motocyklů.
1: Co se vám vybaví, když se řekne Java?
2: Java, je to zkratka zakladatelů. Já teďka si nespomenu, jak se jmenuje. Český motorky.
1: Motorka.
2: To se vybaví mě spousta, protože jsem byl taky vlastníkem jednostopého vozidla značka Pionýr. Potom Java byla značka úspěšných motocyklů našich. Myslím si, že to místo je Java Týnes nad Sázavou. Tam sídlila ta firma. Dělali i mopedy, dělali i babety, to všechno bylo Java. Byli jsme špička v terénních motocyklech. Na motocyklech Java se vyhrávali naši reprezentanti v podstatě motocyklovou olympiádu. A dokonce na Javě podle mě závodil i pan Šťastný, který jezdil světový pohár v silničních motocyklech.
1: A existuje firma Java ještě dnes?
2: Něco jsem o ní zaslech.
3: To přesně nevím, ale asi ano.
4: Si myslím, že spíš ne, ale nevím.
2: Já myslím, že jo, ale už toho moc nevěrám.
0: Konstruktér a průmyslník František Janeček se narodil 23. ledna 1878 v obci Klášter nad Dědinou. Chtěl se stát lékařem. Otec, rolník, ale také obecní a okresní starosta ho ale viděl v nějakém technickém oboru. Takhle na to vzpomíná sám Janeček.
5: Můj otec, který ač byl sedlák, měl neobyčejné strojnické nadání, určil mne pro dráhu technickou. Ačkoliv já jsem chtěl studovat gymnázium a potom medicínu. Moje protesty musely kapitulovati před pádnou otcovskou rukou a tak jsem šel třeba nerad na strojařinu.
0: Po základní škole odjel do Prahy. Absolvoval strojní průmyslovou školu, pokračoval studiem elektrotechniky na Vysoké škole technické v Berlíně Charlottenburgu. Krátce působil v Norimberku a po návratu do Prahy se uchytil ve vysočanské továrně Emila Kolbena. Ten byl s jeho prací patrně nadmíru spokojen, protože ho poslal do Nizozemska řídit stavbu nové továrny. Nizozemsko se pro Janečka stalo osudným i osudovým zároveň. Už doma v Čechách byl vášnivým cyklistou a z kola nesesedl ani tam. Ostatně jako všichni Nizozemci, kdo by v té placaté krajině nejezdil do práce na kole. Stalo se to následovně. Je počátek 20. století. Mladý konstruktér je pověřen dohledem nad výstavbou továrny na dynamoelektrické stroje v nizozemském Maarsenu. Ve volném čase navštěvuje Vysokou školu polytechnickou v Delftu, učí se holandsky, k tomu ještě vynalézá, dokonce si už přihlásil svůj první patent. Má toho prostě moc. A tak spěchá. Možná je trochu nepozorný, ale možná za to vůbec nemůže. Zkrátka, srazí ho auto. Limuzína patří starostovi Maarsenu a zámožnému šlechtici. Řidič odveze potlučeného Janečka do domu svého zaměstnavatele a zde se mladík seznámí se starostovou dcerou, Johanou Karolínou Štrik van Linsotenovou. Nedlouho na to se slaví svatba. Učebnicový příklad toho, že všechno zlé je k něčemu dobré. Janeček holandský závod dokonce nějaký čas sám vedl a pak se vrátil domů do Čech, do Kolbenky. V 28 letech se stal šéfem všech továrních dílen. Ve Vysočanech postavil první martinskou pec a tím uvedl do chodu slévárnu oceli. Zkonstruoval generátory o výkonu 1900 koní, které v pražské elektrárně byly v provozu 30 let. Jeho činorodost neznala mezí. Byl vášnivým nimrodem, hodně cestoval, vrhnul se do vynalézání, započal výzkumné práce v aviatice, sestavil řadu modelů letadel i kluzáků, zkonstruoval zařízení pro fotografický záznam zvuku, zdokonalil obloukovou lampu, patent prodal do zahraničí a dostal za něj spoustu peněz. Než dojde na slavné motorky, uplyne ještě spousta vody. My se ale už teď podíváme do muzea.
6: Tam se vypravila za výkonným ředitelem Františkem Hruškou a obchodním manažérem Jiřím Kraftem kolegyně Světlana Lavičková.
7: Muzeum v Javě Týnec je až úplně v nejvyšším patře. Je tu krásný pohled na město Týnec nad Sázavou, na historické památky, na řeku Sázavu. Ale pravdou je, že srdce každého návštěvníka tady zaplesá právě nad těmi nádhernými motorkami. A já si netroufnu odhadnout, která je nejstarší, nejomšelejší. Mi tady připadá Java 175, rok uvedení do výroby 1932, ale to asi nebude nejstarší.
8: To opravdu není. Neuváděl bych jako omšelou, spíš, že má patinu. Každopádně nejstarším motocyklem je hned první motocykl. Je to Java 500 OHV, lidově označovaná jako Rumpál.
7: Taková ta nablízkaná.
8: Vzhledem k roku výroby 1929 tohoto motocyklu, tak samozřejmě ten motocykl není v původním stavu, je repasovaný, renovovaný, tak aby nám dělal reprezentativní vzorek.
7: Když teď budeme dál procházet to muzeum, tady vidím jednu nádhernou motorku vedle druhé. Všechny by si zasloužili, abychom se u nich zastavili, kolik je jich tady celkem.
9: Motocyklů tady máme zhruba 120, automobily 2.
7: Jak se vyvíjely z lidského pohledu právě ty motocykly Java? Na první pohled vždycky dvě kola, motor, rám, sedlo, co na tom měnit?
9: Na těchto základních prvcích motocyklu se v podstatě za ta léta nezměnilo vůbec nic. Pořád je motocykl složen ze dvou kol, z rámu, řídítek a sedla. Samozřejmě, že se mění technická výbava, že se mění schopnosti toho motocyklu, jízdní vlastnosti, ale když se podíváte na motocykly z roku 1900 nebo z počátku století a porovnáte je s dnešními motocykly, zas neuvidíte nic jiného než rám, motor, řídítka a sedlo.
7: Máte tu vystavený i některý ze sportovních motocyklů, třeba na kterém jezdil Franta Šťastný, anebo třeba na kterých se jezdila šestidenní motocyklová soutěž?
9: Samozřejmě máme je vystaveny. Nejedná se konkrétně o motocykly, na kterých třeba jezdil Franta Šťastný, jako tento fyzický kus právě na něm jezdil Franta Šťastný, ale na tomto typu motocyklu ano, jezdil Franta Šťastný.
7: Teď jsme přešli k vojenskému motocyklu Java.
9: Ano, je to vojenský motocykl, který Java vyráběla na přelomu 50. a 60. let, téměř do konce 60. let pro švédskou armádu. Tento motocykl vychází z původních motocyklů, které motoristé nazývají Libeňák, a to proto, že to je stroj, který se vyráběl v pobočném závodě v Praze v Libni.
7: Jak dlouho v té švédské armádě sloužil?
9: Ten motocykl sloužil ve švédské armádě až do roku 2000, o čemž máme doklad na technické kontrole nebo na známce z technické kontroly.
7: Čím se lišil tenhle ten vojenský model od těch běžných, které jsme potkávali tady u nás na silnici?
9: Tento vojenský model se lišil především motorem, kde byl použit hliníkový motor z tehdejších soutěžních motocyklů. To je jedna věc. A druhá věc, lišil se výbavou. Na první pohled vidíte, že je vybaven lyžemi. Jezdec sundal nohy ze stupaček, zašlápl je do pomocných lyží a v podstatě na třech jakoby balancoval při jízdě v zasněženém terénu.
7: Kdyby se do těchto motocyklů, které jsou tady, i třeba do těch s tou sidecarou, to je úplně jedno, nalilo všechno, co tam patří, tak mohli by se rozjet?
8: Samozřejmě, jsou kompletní a teoreticky funkční.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Když přišla první světová válka, pustil se František Janeček do zdokonalování zbraní. V tomto oboru si přihlásil na 60 patentů. V malé továrně v Mnichově Hradišti předělával staré rakouské kulomety a vyráběl ruční granáty své vlastní originální konstrukce. Zřejmě nejznámější byl ruční granát s nárazovou iniciací a takzvanou bezpečnou rozbuškou. Pak přikoupil bývalou zájezdní hospodu na Zelené Lišce v Praze na Pankráci a přestavěl ji na moderní zbrojovku. Po válce se jako průmyslník zasazuje o budování republiky.
1: Hned po převratu, již první den hlásil jsem se na Slovanském ostrově a 30. října jsme skládali přísahu na Staroměstském náměstí. Všechny své vynálezy jsem dal k dispozici republice.
0: Vlastní firmu založil v roce 1919 na Žižkově pod výzvou vojenské správy. Jednalo se o výrobu ručních granátů, ale výroba neměla dlouhého trvání. Po válce přestali jít zbraně na odbyt. Ani osobní život Františka Janečka nebyl bez komplikací. Se svou holandskou ženou Johanou Karolínou, se kterou má syna Františka Karla, se rozvádí a bere si Miladu Alžbětu Fabiánovou. Spolu pak mají dceru Dagmar a syna Marcela.

0: byl čas zamyslet se nad tím, do jaké práce se pustit. Vyrábět kuličková ložiska, kola, ledničky, počítací stroje, šicí či psací stroje, tyhle nápady František Janeček zavrhl. Přišel na něco ještě lepšího. Motocykly. Zkušenost s jejich výrobou neměl žádnou, ale tomu nevadilo. Šel na to chytře, nechtěl vyrábět vlastní stroj. Uměl počítat a věděl, že jeho podnikání zajistí úspěch spíše osvědčená a spolehlivá konstrukce. A tak zakoupil licenci německé továrny na výrobu automobilů, motocyklů a jízdních kol značky Wanderer. To se psal rok 1929. Byl to chytrý tah. Počátkem 30. let se k nám víc než 90% motorek dováželo, ale na konci dekády i díky panu Janečkovi byl poměr obrácený. Německá firma Wanderer, jen pro zajímavost slovo Wandern znamená německy putovat, cestovat a pochází z něj i ryze české slovo Wandrák, tak tedy firma Wanderer vyráběla automobily, motocykly, jízdní kola a kancelářské stroje Continental. Začínala jako opravna jízdních kol, o několik let později už vyráběla vlastní kola. První motocykl zde byl vyroben v roce 1902 a o 3 roky později vznikl i prototyp automobilu Wanderermobil. Wanderer byl jedním z nejvýznamnějších výrobců v Německu. Vyvíjel mnohá zlepšení a řadu z nich nechal i patentovat. Protože ale firma měla na konci 20. let finanční potíže a banka, u které měla úvěr 5 milionů marek, na ní tlačila, prodala licenci na výrobu motocyklů Františku Janečkovi. Zbývalo už jen najít ten pravý název. Janeček Wanderer, to je poněkud dlouhé. Ja, va by mohlo stačit. Stačilo a bohatě. Spojení ja a va se ujalo. Značka byla jednoduchá, lehce zapamatovatelná, líbivá a s dvojitým V měla i lehce cizokrajný nádech. Firma se rozrůstala a získávala světovou proslulost. Janeček měl hrdý cíl – vyrábět sériově po vzoru Bati a Forda. Jenže prvním licenčním výrobkům značky Java 500 OHV se na trhu moc nedařilo. Byly příliš robustní, poruchové a navíc drahé. Říkalo se jim příznačně rumpál. Až Java 175 dobila trh se sloganem Lepší stroj za méně peněz. No a pak už šlo všechno jako na drátkách. Firma Java uvedla na trh desítky modelů motocyklů, na kterých jezdili ti nejlepší závodníci. A dokonce to jeden čas zkoušela i s automobily.
1: Když jsme si povídali u expozice motorek, tak jste řekli, že tady máte také dvě auta. Ono se to moc neví, že Java vyráběla také auta, ale existoval Minor.
2: Existoval Minor, ale několik let předtím existoval i automobil licence DKV. Ten byl první z automobilů javských. Poté na konci 30. let jsme připravili do výroby automobil, kterému se říkalo Minor. Jeho následníkem byl automobil, kterému se říkalo Aerominor.
1: Ten se ale už nemohl vyrábět v Javě, když to bylo Aerominor.
2: Aerominor se v rámci delimitace průmyslové výroby po roce 1948, po znárodnění, vyráběl v motorletu v Jenonicích.
1: Ta auta, která tady stojí, jestliže jste říkali o motorkách, že mohou jezdit, tak toto auto, které vypadá jako když jste ho právě vykopali někde z vrakoviště, to asi nejezdí.
2: Uráží mě příměr vykopali z vrakoviště, to auto je naprosto kompletní.
1: Kdybych šťouchla do blatníku, tak mi ten prst projede.
2: To určitě ne. Ta patina je tam zanechaná záměrně, aby byl vidět nálezový stav toho automobilu. Konkrétně, když se díváme tady na toho Minora, tak já si myslím, že kdybychom mu věnovali tak půl roku, možná rok pozornosti, tak ho určitě připravíme bez nějakých větších nákladů do pojízdného stavu.
1: Ale takhle má určité charisma to auto daleko větší.
2: Samozřejmě současný trend ve uchovávání těch automobilů, samozřejmě platí i o motocyklech, směřuje nikoliv k načinčaným výstavním kouskům, ale směřuje právě k dobovým stavům toho motocyklu či automobilu s patřičnou patinou.
1: Tenhle ten model Javy 600 se vyráběl i ve formě kabrioletu.
2: Ten se vyráběl ve formě kabrioletu, vyráběl se i ve formě roadsterů, a to buď jakoby dvousedadlové, anebo jakoby čtyřsedadlové provedení. To slovíčko jakoby je tam z toho důvodu, že ve srovnání s dnešními automobily je to pouze přirovnání, není to samozřejmě doslova.

0: a rudý motocykl Java. V předprodeji obdržíte nejlepší místa a ušetříte se návalu pokladen. Opět zlepšené hlediště a omezený počet vstupenek na všechna místa zaručuje letos pohodlí všem, kteří přijdou včas. Účastníci cílové jízdy Baťa mají zdarma parkování na vyhraženém parkovišti a obdrží v upomínku krásnou plaketu.
1: Soutěže, reklamy, letáky, slevové akce a také účast na nejrůznějších výstavách. I to bylo klíčem k úspěchu. O oblibě výstav a hojné účasti společenské smetánky vypovídá článek z roku 1937.
2: Vzácná návštěva na našem veletržním stánku. Pan prezident dr. Eduard Beneš Schotí při své prohlídce jarního veletrhu zastavili se na našem stánku, kde jim podal vysvětlení o našich výrobcích náš šéf inženýr František Janeček.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na pražském vzorkovém veletrhu v roce 1939 nechala firma zavěsit na jednoduchou konstrukci motocykl Java, připevněný zalisovanou vidlici vlastní výroby, aby tak prezentovala její výjimečnou pevnost a kvalitu. Stolky tu byly zkonstruovány z kol motocyklů a odpočinkové židle ze sedadel motocyklů. Firma Java si už tehdy uvědomovala, že nejlépe osloví zákazníka tím, že ho samotného zapojí do děje. Pokud jde o dnes tak populární interaktivní výstavy, předběhla Java dobu o víc než 70 let. Pro své zaměstnance začal Janeček vydávat časopis Java doma. První číslo vyšlo roku 1936 v březnu, poslední v říjnu roku 1945. Hned v úvodu prvního čísla byl čtenář obeznámen s důvodem Františka Janečka, proč se rozhodl časopis vydávat.
1: Zaměstnancům mého závodu rozhodl jsem se vydávat i tovární časopis, který jsem nazval Java doma. A který má sloužit i k tomu, abych přišel se svými zaměstnanci do pravidelného styku, abych je pokud možno seznamoval s chodem závodu, abych je seznamoval se svými plány pro budoucnost, abych je mohl odbornými články informovat i o technickém pokroku v našem oboru. Vítány budou také všechny náměty, jak obsah našeho časopisu zpestřiti a projevy, jakým otázkám se věnovat v odborné části.
0: Za druhé světové války obsadila Janečkovi závody německá armáda. Zakladatel firmy prozíravě nechal ukrýt před Němci tisíce náhradních dílů a konstruktéři pracovali na vývoji nových strojů ilegálně, ačkoliv museli podepsat prohlášení, že se budou věnovat pouze výrobě válečné a doslova tím nasazovali vlastní krk. V pankrácké Chytrovně, jak se říkalo jedné z dílen, se pod vedením konstruktéra Josefa Josífa tajně připravovala výroba nového motocyklu Péráku Java 250. A tak po válce měla Java díky nepřerušenému vývoji náskok před konkurencí a mohla začít ihned vyrábět. Pérák vzbudil v roce 1946 světovou senzaci a značka Java na řadu let ovládla světový trh. Toho se ovšem František Janeček nedožil. Zemřel 4. června 1941 ve svém pražském závodě na zápal pohrudnice. Pracujte, já odcházím. To byla prý poslední slova muže, který ke svým šedesátinám dostal čestný doktorát ČVUT. František Janeček byl rozhodně jednou z nejzajímavějších osobností meziválečného českého motorismu.
2: Představovala jsem si supermoderní linku, kde bude jeden motocykl za druhým ubíhat jako na tom běžícím pásu a ona to vůbec není pravda.
3: Máme v současnosti dva způsoby výroby motocyklů. Jedno je opravdu ta výrobní linka, na které vyrábíme především dvoutaktní 350, říkejme tomu historický model. Pak máme ještě druhý způsob výroby, říkáme tomu hnízdová výroba. Je to na jednom místě soustředěná výroba celého jednoho motocyklu.
2: A teď jsme tady v tom hnízdečku?
3: Jsme na montáži motorů, kompletace motorů, právě té historické výroby dvoutaktních dvouválcových 350.
2: To jsou ty 350, které jsou touhou každého milovníka Javy.
3: Určitě každého milovníka historických motocyklů s typickým zvukem. Teď jsme postoupili do druhé části montáže motorů, to už je kompletace. V té první části, kde jsme byli před chvílí, kde se lepily skříně a kompletovali s převodovkou a tlakovým mechanismem, tak jsme postoupili do druhé části, kde už se motor osazuje, válci, písty, elektrickým zapalováním a spojkovým mechanismem.
2: Kolik těch 350 tak asi ročně vyrobíte? Těch historických nebo rekonstrukcí historických?
3: V této verze vyrobíme od 1500 do 2500 motocyklů ročně.
2: A kde se budou prohánět ty naše 350 Javy?
3: Tyto dvoutaktní krasavice tak jsou oblíbeným sortimentem a nástrojem dopravy především ve střední a jižní Americe.
2: A těch 50 našich kousků, to chodí k těm feinschmeckrům?
3: Určitě ano, to je přesně tak.
2: potom, jak tady máte tu linku na běžícím pásu, to už jsou moderní motocykly.
3: Čtyřtaktní motocykly pro evropské trhy.
2: Když se řeklo Java, tak se řeklo ano, to je ta 350, 500. Jak se ta Java rozlišuje teď?
3: My jsme po roce 2004 se snažili nabízet motocykly o objemové kategorii 650 kubíků a 660 kubíků, ale v poslední době se nám osvědčuje vracet se do objemové třídy 350 kubíků. Tudíž máme v současné době v nabídce modely Java 350 OHC, právě s tím čtyřdobým motorem, a ještě sportovnější verzi Java 350 OHC Speciál, která evokuje 60. léta, období úspěšného závodění Javy v sedle s Františkem Šťastným nebo Gustavem Havlem.
2: Když ta motorka sjede z toho výrobního pásu, musí se vždycky vyzkoušet?
3: Určitě. Každá motorka, která je vyrobená a sundaná z výrobní linky, tak jde na zabíhací válce, kde najede minimální počet kilometrů.
2: Co je to minimální počet kilometrů?
3: Minimální počet kilometrů je ten, než se motocykl ohřeje. Řekněme první 4 kilometry.
2: Nebudete teď některý ten motocykl takhle zkoušet?
3: Co by jsme pro vás neudělali?
2: Tak jdem. Za chvilku se rozběhnou válce. Už. Je to i náročné udržet balanc takhle na motorce na těch válcích?
3: Určitě. Na těch válcích to není jako běžném provozu. Je to fyzicky velice náročné a je to doména jenom několika vyvolených.
0: Po druhé světové válce byla Java znárodněna. Technický vývoj motocyklů pokračoval ještě v 50. letech, pak postupně upadal. V 60. letech musela Java opustit své provozy na Pankráci a v Libni a podnik přemístil své sídlo do Týnce nad Sázavou. Vývoj a výroba sportovních motocyklů se přestěhovaly do Strašnic a výroba motorů přešla do Strakonic. Sportovní stroje se udržely na světové špičce až do 80. let. Pérák byl exportován celkem do 112 států a společnost nestíhala uspokojovat zákazníky. Motocykly se exportovaly za nevýhodných smluvních podmínek také do Sovětského svazu, Indie a asijských zemí. A tyto bezedné trhy se nakonec staly příčinou stagnace. Vývoj nových motocyklů byl omezen, Java ztrácela náskok, neprobíhala modernizace a konkurenceschopnost klesla na bod mrazu. S pádem komunismu se společnost pokusila dohnat náskok zahraničních výrobců, ale trh už plně obsadili japonské motocykly. Jako nástupce tradičního výrobce motocyklů vznikla v roce 1997 Java Moto SRO, která disponuje chráněnou značkou Java.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Čeští žáci se zhoršili ve čtení i v matematice. Liberecká společnost VUTS se rozšíří o centrum robotiky. Zítra bude zpočátku jasno, postupně od západu zataženo až oblačno s deštěm. Teploty kolem 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Čeští žáci se dlouhodobě zhoršují ve čtení a v matematice. Přesto zůstávají úspěšnější, než je průměr v zemích Evropské unie a OECD. Vyplývá to z výsledků mezinárodního šetření PISA 2025, které dnes představilo ministerstvo školství.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Téměř 100 milionů korun bude stát Centrum robotiky a kompozitů, které plánuje společnost VUTS z Liberce. Postavit ho chce vedle svého sídla v průmyslové zóně Sever. V provozu by mělo být za 2 roky. Odborníci tam budou zajišťovat výzkum v oblasti umělé inteligence, strojového vidění a robotiky, říká manažer firemního rozvoje Jaromír Ficek.
2: Část by měla být věnována obecně automatizaci, robotice a humanoidní robotice. Chceme zachytit začátek toho vývoje, hledat možnosti, jak ty humanoidní roboty je možno uplatnit a za jakých podmínek v průmyslu, co průmyslu můžou přinést, kde jsou ty benefity, kde jsou ty limity, protože těch je pořád ještě hodně.
1: Špindlerův mlýn v Roudnici nad Labem se po opravě otevře na přelomu listopadu a prosince, uvedl krajský radní Jiří Fedoriška z Hnutí ANO. Most je pro automobilovou dopravu zavřený od loňského března. Náklady vzrostly z původních 120 milionů korun na 285 milionů. Kraj zpětně požádá o evropskou dotaci na přestavbu. V pondělí to schválili zastupitelé Ústeckého kraje.
3: Práce na mostě v Roudnici nad Labem rozdělili stavbaři krátce po zahájení na 2 etapy. Kvůli špatnému stavu mostovky, kterou pak museli celou sundat a nově postavit. V havarijním stavu byly taky pískovcové věžice. Jejich restaurování přijde na 12 milionů korun. Dělníci v těchto dnech pokládají obrubníky nebo obnovují artefakty. Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: Zítra bude v Čechách od západu zataženo až oblačno, s deštěm, ojediněle i bouřkami. Později se bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty od 18 stupňů na západě do 32 na východě.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Plzně do Rozvadova opatrně za Nýřany. Na 94. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Část aut v místě vybočuje. A na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru od Černého mostu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer. Spisovatel, kterému bude patřit to dnešní divadlo, jednou řekl moc pěkně: já chci ve svých pohádkách povědět, že člověk nemá nikdy žádnou situaci pokládat za neřešitelnou. Proto bych chtěl, aby se lidé pohádkou posilovali pro ten obyčejný, nepohádkový život. Tak nám to i po letech vzkazuje Václav Čtvrtek.

0: Ještě jednou dobrý večer. Já vím, že pohádky spisovatele Václava Čtvrtka patří všem, kteří si listují v jeho knížkách, ale sám pan spisovatel možná trochu víc patří nám tady v rozhlase, protože tu 10 let pracoval a tady se taky v různých rozhlasových hrách objevily jeho pohádkové postavy ještě dřív, než jsme je poznali z knížek. A propos knížky, víte, které měl Václav Čtvrtek sám v dětství nejraději?
1: Tenkrát vycházelo sešitové vydání pohádek z celého světa. To byly špatně tištěné svazečky s takovou barevnou obálkou. V každém byla jedna pohádka. O čem už byly ty pohádky, to vím, že to bylo o princích, princeznách, králích. Víc už bych o tom říct taky nedovedl. A myslím si, že ty pohádky byly asi velmi špatné, když to teď člověk tak dovede odhadnout, když si ten svazeček představí. Ale ty jsem měl taky velmi rád a to už jsem chodil do první třídy a ke konci roku jsem si dovedl zkrátka něco z toho přečíst. Potom, když jsem byl už takovým trošku vyspělejším čtenářem, tak jsem měl velmi rád pohádky. A měl jsem rád hlavně Erbenovy pohádky. Ty na mě vždycky působily takovým zvláštním kouzlem, docela jiným než ostatní pohádky, než třeba pohádky ostatních našich klasiků nebo než ostatní soubory, řekněme, národních nebo lidových pohádek. Ten Erben, ten pro mě měl takovou zvláštní vůni. Do té pohádky jsem nějak dovedl dobře vstoupit. To, co jsem čet, jsem si uměl představit krásně, barevně a mluvilo to, hrálo to. Bylo to takové plné a pěkné. No a toho Erbena, ten patří k mým nejmilejším autorům dodnes.
0: Divadlo pro vaše uši. Jakmile hrdinové pohádek Václava Čtvrtka zdomácnili na gramofonových deskách, kazetách, ale hlavně na televizní obrazovce, tak už asi nikdo nespočítá, které příběhy z Pařezové chaloupky nebo Lesa Řáholce vyšly dřív na stránkách dětských knížek, než jsme je mohli vidět později jako večerníček v televizi. Ale přinejmenším jeden z těch příběhů, těch dvou Křemílka a Vochomůrky, zůstal asi jen v rozhlase. Příběh o tom, jak měli trápení s vírem.

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, je jo. To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. A jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej. Na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba ti tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, Někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
2: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
2: A je to.
3: To máte za datlíka vy, dva chytráci.
2: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: Кам пак ви два смутні?
1: Але оси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сиді вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Где пак, датлічко, проти вірови ніц не зможеш. Где пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařezové chaloupce.
2: Už jste tu zas, vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, no zkrátka, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč a navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: Jakoby nás tahle melodie známá z televizních večerníčků rázem přenesla do lesa Řáholce, někde u Jičína, kde kolem jezdí povozem forman Šejtroček, u rybníka sedí vodník Česílko nebo Volšoveček a všemu v lese vévodí rodinka loupežníka Runcajse. Ale než si poslechneme rozhlasovou dramatizovanou pohádku s Runcajsem, jak ho kníže pán chytal na hrušky, přidávám ještě předtím pár dětských otázek pro spisovatele Václava Čtvrtka.
1: Mě by zajímalo, jestli budou dneska vysílat v televizi Runcajse.
2: To tě nemusí zajímat, můžeš si ho klidně dát hned.
3: Já být tebou, tak bych se spíš zeptala spisovatele Václava Čtvrtka, jestli je Runcajs jeho kamarád.
4: No, Runcajs je můj nejlepší kamarád, ačkoliv taky někdy hrozně zlobí. To si nemyslete, že s takovým loupežníkem je vždycky dobré pořízení, že? Někdy je takový, vyvádí věci, které mám nerad. Třeba, že ho někdy až moc začne se vyskytovat na různých hrnečkách a Runcajs se jmenuje, já nevím co, kde co, a to není dobré. I salát jeden, jak jsem se doslech, se jmenuje Runcajs. No to je trošičku silné už koření a já vždycky budu stát a snažit se o to, abych toho Runcajse dochoval jako literární postavu, jako takového loupežníka, rozhodného, spravedlivého, aby ho zkrátka mohli mít lidi rádi a ne, aby na ně koukal ze všech rohů a nakonec se na mou duši i strašil snad, nebo já nevím co. Přesto přeze všecko je opravdu dobrý kamarád, je s ním dobré popovídání, když k němu přijdu do lesa Řáholce na návštěvu, vždycky mě tam uvítá s tou mankou, s cipískem, daj mi tam napít dobré vody, k tomu přidají nějaký žalud nebo bukvici, no tak to skovám do kapsy, přirozeně to dělám jako, jen abych neurazil, zkrátka. No a já tam rád zajíždím do Jičína, rád zajíždím, tam se narodila moje maminka, jsem tam začal chodit do školy a mám zkrátka Jičín opravdu rád.

0: Kníže pán, co bydlel v jičínském zámku, nikdy neměl Rumcajse rád. A když se mu doneslo, že Rumcajs má synka Cipíska, kníže pán se náramně rozlobil.
1: Fidonk, jako by mi nestačil pro zlost jeden. K loupežníkovi přibyl ještě loupežníček. Hned by sem zavolejte richtáře.
2: Dal prýste mě zavolat, pane kníže.
1: Musíš mi tu dupat jako v šatlavě? Jsem s tebou, richtáři, moc nespokojený. Moc! Víš ty vůbec, že se nám po lese Řáholci prohánějí už dva loupežníci?
2: Ale vždyť ten druhý je ještě docela maličký, pane kníže.
1: Maličký. Co je dnes maličký, zítra vyroste. A ty si myslíš, že se mi chce čekat, až Rumcajs vychová z Cipíska velkého loupežníka?
2: No, pan kníže má sice pravdu, jenže co proti tomu dělat?
1: Já to vymyslel.
2: Ale to snad ne.
1: Já to vymyslel. Půjdeme na to jako na medvěda.
2: Aha, ale jak?
1: A jak? Když se chytají medvědi, lapí se nejdřív starý a mládě to už se přibere. Chytíme Rumcajse a Cipíska k němu přibereme.
2: Aha. No jo, jenže to bychom nejdřív museli chytit toho Rumcajse.
1: Jsi ty vůbec richtář nebo Rumcajsův advokát? Nech mě aspoň domluvit do konce.
2: No, jak si pan kníže přeje. No.
1: Vymyslel jsem to moc chytře. Nastrojíme Rumcajsovi pas.
2: Aha.
1: Já se přestrojím za zloděje.
2: Aha. Zač, prosím?
1: Za zloděje. A zajdu za Rumcajsem a pozvu ho, aby se mnou šel krást hrušky. A víš kam?
2: Do aleje?
1: Ne, do knížecí zahrady. Ty už tam někde budeš schovaný, až Rumcajs vyleze na strom a větve se začnou třást, pěkně přiběhneš
2: a lapnu ho.
1: Rovna tak.
0: Potom kníže pán zavolal sloužící a ti ho převlíkli za zloděje. Dali mu roztrhané šaty a obuli ho do děravých střevíců. Jen punčochy si kníže pán nechal hedvábné, protože vlněné ho dřeli do lítek. I trochu klít kníže pána naučili, aby prý se jemnou

0: tímhle pomalu.
1: Ty loupežník a já zloděj. Půjdeme spolu krást.
0: Nějak moc se do toho hrneš. Měl bys být opatrnější. Víš co? Pojď se mnou do jeskyně. Tam to spolu projednáme.
2: Stůj!
1: Fidonk! Každý si tu na člověka křikne jako na honáka. A co ty jsi vůbec za kloučka?
2: Já nejsem klouček, já jsem cipísek.
1: A vida.
0: Je ještě maličký, ale jeskyni už ohlídá. Tak se posaď tamhle za stůl, pane zloděj, a budeme se spolu radit. A ty cipísku vklouzni pod stůl a dávej na všecko dobrý pozor. Tak, pane zloději, kam pak se spolu vypravíme na ten lup?
1: Do knížecí zahrady.
0: Aha, a co tam?
1: Budeme tam krást hrušky.
0: Aha, hrušky?
1: Rád bych kníže pána pořádně dopálil. Pardie, vím o stromě, na který kníže pánovi nikdo nesmí ani sáhnout.
2: Runcaj si, nevěř tomu odrbovi ani slovo. Střevice má nadranc, ale punčochy z hedvábí.
1: Co pak to máš pořád pod tím stolem, Runcaj si?
0: Jebe, ale mám tam malého pejska a chce pořád drbat mezi oušky. Jestli má cipísku hedvábné punčochy, tak je to sám kníže pán. Tak, a jdeme na ty hrušky do knížecí zahrady, pane zloději.
1: Co tak najednou?
0: Já se vždycky rozhoduju po Runcajsím. Najednou.
3: A Runcajs pošeptal pod stůl cipískovi ještě několik slov, posadil si na hlavu borový klobouk a řekl odrbanci, aby ho tedy vedl do knížecí zahrady. Cipísek tajně běžel před nimi. Než tam odrbanec a Runcajs došli, cipísek už si nazbíral do kapes 3 spadané hrušky a schoval se do rybízu. Ale to nevěděl ani cipísek, že na druhé straně zahrady už dávno číhá rychtář.
1: Tak jsme tu, Runcajsi. Tohle je kníže pánova nejmilejší hruška.
0: Tak, pěkná. A co dál?
1: Teď ty vylezeš na strom a pořádně zatřeseš. Já budu dole sbírat.
0: A proč bych tam lezl?
1: No sakrblí, kdo chce hrušky, musí přece zatřást, ne?
0: A co když nemusí?
1: Jak to?
0: Já si na hrušku zavolám a ona sama se skočí dolů.
1: To bych tedy rád viděl.
0: Tak dávej pozor. Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole první hruška.
1: Spadla. Ale snad to byla jen náhoda.
0: Patrona, kule, pistol, puška, ať je dole druhá hruška.
1: Lala, vletěla mi málem na nos. No to je div, to je zázrak. Jak to Runcaj si děláš?
3: Jak by to Runcaj sdělal? Vždycky na zavolání sáhl cipísek schovaný v rybízu do kapsy a hodil po knížeti hruškou.
1: A třeba i po druhé to byla náhoda.
0: Do třetice nic nemůže být náhoda. A já si zavolám na hrušku po třetí.
1: Ty, počkej s tím. Já bych moc rád viděl, co dělají ty hrušky, když na ně zavoláš.
0: No jo, ale to bys musel nahoru na strom.
1: No jo, jenže já to neumím.
0: Ty jsi mi ale extra zloděj. Tak počkej.
1: Co?
0: Vysadím tě. No tak les. Les, povídám.
1: Já se chytím.
0: Člověče, v tobě je šikovnosti jako v pytli otrup.
1: Vždyť už jsem tady.
0: Až nahoře?
1: Až skoro nahoře.
0: A hrušky tam vidíš?
1: Vidím. Tak už zavolej.
0: To víš, že zavolám. Richtáři!

0: na hruškách!
1: Co? Na hruškách? No, ty knížecí hrušky ti přijdou draho! Rumcaj si! Hned se zdolu, hned!
2: Lichtář, to si lichtář, hlupák si! Copak nepoznáš, že na hručce sedí tvůj kníže pán?
1: Na toho kníže pána já se podívám. Nic se, rumcaj si, nevymluvíš! Setřesu tě jako hrušku!
2: Lichtáři, lichtáři, mordi je, Firong, když já si narazím. Lichtáři, lichtáři, bo.
1: No asi dole.
2: Lichtáři.
1: A ty kníže, lichtáři. Kníže.
2: Lichtáři.
1: Fuj, takový otránec. Do šatlavy.
2: Lichtáři.
1: Do šatlavy jsem řek.
3: A Richtář popadl čínského kníže pána, co tak dobře vymyslel past na rumcajse a přestrojil se za zloděje, popadl ho a rovnou s ním do šatlavy. Kníže pán si v šatlavě moc neposeděl, ale chytat rumcajse s cipískem na hrušky, to se mu už nikdy nechtělo.

Václav Čtvrtek si pro nás stvořil svůj vlastní moderní pohádkový svět a zabydlel ho tolika postavičkami, za kterými se tak rádi občas vracíme i po letech. Ale jako správný pohádkář to uměl i jinak. Třeba v knížce Císařská vojna se sultánem. Tu napsal na motivy lidových písniček. Tak teď třeba o tom, jak to smutně začalo, ale konce byly veselé.

0: O Jandejskovi se říkalo, že nosí trakař na zádech, aby se u něho neokutálelo kolo. Měl kamenné stavení, 3 lány polí a kus louky a ženu Alžbětku. Jednou Alžbětce povídá:
1: vezmi srp a nůši a nažni trochu trávy, sekej ale radši na mezi, aby nám z louky neubilo.
0: Alžbětka hodila srp do nůše a nůši na záda a jde. Bylo ráno, tou dobou se zrovna budily vlaštovky a Alžbětku z toho všeho najednou napadla písnička.

0: rodiče jsem nenažala, kravičkám nedala zelené travičky.
1: Když Alžbětka dospívala, měla ještě klouce daleko. Jenže už z té dálky vidí, že na louce někdo divně hospodařil.
0: Pro pánička, to mě Jandejsek požehná čertem.
1: Alžbětka se tam hned rozběhla a opravdu. Louka byla zdupaná, ne jako od zvěře, spíš jako by se tam válil sud. Alžbětka zkusila podetnout srpem aspoň hrst stébel, ale tráva byla ulehlá na mlad.
2: Ráda bych věděla, kdo nám tohle nadělil.
1: Pomyslela si. A v tom jí za zády někdo mírně povídá.
3: Já, Alžbětko.
1: Alžbětka se otočila jako větrnička a za ní stojí Hejkal. Mechem je porostlý jako starý došek a odpad až po hlavu se po něm honí mravenci. Hubou širokou jako vrata si zakrývá dlaní, aby mu z ní nevílo zahejkání a Alžbětku to k umření nevylekalo.
3: To já, Alžbětko, já musel.
1: A dál Alžbětce pověděl, že ho mravenci tak tuze soužili v mechovém kožichu, že se musel odrbat o zelenou louku. Inu, co teď udělat? Jen když se ti ulevilo, povzdychla Alžbětka a v prázdné nůši přinesla domů jen srp. Jandejsek hned na ní, proč nenese trávu? Alžbětka nechtěla Hejkalovi k trápení s mravenci nadělit ještě nové soužení s Jandejskem a proto povídá.
0: Táhla krajem nepohoda a kroupy nám zdupaly louku.
1: Jandejsek měl louku na stéblo spočítanou a málem by se byl z té ztráty roztonal. Povytahoval trávu, list po listu a v hlavě se mu líhla myšlenka.
4: To je mi ale divná věc, že potlouklo jen na mém díle louky. Sousedovi přece nelehlo ani stéblo.
1: Druhý den mu slepice zanesly na čtvrt kopy vajec. Jandejsek je musel hledat po půdách a na louku pozapomněl. Až zas na podzim se stala jiná věc, co Jandejskovi spěnila krev. Toho dne poslal Alžbětku do kůlny pro motyku a pro košík.
4: Dojdi pod les nakopat trochu brambor. Menší sníme a větší uložíme na pozítří.
1: A bylo to zas jako tenkrát s loukou. Už na dálku Alžbětka viděla, že záhon je přerytý. Ne jako od zvěře, ale jako by pod keříky hospodařili neohrabané ruce. Hejkal ani nečekal, až Alžbětka obejde řádek. Vystoupil z šípkového keře a povídá.
3: To zas já, Alžbětko. Odnosil jsem si brambory do lesního sklípku, abych měl co loutat, až padne sníh.
1: Ať ti chutná, Hejkale, povzdychla si jen Alžbětka. Nabrala do koše trochu zbylých brambor a nese to domů. Jandejsek už zlostí převrhl košík.
4: Víc jich na poli nebylo?
0: Nebylo. V noci vyšla z lesa černá zvěř na bramborové hody.
1: Jenže Jandejsek si řekl, že teď se na to podívá líp. Vzal v komoře pušku a vypravil se pod les. Chodil z hora dolů po bramborovém záhonu. Pušku nesl opatrně, aby netřeskla, ale očima střílel na všechny strany.
3: Hej, hej.
1: Hejkal tiše seděl za šípkovým keřem. K hubě si tiskl kus drnu, aby mu neujelo zahejkání. Ale to už Jandejsek věděl své. Na každého půl druhého lidského kroku byla na poli hejkalí tlápa a hemžila se mravenci. Jandejsek natáhl u pušky kohoutek a křikl.
4: Když si neměl strach zválet mi louku a napást se na mých bramborách, tak se ukaž.
1: Hejkal za keřem ani muk. Myslí si, že by hejkalí kůže bylo škoda pro lakomce Jandejska. A tak Jandejsek nakonec sklapl kohoutek a šel domů. Doma se na Alžbětku mračil jako z komína. Když usnula, zamkl světnici na klíč, vzal skvelbu hrneček a rovnou s ním do stodoly. Ten hrníček byl plný medu. Jandejsek ho položil na mlad, otevřel vrata, aby průvan táhl přes hrneček k lesu, připravil si koňskou ohlávku a oprať, a schoval se s tím za vráteň. Tou dobou už Hejkal spal. Mravenci mu pokojně obcházeli v mechovém kožichu. Mravenci to jsou hejkalí hodinky. Až půjdou 9 minut před půlnocí nejhustší řadou, vystrnadí to Hejkala z pelechu a musí do služby. Tu noc, když mravenci měli jít nejhustší řadou, se stala divná věc. Navětřili medovou vůni a už se sypou Hejkalovi z kožichu a míří z lesa rovnou k Jandejskově stodole. Hejkal vyskočil z pelechu jako na péru. Rozběhl se za mravenci, sbíral je po hrstech a sypal si je zpátky do kožichu, jenže ti vpředu už vběhli do Jandejskovy stodoly.
5: Zastavte, za vteřinku mi začne služba.
4: Už ti začala.
1: A Jandejsek hodil Hejkalovi na krk ohlávku a zapřáhl ho na oprať. Svobodný Hejkal má sílu dobře za 2 jeleny, ale pod ohlávkou a na oprati v něm není víc síly než v králíkovi. A aby bylo hůř, pro zmeškanou službu už jen chraptěl jako překřiklá trumpetka. Jandejsek ho uvázal ke sloupu a povídá:
4: tu ohlávku a oprať budeš nosit tak dlouho, dokud mi nenahradíš louku trávy a záhon brambor.
1: Doma ve světnici podtrhl Jandejsek Alžbětce polštář pod uchem a rozkřikl se na ni:
4: mám ho uvázaného ve stodole na oprati. Protože si mi 2x zalhala, povedeš ho na té oprati o pouti na teátrum. Já půjdu s kloboukem kolem a budu vybírat krejcary.
1: Sedl si ke stolu a při svíčce počítal, kolik klobouků peněz musí Hejkal odsloužit, aby to vydalo zaslehlou trávu a vyhrabané brambory.
0: Jandejsek spí dubovým spánkem. Skloň hlavu. Já ti schodím ohlávku a vysmeknu tě z oprati.
1: Hejkal nejdřív jen něco ukazoval mechovýma rukama, pak v sobě zhledal trochu hlasu a zasípěl:
5: Jandejsek by tě vyhnal z domu. Mně stačí, když mu nevyzradíš, že teď nemám víc hlasu, než překřiklá trumpetka.
1: I když nevěděla, k čemu by to mohlo být dobré, Alžbětka slíbila. Vyšla ze stodoly a vrátila se do stavení. Ráno vstal Jandejsek ještě před prvním kohoutem. Tak byl nedočkavý, až se mu posypou do klobouku krejcary. Když Alžbětka vyšla ze stavení, stál už s Hejkalem na dvoře. Držel ho na oprati.
4: A ty mu nepovol.
1: Poručil Alžbětce a strčil jí oprať do ruky. Pak jí ukázal po cestě, kudy má vést Hejkala na pouť. Když došli do městečka, farář se díval z okna. Jandejsek se mu uklání.
4: Bude to nobl představení i pro pana faráře.
1: O kousek dál stál richtář a Jandejsek znova.
4: Bude to nobl představení i pro pana richtáře.
1: Ještě o kousek dál se špacíroval starosta a Jandejsek zas tak.
4: Bude to nobl představení i pro pana starostu.
1: Hejkal klopítal na mechových nohách po tvrdé dlažbě a Alžbětka se před celou poutí styděla, že ho vede na oprati. Uprostřed rinku bylo dřevěné teátrum. První si tam vylezl Jandejsek a za ním musela Alžbětka s Hejkalem. Hned pod teátrum stojí farář, richtář a starosta. Kolem nich lidí až dozadu k podloubí. Hejkal z toho byl vyjevený, podrbával se, jak mu mravenci přecházeli v kožichu a víc nevěděl.
4: Velevážené publikum, na teátrum tu stojí se mnou pravý Hejkal z lesa. Já tomu Hejkalovi poručím a on strašně křikne. Bude to křik tak neslýchaný a silný a vzácný, že to každému bude stát nejmíň za krejcar.
1: A Jandejsek maličko nadlehčil Hejkalovi ohlávku, aby mu tolik netiskla krk. A silně mu naporučil.
4: Ela, hej, hej, hej!
1: Jenže Hejkal stojí jako trouchnivý a bez hlasu. Jandejsek znovu Hejkalovi naporučil. A zase nic.
4: Tak sebou hejni! Aspoň nějak pohejkalím, ty kůže jedna líná, mechová.
1: Hejkal se otřásl a mravenci se z něho vysypali. Pan farář jich nakoupil přehršel, richtář 2 a starosta ten 3. Všecko podle hodnosti. Na ostatní pouť už nezbylo. Ti 3 se drbali drbárům, protože mravenci na nich pracovali jako kleštičkami. Pak křikl farář pro kostelníka, ten přiběhl s kropáčem, odkropil s farářem mravence a začal světit jandejska. Richtář si houkl pro dráby. Vytřásli z něho mravence a pak začali klackem vyhánět jandejskovi nerozum z hlavy. Starosta si pískl pro písaře, aby mu pomohli od mravenců a brčkem napsali vyhazov pro jandejska. Alžbětka, co tam stála na kraji teátru, povídá hejkalovi.
2: Sehni hlavu.
1: A schodila mu z krku ohlávku a odpásala oprať. V hejkalovi zas bylo síly jako ve dvou jelenech. Alžbětka ho vedla za mechovou tlapu do lesa. Radoval se hejkal, že zas našel hlas. On totiž hejkalý trest nikdy netrvá přes 2 půlnoci. Zato Jan Dejsek kulhal z pouti až poslední a mířil rovnou na tu svou ulehlou louku, aby si tam v trávě ochladil richtářskou nadílku.

skoro se mi teď chce říct, milé děti, to byla pohádka o lakomém Jandejskovi, hodné Alžbětce a popleteném Hejkalovi. Ale teď už dobrou noc a někdy brzy zase v divadle pro vaše uši naslyšenou.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, je 8. září úterý, začíná noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková a budu moc ráda, když následující 2 hodiny strávíme spolu. Možná jste si někdy při pohledu na někoho druhého řekli, jaké by to asi bylo být na chvíli v jeho kůži. Ne navždy, třeba jenom na jeden den. Ráno se probudit, mít úplně jiný život, jiné možnosti, jiné starosti a večer se zase vrátit do toho svého. A právě takovou možnost vám dnes v noční lince nabídneme. Samozřejmě jenom v představách. Kdybyste si mohli na jeden jediný den vyzkoušet život někoho jiného, koho byste si vybrali? Možná nějakého slavného herce nebo zpěváka, co říkáte, abyste zjistili, jaké to je stát před tisíci lidmi a sklízet potlesk. Možná vrcholového sportovce těsně před rozhodujícím závodem. Možná někoho z historie, krále, cestovatele, vynálezce nebo člověka, který byl svědkem události, o níž dnes čteme v knihách dějepisu. Koho byste si tedy na ten jeden den vybrali? Do jaké doby byste se chtěli podívat? A hlavně, co byste během těch několika hodin chtěli zažít, zjistit a nebo pochopit? O tom si dnes budeme povídat v noční lince Českého rozhlasu, tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Já připomenu téma jeden den v jiném životě.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, je 5 minut po 23. hodině. Já se podívám na web, kdo nám píše. Je to paní z Přerova, paní Marie. Dobrý večer, já bych chtěla být jeden den svojí maminkou, když byla mladá. Maminka už 20 let nežije a já se jí na spoustu věcí nestihla zeptat. Narodila se v roce 1927 a za války byla ještě děvče. Vždycky říkávala, že se žilo těžko, ale moc o tom vyprávět nechtěla. Spíš řekla, co bylo, bylo. Chtěla bych vidět jeden den její úplně obyčejný život, úplně obyčejný den. Jak to u nich doma vypadalo, co vařili, co dělali večer, o čem se bavila s kamarádkami. Jestli měla starosti stejné jako my v mládí. Když je člověk mladý, rodiče ho moc nezajímají, bere je jako samozřejmost. A když by se už chtěl ptát, často není koho. Paní Marie, zdravíme do Přerova, děkujeme. A pojďme se podívat, kdo nás čeká na telefonu, ta je obsazena, telefonní linka. Halo, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady je pan Robert Salomouce Jarušku.
0: Pane Roberte, povídejte.
1: První řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka, nevím, jestli to bude přímo k tématu, ale spíš bych se chtěl zetkat s panem Budem Spencerem a s panem Terence Hillem, protože jsou to moc sympatičtí herci. A viděl jsem všechny jejich filmy a opravdu ty filmy stály za to a hodně mě to oslovilo.
0: Takže...
1: A asi by to chtělo překladatele.
0: Takže byste chtěl být hercem?
1: Jo.
0: Dobře. Chtěl byste se dívat na něj, právě jakoby na ten jeho život, jak žil, nebo byste chtěl být přímo v jeho roli a prožít si to?
1: No, spíš jako, když se s něma chtěl zetkat, jenom protože bych se jich zeptal na spoustu věcí, jenomže to se nestane, protože pan Spencer ten už nežije. A pan Hill je už hodně starý, jo?
0: No.
1: Ale jako spíš bych se s něma chtěl zeptat, Jaruško, prostě bych se jich zeptal třeba, co je důležitý při natáčení filmu a asi bych se mohl naučit hodně nových věcí, víte?
0: A ono to dnešní téma zní jeden den v jiném životě. Čí život byste si chtěl zakusit?
1: No, možná mýho tátu, protože v mnohých věcech mu nerozumím.
0: Aha, budete konkrétní?
1: No, třeba nepochopím. Napsali knihu, že za totality utekl do Rakouska přes hranice s kamarádem. A já třeba nevím, kde vzal tolik odvahy, ale asi to považoval jako nezbytně, protože prostě režim byl, jaké byl, a protože nesouhlasil s režimem, tak mu házeli klacky pod nohy. Jo? Tak spousta lidí utekl kvůli tohohle přes hranice.
0: No, tak to mu úplně rozumím a určitě chápu, že byste chtěl pochopit tady tuto důležitou část jeho života v době, kdy lidé utíkali před tehdejším režimem, by ale možná nechtěli prožívat moc lidé, že se vlastně jsem čekala, že budete říkat, jak chcete být v kůži nějaké zpěvačky, která sklízí ovace na pódiu, ale rozumím tomu, jak to myslíte. Jenom to by zrovna byla ta postava, kde bychom opravdu chtěli být jenom chvilku a vrátit se do toho našeho bezpečného světu, bezpečného prostoru. Dobře.
1: Víte, ještě chci říct jednu věc závěrem, jenom krátce. Víte, co si cením na mým tátovi a na mým synovi? Že na rozdíl ode mě jsou oba odvážně. A víte v čem? Nebojí se zubaře, a když jdu k zubařovi a zubař zapne...
0: Roberte, to už jsme ale úplně mimo téma, takže já vám teď poděkuju, věřím, že jsme řekli všechno, co jste měl na srdci a připojte se k nám, k našemu vysílání zase příště, až se vám bude líbit téma. Ano?
1: Jo, děkuji, naschledanou.
0: Děkuji, naslyšenou. A pojďme se podívat ještě na jeden čtený příspěvek, co říkáte. Tak píše paní Alena. Dobrý večer do Zlína, já bych chtěla být jeden den svým manželem. Možná vám to přijde divné, byli jsme spolu 49 let a před lety zemřel. Člověk si po tolika letech myslí, že toho druhého zná úplně, ale asi to není nikdy pravda. Manžel byl málo mluvný. Když jsem se ho ptala, co mu je, nebo nad čím přemýšlí, většinou řekl, že nic. To asi zná hodně žen. Tak bych chtěla jeden den být jeho kůži a vědět, co se mu vždycky honilo hlavou. Jestli byl spokojený, co ho trápilo, něco by třeba nechtěla říct. A taky bych chtěla vědět, jak viděl on mě. Jestli úplně jinak, než se vidím já, nebo jak říkal. A kdybych si mohla vybrat konkrétní den, tak bych si vybrala neděli, kdy jsme byli oba doma, nic zvláštního, on na zahradě, já jsem vařila oběd. Dnes člověk zjistí, že právě ty obyčejné dny byly vlastně ty nejlepší. Tak děkuju, Alenko, to myslím, že jste tím posledním slovem vystihla něco hodně podstatného, když ty obyčejné dny žijeme, málo kdy nám připadají vzácné. Až s odstupem času nám potom dochází, že právě na ně někdy vzpomínáme nejraději.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Život je šatna v kabaretu,

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes si v noční lince můžeme dovolit něco, co ve skutečném životě nejde. Na jeden den se stát někým jiným. Koho byste se vybrali a proč právě jeho? To se teď ptám další návštěvy a je to paní Věrka. Odkud voláte?
1: Ostrova u Prachatic, ale nyní ve Vodňanech.
0: Tak povídejte, máte prostor.
1: No, našla jsem si přítele, příbuzný mi dal dohromady s ním a prostě takovej den, co jsem s ním prožila v Německu, asi bych nikdy nezažila, tak proto volám do vysílání. Jeli jsme na farmu německou a tam vlastně se vaří bez masa ten den a prostě co tam vypěstujou, mají tam krávy, ty podojí, udělají si máslo, tvaroh, všechno, sejry, co všechno teda já umím a bez masí jídla ty mám taky ráda, takže co tam uvaří, vlastně vypěstujou, to si sní ve 2 hodiny, jako je se dojdou na oběd, tam je třeba cizinci, Němci a všelijaký možný státy, tam se nají a potom po obědě a na večer půl sedmí je taková jako bohoslužba, tam prostě jdou lidi do kostela, ono to se jmenuje jinak, ten můj přítel vlastně ví o tom všechno, protože tam vlastně dělal a říkal, že se tam může vrátit pracovat do kuchyně, jako já vlastně jsem vyučená tím.
0: Dobře.
1: A prostě a co se nesní v poledne, tak to mají jako na večer.
0: Věruško, dobře. Držíme se stále tématu, teď nevím úplně kam míříte. Vy jste teda říkala, že byste se chtěla vrátit do toho Německa a pochopila jsem. Že chcete být v kůži toho vašeho partnera.
1: Aha.
0: Dobře, tak teď přemýšlím, jak to pojmout, ale vy jste tam byla s ním, vy jste to celé prožila a teď byste to chtěla vidět jeho pohledem.
1: Chtěla vrátit se znova, no. Tak jedno, vlastně se mi to už podařilo a tam bych to chtěla jako do třetice všeho dobrýho a zlýho prožít.
0: Jak to myslíte do třetice?
1: No to se říká, zase se tam vrátit, protože říkal, že tam se může vrátit a zase tam jít pracovat. Jít se mnou.
0: Dobře. A Věruško, když se na to podíváme, na to téma z nějaké jiné strany, kdybyste se mohla promítnout do života někoho jiného, být jeden den v jeho kůži, kdybychom nechali ty rodinné příslušníky stranou, napadá vás ještě někdo?
1: No, ještě bych se chtěla třeba někdy, jako když já jdem na hobby nebo na živitelku, prostě zúčastnit nějaký soutěže ve vaření, jako jsem se už zúčastnila, tak bych se chtěla zúčastnit znova.
0: Dobře. Tak děkuju, nebo že nás.
1: Nebo se setkat zrovna třeba s vámi a s těma vašema, co mají tenhle ten pořad.
0: No, ale ono to téma zní, v čí kůži byste chtěla být. Takže chtěla byste třeba zkusit být moderátorkou, sedět tady, povídat se s lidma, ovládat tady techniku,
1: a moderátorka vašeho pořadu.
0: No, tak vidíte to. Možná, když přijdete někam na vaši stanici do otevřených dveří, tak třeba stane.
1: Jezdím do Budějc, vlastně jsem byla jednou a když to tam bude řeknou den do otevřených dveří, tak se tam půjdu podívat za těma účinkujícíma, co tam budou.
0: Ano, kolegama, rozhlasákama.
1: A ten právě kolega z práce, ten tam vlastně byl, takže mi přines ten papír, který ty vlastně to někdo moderujou.
0: Tak moc vám děkuju, že jste se s námi o tuto představu podělila. Přeju, ať se vám daří, hodně zdraví a klidných dnů.
1: Já pohledy, tak to zlý. No a kdybyste mě poslala třeba tu magnetku, tak zase já bych poslala Prachatic a okolí, kam jezdím vám. Navzájem, že bychom...
0: Věruško, počkejte teď na telefonu. Posluchačům pustím Janu Kratochvílovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdybyste se zítra ráno probudili v životě někoho jiného, čí život by to byl? Právě na to se vás dnes ptáme. Vítám pana Olina z Kopřivnice. Jak se vám daří, Oline? Máte se dobře?
1: Mám se dobře, díval jsem se, máme jasnou oblohu, fouká jižní vítr, asi teplota 23,5 stupně. Dneska ještě teď.
0: Neuvěřitelné.
1: Takže tropická noc.
0: No, možná jedna z posledních teplých.
1: No, tak právě slyšel jsem. No. Takže já bych to asi shrnul takhle. Já, kdyby se chtěl něčím stát na jeden den, tak by to bylo buď pilotem nadzvukových letadel, anebo kosmonautem. Proč? Protože bych chtěl zažít ten stav bez tíže, takového toho uvolnění, takového toho ztráta gravitace. Prostě vážil bych tolik, kolik bych chtěl vážit, a jako teďka ve skutečnosti potřeba bych něco zhodit. Takže opravdu toho kosmonauta, podívat se na to země kvůli z té výšky, podívat se třeba, aby byla v zákrytu za měsícem a prostě a tak dále, a tak dále. Nebo se podívat z hora na tu, naši, na tu planetu. Říká se, že s náma jsou schopni vidět řeky, jezera, města a takové věci. Prostě to bych chtěl zkusit.
0: A chtěl jste být, Oline, pilotem nebo kosmonautem už jako kluk?
1: No, myslím si, že to jsem nechtěl. No,
0: tak kde se vzala ta myšlenka, co myslíte?
1: No, mám zrovna zítra, máme setkání spolužáků z průmyslové školy, kde jsme chodili v Rožnu i pod Radoštěm na Vakovku ještě. A jeden z těch spolužáků je zrovna pilotem, byl teda pilotem nadzvukových letadel. Takže s ním jsem byl, nebo jsem s ním v kontaktu. A dokonce, když byl tady na návštěvě v našem kraji, nebo on byl v Rožnově, potom přijel tady na návštěvu do Kopřivnice, tak jsem ho vzal na prohlídku Štramberka. Štramberg, víte, to je, jak se říká, Valašský Betlem. Tam je truba. To je taková věž, nahoře je takový ochos. A já jsem se mu divil a smál jsem se mu, já říkám, nebudu ho jmenovat. Říkám, prosím, že on totiž byl, jak byl na tom ochozu, on ani nešel k tomu okýnku a byl přilepený ke stěně té truby, té věže. On říkal, já mám strach, já říkám, ty to mi nevykládá, ty lítáš 20 km nad zemí a tady máš nějaký, kdyby zletěl, no tak dejme tomu 30 metrů, 40 metrů, ty máš strach? On říkal, opravdu mám. Takže to bylo takové zvláštní, jo. Takže zítra se s ním uvidím, takže mu řeknu, že jsem o něm mluvil teď večer v rádii.
0: No.
1: Takže to je takový prostě ten, ne že bych mu záviděl, jako to. No, svým způsobem mu závidím teď už ne, protože jsme na stejné lince
0: do kopce. Ale to je důležité, ale ta představa, že za oknem není ulice ani zahrada, ale vesmír, tak to musí být zvláštní, Olina.
1: No tak to je právě ono, že byste třeba chtěla vyskočit z toho okna, tak to asi by nešlo, že jo? By nešlo otevřít.
0: Naštěstí by to nešlo.
1: No, je mi to jasné, no.
0: By člověk nenaskočil zpátky, no.
1: Přesně tak.
0: No, tak až do vesmíru jste nás zavedl. Tak
1: až do vesmíru. A ještě jednu takovou na závěr. Jak jste říkal o té výměně, tak manželka s manželem se domluvili, že si na jeden den vymění své úlohy, jo. Takže manžel s manžela se stala žena, z manželky muž. Tak prostě si to vyměnili, ty práce dělali všechno dělali společně. Nebo to mi vlastně pan stvořitel zřejmě umožnil. Ano, bylo to tak. A teď prostě uplynul ty 24 hodin, na druhý den se zbudili a teď ten muž jako v těle ženy říká, pane Bože, tak prosím tě, vrať nás zpátky. A ten pan Bůh říká, chlapče, máš smůlu, musíš počkat 9 měsíců. za tu noc se stalo prostě všechno, ale to se stalo se i to, co. Takže ta výměna se mu na ten jeden den vyplatila na těch 9 měsíců. To bylo jen takové na odlehčení.
0: Na odlehčení prostě na závěr. Tak děkujeme i za tu perličku, za to, že nás posloucháte. Poslouchejte dál. Ať se vám daří.
1: Mějte se krásně. Naschledanou, dobrou.
0: Jeden jediný den, kde nemusíte být sami sebou, můžete si vybrat kohokoliv ze současnosti, historie, ale i klidně ze své vlastní rodiny. Čí život byste chtěli na těch pár hodin poznat zevnitř? Na to se vás dnes ptáme ve vysílání Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se díváme na druhé a říkáme si, jaké by to asi bylo žít jejich život. Dnes této představě dáváme volný průchod a ptáme se, s kým byste si chtěli na jeden den vyměnit místo. Ve vysílání Českého rozhlasu vítám pana Jaroslava z Pelhřimova. Je tady
1: já
0: noční linka.
1: Zdravím paní Ruška, všechny posluchače noční linky a také Danu z Blatné, jestli poslouchá. A teď tý žijící osobě, byl by to asi Willie Nelson z Ameriky, známý country zpěvák. Než bych jako bral ten třeba ten jeho věk, jenom jako momentální věk, ale těžko říct, jako možná je do toho jeho věku, teď současný, jak se cítí a jak vlastně je
0: no, ale
1: plný energie.
0: Jaroslave, on už má požehnaně let, to
1: no, ano, právě,
0: přes 90.
1: Má hodně právě, tak já obdivuju tu jeho energii, kterou možná stále má, kterou rozdává lidem po celém světě, natočil hromadu alb. Vlastně mu nejvíc ve světě, alb, co by jakoby, zpěvák zatím natočil je Velína, myslím, že má přes 100 alb, dokonce jakoby řadových. No. O to se stará ještě o koně, má na farmě snad 72 koní, jakoby na ranči, o který jakoby nějak uhynul, my mohli uhynout, tak se jich rozhostil, co nějak jsem zaslech. Že to by chtěl tě situace, buď se s ním i setkat, nebo jakoby se do něj jakoby takhle na ten den do té situace by vžít, do té žijící osoby.
0: Dobře, Jaroslava, byste se chtěl vžít do právě mladého Viliho jako teď, anebo tehdy, když byl malý?
1: Jako možná do současné doby, no, spíš jako možná by mi to vadilo v téhle době, jako má tu energii, jako těžko říct, no, jako na ten den.
0: Mm-hmm. A umíte si představit, že byste stál a zpíval na tom pódiu?
1: Nevím, jako bylo to, jako zpíval jsem jako mladý kluk, jako skákám v kapelách, nebo kapele nějaké, kde, jako by se mi zkusil, ale chtěl bych třeba, jestli se dožiju nějakého toho rozumného věku, nebo nějakého toho požehnaného věku, chci říct rozumného požehnaného věku, aby si taky rád, že třeba tak jakoby zaspíval, ale vím, že nebudu tak určitě slavný jako on, že jo, no, tohle no.
0: No a Jaroslave, co myslíte, že je na životě tak slavného muzikanta úplně jiné, než si my posluchači
1: jako já si myslím, že je hrozně skromný, neznám ho, ale myslím si, že je skromný, že to nedává na jeho známá indiánku, že z manželku z kmene Čeroký, že je taky taky zaslech, že má takový indiánský kořeny manželky a tak jakoby je to takový zajímavý. A když ještě podbočil od toho Viliho Nelsona a zaměřil bych se na osobu, která už nežije, tak by se chtěl jednou stát prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. Mm-hmm. Chtěl bych pochopit tu dobu, jakoby, jak se v té době jakoby žilo, jak se panovalo. Jakoby, to myšlení jeho v té době, jak zvládnul, nebyly žádný auta, jezdilo se na koník. Auto vlastně skoro vlastně jakoby on, jako vládní vozidlo, že jo, v té době.
0: No.
1: Byly to taky zajímavý do tohle ještě situace do toho Tomáše Garrigua Masaryka.
0: Přemýšlím, jestli bych někdy chtěla nést tu odpovědnost, kterou jako první československý prezident měl.
1: Na ten den, jak to říkala. Já to nechtěl bych to asi, jo. Ten den. Jakoby.
0: Já myslím, že já bych ani ten jeden den nezvládla v té jeho kůži. Ale z jeho povahou. Ano, kdo ví,
1: já bych měl asi respekt, já bych právě měl respekt z toho koně, asi vylíst na toho koně, pak jako vylezu, ale jako jezdit na koni třeba.
0: No a Jaroslave, kdybyste se Masaryka mohl zeptat na jednu jedinou věc, kdybyste mu mohl položit jednu otázku, kdybyste s ním seděl a povídal, co by to bylo?
1: Jako seděl,
0: je to taková konkrétní to? Otázka, možná jsem vás trošku překvapila.
1: Ne, trošku to jakoby jako dneska by se asi divil, si myslím, že se to hrobě obrací, ale nevím, jako těžko říct, jak by na to reagoval, jak by se vládnul, spíš by se ho zeptal, jak by vládnul dneska, kdyby...
0: Jak by vyřešil...
1: Řešil si to asi dnešní, jako tu
0: problémy
1: situaci dnešní
0: doby, no.

0: Ale to by byla výborná,
1: doby, no.
0: To by byla výborná
1: ale,
0: otázka. To by byla,
1: ale jako každá doba nese svý a takoby těžko říct, jak by to pokračoval. Musíš, každý se s tím nějaký prezident musí popasovat, jako já neodsuzuju žádného prezidenta, ale jakoby musí každý nějak, to už se všechno mění, že jo.
0: A Jaroslave, byl Masaryk osobností, o které se u vás doma mluvilo, rodiče, prarodiče?
1: Ale to, máme ho na nejvyšší hodnotě jakoby bankovky, takže je to asi nejvyšší osobnost jakoby v dějinách jakoby od České republiky, si myslím.
0: No, to není jen tak prarodiče, jakoby, no to bylo v podstatě
1: jako, myslím si, že tam na té 5000 na té hodnotě není jako, na té bankovce není jen tak náhodou. Jakoby to však musí hlediska jako to hodnoty bankovky, jakoby nominální hodnoty a jakoby tý výraznosti. Neříkám, že zase třeba na 100 korun je kalež pro tý, který podle toho dokázal daleko více, jakoby si myslím, nevím, více, těžko říct, jo. Je to asi jiná doba, že jo, kalež pro tý král. Ale jako každej, podle ty bankovky mají ty význam těch panovníků a v těch má nějaký smysl, že jo. Ty tam ty zprávy jsou uvedený, všem ty nominální hodnoty, asi by tam nic neměnil a musí tam vždycky zůstat vědouš, který tady není, aby, a nesmí si tam na tu bankovku dostat asi současná osoba, aby řekl. Která je žijící.
0: Jaroslave, tak moc děkuji za milé povídání i za zajímavou volbu. Třeba se ještě uslyšíme v tomto týdnu, budu se těšit. Zatím dobrá, se mějte dobře.
1: Téma. Taky hezký večer všem a dobrou noc.
0: A pojďme si poslechnout Helenu Vondráčkovou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nemusíte toužit po životě někoho slavného. Možná byste se raději na jeden jediný den stali vlastní maminkou, tatínkem, nebo třeba člověkem, kterého jste kdysi znali. Koho byste chtěli lépe pochopit tím, že byste se na svět podívali jeho očima? Na to se vás dnes ptáme v Noční lince a vysílání Českého rozhlasu teď oživí paní Lidka. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý večer, zdravím všechny despavce.
0: Liduško, prosíme stlumit rádio.
1: Jo, já se omlouvám.
0: Vám to došlo, to
1: já
0: je dobře.
1: Já starší osoba, víte, takže mě už všechno dochází pozdě.
0: Vůbec nevadí, takže, stlumíme.
1: Vydržte, já už vidím rádio ještě.
0: Hlavně pomalu. Jak říkáte, se řídíte takhle opatrně.
1: Já musím chodit pomalu, protože jsem spadla a strávila jsem noc na podlaze, protože jsem se nemohla zvednout.
0: No, tak o to víc opatrně. Tak zkuste už povídat k tématu.
1: No, já mám trošku šok, protože se prvé jsem se jako divem, údivem dovolala po dlouhé době. No tak třeba milovala jsem Aničku Zagorovou, tak ani bych chtěla zkusit jednou být Aničkou. Zaprvé jako se jí mě líbil ten její hlas a co jsem se dozvěděla o ní, neměla ten život taky jednoduchý, ale vím, že byla vážně nemocná. Už od začátku, neměla ty začátky, jejich byly taky dost těžké. No, tak jenom bych to chtěla zkusit. Ale opravdu jenom na ten jeden den. To by mě asi stačilo.
0: A kdybyste měla její hlas a mohla zaspívat jednu jedinou písničku, kterou byste se vybrala? Kde byste
1: asi
0: měla stát na pódiu? Aha. Teď přemýšlím, no. Jestli nám hrála v této hodině. Myslím, že nehrála, že? Že by vás potěšila třeba i tady zkusila najít našim hudebním dramaturgem.
1: Jeřika procitla a připojila k vám. Do těžku jsem dřímala, víte?
0: No. To je dobře, taky, že je noc a to je úplně v pořádku.
1: No právě, v noci se má spát, že?
0: Liduško, viděla jste ji někdy naživo? Setkala jste se s ní někdy?
1: Ne, právě, že ne.
0: Ne, na jejím koncertě jste nebyla.
1: Říkám.
0: Dobře.
1: Když jsem ji obdivovala, jakože měla tu pevnou vůli a prostě, že se nedala, víte, že se s tou nemocí bojovala.
0: Dobře. Děkuju. Liduško, že jste se k nám teď připojila, no. Že jste nám zavolala. Já jsem vám teď v rychlosti našla jednu písničku za pomoci hudebního dramaturga, tak si ji pojďme vychutnat společně.
1: Ano, podle mě to byla velká hrdinka, která jako se prostě dokázala servat s tím osudem.
0: Tak, pojďme na to. Loučíme se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to tak. Hana Zagorová patřila k nejoblíbenějším českým zpěvačkám a během své dlouhé kariéry naspívala stovky písní. 9krát za sebou získala Zlatého slavíka a její písničky oslovují posluchače dodnes.

0: Už za 8 minut je tady půlnoc a dnes si v noční lince hrajeme s představou, že bychom na jeden den mohli opustit svůj vlastní život a vstoupit do života někoho jiného. Koho byste se vybrali právě vy a co byste chtěli zažít v jeho kůži, na to by můžete odpovídat až do 1 hodiny. Teď je s námi Jindra. Zdravíme do Brna.
1: Ano, dobrý večer, srdečně vám zdravím. Já nad tím uvažuju, koho bych si vybrala jako nějakou postavu, no filmovou, dětskou, to je tak různý, to je takový téma široký vlastně, jako. Ale chtěla jsem, prosím vás, jako pozdravit tu nevidomou paní, která volává a jestli se dívá, teda poslouchá, tak já bych jí jenom mohla vzkázat takový malý moment. Já jsem včera mluvila o tom, že jsem poloslepá, že nevidím a že mě bude dopravený.
0: Paní Jindro, já se moc omlouvám. Můžete jenom říct větičku k tomu a že bychom se přesunuli k tomu tématu našemu? Abychom byli spravedliví.
1: Dobře.
0: No, zkuste to doříct. Dořekněte myšlenku.
1: No, donesl mě syn na ty obrazy, gazety a dneska jsem poslouchala, bylo to něco bezvadného, protože nic si nepřečtu. A tohle právě jsem si říkala, kdyby ta paní si mohla občas pustit, že by to bylo pěkný.
0: Dobře, a paní Dro, teď k tomu tématu. Vy jste říkala, že je to téma široké, že vás napadá spousta osobností, tak zkuste říct pár v kůži, koho byste se chtěla zítra probudit.
1: Mám říct filmovýho herce nějakýho.
0: Třeba.
1: Filmovou herečku. Já nevím, co bych měla říct. Já myslím, že ten život byl takovej, jaký byl. Narodili jsme se v člověku v tom, v čem žijem. No a teď jako nemám takovou fantazii, no tak já bych se třeba chtěla vrátit, když jsem chodila do školky. Mně se tam strašně líbilo. Hrála jsem si. Měla jsem vždycky čistou zástěrku, maminka mě připravila. Já jsem se na ní těšila, až pro mě přijde. A všechno jsem musela vypovědět, co tam bylo. To bylo moje takové šťastné období, kdy jsem prostě byla šťastná. Byla jsem možná i šťastná víckrát, ale člověk to tak si neuvědomuje, bere to prostě tak nějak samo za sebou.
0: No
1: to
0: ano, škola, školka, to jsou opravdu šťastné roky, je to nádherné období, člověk ještě nemusí řešit starosti dospělého života a svět je takový vlastně trošku jednodušší. Děkuju, Jindro, za návštěvu, zdravíme vás, zavolejte zase příště. Ano?
1: Pěkně. Ano, děkuji vám, dobrou noc.
0: A teď si dáme jednu zahraniční písničku, co říkáte? Bude od Phila Collinse.

0: Máme minutu po půlnoci.
1: Noční linka.
0: Je před námi druhá hodina dnešní noční linky, dnes s Jarkou Barbuříkovou. Pokud jste s námi byli už v té první, tak jsem samozřejmě ráda, že zůstáváte. A pokud jste si Český rozhlas naladili právě teď, připomenu téma. Dnes si hrajeme s fantazí a představujeme si, jaké by to bylo na jediný den opustit svůj vlastní život a stát se někým jiným. Během první hodiny jste ukázali, že těch možností je mnoho. Někdo by chtěl poznat životní příběh vlastního tatínka, jiného láká kokpit nadzvukového letadla, stav bez tíže. Zaznělo jméno našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka i Hany Zagorové. A pokračujeme dál, povídat se s námi bude pan Petr. Vítejte, máte prostor, máte slovo, voláte od Říčan, je to tak?
2: Ano, Petr od Říčan. A já jsem hodně o tom přemýšlel. A já bych chtěl být v politice. A chtěl bych být třeba Andrej Babiš.
0: Já bych vás teď jenom poprosila, kdybychom se tady tomuto tématu vyhli, protože v této době, v tomto předvolebním období, jakékoliv informace o politice nepatří do našeho pořadu. Mohl byste prosím zvolit někoho jiného? Možná jsem vás zaskočila. Měl jste ještě nějaké druhé eso v rukávu, nebo ne? Co říkáte? Slyšíme se? Tak vypadá to, že jsem vás tak zaskočila, že jste zavěsil, nebo jste to nějak omylem tlačítkem vypl. Mrzí mě to, Petře, ale teda musíme jít na linku číslo 2, já ji zvedám. A tam je?
3: Iveta.
0: Paní Iveta telefonuje. Vítejte a povídejte, paní Iveto. Téma znáte, předpokládám?
3: Měla říct, že mi se strašně líbí, on už umřel. Chuck Norris, já bych chtěla být jeden den v jeho těle, jo, já jsem dělala jako holka různý bojový umění, chodila jsem, já nevím, judo, karate a takový, sebeobrana, a mně se strašně líbilo ta jeho otočka s tím výkopem, jo, to je borec prostě, Chuck Norris, jestli lidi viděli Walker, Texas Ranger.
0: Já myslím, že určitě. No, a vy byste chtěla být právě v jeho kůži kvůli těm filmům, bojovým uměním nebo jeho pověsti neporazitelného chlapa?
3: No, on stál, víte, co mě fascinovalo? On stál tak chladně, tak se díval, stál a nic jako. A najednou, jo, když přišlo to nebezpečí, najednou se otočil, otočka, výkop, a ten ležel na zemi, to bylo perfektní. Fakt perfektní. Perfektní herecký umění, já jsem ho obdivovala, ale on nebyl herec zpočátku, jo? On se stal potom hercem v tom Hollywoodu.
0: No tak to nám prosadte, kým byl?
3: On byl, počkejte, co on dělal? On nebyl zpočátku herec, já jsem to o něm četla. Teď si to neumím uvědomit. No,
0: víte co, tak zatím teda můžu říct, že jsem vlastně byla úplně překvapená, že odešel z tohoto světa v podstatě nedávno, víte, ve věku, nevím, jestli měl něco přes 85 let, protože já jsem si myslela, že je nesmrtelný. No, já jsem si myslela, že to bude navždy.
3: On byl nádherný, no. On byl nádherný herec a s tou herečkou, jo, jim to tak sedělo v těch seriálech. To bylo nádherný, já jsem to fakt sledovala. To bylo krásný. No. Já jsem to musela vidět, Walker, Texas Rangers.
0: A víte, co jsem o něm měla ráda, že se říkalo?
3: Ne.
0: Že Chuck Norris je tak výjimečný, že umí zvednout i nepřijatý hovor.
3: Jo, to byly o něm takový perfektní
0: vtipy. No, a že jich bylo, no. A to mu právě vlastně vytvořilo tu jeho pověst nesmrtelného Chucka Norrise.
3: No, on měl rád humor, jako já, jo. On měl rád vtipy, humor, on byl dobrý a jednou nějaký vtip jsem četla, co on řekl, že prý, počkejte, jak to bylo, prý. slyšel jsi o tom, že tam a tam ten a ten, jo, je mrtvej a on říká, jo, já jsem ho zabil.
0: Hmm.
3: To bylo dobré.

0: Máme 12 minut po půlnoci. Kdybyste měli možnost být 24 hodin někým úplně jiným, kdo by to byl? Může to být slavná osobnost, někdo z historie, ale také člověk z vaší vlastní rodiny. Ptám se teď paní Jany Zírkova. Krásnou noc.
1: No, krásnou dobrou noc, paní Jaruško. Vám i všem posluchačům, co se po další době se mě podařilo dovolat. No a já bych měla k dnešnímu tématu, kým bych chtěla být, aspoň na chvilku, tak by to bylo, chtěla bych být členkou královské monarchie, protože já už jsem o tom moc krát snila a já musím říct, že vlastně všechny členy královské rodiny, ať už je to třeba Anglie nebo kdekoliv jinde, tak je moc obdivuju, protože to opravdu není jednoduchý se chovat podle té etikety, co musí dodržovat a já musím říct, že mě by se to teda moc líbilo.
0: Jani, a chtěla byste být přímo královnou nebo v uvozovkách jen členkou královské rodiny?
1: No, královnou určitě ne, protože to je velká zodpovědnost. To jsem kolikrát pozorovala tu královnu Alžbětu, jak je měla povinnosti všelijaké a to opravdu nebylo jednoduché. A mě by stačilo opravdu být členkou té královské rodiny. No, já bych se například věnovala charitě a byla bych naprosto spokojená.
0: Já vám rozumím, mě by to asi také přitahovalo být v životě monarchie, no v životě monarchů, to prostředí, tradice, společenské události, možnost nahlédnout do jejich zákulisí je opravdu lákavá. My teda nemáme, ale tady si alespoň můžeme představit. Chtěla byste se zúčastnit nějaké velké slavnosti, korunovat se, nebo nějaké královské svatby?
1: No, ano.
0: Chtěla byste být jako s nimi u stolu a zažít obyčejný den a nebo se účastnit takových výjimečných akcí, kde jim vlastně všechny davy leží u nohou?
1: No, tak i toho obyčejného dne i vlastně těch různých ceremoniálů, no.
0: Tohle by se mi všechno líbilo.
1: No. Jediné takové mínus velké, co by se mně asi moc nelíbilo, když asi musela bych se na to zvykat, tak to jsou ty média, no.
0: Ano, ztráta soukromí.
1: Tak, ano.
0: Já bych si klidně oblékla tu večerní robu, šperky, zúčastnila bych se nějakého královského plesu,
1: tak,
0: jenom bych nemohla tančit, protože tím bych na sebe až moc upozornila při mém stylu. Ale to bylo krásné. Jani, to se mi moc líbilo. Tak děkuju, že jste se k nám dnes přidala. Chcete něco říct závěrem?
1: Taky. No, tak asi závěrem bych popřála všem lidem, aby byli asi hlavně sami sebou, když třeba někteří to mají se sebou sami těžké a aby se jim v životě co nejlépe dařilo, no.
0: Děkuju. To jste řekla hezky.
1: Já taky.
0: Ať se vám daří, ať se vám třeba dnes v noci zdá o nějakém krásném královském paláci.
1: Jo, to bylo fajn, ano.
0: A ve skutečném životě hlavně hodně zdraví, pohody a lidí, které máte
1: ráda. Děkuju moc. Dobrou noc, Jaruško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky se to poslouchalo, co říkáte. Karel Gott, posel dobrých zpráv. Pan František z Kralup nad Vltavou je teď s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás zdravíme.
1: Zdravím vás a všichni posluchače.
0: Jeden den v cizích botách, přesně tak by se dalo jednoduše popsat naše dnešní téma. Tak čí boty byste si chtěl obout a kam byste v nich vyrazil, Františko?
1: Paní Jaruško, já bych chtěl se narodit v jiný době, než jsem se narodil. Narodil jsem se, byly mi 4 roky, když Kralupy v březnu byl na ně spáchán útok, prostě bombardovaný Kralupy byly v březnu 45. A pamatuju si do dneška, když takhle třeba ležím a podívám se na strop, tak si vzpomenu, jak jsme byli ve sklepě, jak začali bombardovat a jak ta omítka lítala dolů, jak jsme se třásli, prostě vyjevení jsme z toho byli. Potom jsme vylezli ven, všecko všude prostě nepořádek, rozbitý budovy, všecko, ale co pak to odbočím. A teďko, byly mi 4 roky a táta mi zemřel. A teď to začalo. Máma, mladá ženská, že jo, tak si samozřejmě, jak to bývá, příroda to chce, tak honem scháněli mladá ženská, tak si sehnala hned taky normální chlapa. No ale to byl život, to vám řeknu. On to byl alkoholik, my s bráchou jsme byli normálně, jako když jsme tátu neměli, prostě byli jsme úplně odkázaní jen tak, jak jsme žili normálně prostě bez táty. A teďko začalo to všude, byla bída, nic nebylo, prostě šetřilo se, kde se mohlo. No já vám řeknu, když si vzpomenu, když vidím dneska vnoučata, co jsme, a děti, mám 2 kluky a teda 2 dcery a 1 kluka. A když, jak jsme se o ně starali, jak jsme všecko možný, aby měli pohodlí, dost potravy, všeho prostě, tak když to tak vzpomenu si na ty naše léta, co jsme prožili my, tak to se vůbec nedá rovnat. A přál bych všem, aby prostě přestali ty války a všecko, aby už byl mír. Dneska, když se koukám na nějaký ty krásný filmy přírodní, jak někde žijou lidi spokojeně. A třeba ty domorodci, když vidím, oni nic nemají, jak jsou šťastní prostě. A dneska se bojuje pořád jenom, aby jsme měli luxus a nejlepší auta a potraviny a všecko. A stejně nejsou lidi spokojení, víte. Tak si říkám, ta doba prostě přináší věci, vynálezy, všecko možný a stejně nejsme spokojení, stejně jsou lidi na sebe nevraživí a závistiví a všecko. To je doba prostě, že my jsme dříve tohleto, my jsme žili líp, ne líp, ale prostě byla taková soudržnost mezi lidma, že jsme byli chudí a byli jsme prostě nějak, jsme se k sobě chovali líp a dneska podívejte se, dneska je všeho dostatek a koupíte si na co chcete prostě, peněz mají dost, některý lidi mají peněz dost, koupí si všecko, zahraniční dovolení, to my jsme neznali, ale byli jsme způsobem spokojení.
0: Františku, ano, jedna z podotázek na webu je, v jaké době byste chtěli žít, takže děkuju za tu odpověď, za to, že jste zavolal. To, co jste si prožili jako dítě, muselo být velmi těžké. O to víc vlastně teď můžeme být vděční, že tato doba pryč a že dnes můžeme žít v úplně jiných podmínkách. Jenom kéž by si to uvědomovala ta mladší generace, která už to zná jenom z vyprávění a nedokáže to možná tak pochopit a tak pojmout jako my, ale myslím si, že když o tom vyprávíte vy, když o tom vypráví naše rodiny, pedagogové, takže alespoň co nejvíce jim tu dobu přiblížit, aby věděli, jak se mají dobře.
1: Přesně, ano, přesně tak.
0: Děkuju, že jste si s námi povídal. Bylo to k zamyšlení a řekl jste hodně silné myšlenky. Ať se vám daří a posílám kapelu Elán Člověčina. Zajímavá písnička.
1: Ať se mají dobře, já jim to přeju. Mějte se moc hezky a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná existuje člověk, od kterém jste si už mnohokrát v životě řekli, tohle bych chtěl jednou zažít jako on. Dnes vám tu možnost alespoň v představách dáváme. Koho si vybere paní Anička, to se dozvíme právě teď. Vítejte v Noční lince.
1: Já vás všechny zdravím, přeju krásnou noc a paní Jiřince vzkazují, že knížek mám na čtení hory a hory a že už jsem jich taky za těch 21 roků docela dost přečetla a čtu dále. A tu, teď jdu k tomu tématu. Jaruško, já bych chtěla být ženou,

0: jsem to na klavír, zkoušela jsem to na klavír, když jsem byla holčička, a mně se to líbilo, jenomže nebyly na to prostředky a nebylo na to... Spíš mi maminka řekla, že se to, že na to nemá a že pro takovou venkovskou holčinu se to nehodí a stejně bych u toho nevydržela, ale já si myslím, že bych u toho vydržela.
1: Aničko, s dovolením vám skočím do řeči. Měla jste talent, nebo máte talent, si myslíte? Myslíte, že jste ho zahodila?
0: Já nevím, já jsem tak dlouho to neskoušela. Jo, prstama, tak jsem s prstama jsem cvičila jakoby na to na prázdno, ale u toho to bylo jenom kratičkou dobu. Ve škole, ve třídě jsme měli klavír, tak pár těch úhozů na ten klavír se mi podařilo, ale to by samozřejmě muselo být od začátku a být v tom trošku vypracovaná. To bych si přála, být v tom trošku vypracovaná. Já jsem si před lety chtěla koupit takovou to elektronický pianino, jak to tam navolíte a hrajete. No ale pak jsem z toho sešla. Takže...
1: Aničko, ale tak to je škoda.
0: Pak jsem to...
1: Tak se ještě vraťte k tomu snu.
0: To už nemá cenu, Jaroško. To už ta hlava není tak bystrá, já bych potřebovala poradit v mnoha věcech na počítači a už se toho bojím, že to nezvládnu na tom počítači. Mě tam naskakujou nějaký, že bych si měla zálohovat nějaký ty, nastavit nějaký nový aplikace a pořád to odkládám. Vždycky říkám, ty mě nezlob a nech mě sklíduj.
1: Hrála jste na nějaký jiný hudební nástroj?
0: Ne, nehrála.
1: Že to vás minulo?
0: To mě minulo. Já jsem byla taková deset roku, tak mě to tak nějak zajímalo. 10 roku. No, ale bohužel na to nebylo ani čas, ani peníze. Takže jsem to zavrhla. A taky jeden čas jsem četla, nebo poslouchala audioknihu ty James Goodellové, jak se starala o ty opičky v Africe, o ty gorily.
1: Mm-hmm.
0: A tak to by se mě taky, to jsem nad tím přemýšlela, že by se mi to taky líbilo.
1: A to vám řeknu, že je hodně originální.
0: No, tak to by se mi taky líbilo, starat se o ty opičky. No a to mám asi, nějak pochycený od syna, víte, on pracuje ve Dvoře Králové jako zoolog, ve Dvoře Králové v zoologické zahradě jako zoolog. Takže to asi jsem tak nějak podchytila od něho, nebo on to ode mě podchytil, já nevím. Mm-hmm.
1: A vypráví vám doma o své práci, o zvířatech?
0: Tak jo.
1: Nebo už se mu to tak zevšednělo, že to vlastně vůbec domů nenosí?
0: Pro něho je to práce, ale asi mu už zevšednila. Ale jo, když se ho zeptám, tak mi ledas co řekne, ale on je spíš takový introvert, takže... On tu práci má jenom pro sebe a má to tam taky zodpovědný, a protože ono někdy přijede a moc času nemá, protože mu pořád zvoní telefon, pořád nějaký, někdo po něm něco chce a to tak, takže někdy není čas, no.
1: Ono to je povolání, ve kterém asi žádné dva dny nejsou úplně stejné, protože zvířátka se zkrátka podle diáře neřídí, a věřím, že je v té práci zoologa kus kouzla, no tak to věřím, že je práce, která vylákala mnoho lidí, a nedivím se, že i vás by malinko lákalo nahlédnout do toho světa, ve vašem případě teda goril. Aničko, tak děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku.
0: Já bych jim možná těm gorilám hrála na klavír, no, kdyby to šlo.
1: Možná.
0: Možná. A té paní Jiřince vzkazuju, že ať si

0: si se mnou nedělá starosti, chuděra. Já už mám přečtených tolik knih, načtených jako, nebo naposlechnutých tolik knih, že už mě nemají v té knihovně Karla Emanuela Macana v Praze co posílat. Už mě posílají takový, který mě moc to nebaví. Moc to nebaví. Budu s nima teďka volat. Mám knížky poslaný a budu s nima volat, jak se mám zařídit, abych, jestli to mám si vždycky nějakou knihu vyhlédnout, nebo to. To už je mimo
1: Dobře.
0: Téma.
1: Ano, Aničko, tak děkuju ještě jednou. Já jsem teď jenom přemýšlela, co by chtěli gorily po vaší první skladbě, jestli by žádali přídavek anebo banán. Tak to...
0: Nám spadla pec.
1: Krásnou noc přejeme.
0: Jo, mějte se taky moc hezky.

Noční linka pokračuje. Máme 41 minut po půlnoci, já otevírám web Noční linky. Dobrý večer, téma se zdá být dobré. Budu poslouchat, koho si posluchači vybírají. Když na jediný den, tak bych se chtěla převtělit nebo alespoň setkat se svým dědečkem, se kterým jsme se minuli o 4 měsíce. On zemřel a já jsem se za ty 4 měsíce narodila. Přitom čím jsem starší, zjišťuji, kolik toho máme společného. Prostě to jsou geny. Hlavně jsem hodně podobná do jeho rodiny postavou a podobou v obličeji. Povahově jsem přímá, otevřená, maminka mi potvrdila, že on byl takový. Měl vztah ke vzdělání, přitom byl havíř, protože se narodil jako druhý ze 7 dětí a tak ti 2 nejstarší chlapci museli jít pracovat na šachtě, aby mohli uživit rodinu. Další mladší sourozenci mohli jít studovat a z těch 7 dětí 3 pak pracovali jako učitelé. Dědeček také bojoval v legích v Rusku. Tehdy byl naverbován do rakousko-uherského vojska a byl 7 let na vojně, byl vysláni na východní frontu. Občas babička mluvila o tom, jak vzpomínal o bojích na magistrále a pamatovala si město Omsk. Občas se mi vybaví jeho výrok: komunismus obejde svět, ale nezvítězí. Zkrátka mám pocit, že s tímto dědou bych asi hodně měla co říct a lituji, že nám to setkání osud nedopřál. Jana. Jani, děkujeme za vzkaz a volejte i vy ostatní, přidejte se k nám. Představte si, že ráno otevřete oči a zjistíte, že nejste sami sebou. Kým byste chtěli být, kdybyste si tentokrát mohli sami vybrat?

0: až do posledních tónů Žalman a spol. Za 14 minut bude jedna hodina, ještě před sebou máme jeden příspěvek. Přichází s ním paní Petra, která volá z Krkonoš. Zdravím vás, paní Petro. Slyšíme se? Tak paní Petro, já teda přesně vím, o kom jste chtěla vyprávět, tak zkuste zavolat znovu, já zatím přečtu jeden krátký text z webu Noční linky, tam píše Pavel: přeji všem posluchačům krásný pozdní večer. Já bych možná chtěl vidět očima člověka, který nemá oční vadu, což znamená, že bych mohl vlastně posoudit, co vlastně všechno vidím, nevidím, jak ostře lidé vidí, kteří vidí normálně, a mohl bych tak posoudit, co všechno je možné vidět a jak to asi vypadá, když se lidi dívají na mě, když třeba já nevidím, že už mám nějakou šmouhu na kalhotech a že by potřebovali vybrat a podobně. Když ještě žil bratr, tak jsme si říkali tolikrát třeba podle jmenovky tabule, kde byla napsaný název vesnice, a on říkal, od kdy už to vidí ten nápis, a já jsem se k tomu přibližoval a pak jsem řekl, od kdy už to přečtu, od kdy to nepřečtu, a tak jsme vlastně zjišťovali rozdíl mezi tím, jak vidíme. Zase na druhou stranu nevím, jestli by bylo úplně dobré se to všechno dozvědět, protože by to možná potom bolelo. Tak Pavle, děkujeme, že jste s námi teď vysílal. Pojďme se podívat, kdo se nám dovolal na 731 800 900. Tady je Jarka. Haló. Tak vidím, že tam někdo je, ale nedaří se nám propojit do vysílání. Tak dám vám ještě pár sekund, zkusíme další telefonní linku, jestli mezi tím bude rozdíl a jestli nám budete moci odpovídat na dnešní otázku. Koho byste si vybrali, kdybyste si mohli s někým prohodit životní roli? V čí kůži byste chtěli být? Tak vítám dalšího posluchače. Halo, halo.
1: Ano, dobrý večer. Můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Já volám ze Staré Boleslavy, volám po několikáté, ale asi se volá mimo signál, tak teďka vás jdu do zahrady.
0: Teď nás to trošku zlobilo, všechny ty telefony. Jak se jmenujete?
1: Já se jmenuju Jaroslava, teď vlastně a to jméno příjmení asi nechci.
0: Ne, to není potřeba. Už jsme ve vysílání a můžete mluvit k tématu.
1: Tak já bych jenom se chtěla jako k tomu tématu, do kterého se převtělit na jeden den, bych chtěla do pana Punčucháře a pana Vodochodskýho, protože jsem byla na tu poslední sobotu měsíci v Kostelci nad Ohří na tom festivalu, a oni byli teda úžasní. Takže to bych chtěla, tohleto. Aspoň jednou prostě nějaký mysli.
0: Takže byste chtěla být v roli českých šéfkuchařů?
1: No, těch dvou pánů, který vlastně o tom mluví tak jako báječně, že člověk má i prostě chuť jenom to, co oni říkají, že jo?
0: Ano. To jsem přesně chtěla říct, že já bych nepotřebovala být v jejich kůži. Já bych potřebovala
1: ne,
0: někdy
1: ne, jejich kůži určitě ne. Pan Vodochodský tam měl kolem sebe tolik žen, který vlastně se s ním chtěli fotit, a já jsem tam jako stála a koukala jsem na něj a říkám si, úplně jsem viděla, jak on vždycky říká o tom bůčku a o těch věcech. Ale jako v tomhle tom, co on jako říkají, tyhle ty páni, to bych jako jednou třeba jakoby nějakým snu nebo něco, to bych jako chtěla. Tak to je asi všechno.
0: Děkujeme, že jste se
1: a jinak
0: volala.
1: Mám hrozně tu linku, mám hrozně ráda. Já tady sedím vždycky jako venku na terase, dokud to jde, a poslouchám skoro každou chvíli. A tak jako je to příjemný, a hlavně já miluji tyhle ty, jakože mě je 66, ale tyhle ty lidi, kteří tam jsou, ty osmdesátníci, a jak tam říkají ty příběhy, tak to prostě já to zbožňuji úplně. Nevím, no.
0: My
1: tak to mám ráda.
0: Moc rádi, že jste jednou z těch, která se zapojuje, že aktivně voláte, protože právě od toho je noční linka. Bez vás by to nešlo.
1: Ano.
0: Děkujeme a opatrujte se
1: ano,
0: naslyšenou.
1: Tak jo, dobrou noc.
0: Tak to byla paní Jaroslava, my jsme u konce. Dnes jsme se mohli alespoň v představách vžít do rolí někoho, koho máme rádi, být někým slavným a podívat se do jiné doby, vzlétnout do vesmíru, usednout ke klavíru nebo se třeba starat o gorily. A ukázalo se, že vaše fantazie opravdu žádné hranice nemá. Děkuji všem, kteří jste zavolali, podělili se o své přání, vzpomínky a děkuji také vám, kteří jste jen poslouchali. Od mikrofonu z Zlínského studia se loučí Jarka Barbuříková, přeji klidnou noc, ať se vám ráno dobře spí a ráno, ať jste rádi sami sebou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer vám všem, kteří si proto naše rozhlasové divadlo najdete v týdnu svůj čas. A tahle hodinka je pro vás, věřte, stejně jako pro mě, po každé výletem za vzpomínkou. Je to příležitost k setkání s lidmi, kteří už sice mezi námi nejsou, ale díky rozhlasovým archivům si můžeme jejich hlas občas připomenout.

0: František Nepil. Jméno, které patří k rozhlasovému vysílání naprosto neodmyslitelně. A jeho měkké oslovení, no, jako by k vám z rádia mluvil přímo pohádkový dědeček. A pokaždé krásnou češtinou. I ve chvíli, kdy František popisoval, jak to tehdy v 90. letech po ránu na vysílání Dobrého jitra a v rozhlasovém studiu vypadalo.
1: Nevím, jestli vás už někdo pozval na exkurzi sem do vysílacího pracoviště, abyste měli představu, jak vypadá to, co slyšíte. Jestliže vás tu už někdo provázel, tak mi to odpusťte, že své kolegy tak podceňuju. Ale pokud vám vyprávěli, tak jak to tady vypadá, jistě toho spoustu zapomněli, já je přece jen znám jak své boty, anebo si to všelijak přikrášlili, to si umím moc dobře představit. Nuže, vypadá to tak, že já sedím v jedné místnosti o velikosti obývacího pokoje, kde je všechno možné, ale hlavně je tu stůl, trochu se podobající kulečníkovému stolu, protože je pokrytý zeleným suknem. To sukno tlumí nežádoucí zvuky, například ťukání mých knoflíčků na rukávech od košile nebo cvaknutí, když upustím tušku a podobně. Přede mnou je mikrofon, pak krabička s několika tlačítky a hlavně s červeným světýlkem. To, když se rozsvítí, musím začít mluvit. Kdybych nezačal, vypadalo by to na to, že stanice Praha byla vyřazena z provozu. Kdybych nezačínal velmi dlouho, mysleli byste si, že je převrat. Začnu-li mluvit a během mluvení mě začne ukrutně škrábat v krku, zmáčknu tlačítko zvané kašlátko a vy neuslyšíte ani mé sípění, ani mé odkašlávání, neuslyšíte chvilku vůbec nic a řeknete, táto, to naše rádio nějak blbne, musíš ho odnést do opravy. A táta vám odpoví, odnes si ho tam sama, já ho nemusím poslouchat, jak je rok dlouhej. A než mu odpovíte zase vy, já uvolním kašlátko a začnete mě zase slyšet.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Z mého uctivého tónu a z toho, že jsem na prvním místě jmenoval paní režisérku, jste jistě pochopili, že paní režisérka je jak pro mne, tak pro celý vysílací tým Dobrého jitra nejdůležitější. Má toho na starosti přemnoho, musí mě například upozornit, když mi cvakají přes kinakšandách o opěradlo židle, bere telefony a vyřizuje mi vaše příjemné vzkazy a nevyřizuje mi vaše nepříjemné vzkazy, abych se jí uprostřed vysílání nezhroutil. Paní režisérka však hlavně ví, kdy a co se vy, vážení posluchači, chcete a máte v příštích chvílích dozvědět, aby byl pořádek. Protože se to zpravidla dozvídáte přes mne, musí mě paní Pechová k tomu nasměrovat a přivést s přihlédnutím k mé mentální úrovni. O těchto věcech se proto dohodneme podrobně před vysíláním a pak každou hodinu, ale protože paní režisérka zná svého Pappenheimského, vysvětlí mi to pro jistotu ještě i krátce předtím, než k vám promluvím. Pane Nepil, řekne mi například tak, abyste to vy neslyšeli. Po této písničce bude ještě jedna a po ní oznámíte pouze správný čas. Nic víc. Pak zahraje znělka a po znělce vy posluchače krátce přivítáte a pozdravíte a pan Švehla pustí další písničku. Rozumíte mi? Samozřejmě, že rozumím, odpovím. Buďte úplně klidná, paní Pechová. Paní režisérka, aby mohla být opravdu klidná, mi tento prajednoduchý pokyn zopakuje pro jistotu ještě jednou, sdělí mi, že přijdu na řadu asi za 5 minut a uvede se vůči mě do klidu. Já sebe rovněž, já si v klidu poslouchám, jakou pěknou písničku to pan Švehla vybral a za 4,5 minuty se nadechnu a v tu chvíli si uvědomím, že jsem zapomněl, co vlastně mám po písničce udělat. Zmáčknu tedy dorozumívací knoflík a zeptám se, Paní režisérko, prosím vás, co jste mi to říkala, že mám teď říct? Paní Pechová není sice překvapena, ale není ani potěšena. Nasadí si na tvář psychiatrický výraz a zopakuje mi to.

0: kvalitu rozhlasu, jedinečnou a vlastní intimní blízkost, kdy je rozhovoru vlastně přítomen jenom nenápadný mikrofon, tak tohle doufám rádiu nikdo nikdy nevezme, protože i ty všudy přítomné kamery ve studiu se dají přece vypnout. No a v dobách, kdy ještě rozhlas byl opravdu jen zvukovým médiem, tak v té době se potkali malíř Otto Janeček a František Nepil. Kamarádi, přátelé. A rázem se zastavil čas. Nikdo nikam nepospíchal a my z toho vzácného setkání máme třeba i tenhle záznam.
1: My jsme se nejdříve seznámili přes rozhlas a pak nad dílkem, teda nad dílem, ale vynikajícím, teda mým. A přes rozhlas jednoho dne, to ještě jsem v rozhlase byl, tak tam jsme ve vysílání pro děti, děti tam píšou a redakce musí odepisovat, tak jsme potřebovali obrázky, které bychom těm dětem dávali jako drobný dárkový předmět, aby to nebylo považováno za uplácení dětí, že jo, to se nemá. Tak jsme se obrátili na několik výtvarníků, na ten čelný a špičkový byl právě Otta Janeček, tak jsme zašli sem. Tady jsme se viděli poprvně, vybrali jsme si pár obrázků, ale to hlavně, to ještě jsme si říkali, vy sem, vy tam, dovolte a tak. Ale pak jsme se sešli skutečně nad prací, která byla nesmírně těžká, teda pro mě, zatímco pro Ottu Janečka byla hrozně lehká a jednoduchá, že ano. Protože nakladatelství Artia pro některé státy ven, pro cizojazyčné vydání, to dělalo takovou knižnici z obrázků známých českých malířů, teda malířů, kteří jsou známí venku. Mezi ně patří samozřejmě a na prvém místě Otta Janeček. Čili oni sebrali obrázky nebo obrazy a teď bylo potřeba k ním dopsat a dovymyslet příběhy, si představte. Normálně se to dělá v obráceně, normálně já napíšu pohádky, příběhy nebo tak a dá se to malíři, který si je někdy i přečte a pak je zilustruje, pak to zilustruje. A teďko já z naprosto různorodých obrázků jsem musel vymýšlet, jak vlastně je dát dohromady, takže to mi dalo zabrat a samozřejmě těžká práce, krev a pot lidi zbližuje. No a tak nám vznikla knížka, která se v češtině, v česky to vyšlo asi po 4-5 letech, po těch francouzských a japonsky nám to taky vyšlo. Zobáček mi namalujte červeně, se to jmenuje česky. Nejhezčí se to jmenuje francouzsky, ono se to v každém jazyce jmenuje jinak, to je na tomto hezký. A nejhezčí se to ne jmenuje, ale píše ve francouzštině, protože to má tak česky znějící titulek, ten se píše vole, penso, vole, jo, což se čte vol, penso, vol, nebo ty, jak se ty
2: ano, vol, penso, vol. No já, když jsem poprvé tu knihu vyšel, když mi přišly autorský výtisky, tak čtu vole, vole. Říkám, no to nemůže být kniha ode mě. A než jsem si uvědomil, že to je francouzský.
1: Hned si říkal, že bude spíš ode mě.
2: Jo.
3: Výsledky vaší práce potěší spoustu lidí, nebudeme je počítat, ale při ní se zotavujou a odpočívají. Máte vy vůbec někdy čas, nebo jak vy odpočíváte? Já když vás slyším, tak vy vlastně to třeba ani nepotřebujete odpočívat, protože vy si takhle hezky popovídáte a mezi tím pracujete. Nebo jak je to?
1: No my si popovídáme, když nás přijede natáčet rozhlas, víš?
2: Tak na to není čas.
1: A nebo ale... když přijedu na mlejn za Otou Janečkem, to jest jednou, dvakrát do roka, asi tak, že jo. No, mluv o tom, jak ty odpočíváš, já za sebe, já nebudu...
2: Ne, já jsem celý život neměl čas na odpočívání.
3: Takže byste...
2: Já nevím, co to je. Jsem vás zřejmě zklamal teď.
3: Ne, nesklamal, no tak my jsme si zase mysleli, kdyby jste zjistil, že jste neměl čas odpočívat. A když by tohleto naše setkání mělo vás přimět k tomu, že byste měl začít přemýšlet, že přeci jenom je dobrý si občas odpočnout, jestli, jo, aby jste mohl, ale vy vlastně odpočíváte třeba cestou z Londýna do Prahy. Nebo při čekání na klíče.
1: To je to, posluchači netušej, co tahle něžná bodlinka znamená. Že já to vím moc dobře, protože tak jako dneska, tak už asi před měsícem, když jsme si dali schůzku u Oty Janečka v ateliéru, dneska s vámi, před měsícem s Kolínskými tiskárnami, tak v obojím případě Ota Janeček zapomněl klíče od ateliéru a nejdřív jsme museli úřadovat na chodbě a na chodníku a to než teda je rychlý posel přivez. No ale hezky něžně to říkáte.
2: No mě vždycky, ano, to si uvědomu, že bych si měl odpočnout, jo, ale vždycky zůstane jenom u toho jako uvažování o tom, jak by se mělo odpočívat a tak, ale nikdy k tomu nedojde.
3: A jak vás získává František Nepil ke spolupráci, třeba když přijde s prvním textem, nebo když
2: no, přinese si harmoniku. Ano, to mi hraje, no. A já podlehnu kouzelným tónu, jo.
3: Řekněte.
2: Asi pěti dírkové harmoničky.
1: Tak to
2: má
1: je...
2: vůbec celou oktávu ta harmonika, to je?
1: No já nevím, co je to oktáva, ale asi má.
2: Jo, no měla by mít aspoň 8 dírek.
1: To je harmonika, kterou jsem dostal v Chlumu u Třeboně. Tam jsme natáčeli Na kus řeči a s kapelou a já za odměnu dostal takovouhle fukací harmoniku, která se dá spolknout, taky malinká.
2: A to se ti ještě nestalo? Ale,
1: ne, já na ní hraju málo kdy, já na ní hraju účelově, protože neumím hrát. No jak to bylo? A bylo to tak, že já mám rozepsaný text, který mu říkám tělověda. A já v něm rozebírám tak jako lidské tělo, že ano, čet se mi po několika besedách, abych si ověřil, ověřil jako co lidi na to. To jsou takové krátké črty na téma lidské ruce, nohy, srdce, hlava a tak dále. A v těch črtách jako vlastně povídám o lidských slabostech, přednostech, snažím se o to, aby to bylo veselý. Vždycky lidi se smějou tam, kde to veselý není a naopak. A tak jsem si říkal, no tak, když píšu takovýhle slabý texty, tak je musí zachránit ilustrátor. A tak jsem si vzpomněl právě na Otu Janečka, ale ten přede mnou prohlásil jednu závažnou svého času, teda jednu hrozně závažnou věc. Jo, on řekl, že ilustruje jenom nežijícím autorům, jo. Já nevím, jestli je to pravda, ale tenkrát to řekl, já byl na to chvíli
2: píště. S těmi živými je potíž, jo, ty mají svoji představu, já vždycky říkám, tak si to zilustrujte sám, proboha.
1: Tak jsem si říkal, já ho musím vlastně získat nejenom silou toho textu, ale i něčím jiným. Vzpomněl jsem si na to, jak se to dělá v rozhlase, že ano, že když je slabý text, tak se pustí hudba, posluchač se tak jako zotaví, znova se pustí ten text, v náhradí doplní se hudbou a tak to běží dále, najednou je z toho hodina, že jo. Tak jsem si říkal, takhle budu postupovat s Otou Janečkem a vzal jsem si text, té knížky, že mu jako přečtu ukázky a pak mu řeknu, jestli by to byl ochoten ilustrovat. A vzal jsem si ta foukací harmoniku, no a teď jsem mu přečet vždycky, já nevím, o lidské ruce, zahrál jsem Kolíne, Kolíne, přečetl jsem o lidském srdci, zahrál jsem Ovčáci, čtveráci, teda to jsem věděl já, co hraju, já neumím hrát.
3: A vy jste měl představu, o jaká díla jde?
2: Ne, já jsem měl jednou chvíli představu, že hraje prodanou nevěstu, a pak jsem ji jednou vzal, jako slyšel jsem tam i Štrauze. Já nevím, co
1: no, to ani Štraus, ani prodaná nevěsta přeci jenom. Já se nebudu vyjadřovat.
2: On ve své skromnosti. To.
1: No a výsledek teda byl ten, že Otáneček byl tak okouzlen, to jakmile se na lidský organismus, na lidské smysly působí, teda na několik lidských smyslů se působí, nejenom na zrak, ale i třeba na sluch, chuť a tak dále.
2: No citovku, citovku
1: tak,
2: to chce.
1: Tak jako ten člověk je víc ovlivněn, tak i Otáneček teda byl samozřejmě ovlivněn kladně a aniž by věděl jak, tak odsouhlasil, že teda to bude ilustrovat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Lecos jsme tedy už o vzájemném přátelství a umělecké spolupráci mezi Františkem Nepilem a malířem Otou Janečkem slyšeli. Ale teď zase jinak. Víte, jak na to František Nepil sám později vzpomínal v jednom ze svých fejetonů?
2: Nejúspěšnější koncert mého života. Tedy na Brzyně není jen Smetákův mlýn, ale Smetákův mlýn je nejslavnější, i když mu tak už nikdo neříká. Každý totiž ví, že je to Janečkův mlýn. Brzyna je potok, který kousek od Kamínka protéká osadou Brzyna a vlévá se do Vltavy u Zrůbku. No a pár kroků nad osadou, asi tak 2000 kroků, stojí Janečkův Smetákův mlýn. Skládá se jako každý pořádný mlýn z mlýnského kola, jenže to se netočí, protože ho zkazil pan režisér Menzel se svým filmovým štábem. Dále se skládá z nádrže a nemyslete si, že je v ní vody jen po kolená. Tam Ota Janeček utopil celé rýpadlo, když ho po vypuštění vody objednal na dolování bahna. Jinak se tento mlýn skládá z mlýnské strouhy, ale o té si povíme až nakonec, z patrové hlavní budovy a z hospodářských stavení, kde má Ota Janeček ateliér. Maluje, jak víte, překrásně, a to hlavně slečny a ptáčky. Maluje tedy i jiné věci, například vyklany, trávy, buňky, jinovatky, Josefy sudky, semínka, slabikáře a stromy, ale ty ptáčky a slečny kreslí obzvlášť pěkně, ty má odkoukané, těm určitě věnoval mnoho bezesných nocí usilovného studia. On má zvláštní dar, on svými obrázky dokládá, že když je holka krásná, tak je krásná, i když má pisky jako vantroky anebo rozpláclý nos. Báže takový plácfifák či odulá kušnička k té kráse patří. A vůbec jsou jeho obrázky naučením, že na světě je tolik přepěkného, že ho má člověk opouštět, jenom když mu už opravdu nic jiného nezbývá. Na tohle všechno jsem si vzpomněl, když jsem smolil knížku, kde záminkou k úvahám a myšlenkám, pokud je na mě Bůh seslal, mi bylo lidské tělo. No a jak jsem na ty své stránky koukal, říkal jsem si, kdyby mi tak tuhle knížku ilustroval Ota Janeček. V té době bylo už mnoho let po mistrovství světa v Kopané, na kterém vedl mužstvo Anglie trenér Don Revy. Ten po jednom zápase, jejíž prý Anglie vyhrála se štěstím, jak řekl jeden z novinářů, na tiskové konferenci po utkání odpověděl: štěstí má jen ten, kdo ho hledá. Je to jedna z nejhlubších pravd a netýká se jen fotbalu. Zásluhou Dona Revyho jsem tedy věděl, že si o tu Janečka nesmím jen zbožně přát, že proto musím taky něco udělat, že ho o to předně musím požádat, ale ne obyčejně, nýbrž tak, aby to na něj udělalo dojem. Za druhé, že musí ty moje texty o lidském těle číst, ale že mu je nesmím dát do ruky, neboť by je ztratil, aniž by je kdykoliv přečetl. Teda nestratil, spíš nenašel, protože by je zarachtal mezi těmi svými slečnami a ptáčky, jejichž skici štosuje všude, kam dosáhne. Prostě, že bude nejlíp, když mu je sám přečtu. Už taky proto, že já do toho vložím všechno. A nejenom všechno. Já do toho musím vložit ještě víc, jenže si musím vymyslet co. Vymyslel jsem si režijní trik, že četbu budu Otovi Janečkovi kombinovat s hudbou. On to teda není moc převratný trik, ale osvědčil se, to vím z rozhlasu, z jehož pomocí jsem hezkou řádku let kazil posluchačům vkus i jitra. Přijel jsem tedy do mlýna na Brzyně s hudebním nástrojem, s foukací harmonikou. Ne, že bych na ní uměl hrát, učil jsem se na ní pouze jediný měsíc, a to před 47 lety v Nuslích. Učil mě na ní Honza Mezera, můj spolužák a kamarád ze Svatoslavovy ulice, a já mu za to poskytoval lekce v kreslení. Byla to naše miniaturní kulturní výměna, jakou teď jezdí do zahraničí sjednávat a podpisovat početné delegace. Jakmile jsem Otovi Janečkovi naznačil, že se před ním rýsuje možnost ilustrovat nadmíru hodnotný rukopis, rozhostil se mu po tváři ustaraný výraz, jako vždy, když má odmítnout další autorský nátlak na spolupráci. Nepatří totiž k té skupině ilustrátorů, kteří s houževnatostí vyhladovělé vlčí smečky krouží okolo literátů a nakladatelských domů a hledá dají oběť, do které by se umělecky zahryzli. Náleží naopak k těm, k nímž se slétají básníci, povídkáři, romanopisci a jiní producenti literatury a nutí je k citové inkarnaci do jejich myšlenkového regionu, aby dopomohli dílu ke čtenářskému povšimnutí. Ota Janeček jim ovšem zdařile čelí svými mistrovskými výmluvami a argumenty. Zpravidla jim líbí.

Své současné předsmrtné stavy a navíc vyhlásil jednu, i když ne samozřejmě pouze tuto zásadu, že až na zcela mimořádné výjimky ilustruje zásadně díla autorů neživých, anebo těch, kdo žijí pouze náhodou. Když jsem tedy zpozoroval, že se mu po mých úvodních slovech rozhostil na tvářích onen známý ustaraný výraz, vytáhl jsem z kapsy foukací harmoniku. Jakmile mu na ní padl zrak, rozzářily se mu oči dychtivě zvědavým výrazem klášterní chovanky, jež se právě dověděla, že má dnes před sebou svatební noc. K hudbě má vztah, na pražském jaru prosedí spoustu času a ani Václav Neumann, ani Herbert von Karajan nezařazují do svých filharmonických těles foukací harmoniku příliš často.

Zahrál se mu jako předehru pokus o národní píseň a přečetl mu první kapitolku své tělovědy, kostru.

tak jsem odúhlal Kladno, ty černé Kladno, a četl dál. A stále nadšenější mistr dál a dále objevoval v houštině pazvuků několik taktů velmi připomínajících písně Moravo, Moravo, Tipperary, Kolo, Kolo, Mlýnský, vstupní motiv Beethovenovy osudové symfonie, Jede, jede poštovský panáček, Žlutou ponorku Beatles, moc nescházelo a začal by tušit, že zaslechl pár taktů Slovanského tance číslo 9, a když jsem skončil poslední tóny písně Hop, hej, cibuláři, naskicoval Ota Janeček už první ilustraci, neboť boj o jeho přízeň byl rozhodnut, třeba že jsem ho seznámil s pouhým torzem rukopisu. Co se ovšem nestalo, uplynul krátký čas a Ota Janeček mě meziměstsky volal. Františku, exlibristi pořádají příští týden slavnostní večer k mým narozeninám. Budou tam takové ty proslovy, budou se tam pouštět obrázky z diapozitivu a já nevím, co všechno. Teď jsem si však uvědomil jednu věc, že tam ještě nemáme hudbu. Rázem ve mně hrklo, popadlo mě zlé tušení, že posvátným a pro Čechy přímo osudovým slovem hudba označuje nejspíš i mou produkci s foukací harmonikou. Hned na to mi to ostatně potvrdil. Já teď přemýšlím, povídal Janeček, jestli mám říct Pepovi Sukovi, aby mi zahrál na housle, nebo Zuzance Růžičkové, aby mi zahrála na čembalo, ale najednou mě napadlo, co kdybys na tom večeru zahrál na tu svou foukací harmoniku. Už to bylo venku. Ach, ješitnosti, tvé jméno je moje příjmení. Neříkal ovšem dědeček, netlač se kupředu, dokud místa u dveří, a babička, třeba se pídí měřiti. Ale otíku, vzpamatoval jsem se ze svého ohromení, ty jsi nevšim, že na tu harmoniku neumím hrát. Jestli se rozhoduješ mezi Josefem Sukem a mnou, nebo mezi Zuzanou Růžičkovou a mnou, tak to nikomu neříkej nahlas, vždyť by tě zbavili své právnosti. A otík na to, no, že by to byla jako psina. Za týden jsem se dostavil na slavnostní večer v tmavém obleku.

oholen a dezodorován vodou značky Windsor. Otajaneček ke mně přiběhl viditelně rozradostněn. Máš tu foukací harmoniku? Ptal se mě s hořícíma očima. Ale nemám, skameněl jsem. Vždyť jsme se přece dohodli, že by to nebylo vhodné. Fakt, skameněl pro změnu zase on. Já si nějak vsugeroval, že jsme se dohodli obráceně. Já člověče nezavolal ani Pepu Soka, ani Zuzánku. Slavnostní večer byl tedy bez hudby, ale přesto byl velmi krásný, jak uznal i Ota Janeček, když jsme se šli za čas projít podle jeho mlýnské strouhy. Kdybyste se u ní někdy octli, nepřehlédněte ji. Ostatně, jak byste ji mohli přehlédnout? Je dlouhá 2 kilometry a celá dlážděná žulou. Dal jí vydláždit a zrestaurovat, ačkoliv jí k malování nepotřebuje. Obnovil jí, aby mlýn zůstal zachován pro budoucnost úplný. Ukládal do ní honoráře, kterému docházely z ciziny, a pak tuto znovu zřízenou strouhu věnoval své ženě místo banálních kožichů, elektrických přístrojů či vozidel, které za podobné platby pořizují svým ženám obvykle jiní naši spoluobčané. Vidíte, kdo ví, jestli bych tuhle strouhu někdy spatřil na vlastní oči, kdybych nepřijel na Brzinu odehrát nejúspěšnější koncert svého života.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: K těm několika zvukovým vzpomínkám na Františka Nepila jsem pro dnešek přibalil do Divadla pro vaše uši jedno vzpomínkové setkání nad knížkou Jak jsem potkal Františka Nepila. Jejím spoluautorem byl také Ondřej Suchý. A mezi těmi, kteří tenkrát nemohli v Berouně na uvedení téhle knížky chybět, byli i pánové malíř Karel Franta a fejetonista Rudolf Křesťan.
2: Já jsem slyšel, že je tu zastoupena Karlova univerzita přímo zástupcem nejvyšším. Já chci říci, že má tady velkého konkurenta, protože my všichni jsme studenti, odborní asistenti, docenti a profesoři Univerzity Františkovy. Františkova univerzita je to, co nás spojilo, a myslím si, že stejně jako u onoho slavného Karla IV. Existuje i po dotyčném, na rozdíl od jiných univerzit, které byly pojmenovány někým a neexistovaly vlastně de facto už za jeho života. Takže to je můj pocit, který mě sem přivedl do Berouna, kde si dovolím pár slov říci na cestu knížce, kterou pan Krop obdivuhodně dal dohromady. Jak si leckdo z vás určitě pamatuje, tak v dobách, kdy u nás ještě na silnicích nejezdilo tolik vozů jako dnes, tak bývalo zvykem, že auta stejné značky se zdravila vzájemným bliknutím reflektorů, ti mladší to nepamatují, my ve středním věku to pamatujeme. Zdravili se Spartaky, vy nevíte, co je to Spartak, že jo? Tak půjdeme dál. Zdravili se Fiatky šestistovky, to nevíte. A ovšem, že i Cortiny, dědeček možná. A dosti pravděpodobně i Praga Baby, to už ví málo kdo. Já se domnívám, že paní Nepilová ví, co Praga Baby znamenala. Knížka, která nedávno vyšla v reedici, tak samozřejmě to připomíná i nám všem. Zkrátka bývaly časy, kdy bliknutí protijedoucího vozu nemusela znamenat hned upozornění na radar, nýbrž mohlo jít o znamení spřízněnosti. Takovýmto vzájemným potkávacím znamením jisté vzájemné spřízněnosti je i knížka, kterou tu budeme dnes křtít. Má ve svém názvu Potkávání, a když jsem si jednotlivé stránky četl, jako bych v nich spatřil něco na způsob pomyslného bliknutí z radosti, že jsme se tak či onak potkali s Františkem a že jsme s ním něčím zpřízněni. Odtud vznikl základ knížky, v níž je 25 krátkých, ale možná o to spontánnějších bliknutí na znamení radosti, spotkání se s Františkem Nepilem. Kromě společného vystupování na besedách nás spojovalo i to, že jsme se oba narodili v neděli a oba jsme maturovali se 4 z matematiky. Ale v případě dnešního přání na cestu nové knížce doufám, že nevadí, že neumím moc počítat a možná je to v dané souvislosti i k něčemu dobré, protože bych té knížce ze srdce přál, aby měla čtenářů přímo nepočítaně. Děkuji za pozornost.
3: Jeden z Nepilových ilustrátorů a zároveň jeden z jeho velkých přátel, malíř Karel Franta, dostal, jak už jsem v úvodu předeslal, na vzpomínkovém večeru v Berouně do ruky mikrofon, aby zde přidal k dobru některou z historek, které s Františkem zažil.
4: Já už jsem tady všechno skoro řekl v tom Berouně při minulých besedách, ale snad vám řeknu, aby to nebylo dlouhý, jak jsem se s Františkem seznámil. Asi před 20 lety jsem měl výstavu ve Staroměstské radnici a já velice dbám na to, abych měl na každé výstavě návštěvní knihu. Co si lidé myslí o mé práci, to zajímá prakticky každého, kdo něco dělá. A v té knize jsem potom našel zápis od Františka Nepila. Ten zápis byl tak nádherný, že mě nejenom fouknul pod křídla, ale já jsem se skutečně vznesl jako helikoptéra, protože jsem si říkal, no to je hezký, to je krásný. A taky jsem to využil. František tehdy netušil, že se upsal ďáblu neboli čertu. Hned při příští výstavě jsem ho požádal o to, aby mě zahájil výstavu. Od té doby mě zahajoval všechny, prakticky všechny výstavy, které jsem měl u nás. A za každou tu výstavu dostal František čerta. Takže potom už to i napsal a říkal,
5: Čovětě, u nás je to jako v pekle.
4: Jo. A on měl smůlu, že měl ten podpis takový čitelný, jako Lada, jo. Jako Lada. Prostě on taky takový byl, když jsem ho teprve poznal potom osobně, skutečně byl to člověk velice čitelný, upřímný, srdečný a asi proto ho měli lidi nesmírně rádi. A ta jeho popularita sahala tak daleko, že já jenom krátce, když jsme jeli spolu na tu poslední jeho dovolenou do Švýcarska, tak jsme celou cestu povídali, v autě bylo veselo a přijeli jsme k místu, kde se malovala silnice. Ty pruhy tam malovali. Já jsem stál hned jako první, ten muž s tím práporkem mě zastavil a my jsme povídali a nic jsme nevnímali. Ta protější fronta odjela a když jsem dostal na volno, tak jsem se rozjel a jenom jsem zahlídl, že po pravý straně je jakási míchačka na tu barvu a že tam jsou dělníci a prostě pokračoval jsem dál asi za 20 kilometrů. Františku byla,
5: Čověče, zastav v zájmu našeho zdraví.
4: Tak jsem zarazil a nešel jsem ven a František vystoupila, podíval se na to auto a pak mi povedal do okýnka,
5: haleď, my jedeme ale v úplně jiném autě, než jsme vyjeli.
4: Rozumí. Já jsem říkal, a co je?
5: No, pojď se podívat.
4: Tak jsem vylez ven. To auto bylo z téhle strany bílý. A rychle schnoucí barva dělala svý. On vždycky říkal, František, že jezdím.
5: Čověče, ty jezdíš jako sena. To je rychlost, jo.
4: A teď jsem mu to začal dokazovat, protože jsem pospíchal rychle k benzínové pumpě, kde bychom se do toho dali. A tu barvu dostali dolů. Jak viděli, že je to František nepil, sahali po všech pixlovkách a po všech kanistrech a lítali, jako když bude hořet, jako když potřebují vyprázdnit rychle benzínovou pumpu. Všechno jsme zkoušeli. Nic na to nefungovalo. Pixlovek kolem nás nepočítaně. A já jsem dostal potom takový spásný nápad, že jsem říkal, natočte mi asi 10 litrů benzínu. A oni říkali, s tím my to nechceme nic mít. Já jsem říkal, já to zkusím s tím benzínem. Začal jsem jít auto a ono to šlo. No, šlo. Hadry nestačily, ale všechny záclony, které byly v té benzínové pumpě, co tam měli, to strhávali, nosili to snad i cejchy a my jsme prostě čistili a čistili. No neumíte si představit, jak jsme smrděli na benzín. To my jsme byli jako jedna velká cisterna a František ten úplně s klidem mě řekl,
5: hele, ale to je prima, že my nekouříme.
4: Jo. Víte, František, na to se nechá vzpomínat pořád a pořád se nechá o něm vyprávět. Já mám naštěstí tu paměť jenom na tohle, na nic jiného, ale na tyhle ty věci, to si velice dobře pamatuju, každý jeho slovo. Z každý situace uměl vytěžit. Víte, my jsme třeba, když už jsem se do toho dal, třeba ten Joe, u kterého jsme byli na návštěvě, ten jednou přišel s nápadem, že bychom měli navštívit zoologickou zahradu. A on říkal,
5: no samozřejmě, my máme zvířátka rádi.
4: Tak jsme šli, jeli jsme do hor, do zoologické zahrady. Spíš jsme si tam šli odpočinout, protože tam už jsme potřebovali stín, sednout si a tak dále. Ten František šel oholi, ale jakmile tam viděl, tam byl postavený vysoký totem, on vyskočil k tomu totemu a začal mě předvádět apače. Ty lidi najednou koukali, co člověk, který asi pobírá důchod, co to tam takhle jako vyvádí, že jo. No, tak tam jsme se takhle jako vydováděli u toho a pak jsme šli dál a přišli jsme k ohradě, kde sedělo 5 bílejch sibířských vlků. Oni byli nehnutí, oni byli prostě jako když to byly plastiky, jako když to bylo ze sádry. Tak jsme se tam podepřeli o ty klády. A já jsem říkal, Joe, až přijedeš do Prahy, tak ti ukážeme živý v zoologické zahradě. A František říkal,
5: pane, oni jsou živí a oni na něco vzpomínají.
4: Jo. A Joe říkal, no a na co myslíš prostě, že by mohli myslet? A on říkal,
5: oni vzpomínají na vlast.
4: A já jsem říkal, no a jak to myslíš? On říkal,
5: no podívej se.
4: A teď řekl,
5: Stalingrad.
4: A ten vlk jeden se pohnul takhle. Pak řekl,
5: Krupská.
4: A zase se druhý pohnul takhle, jo. No a ten Joe byl u vytržení z toho a povídá. Františko má,
5: no řekni, Joe, jestli si vzpomeneš něco ze Sovětského svazu, ať se...
4: A on říkal, gum. A ty vlci se zvedli a utekli. Takže takhle na Františka Nepila vzpomínám.
6: Děkuju vám.
1: Takhle tedy na Františka Nepila vzpomínali pánové Rudolf Křesťan a malíř Karel Franta. A já vám teď na samý závěr dnešního divadla posílám ještě unikátní záznam Františkova opravdu posledního, definitivně posledního rozloučení na vlnách někdejšího Dobrého Jitra v březnu roku 1995. Dobré a ještě lepší dny, přátelé.
7: Tak vidíte, ve škole za chvíli zazvoní, vaše děti sedí už v lavicích a soustředěně dokončují domácí úkoly, mají na to už jen pár minut, ale nemějte strach, ty to stihnou, vždyť jsou po vás. Mužský přijdou dneska domů včas, aby stihli odpolední kvalifikaci, aby stihli televizní fotbal. Vy ostravští chachaři, koukejte naše pořádně povzbuzovat a nehvízdejte, když tam Horst Siegel, Frídek a Kuka smrknou Bělorusům jenom 5 flastrů a pošlou je osprchovat. No a vám, co jste nám propůjčili svá ouška, děkujeme, že jsme si nemuseli vysílat jen tak pro sebe. Dneska se s vámi loučí režisérka Zuzana Pechová, zvuková technička Jitka Havlová, hudební redaktor Josef Švehla a František Nepil, který vám naposled přeje za všechny z celého svého rozměrného srdce dobré a ještě lepší jitro.

v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.